Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Desátý návrat na loňský Folkfest nás čeká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. V pořadu Na cestě si poslechneme nejmladší interprety, kteří dostali příležitost soutěžit na velké scéně mezi hvězdnými kapelami. Zahrají taky sestry Hejdovy, které soutěžily v minulých letech a protože získali ocenění, dostali příležitost vystoupit na Morava scéně. Ale nejprve začneme písničkami bratrů Nedvědů. Ty do Mohelnice přivezli Honza Nedvěd mladší s příbuznými. Klidný poslech přeje od mikrofonu Jarka Nosková.

Písničky bratrů Nedvědových připomněli na folkfestu Honza Nedvěd mladší a příbuzní. Zahráli skladby z repertoáru Honzy i Franty, ale taky spirituál kvintetu.

0: Jiří.
1: Krásný tón.
2: Mohelnický folkfest se konal už po šesté. Navázal na dlouholetou tradici dostavníků, pořadatelem je kapela Madalen společně se spoustou kamarádů pomocníků. Patří k nejlepším festivalům u nás a není jen o muzice. Důležité je taky setkávání lidí, pohoda, přestože už se blíží konec léta.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme záznam vystoupení Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných, kteří na Folkfestu zahráli v sobotu v brzkém odpoledni na velké scéně v Mohelnických sadech. Většinou to byly ty nejznámější nedvědovské hity, které si diváci zpívali s nimi.

Posvátný je mi každý ráno, když se snabudí šumící les a když se zvedám s písničkou známou

0: Po nedvědech teď přišel čas na soutěžní blok. Mladí muzikanti dostali příležitost zahrát si na velké scéně Mohelnického folkfestu mezi folkovými hvězdami jako Folk Team, Slávek Janoušek, Marien. Já jsem ji ale v pořadu Na cestě seřadila k sobě. Soutěžící byli čtyři, dvě solistky, jedno duo a jedna kapela. Všichni měli vymezený 20-minutový blok. A jako první začínala Eliška Jaroušová.
1: Noc je k

Eliška Jaroušová přijela ze severních Čech, je 16-letou studentkou střední pedagogické školy v Liberci a taky navštěvuje jablonecké studio Kokos. Zpívala jak vlastní písničky, tak i přejaté. Slyšeli jsme písničku Den a noc. Dalším druhým soutěžícím bylo na folkfestu Duo K, což jsou vlastně dvě Kateřiny, které začínaly u Dalibora Cidlinského, ale teď už se vydali do světa na vlastní pěst. Doprovázejí se při zpěvu na kytaru, klávesi či flétnu. Vybrala jsem do pořadu Na cestě v jejich podání písničku Ztracená.

Nejmladší soutěžící byla 12-letá Sára Blahinková z Blatnice pod Svatým Antonínkem. Přivezla taky vlastní písničky. Doprovázela se na akordeon, klávesy, ukulele. Mně se líbilo, že její písničky byly dětské, odpovídající věku a bavily mě. Sára vystupuje taky se svou sestrou Klárou. Má dobře nakročeno a myslím si, že ji ještě na folkových pódiích uslyšíme. Následující skladbu pro Martyho napsala sama.

Mezi soutěžícími na loňském Mohelnickém folkfestu taky byla jedna mladá kapela. Jmenuje se Space a je z okolí Boskovic. Věnují se popu i folku a opět hrají skladby vlastní i přejaté. Poslechneme si jízdní řády.

chtěli podívat. Dovolím si citovat Martinu Hrbkovou, zpěvačku a muzikantku, moderátorku, organizátorku nejenom soutěží pro mladé muzikanty, kterými si taky prošla. V čem byl ale Folkfest pro mě největším zážitkem, bylo to, že přijela skoro celá banda Lipnica Gang, tedy tábora dětských muzikantů. Všechno do sebe zapadá a dává mi obrovský smysl. Pořádat akce pro děcka, muzikanty, dělat pro ně tábory a soustředění, workshopy, festáky, zvát si je do dramaturgie festivalu. Úplně ze všeho nejvíc nejlepší je sledovat, jak se navzájem podporují při vystoupení, jak si spolu zpívají v zákulisí, jak spolu drží partu, jak přijedou, i když zrovna na festiáku nehrají. Vnímám, jak jsou pro ně taková setkávání důležitá. Tolik Martina Hrbková, která to přesně vystihla. A jak vlastně soutěž dopadla? Vítězové byli dva. Jednoho vybrala porota a druhého určili diváci, kteří hlasovali pro kapelu Space. Poslechneme si proto v jejich podání ještě jednu písničku. Jmenuje se Příhodně k vrcholu.

0: Kostelnice, děkujeme vám.
1: Porota, ve které rozhodovali Tomáš Hrubý, Pavel Rada, Blanka Prudilová, Jarka Nosková, vybrala jako vítěze vlastně vítězky Duo K. A ty taky zahrají ještě jednu písničku, Maluj mi na tělo.

0: Dohrálo duo K, vítěz soutěžního bloku mladých muzikantů, a my se teď společně přesuneme na Morava scénu. Tam dostali prostor ke svému vystoupení sestry Hejdovy, které vyhrály v minulých ročnících.
1: Když

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc jsme poslouchali sestry Hejdovy, Markétu a Janu, které na Mohelnickém folkfestu zahráli na Morava scéně a proti minulým ročníkům, kdy soutěžili, rozšířili svou muzikantskou sestavu o dva mladé muže. A nás už čeká v pořadu Na cestě jejich poslední písnička. A od mikrofonu se loučí taky Jarka Nosková.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Lábus. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, vítám.
1: Zajistí kus mladosti naše scénky, výhry, radosti.
0: Humoriáda.

0: písnička Karla Gotta na úvod Humoriády. Jiří Lábus je tu s námi. Jak se máte? Co děláte?
1: No, na ten věk 76 let se mám celkem dobře. Hraju ve čtyřech divadlech. Víte, co lidi v tomhle věku je mrtvejku? Už já ještě žiju.
0: No a prý jste třetí nejobsazovanější herec v určité kategorii.
1: To nevím. To
0: Česku,
1: jsem,
0: no.
1: Jo, to
0: no,
1: někde vyšlo.
0: Někde jsem to zahledl na internetech.
1: No. Vidíte to.
0: Takže jste velmi činorodý.
1: Činorodý celkem jsem, to musím říct. Jo,
0: a bylo to tak vždycky? Mnoho lidí ve vašem věku, našich hostů, si v uvozovkách stěžuje, že teď mají mnohem víc činností a práce, než měli v tom mladším věku.
1: No, je to pravda, protože taky si vemte, že už jako vlastně je mě 76 let, jak jsem říkal, že jo, a těch herců pro těch starých, co hrajou starý role, už zase taky zase tolik není, že jo? Takže vlastně ten starý herec vlastně je dost využívaný, protože těch mladých herců je moře, že jo? Středních herců taky ještě, jo? A těch starých už zase tolik není, takže
0: jo, to asi vy na to jdete od lesa.
1: Cože?
0: No, že jdete na to od lesa,
1: od lesa, no.
0: Prakticky, dobře, no, no tak páni režiséři vědí, koho tu mají. My víme, koho tu máme ve studiu, ale ještě nevíme, koho pošleme posluchačům.
1: No, já myslím, že to bude šťastný typ, bude to Zdeněk Svěrák a Jiří Šebánek.
0: Aquabelly.
2: A nyní se tedy přiblížil okamžik, kdy poprvé v historii Vinárny u Pavouka vystoupí v jejím zahradním bazénu skupina krasoplavkyň Aquabelly. Vystoupení si vyžádá jisté přípravy a já toho využiji, abych vás se skupinou blíže seznámil. Jedná se o lidový umělecký kolektiv závodní stráže východočeských Hrudkoven. Průměrný věk Aquabelly je 52 let, což by při pohledu na jejich vodní reje málo kdo hádal. Pouze dvě členky osmičleného souboru neumějí plavat a používají korku. Jedna z nich splývá. Vedoucí a zároveň prima Aquabellou je Zita Kiliánová. Příznivcům vodního sportu není jistě tato prsařka neznámá. Členky závodní stráže východočeských Hrudkoven začaly s nácvikem synchronizovaného krasoplavectví před 5 lety a od té doby získali řadu cenných trofejí doma i za hranicemi. Za zmínku stojí Zlatá ploutev, cena za druhé místo na Spartakiádě závodních stráží z přátelných zemí v Poznani. První místo na festivalu vodních her revolučního odborového hnutí v Jevanech. A další trofeje, mezi nimiž nechybí ani putovní škeble za propagaci akvabelismu v rozvojových zemích. A již nám nastupují. Podle znělky jistě poznáváte, že spolu s nimi přichází i kouzelník iluzionista Joška Merano-Blažejovský. Ano, mistr se sám ujme řízení dnešní vodní kreace. Kreace má název Volání Casablanky. Jak už se zmínil doktor Hedvábný, je to náročná víceúčelová skladba podle původního vodního námětu starého českého mistra Járy Cimrmana. Joška Merano-Blažejovský hbitě vyšplhal až na samý vrcholek stylizovaného majáku uprostřed bazénu. Odhodil květovaný župan a jeho tělo opatřené bronzovým nátěrem se teď krásně třpití v záři všech 17 reflektorů. A kvabely jsou v této chvíli rozmístěny po obvodu bazénu. Mají na sobě plavky z krepsilonového materiálu, pošité umělými šupinami. Vyrobil je kroužek dovedných rukou základní devítiletky v Pardubicích. A v skutku originální jsou koupací čepice Aquabelly. Členky závodní stráže si je upravili z vyřazených plynových masek. A to tak, že odstřihli dýchací hadice a vystřihli otvory pro uši. To proto, aby dobře slyšeli doprovodnou hudbu. Ale teď už pozor! Napokyn Jošky Merana Blažejovského, který v rouše Neptuna mávl holí opatřenou trojzubcem, se Aquabelly jako jeden muž vrhli do vody. A téměř současně zazněly první tóny melodie nazvané Nevím proč. Náročná vodní sestava tedy začíná.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Dobrý výběr, pane Lábusi, hned pro začátek Aquabelly.
1: Krása vzpomínka.
0: Ano. Vinárna u Pavouka, rozhlasové vysílání.
1: Ano.
0: Tak to už bylo dávno a my si to můžeme připomenout i dál. Když posluchači zvolí Ačko, když dají Bčko, bude tady Josef Skupa se svým Hurvínkem. Jinak hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A mě to nedá, já se pane Lábuse zeptám na jeho plavecký úbor, pokud to plave a koupe se. Jestli volí podobné krepsilonové plavky, či co?
1: Jsem odhodil už. Ale to vám musím říct, já mám k vodě strašný respekt, teda, protože já jsem se jako dítě třikrát topil a já vím, co to je. A já teda, zaprvé jsem velmi slabý plavec a já ani v moři, přestože moře mám velmi rád, kde nestačím, tak vůbec tam nevlezu. Já musím cítit, že tam je dno, kde to stačím tou nohou a hlavně já nemůžu vůbec ponořit v životě hlavu do vody. To prostě je pro mě taková jako nepředstavitelný úkol a to já prostě nikdy neudělám, jo. Ani, no, že bych skočil ani za milion, že bych skočil do vody jako šipkou, no to ani v mládí, jo, to vůbec není. Já prostě z vody mám tím pádem, jak jsem jako dítě zažil tyhle ty tři šoky, tak vodu mám rád, říkám, ale musím vědět, že tam stačím všude, jo, a mít pocity jistoty a pak jako jo. Pak
0: když to... jsme u těch živlů, máte z vody vítr.
1: Mám z vody vítr.
0: A co
1: ještě když je vítr v moři, no ty vlny, no tak to letím pryč.
0: Utíkám. Oheň je v pohodě?
1: Oheň miluju.
0: Jo. Oheň tak s tím se to vysvětluje, to je váš živel. Myslím si, že jste měl respekt z vody, či z čeho v jednom filmu také, kde doktor Kája vykřikoval, tomu chlapci se neudělalo dobře, když jste měl tam k tomu potoku u Mlejna.
1: Já už ani nevím, co to bylo.
0: No slunce se, no.
1: Jo, aha, vidíte to. No.
0: Tam ty plavky už také chyběly. Tak přátelé, nám nechybí humor, za chvíli Aquabelly, anebo slepičí salon Josefa Skupy a Hurvínka. Volte si sami svůj humor podle svého gusta. Teď tu máme vzpomínku na Ivetu Bartošovou.

0: pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Dnešní posádka humoriády Jiří Lábus a Pavel Kučera vás zdraví a zveme k telefonování na číslo 731 800 900. Můžete přidat své hlasy pro Zdeňka Svěráka nebo Josefa Skupu. Už chodí SMS, už i voláte a kdo pak je konkrétně s námi v tuto chvíli. Dobrý den.
3: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Jiřího Lábuse.
4: Dobrý den, ano.
3: Dobrý den, pane Lábus, přeju vám vše dobré, ať se vám daří, pěkné léto. Hlasuji, Pavle, pro Ačko, ano. A všem posluchačům a vám oběma přeju krásný večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne, možná trochu deštivého.
2: Děkujeme. Kuchačka
3: Růžena z Lichnovska, mějte se krásně.
4: Nashledanou, ano.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, pánové. Je vás Petr Zeloty.
2: Ano.
5: Přál bych si Urvínka.
2: Máme zapsáno, díky. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás, Pavle, zdraví, pane Lábuse.
4: Ano.
6: Pokračujte Ačkem.
2: Zapíšeme si to, děkujeme pěkně. Ano. Dobrý den.
7: Dobrý den, pane Pavle, zdravím vás a pana Lábuse zdravím.
4: Dobrý den.
7: A dala bych si Urvínka a chtěla bych se zeptat pana Lábuse, protože jsem na internetu četla, že se oženil, že to není pravda.
4: Není, to bych byl blázen v tomhle věku.
2: To by o tom musel něco vědět.
4: Před smrtí, to by mě pochovali akorát, ta nevěsta. To, nebo by zdědila strašný prachy.
2: Taková princezna není, aby si vzal.
7: Já jsem si to myslela, že jste se oženil jenom ve filmu.
4: Jenom ve filmu, tam několikrát.
2: Buďte v klidu, paní je volný. Zatím, svobodný.
4: Taky.
2: No tak nashledanou. Posluchačku to zajímáš.
4: No jo, a to už mi někdo říkal, že to by někde psali.
2: Jo, jo, jo. To jsou ale pisálci. Dobré odpoledne.
8: Jo, dobrý den. Zdravím pana Pavla a pana Lábuse.
4: Dobrý den.
8: A prosím pěkně, pan Lábus, panem Kajzerem, to je nezapomenutelné.
2: Že jo.
8: Nádhera, no. Nádhera, to je nádhera.
2: To je veledílo.
8: Jo, hlasuju pro Ačko a
2: děkujeme.
8: Mějte se hezky.
2: Taky nashledanou. Mimochodem, vy stále pokračujete v rodince, točíte další díly.
4: Ano, je to teďka na internetu, Hero Heroes, mm-hmm. stanice, teda internetový portál to je, a tam máme každý jeden nový díl. No včera jsme se natočili dalších 5 soldou, takže se snažíme.
2: Takže řádíte dál, ano, fanoušci ano, si vás určitě ano, najdou. Ano. Tak kdo je s námi? Dobrý den.
9: Dobrý den, tady Jana, zdravím pana Lábuse i vás.
4: Dobrý den.
9: A já vám Ačko.
2: Děkujeme, mějte se hezky.
9: Naslyšenou.
2: Tak přátelé, součet nám říká, že akvabely budou cvičit dál.
10: Náročná vodní sestava tedy začíná. Sledujeme volná dirigentská gesta Jošky Merana Blažejovského z jeho stanoviště na majáku. Ve vodě zatím klid. Ovšem zdánlivý, poněvadž hlavní rej se odehrává zřejmě pod hladinou. Pouze dvě akvabely s korkovými pásy spočívají na hladině. Při pozornějším pohledu vidím i třetí, která mlčky splývá v rohu nádrže.

Zatím, přátelé, vám nemohu podat ucelenější obraz o průběhu této figurální akrobacie Aquabel, poněvadž jen tu a tam se vynoří noha, teď koleno, teď zase nic, až teď ruka až po loket. Snad je to způsobeno špatným nasvícením bazénu, ale to není možné, protože právě v této chvíli byly nasazeny dva posilové světlomety protivzdušné ochrany státu. Zdá se však, že kámen úrazu bude v něčem jiném. Ano, dole pod mým stromem si to diváci také nahlas sdělují. Je to žabincem, přátelé. Jeho škraloup je tak kompaktní, že pokrývá bazén jako zelený koberec. Ani teď, když akvabely, jak je zřejmé podle obrysů hlav, vytvářejí na povrchu jakýsi ornamentální obrazec, ani teď nevidím prakticky nic jiného, než onen vzdouvající se žabinec. Je to smutné, ale je to tak. Mám za to, že i Neptun na majáku, tedy mistr Blažejovský, neudržitelnost této situace cítí, jak by to necítil. Pokouší se sám sólově o improvizovaný živý obraz vládce moří. Nyní zabodl trojzubec do podlahy majáku. A co to bude? Ano, cvik zvaný prapor. Je to obdivuhodné, ale co naplat s akvabelismem, od kterého jsme si tolik slibovali, to má velmi málo společného. A mistr si to zřejmě už také uvědomuje. Uchopil hůl s trojzubcem a rázným a přitom jaksi rezignujícím pohybem jí láme přes koleno. Ano, my, kteří mistra známe, víme přesně, co toto gesto znamená. Jožka Merano Blažejovský zlámal nad touto vodní kreací hůl. Humoriáda.

0: skupina No Name s písničkou Nie alebo Áno. A tady bude A nebo B v naší soutěži, protože právě teď začínáme. Zveme na telefon 731 800 900. Kdo pak se nám dovolá v tuto chvíli? Dobré odpoledne. Haló.
1: Dobré odpoledne.
0: Kdo tam?
1: No, Vlastimil.
0: Vlastimile, odkud voláte?
1: No, spod Krkonoší.
0: Ano, dobře, tak víme, kde vás zhruba máme. Vás čeká samozřejmě soutěž. Otázka se týká Jiřího Lábuse, našeho dnešního hosta. Otázka je jednoduchá na jednu z jeho 500 rolí možná. Jiří Lábus stvárnil ve filmech Zdenka Trošky Slunce seno roli za A. Inseminátora Ládi, za B. Živočicháře Bédi.
1: No, inseminátor bych řekl.
0: A to ne. Byl to živočichář Béďa přece. No tak škoda. Nedá se nic dělat, Vlastíku. Mějte se hezky i přesto.
1: To škoda.
0: No, tak držte vlnu dál, děkujeme.
1: Jednou to dovoláme.
0: No, tak vyjde to v něčem jiném, anebo jindy zase držíme palce. Mějte se, díky. Tak živočichář Béďa. Pan Lábus se divil, vždyť je to tak profláknutá v úvozovkách.
2: No, postala, je, no, tak,
0: dostal taky pěkně nafackováno od
2: no,
0: paní z autoškoly.
2: Že jo. Jsem dostal hodně, no, ale to se nedalo nic dělat. No. Víte, v divadle se ošulí facka, ale na filmu to se musí důkladně.
0: No, zvlášť paní Ružičková šla příkladem.
2: No, tam ta dávala tomu, tomu jednomu, tam v tom filmu, tom rave.
0: Mm. Takže nezapomenutelná role živočicháře Bédi, zdůrazňujeme. Inseminátor Láďa byl v úplně jiném filmu. Ano. Tak, pokračujeme dál.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Pan Lábus má před sebou meníčko a z něj vybírá pro vás další kus.
2: A budou to anekdoty.
4: Slečno, to je vám tak nudné představení, že vám radím jít po druhém dějství domů.
5: A proč ne hned po prvním?
4: Oh, to je ušatný strašný nával.
6: Slečno Štěpánko, vy byste se vdala za úplného idiota jenom proto, že má auto?
5: No tak to si musím ještě rozmyslet. Vaše nabídka přišla tak nečekaně.
4: Pane předsedo, kategoricky žádám o rozvod. Můj manžel prodal nábytek z ložnice a propil ho.
7: Ovšem, já taky žádám o rozvod, pane předsedo. Má žena ten můj prodej zjistila až po 3 týdnech.
8: Jack a John se vloupali do banky. Když se jim podařilo otevřít hlavní trezor a když už cpali balíky bankovek do tašek, John se zasnil. Teď už mám jen jedno jediné přání.
6: Jaké?
8: Chtěl bych tu mít otisky prstů své tchýně.
5: Buďte ale upřímný, pane režisére. Myslíte si, že se budu v téhle hře obecenstvu líbit?
8: Určitě, určitě. Vždyť umřete už na začátku prvního jednání. Vypravoval herec herci.
7: Kolego, když potom mi monologu spustili oponu, ozval se z hlediště frenetický potlesk.
6: No to snad ne, kolego.
7: Jo, jo.
6: Vy máte ve vašem divadle novou oponu?
8: A nakonec herecká. Herec se zblázní, přijde do blázince, ale rozbíjí všecko, injekce nepomáhají, roztrhá svěrací kazajku, nevědí si s ním rady, až jeden mladý sekundář říká, podívejte se, dítě, to, no je to herec, já vím, no, blázen, ale herec, dejte mu nějakou velkou roli a budete vidět, on se uklidní, tak mu dají Hamleta, on se to týden učí, pak zase začne řádit, tak mu dají Otela, pak mu dají Cymbelína, Coriolana, za měsíc takto vyčerpají celou knihovnu, ale herec řádí dál. Mladý sekundář říká, teď je to jedno, no tak je to herec, ale je to nakonec blázen, dejte mu, hlavně, aby to bylo tlustý, tak mu dejte třeba telefonní seznam, on se to bude taky učit. A herec tom leží týden 14 dní, nepřijímá potravu, nepije, nevšímá si svého okolí, stále zabořenou hlavu do knihy. Až přijde vizita a ptají se ho, tak co mistře, jak se vám líbí ta hra? A on říká, ke hře jsem se ještě nedostal, ale podle osob to musí být něco geniálního.
3: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
0: Pane Lábusi, vzpomenete na první roli na divadle?
2: No na divadle si vzpomínám, mě bylo 8.
0: Už?
2: Tak bylo to 8 let a měli jsme ve škole ve 2. třídě takový divadelní kroužek a hráli jsme pohádku, do dneška si to pamatuju, jmenovala se Míček Flíček. Mm-hmm. Já, to bylo v Londýnské ulici, kde byla škola, ano. Že tam jsme měli aulu. No a já tam hrál už tehdy charakterní roli strašáka. Habakuka, byl to strašák, ale na poli, takový ten, jo, jak se děsí ptáky a to. Ano, ano. A měl jsem tam, takhle jsem se kejval a měl jsem tam dvě, já jsem strašák Habakuk, já tady kouzelničím, hokusy pokusy cvičím, nedám se vyrušovat ničím, to je můj text.
0: První role se nezapomíná, ne, jak ta kůka. Dobře, ano. Tak přátelé, ať na vás nezapomeneme u rádia. Volíte si v tuto chvíli anekdoty anebo Jiřího Krampola, tak si vyberte Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, vítáme SMS, telefonáty máme na 731 800 900.
9: Telegram s adresou Svět.

0: teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Aktuální souboj humoriády, připomínám anekdoty, nebo budeme s Jiřím Krampolem. Tak si vyberte. Na našem telefonu v tuto chvíli vítáme vás. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Anna Písek. Zdravím vás tam oba pánové. Dobrý a prosila den. Bych Krampola.
1: Děkujeme za hlas. Děkuji. A naslyšenou. Dobré odpoledne, zdravíme.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavým. Zdravím vás, Pavle, i pana Lávusce.
4: Dobrý, ano.
3: A chlapi, já bych určitě hlasoval taky pro pana Krampola.
1: Máme zapsáno, Honzo, mějte se. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Přeje vám posluchačka Stanislava, vám Pavle. A srdečně zdravím pana Lábuse.
4: Dobrý den.
5: Kterému přeji hodně zdraví.
4: Děkuju.
5: A životní i pracovní pohodu.
4: Děkuju.
5: A vybírám... Ano, a vybírám Bčko. Mějte
1: dobře, máme zapsáno, paní Stanislavo. Krásný den, přejeme dalšímu, dobrý den.
6: No, dobrý den. Já bych prosil pana Krampola, pane Pavle, a zdravím pana Lábuse.
1: A který dobrý pán den, volá, ještě nám chybí křestní jméno, ať víme.
6: Pavel Zivanovic.
1: Pavle, zdravíme, mějte se pěkně. Dobrý den.
7: Tady je Radka Ostrahy, přeji pěkné odpoledne. A zdravím pana Lábuse a připomínám, aby věděl, že ho všichni milujeme.
4: Děkuju, to jste hodný.
1: Já to jsme vám ani neobjednali, pane Lábuse, to dobrovolně posluchačka ano, hlásí ano. Tady, že ano?
4: Tak vám moc děkuju.
1: Tak jo, když tu máme čas dovolených, zeptám se pana Lábuse, než sečtu hlasy. Létáte letadlem na cesty?
4: Letám a musím říct, že rád. To jak oproti tomu, o to mám velký respekt z té vody, tak naopak letání miluju doslova.
1: Ve vzduchu jste jako doma.
4: No, hodně lidí jako to nemá moc rádo a má stresy z toho letání, ale já naopak, a já dokonce musím říct, že mám rád i turbulence, protože v podstatě na pouti za to platíte, že jo, na horský dráze, že jo, tady to máte jako takhle.
1: No. Když to berete takhle.
4: No, já to budu takhle, dokonce si potom jednou jsem přijde jako detektivku, ale letěli jsme do New Yorku a bylo teda opravdu teda turbulence veliká. A jedna tam známá se mnou jela, říká, jak prostě můžeš číst, když padáme, říkám, musím dočíst, abych věděl, kdo je vrah snad, ne?
1: Tak prosím vás, přátelé, mám tu tip na živnost pana Lábuse, pokud by měl málo práce, může si zařídit takové sklidňování před letem.
4: Ano, ano.
1: Nebo si
4: ano.
1: Vás budou brát sebou na dovolenou.
4: No to bych vám neradil.
1: Aby ty turbulence přežili aspoň s humorem.
4: No, tak. No dobře.
1: Byla by zábava určitě. No. Tak jo, přátelé, my se jdeme bavit v tuto chvíli s anekdotami ze Silvestra 1968.
8: Přiběhne pán na nádraží a ptá se výpravčího, prosím vás, kdy jede vlak na Prahu? Výpravčí ukáže plácačko a pohá, teď jsem ho pustil, tamhle zrovna odjíždí, to už nechytnete. Ale jo, já to zkusím, povídá ten pán a utíká za vlakem. Asi za deset minut se vrátí, celý roztrhanej. Samá boule a krevní podlitina. No vidíte, povídá výpravčí, tak jste to nechyt, víte. Ale jo, chyt, povídá ten pán, ale v tunelu se mi vyškup. Přijde paní k lékaři psychiatrovi. Pane doktore, prosím vás, budete muset vyšetřit mýho manžela. No a co pak je s ním? Představte si, že do něj mluvím třeba celou hodinu a najednou se ukáže, že on vůbec neví, že jsem na něj mluvila. To musí být určitě nějaká vada. Pan doktor zavrtí hlavou a povídá, to není vada, milost paní, to je dar. Vlak vjel do tunelu a, jak už to tak bývá, najednou tma. A ze tmy se ozve dívčí hlásek. Dejte ty ruce pryč, jo? Ne, vy. Může náš ministr žádat o doplňkovou půjčku?

0: špičku? Odpověď. Nemůže, neboť v podmínkách stojí, že žadatel musí mít stálé zaměstnání.
1: Sedějí dva penzisti v parku a ten jeden povídá tomu druhému. Tak si prej včera pochoval žovku. A ten pověděl. Já se na televizi nekoukám. Pane, žovku, že jsi včera pochoval. Pane, já špatně vidím a mě to nezajímá. Ale ne, žovku, že jsi včera pochoval. No jo, já musel, ona umřela. Přepichový vile, přijde žebrák, zazvoní, vile se taková načančená milospaně a říká, co chcete, snad nechcete žebrát? On pán, ne milospaně, já se vás přišel poprosit o ruku.
2: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak a s kým do finále dnešní humoriády? Spejbla Hurvínek nebo jiná dvojice Krampol Šimek? Vyberte si sami, dámy a pánové, u rádia Humor mezera A nebo B, SMS na 90 011 04, 731 800 900 je náš telefon. Jiří Lábus s námi ve studiu, ještě by nám mohl, protože je člověk pracovitý, to všichni no, víme, na čem teď pracuje umělecky?
4: No umělecky, tak zaprvé hraju vlastně ve 4 divadlech, v Ypsilonce v 7 hrách, v Kalichu ve 2 hrách, ve Viole v 1, budu hrát ve 2 na podzim, v Rudolfínu hraju taky v jednom představení a i v divadle Mana. Mm-hmm. Takže docela práce na jevištích mám dost, docela jo teda. Teď budou prázdniny divadelní, tak to trošku takovou odpočinu. No a do toho natáčím moc hezkou audioknihu. Je to kniha, ten autor už tady nežije, by to Američan Goldman se jmenoval a napsal krásnou knížku. Napsal vlastně scénář slavného filmu Bačka se z Andansky a napsal scénář filmu Steporské paničky a napsal scénář filmu, který se tady asi před 30 lety hrál i v Čechách, jmenovalo se to Princezna nevěsta. Mm-hmm. A je to senzační, teda je to taková zvláštní pohádka, spíš ta pro dospělí, která ale se prolíná i se životem toho spisovatele, jo? Takže to je hrozně poutavý a hrozně to baví. Je to ta nejdelší knížka, jakou jsem zatím jako audiokun četl, má to asi 350 stran, takže to točím a jsem zvědav, jestli to ještě do konce června se mi to podaří dotočit a uvidíme, no. Ale ta kniha je krásná teda.
3: A co film televize?
4: Čeká mě práce v létě, ne po celé léta budu točit jeden zase nový film. Mm-hmm.
3: Tak se budeme těšit. No. Teď se těší fanoušci Dalibora Jandy, že jim zaspívá v dnešní Humoriádě.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Spejbl a Hurvínek nebo Jiří Krampol s Miloslavem Šimkem. Co vás zaujalo více v tuto chvíli? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady Jenda Orlické hory. Já vás zdravím, pane Kučero, i vás, pane Lábusi.
3: Ano.
1: I vás.
2: A ta knížka, ten Míček Flíček, to je úžasná.
3: No tak to byla...
2: Ale loskoherec Jan Malík a... Aha. Ondřej Sekora k tomu dělal obrázky.
3: Vidíte to? Tak to ani nevím už.
1: Já jsem to viděl animovaně, ještě snad v nějakém krátkém filmu z 50. 60. let možná. No, tak jsme si zaspomínali na Míčka Flíčka.
2: Váš Rumburak je úžasný. Teda,
3: no jako to byl zloduch. No, ano. No představte si, že mě bylo 28.
2: Já to měl radši než ty kladný postavy.
3: No mě psali děti, že mi drží palce. Tak jsem jim stal, že přijou do polepšou ty děti. No,
1: možná dnešní děti.
2: Ve výhodě.
3: No.
1: By obdivovali.
3: Byl hodně mladý, mě bylo 28, když jsem to točil.
2: No.
3: To je opravdu, jsem byl ještě...
2: A ty fousy mě, frajer,
3: ty,
2: tam
3: ty fousy mě dělali staršího trochu. No. Ty mi lepili denně. No.
1: A stejně tu Arabelu nedostal.
3: Nedostal jsem ji, no.
1: Dostal ji Fantom. Ne, ten dostal Xeny.
2: A Knížická hora byla úžasná, že to nemělo ani střechu tam.
3: No, to bylo zajímavé, jak jsme točili tu scénu, jak přistáváme. To bylo velmi komplikované, takový stroj tam byl, takový mechanismus zajímavý a tam jsme přistávali právě s tou paní Černou, s tou čarodějnicí.
1: No, tak jsme zaspomínali na Arabelu i Míčka Flíčka, díky vám.
2: Tak dáme Hurvínka.
3: Dobře.
1: Zůstáváme s vámi v pohádkovém světě, chápeme. Děkujeme a přejeme hezký den. Další bude kdo s námi? Dobrý den.
4: Zdravím vás, pánové, Martin Zavířová.
1: Dobrý den.
4: Volím pana,
1: Skupu ne, nebo Krampola?
4: Krampola, tak.
1: Dobře, ano.
4: A chtěl jsem se zeptat, bába s mokřím padala sama do rybníka nebo někdo místo ní?
3: No tak já spad do rybníka, tak už tady nejsem. To byl kaskadér samozřejmě, to opravdu, to jsem já nebyl teda, to by dopadlo.
1: Jde. Celé příhody z natáčení, ano.
3: Taky, zdraví, mějte se, dobré.
1: Děkujeme, naslyšenou, dobré odpoledne.
5: Halo, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, zdravím. Oba mistry humoru do rádia.
1: A tak, a já to nechám panu Lábusovi, ten titul samozřejmě.
3: Ano.
5: Mhm. A dáme si Krampoula.
1: Děkujeme za hlas a naslyšenou.
5: Mhm, naschle, díky.
1: Dobré odpoledne, kdo je tady?
6: Jo, dobrý den, já vás zdravím, tady Jana to zdraví a chtěla bych Krampa na Krampola a zeptám se, nebo poprosím pana Lábuse, jestli by mohl pozdravovat pana Kajzera.
3: Jo, vyřídím.
1: Určitě rád.
3: Včera jsme točili rodinky zrovna.
6: Moc zdravím a moc vás miluji.
1: Naschledanou a děkujeme. Mějte se hezky. Tak, pozveme ještě další hlasující pro ilustraci. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady Petr ze Šumavy. Mm-hmm. Já bych volil Bčko a pozdravuju pana Jiřího Krampola. Pardon,
3: pane Ježiu,
7: pane
3: Ježiu, Lábuce.
1: Já chápu.
3: Ano.
1: Skupina Mimikry. Ano, z mého rezumě. Tak jo, mějte se hezky, naschledanou. Děkujeme za zavolání, kdo je tady? Ozvěna.
8: Dobrý den, tady David, dávám Hurvínka.
1: David dává Hurvínka. Děkujeme Davidovi a přejeme, ať se má hezky. A ještě tento hlas si poslechneme na závěr. Dobrý den.
9: Dobrý den, já zdravím Pavle a Juru zdravím, tady Petr z Dolnic.
3: Ano.
1: Ano?
9: Já bych si dal Krampoula.
1: Taky, dobře, děkujeme.
9: Akorát teda pan Jirka, jako pan Lábus, změnil od těch 28 let.
3: Cože?
1: Že se nezměnilo těch 28 hruburakových.
3: Trošku jsem, trošku, mírně, ale mírně. Málo.
1: Má delší vlasy o kousek.
3: Ty vlasy mám šedý už, teda, byly černý, to byly moje.
9: Akorát nelepíte fousy, no.
3: No, fousy už...
1: Hladce oholen, příjemně naladěn. Ano, tak jo. Mějte se hezky, děkujeme Petře. Naslyšenou a jdeme na finále s panem Krampolem a Miloslavem Šimkem.
10: Černý Epafos, rohatý Joje syn, trojhlavý kejs hltne jej pes. Dávno želžu říká, božský mi upírá původ. Jen v pavý chvost popatř, ta oka z Arga jsou titána. Byl očí pln, byl po celém těle, když žádlivá Héra matce mi jej za strážkyni určila. Nepijoju sličnou v krávu tehdy začarovali a krutý střeček ji štval ze země do země. přilét však Hermes Poseldiův a okáče uspal a zabil.
11: Počkej, Jirko, co to tady blábolí? Ty jsi se zbláznil. Tímhle chceš uživit rodinu?
10: No to je veliký umění.
11: Uživit rodinu?
10: No to taky, ale to, co jsem recitoval, to je fajton antické umění.
11: Jo, antické umění, to je dost staré umění, vy. My spíš potřebujeme něco současno. Co říkáš tomuhle? Povzdech důchodce. Zastavil se u Tuzexu, rozhlédl se v Esu, podíval se do portmonky, vzal pro vás, šel k lesu.
10: Mně se to nějak teda...
11: Nezdá, jo? No tak jinej povzdech. Tohle eso, to je obchod, že mu není rovno. Snadno neseš, co si koupil, z důchodu máš polovic.
10: To ale není umění.
11: Umění to možná není, ale je to pravda.
10: A ty si myslíš, že když budeš říkat na jevišti všechno to, co je pravda, že uživíš rodinu?

0: Tak jsme v závěru dnešní humoriády. Kde bude trávit léto Jiří Lábus? Myslím to odpočinkové, jenom stručně.
1: No, budu částečně v Čechách, částečně v Holandsku, částečně v Řecku.
0: Tak.
1: Takže tak.
0: Tam vás můžou faninky a fanoušci si najít. Takhle konkrétně jsme jim to naznačili. Nechte a potěšit vás pochvalou, samozřejmě. Ne, nerušte pana Lábuse v létě, ať si odpočine a může tvořit. Děkujeme krásně za dnešní humořku. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na Českém rozhlase. Říkalo.

0: dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.
1: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: V lomu ČSA na Mosecku ostřelili první část největšího důlního velkostroje v Česku. Liberecké transfuzní stanici meziročně ubývají dárci krve, hlavně kvůli věku. Nejvyšší povolená cena benzínu dnes po týdnech stoupne, nafta naopak zlevní. Dnes čekáme většinou zataženo, postupně občasný slabý déšť, teploty do 18 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré ráno. V lomu ČSA na Mosecku ve čtvrtek odstřelili dvě části největšího důlního velkostroje v Česku. Jedná se o montážní jeřáb a korečkový vodič. Na řízený odstřel střelmistři využili téměř 5 kg trhaviny Semtex. Společnost Kovodemont bude zbytek stroje rozebírat od příštího roku.
2: Semtex Razor se to jmenuje a je to nálož, která přeřezává. Je tam měděná vložka, která se tím výbuchem rozstaví a vlastně jaký koliv kov to přehřízne během několika tisícin vteřiny.
3: Přibližuje střelmistr Petr Mikula z firmy Kovodemont. Technický ředitel z firmy Seven Petr Procházka popisuje, co se strojem bude dít dál.
4: Postupně se bude rozebírat ze zadní a z přední části, tak aby pořád ta osa toho stroje byla v centru. No a postupně se bude rozřezávat na jednotlivé kusy, ty se budou odvážet do šrotu.
3: Z lomu ČSA na Mostecku Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Transfuzní stanici v Liberci ubývá dárců krve, i když jich má v evidenci okolo 6 tisíc. Ročně z ní především kvůli věku vyřazuje přibližně 400. Příchod nových dárců ale nestačí deficit pokrýt. Odběr plné krve a plazmy je ze zákona možný pouze u lidí ve věku od 18 do 60 let. Transfuzní stanice se proto začala obracet na liberecké střední školy. Chce přilákat mladé dárce, kteří v evidenci vydrží dlouho, řekla to primářka hematologického a transfuzního oddělení liberecké nemocnice Renata Procházková.
5: Dárci s věkem pokračujícím nám ubývají. Je to tak 50 až 100 dárců ročně, což v tuhle chvíli nehraje roli, protože dárci můžou chodit třeba častěji, ale do budoucna to problém prostě bude, až přijdou opravdu ty demograficky slabší ročníky.
1: V pondělí 8. června, v den svých 95. narozenin, zemřel první senátor za Ústecko, sociální demokrat a někdejší starosta Trmic Otto Neubauer. Oznámila to kancelář senátu. Neubauer byl také zastupitelem Ústeckého kraje. Cenový strop pro benzín dnes po týdnech opět stoupne. Informovalo o tom včera ministerstvo financí, které nejvyšší povolené ceny stanovuje. Řidiči v Česku budou benzín tankovat za 41 korun a 44 haléřů. To je o 8 haléřů víc než ve čtvrtek. Nejvyšší přípustná cena nafty naopak klesá oproti čtvrtku o desetník. Litr bude stát maximálně 39 korun a 95 haléřů za litr. Cenové stropy chce kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO určovat zatím do konce června.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté ve 4 hodiny našeho času vstoupili v mexické Guadalajaře. Do mistrovství světa hrají první duel své skupiny proti Jižní Koreji. V tuto chvíli za několik minut začne druhý poločas. Hraje se bez branek.
0: Počasí.
1: Dnes očekáváme většinou zataženo, postupně se slabým deštěm. Teploty vystoupí nejvýše na 15 až 18 stupňů, na horách dnes do 14 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Děčíně se mírně zdržíte ve stoupání od Nového mostu na Ludvíkovice v ulici Kamenická. Čekejte omezení kvůli pokračující rekonstrukci plynovodu. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna Známe lepší cestu.
6: Krásný den vám všem s Českým rozhlasem Sever. Příjemný pátek, máme 12. června, vstáváme do dalšího rána, poslední pracovní ráno tohoto týdne, před námi víkend, tak samozřejmě u nás nebude chybět pár pozvánek na víkend, abyste věděli, kam zajít, co dělat a jak se doma nenudit. No a k tomu všemu, když je 12. červen, se dozvíte, jaký je 12. červen z hlediska kalendáře. Čeká nás kalendárium, ale předtím písničky, které nestárnou, třeba Petr Razek nebo Anna Zagorová.
0: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: den, tak se proletět nad krajinou, proč ne? Pokud jste na vlnách Českého rozhlasu Sever, krásný den vám všem. 12. června máme, Antonie má svátek, všechno nejlepší. A v tuto chvíli otevíráme dnešní kalendárium, abychom se dozvěděli, co vlastně dneska slavíme, co si vlastně připomínáme.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pátek 12. června, svátek mají Toničky. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Jeden z největších zlatých pokladů u nás i v celé Evropě byl nalezen v roce 1771 u potoka u vsi Podmokly na Rokycansku. V zemi se tam skrývala bronzová nádoba s nákrčníkem a nejméně 5000 keltskými zlatými mincemi z prvního století před naším letopočtem o celkové váze kolem 40 kilo. Zlato ale bylo rozstaveno a použito na dukáty. Archeolog v klobouku, ohánějící se bičem a bojící se hadů, vstoupil na plátna kin před 45 lety v roce 1981.
3: Archeologie je skvostné dobrodružství, proto jsme se na ní dali.
2: Indiana Jones.
3: Archa je krásný se.
2: Premiéru měl první díl Dobyvatelé ztracené archy.
3: Toužím objasnit něco, co má nedozírnou historickou hodnotu a zachrání to před tím tajtadlíkem.
2: Indiana Jones se dočkal dalších 4 filmů. Historicky prvním demokraticky zvoleným prezidentem Ruské federace byl před 35 lety v roce 1991 Boris Jelcin. Za víc jak 3 dekády měla největší země světa jen 3 prezidenty. Jelcina, Dmitrije Medveděva a hlavně Vladimira Putina. Ten už je ve funkci 26. rok. Před 5 lety vyhrála Barbora Krejčíková francouzský Roland Garros. Po skoro 7 letech tak česká tenistka vyhrála jeden ze 4 největších turnajů světa.
4: Zvednu ruce a dívám se tak, jako že tomu nevěřím.
2: Barbora zaskočila celý tenisový svět. O den později vyhrála slavný turnaj po druhé s Kateřinou Siňakovou ve 4 hře. Česká herečka, třeba slečna Stříbrná.
5: Téhle na těle nechybí nic, za to je hrozně zlá.
6: Třeba jste s ní špatně zacházel.
5: Znám ji teprve týden.
2: Marie Drahokoupilová má dnes 85. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
7: Český rozhlas Sever.

0: 3 minuty po čtvrt na 6 posloucháte Český rozhlas Sever. Jsou tmavý, mají pruhované černobílé končetiny a už se trvale usadili na našem území. Řeči o invazních komárech japonských a korejských. Přestože jsou schopni přenést tropické nemoci, u nás zatím bezprostřední riziko nepředstavují. My vám tyto komáry představíme za pár minut.
1: Počasí.
0: Včera docela dost pršelo a dneska takovéto počasí bude pokračovat i nadále. Radarové snímky ukazují, že už se k nám blíží vlna dešťů, protože v tuto chvíli prší na Karlovarsku. Teploty jsou nízké, 6 stupňů máme v Krásné Lípě a 8 stupňů máme na Žatecku. Dnešní maximální teploty budou do, když se tak na to dívám, do 16 stupňů Celsia, bude oblačno až polojasno, o jedině se mohou vyskytnout přeháníky, jinak večer bude trvalejší déšť. Tak a jinak o jedině 10 mm srážek. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: vám dáme ještě spoustu informací dnes po ránu. Jste s Českým rozhlasem Sever, za 8 minut máme 17:30, jdeme za těmi komáry, sezona komárů začala. Přeje tomu i počasí, které teď máme, jejich aktivita je v těchto dnech podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu mírná, ale podmínky pro líhnutí jsou ideální. Hlavně v druhé půlce léta se můžeme setkat také s invazními druhy. Trvale se už u nás usadil například komár japonský i korejský, který je schopen přenést i tropické nemoci. Obávat se jich ale podle vědců zatím nemusíme.
1: Takže tady nic v tom neplave.
2: Vytahuje z jedné skádí zatím prázdné sítko Jiří Černý z České zemědělské univerzity. V jejím kampusu pátráme po larvách invazních druhů komárů. Jejich typickým líhništěm jsou třeba sudy nebo konve s vodou.
3: Jdeme po invazních druzích komárů z rodu Aedes, který se vyskytují v těchto malých vodních plochách poblíž lidí. Jo, hele, tady jsou.
4: Jednu larvu už jste nabral, teď nabíráte další.
3: Samozřejmě, čím pozdější vývojové stádium to je, tím ty larvičky jsou větší.
2: Následně vědci larvy pomocí speciální pipety přenášejí do nádoby. Podle jejich dýchacího orgánu, takzvaného sifa, dokážou přímo v terénu rozlišit, do kterého rodu daná larva patří, říká entomolog Martin Kulma ze Státního zdravotního ústavu, který na výzkumu spolupracuje.
5: Vidím, že to sifo je dlouhé a tenké, takže dokážu teď říct, že se jedná o našeho běžného komára rodu Culex, že se tedy nejedná o invazní druh komára.
4: Před malou chvíli se na vás jeden komár sedl, jsem si všimla. Jak vůbec ti komáři, ti invazní vypadají?
5: Komáři rodu Aedes mají černé zbarvení nebo velmi tmavé zbarvení. Jsou typičtí tím, že mají pruhované nožičky, mají vlastně černé nohy s bílými pruhy.
2: Setkat se s exotickými komáry je dnes u nás běžné. Například komára japonského našli vědci v uplynulých 2 letech téměř ve všech našich krajích. V laboratoři už bylo prokázáno, že je schopen tropické horečky přenášet. Důkaz z terénu o tom ale chybí. I proto přímé riziko zatím nepředstavuje.
5: Rozhodně není na místě nějaká panika. Spíše jde o to, že zde máme další druhy, před kterými se do budoucna máme mít na pozoru o přenosu patogenů, které způsobují různé tropické nemoci. Bych v současné době mluvil jako o velmi malém nebo zanedbatelném riziku.
2: Jen sporadicky se v Česku vyskytuje komár tigrovaný, který stojí za lokálními epidemiemi tropických horeček v uplynulých letech v Itálii nebo ve Francii. Upozorňuje virolog Jiří Černý.
3: Každý rok vidíme v těch středomořských zemích několik ohnisek nákazy, kdy přijede nějaký cestovatel, který je nakažený buď to horečkou dengue nebo horečkou chikungunya. Ti komáři tigrovaní se na tom cestovateli nasají a můžou je přenášet lokálně dál.
2: I díky změně klimatu se ale komár tigrovaný šíří dál na sever. Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

za 3 minuty, 17:30, vy jste s Českým rozhlasem Sever, jestli nemůžete sledovat fotbalový zápas našich s Jižní Koreou, tak ve druhém poločasu je stav vyrovnaný 1-1. Zprávy v půlce blíží, vlaky budou od neděle jezdit podle upraveného jízdního řádu, i tohle se dozvíte od Františka Janečíka. Krásný den, dobré ráno všem.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Severočeská vodárenská připravuje na pětileté období do roku 2030 investice za 15 miliard korun. Část pokryje úvěr od Evropské investiční banky ve výši 1 miliardy a 300 milionů korun. Městská policie v Děčíně dokončila rozsáhlou modernizaci kamerového systému. Město buduje kamerový systém od roku 1997. Na jeho dokončení využilo evropskou dotaci ve výši 14,5 milionu. Lidé ve Frýdlantu se dnes můžou zapojit do společného úklidu města v rámci akce pro čistší Frýdlant. Účastníkům nabídne informace o novém systému svozu odběrů door-to-door, který bude spuštěný v červenci. Vlaky Českých drah začnou od neděle jezdit podle upraveného jízdního řádu. Změny se dotknou regionálních spojů. Pravidelná úprava by měla podle národního dopravce zlepšit nabídku spojení. Čeští fotbalisté hrají od 4 hodin ráno našeho času v mexické Guadalajaře první duel své skupiny proti Jižní Koreji. V tuto chvíli se hraje druhý poločas, stav je vyrovnaný 1-1. Dnes čekáme většinou zataženo, postupně se slabým občasným deštěm, teploty vystoupí i k 18 stupňům, na horách dnes do 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 dejte pozor, za 33. kilometrem ve směru na Prahu provoz komplikuje odstavená dodávka. Má poruchu, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 2 minuty po půl šesté posloucháte Český rozhlas Sever. V pátek se vždycky těšíme na víkend a to i když třeba to počasí nám přát nebude. Prostě těšit se můžeme na 2 dny volna, pokud tedy chodíte do práce od pondělí do pátku. Tak já vám přeji, aby vám dneska šéf nezadal nějaký úkol, který by vás donutil být v práci přes čas nebo abyste museli myslet na práci přes víkend. Hezký den vám všem, dobré ráno i s písničkami, které nestárnou, za chvíli Pavel Bobek, teď už Helena Vondráčková.

0: Krásný den, druhý poločas prvního fotbalového utkání našich na mistrovství světa. Vedeme 2-1, což je, teď to tam skočilo, že zase je to 1-1. Takže v tuto chvíli to vypadá, že jsme se jenom chvíli radovali, protože jak si to tady čtu, tak ten náběh na gól byl z těsného offsideu a gól tedy neplatí, ale alespoň chviličku to tam bylo, že jsme vedli. Takže je to stav 1-1. Hezký den s Českým rozhlasem Sever. Teď i prozradíme, co nás čeká po 13. hodině. Poradna o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajnamlovou je tady.
1: Pěkný den vám všem za oba dva.
2: Budeme mluvit o popraskané kůži.
1: Určitě to znáte. Praská vám třeba kůže na prstech, u nechtů, na patách nebo na rukou.
2: Máte někde nápadně hrubou kůži nebo se vám na ní dělají šupinky?
1: Cítíte někdy v takových místech i bolest? Pokožka je na dotek napjatá a praskliny bolí při pohybu?
2: A netrpí tím náhodou i vaše lokty, kolena nebo koutky úst?
1: Dejte nám vědět. Popište své problémy s popraskanou kůží. Využijte k tomu formulář na stránce www.veseleazdravie.cz nebo na Facebooku Vesele a zdravě.
2: A taky nám můžete nahrát vzkaz a svůj dotaz k dnešnímu tématu, a to na záznamník s číslem 221 553 770.
1: Ještě jednou náš telefon pro vaše dotazy. 221 553 770.
2: A já se budu snažit odpovědět na vaše dotazy i na ty položené naživo dnes po 13. hodině v pořadu Veselé a zdravě.
1: Reprízu chystáme

0: Dnes po 20. hodině.
1: Připomínám téma. Popraskaná kůže.
2: Vesele a zdravě. S doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Minutu před 6:15 posloucháte Český rozhlas Sever, tak bohužel na mistrovství světa v tuto chvíli prohráváme těsně před koncem zápasu. Je to 2-1 pro Jižní Koreu, zápas stále sledujeme. I nadále dobré ráno.
1: Počasí.
0: A i dnes bude pršet, když se tak dívám na radarové snímky, už se blíží další vlna dešťů, teploty 8 stupňů hlásíte z Teplicka, 10 stupňů máme na Litoměřicku. Dnešní maximální teploty budou do 16-17 stupňů, to podle toho, kde budete, bude většinou zataženo. Postupně s občasným deštěm večer bude dešť přecházet v přeháníky. Hezký den vám všem.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

nápět. Vždyť víš, štěstí je krásná věc. Štěstí je tak krásná, epichová věc, ale prachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán jsem odrejný.

0: Okay. See.
1: Hezký den s Českým rozhlasem Sever, krásné dobré vstávání vám všem, teď se naučíme používat bylinky, jsou tady dnešní babské rady.
2: Babské rady.
3: Připomeňme si bylinky, které podporují trávení. Mohou pomoci při nadýmání, pocitu těžkosti po jídle nebo lehkých žaludečních problémech. Mezi nejznámější patří máta peprná, která pomáhá uvolňovat napětí v trávícím traktu a čaj z ní patří do jídelníčku vždy po sytějším chodu. Oblíbený je také hřmánek, jenž působí sklidňujícím způsobem a známé jsou jeho pozitivní účinky při podrážděném žaludku. Řebříček je bylinka pro střeva, má i protizánětlivé bonusy. Kopr zase zmírňuje křeče a zapomenout nesmíme ani na kmín. Fenikl bývá s oblibou doporučován hlavně při nadýmání a to nejen u miminek. Dobré účinky na trávení má i meduňka nebo zázvor. Bylinky lze v tomto případě používat nejen ve formě čajů, ale také jako součást jídel. Čerstvá máta, bazalka nebo tymián dodají pokrmům chuť a zároveň povzbudí trávící procesy v těle.
2: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Hezký den s Českým rozhlasem Sever i nadále. Hezké dobré ráno vám všem. Před námi zprávy v celou. Vy se od nás dozvíte, že novela stavebního zákona míří k závěrečnému schvalování. I nadále příjemné ráno.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Co všechno pomůže rozzářit lampionový průvod a zažehnali Karel a Eva manželskou krizi? Seriál Vyprávěj. ČT2. Předávání Nobelovky se mění ve smrtící hru mezinárodních rozměrů. Paul Newman v premiérovém filmu Cena. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Smetanova Litomyšl 2026 s Událostmi v kultuře v přestávce. Páteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Novela stavebního zákona míří k závěrečnému schvalování. Před Litvínovskou scholou Humanitas je pietní místo pro dívku, která počátkem týdne zemřela při nehodě. Jablonec nad Nisou pořídil pro své hřbitovy nákladní elektromobil. Dnes čekáme většinou zataženo, postupně občasný slabý déšť, teploty do 18 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý poslech a také ráno. Vládní novela stavebního zákona míří do závěrečného schvalování. Poslanci na čtvrtý pokus dokončili její druhé čtení. Koalice má zákon zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Počítá se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO věří, že se novelu podaří co nejdříve poslat do Senátu.
4: Třetí čtení v Poslanecké sněmovně očekáváme na začátku července. Budu věřit, že debata bude konstruktivní a je mi jedno, kolik hodin bude trvat.
2: Novelu kritizuje opozice i profesní organizace, podle nich návrh vážně ohrožuje systém povolování staveb. Před Litvínovskou střední školou schola Humanitas je vyvěšena černá vlajka a předškolní budovou je pietní místo po úmrtí studentky druhého ročníku. Dívka zemřela v pondělí během cyklistického kurzu na Litoměřicku. Na kole se srazila s protijedoucím osobním autem. Škola pro žáky i učitele zorganizovala psychologickou pomoc. Ve čtvrtek o tom informoval ředitel školy Milan Šťovíček. Policie případ vyšetřuje. K údržbě městských hřbitovů Jablonec nad Nisou nově využívá nákladní elektromobil. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové za něj město zaplatilo přibližně 1 milion a 400 tisíc korun. Přibližně třetinu nákladů pokryla dotace. Auto bude prozatím sloužit všem 7 městským hřbitovům.
5: Podle primátorova náměstka Petra Roubíčka z ODS auto zaměstnancům usnadní každodenní práci. Je bezemisní a tiché, což je podle něj ideální pro prostředí hřbitovů. Novou nabíječku pro nabíjení elektromobilu magistrát budovat nemusel. V hospodářském zázemí hlavního hřbitova v ulici Na Roli už ji totiž má. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Mimořádná schůze sněmovny, kterou ve čtvrtek svolala opozice kvůli možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, se nekonala. Poslanci totiž neschválili program jednání. Vystoupit tak mohli jen řečníci s přednostním právem. Ti požadovali zastavení vyplácení dotací koncernu Agrofert, tedy alespoň do té doby, než bude jasné, jak se k jejich vyplácení postaví Evropská unie. Ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián v úvodu schůze řekl, že jeho rezort postupuje při vyplácení dotací správně. Předseda vlády Andrej Babiš se jednání neúčastnil.
6: Sport.
2: Čeští fotbalisté dohráli v mexické Guadalajaře úvodní duel své skupiny v zahájeném mistrovství světa. Z vítězství se nakonec raduje korejský tým, který českou reprezentaci přehrál výsledkem 2-1.
6: Počasí.
2: Dnes čekáme většinou zataženo, postupně se slabým občasným deštěm. Teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů, na horách dnes do 14 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 stojí za 33. kilometrem ve směru na Prahu porouchaná dodávka. Pozor na silnici 1/15 mezi Liběšicemi a Úštěkem. U Zimoře je zúžení kvůli opravám, projíždí se kyvadlově jedním pruhem. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Čtyři minuty po šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Možná míříte na zahrádky, tak nám to řekněte potom po 9. hodině, jak to vypadá. Dneska konkrétně v pořadu dáme řeč. Mě bude zajímat úroda jahod. jak hodnotíte letošní úrodu jahod, kam na jahody chodíte, případně pokud nemáte vlastní, a co z jahod máte nejradši. Prostě uděláme si jahodovou hodinu mezi 9. a 10. Už teď můžete psát maily na damereč@rozhlas.cz a budu moc rád, když po 9. zavoláte. Mám pro vás písničky, které nestárnou, mám pro vás Petra Spáleného a Jojo Bendy.
3: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Krásný den, Antonín, popřeji všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Je pátek 12. června, ještě že není 13. Vypadá to na to, že to bude šťastný den. Hezký den, řekneme vám, jestli bude hezký, co se týká počasí, už za chvíli, ale nejdřív se podíváme na Děčínsko s dnešní krimihistorkou a s Petrem Beranem.
1: Krimihistorky. Děčínští kriminalisté ukončili vyšetřování série vloupání, ze které obvinili 28letého muže z Děčínska. Podle policistů se během krátké doby zaměřil na zahradní chatky, sklepy, kůlny i firemní objekty v Děčíně a v Jílovém. Kradl motorové pily, sekačky, elektrické nářadí i další vybavení a škoda přesáhla 210 tisíc korun. Další desítky tisíc si vyžádali poškozené dveře, zámky a další zabezpečení. Policistům se podařilo část věcí vypátrat a vrátit majitelům. Podezřelého nakonec zadrželi a soud rozhodl, že bude stíhán vazebně.
2: Krimi historky.

0: Krásný den, ve čtvrt na sedm posloucháte Český rozhlas Sever. Před námi je víkend, plno akcí bude. My vás za chvilku pozveme na slavnost ploučínské vyhlídky do Benešova nad Ploučínci. Co tam všechno zažijete, to se od nás dozvíte.
1: Počasí.
0: Oblačno zataženo u nás na severu Čech, také deštivo bude. Radarové snímky ukazují, že opravdu nám začíná pršet na Chomutovsku. Teploty jsou kolem 8 stupňů. 8 stupňů máme v Ústí nad Labem, 10 stupňů máme v Lounech. Dnešní maximální teploty budou do 17 stupňů. Teď po ránu přehánky, déšť postupně, dá se říct, po celý den. K večeru znovu jen přehánky. Hezký den vám všem.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: 10 minut před půl sedmou, teď ty slavnosti ploučinské vyhlídky, je to už 4. ročník a my vás pozveme na komentovanou procházku k ploučinské vyhlídce, pozve vás Deníka Ušáková z klubu českých turistů Benešov nad Ploučnicí a Eva Bucharová.
2: Paní Ušáková, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: S kým se sejdeme, kam máme přijít?
3: Startuje se v 10 hodin z nádvoří Horního zámku v Benešově nad Ploučnicí. Celou komentovanou procházku bude mít na starosti pan Luděk Smejkal. Je to benešovský historik, tak k tomu má asi nejvíc co říci. Budeme pokračovat na ploučnickou vyhlídku a poté se vrátíme zase na nádvoří Horního zámku, kde bude možnost si ugrilovat nějakou uzeninu.
2: Na závěr bude dobrota, tak to se těšíme, ale pojďme ještě k těm rozhledům z ploučnické vyhlídky. Kdo tam nebyl, tak můžeme slíbit, že ty rozhledy jsou opravdu nádherné.
3: Vidíme tam vlastně celé Lužické hory. Uvidíme celé vlastně náměstí, uvidíme kostel narození Panny Marie, je z vyhlídky vidět i státní zámek, uvidíme staré továrny Benaru a výhled budeme mít krásný i na řeku Ploučnici.
2: Na 4. ročník slavnosti ploučnické vyhlídky a tedy i komentovanou procházku k ploučnické vyhlídce pozvala Zdeňka Ušáková z klubu českých turistů Benešov nad Ploučnicí. Tak my se v sobotu 13. června těšíme u vás. Naschledanou a těšíme se na grilování.
3: Já se také těším. Naschledanou.
1: Tak a já vám popřeji, aby nepršilo, aby vám nezhasnul oheň a nepotřebovali jste pláštěnky. Hezký den vám všem.
0: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Krásný den za 4 minuty, 6:30, budou tady zprávy v půl s Františkem Janačíkem. O víkendu se budou přejmenovávat některé zastávky, a to městské hromadné dopravy na Mostecku. Podrobnosti ve zprávách v půl od Františka Janačíka. Hezký den.

0: Bylo půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Pražský vrchní soud dnes rozhodne, jestli odvolá Halku Lacinovou z funkce předsedkyně okresního soudu v Litoměřicích. Kárný návrh podala předsedkyně krajského soudu v Ústí nad Labem Lenka Ceplová, podle které soudkyně Lacinová několikrát zasahovala do případů, které neměla na starosti. Cestující na Mostecku, konkrétně v Litvínově Lomu, v Meziboří a v Horním Jiřetíně, čeká od neděle 14. června změna v přejmenování některých zastávek. Dohodl se na tom dopravní podnik s dotčenými městy a také Ústeckým krajem. Višňová na Frýdlantsku bude v sobotu zjišťovat, jestli obyvatelé souhlasí s výstavbou nové větrné elektrárny v části Andělka. Ke stávajícím sedmi jí chce postavit společnost Větrný park Andělka. Dnes začíná pátý ročník akce s názvem Biosmršť. Na procházce nebo výletě můžou lidé až do neděle pomoci vědcům mapovat vybrané nepůdní a invazní druhy rostlin a živočichů. Na seznamu jsou například bolševník, slunečko východní, nutrie nebo želva nádherná. Zapojit se může každý. V zámeckém parku v Načeradci na Benešovsku se koná dvoudenní mistrovství České republiky ve stromolezení. Na 25. ročníku akce čeká závodníky několik disciplín, například rychlostní výstup po větvích nebo záchrana osoby z koruny stromu. Dnes čekáme většinou zataženo, postupně se slabým občasným deštěm. Teploty do 18 stupňů, na horách do 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na Žatecku je uzavřený úsek silnice 225 z Žatce na Jimlín u křižovatky od Zalužic, to kvůli opravě mostku přes Blšankou. Objíždí se Kyvadlově po souběžné náhradní komunikaci a provizorní mostek. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl sedmé posloucháte Český rozhlas Sever. Já tady teď mám písničku, která se jmenuje Jedeme dál, což je taková motoristická písnička. To mi připomíná, že zítra se konají velké závody, nebo spíš velký sraz veteránských vozidel a motocyklu u Varnsdorfského rybníku v Varnsdorfu a připomene se výročí populárního závodu do vrchu na Šébr, tak pokud budete v okolí Varnsdorfu, rozhodně zítra na tento sraz zajděte. A my teď si dáme Jedeme dál, Petr Janda, další písničky, které nestárnou, za chvíli Marta Kubišová. Dobré ráno.

0: 8 minut po půl sedmé. Posloucháte Český rozhlas Sever. Krásný pátek 12. června. Ptáte se, co přinese dnešní den? Tak čeká vás neopakovatelný koncert, který vás pohladí po duši. Od 19 hodin zahrají Ústečtí Tašidele pod Stanovarce v Kolo Café na nábřeží Labe v Ústí nad Labem. Je to jedinečná příležitost, jak si poslechnout krásné písničky a k tomu třeba pozorovat ryby. U vody chvilku ještě zůstaneme. Na jezeře Matilda v Mostě se rozjíždí 14. ročník závodu dračích lodí. Celovíkendová akce nabídne sportovní souboje posádek i doprovodný program a slavnosti se rozjíždějí v Duchcově. Kasanovské slavnosti. Slavnostní zahájení začíná dnes v 18 hodin příjezdem Giacoma Cassanovy a večer uvidíte open air premiéru hudební komedie Tajné choutky Giacoma Cassanovy. A v Žatci od 8 do 16 hodin se koná pohár České republiky v národní házené starších žánků. Turnaj hostí hřiště T je Žatec. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za 3:45 vy posloucháte Český rozhlas Sever. Za chvilku navštívíme Klášterec nad Ohří v rámci naší procházky po městech a obcích v našem kraji. Mimochodem je tam krásný novogotický zámek a také přilehlý anglický park, kde roste 150 druhů stromů z celého světa. Ale v Klášterci nad Ohří nebudeme rozhodně jenom na zámku. Více za pár minut.
1: Počasí.
0: A teď informace o počasí. Na telefonu je Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak to teď po ránu vypadá?
2: Aktuálně máme na obloze už velkou oblačnost a srážky se nám aktuálně vyskytují zejména v západní části Ústeckého kraje a na stanicích na teplotách měříme aktuálně od 7 do 11 stupňů Celsia a na horách máme aktuálně okolo 7 až 8 stupňů Celsia.
0: Ano, to je takové to ráno, jak jste říkal, někdy už přehánky. Bude pršet i přes den?
2: Vypadá to, že jo, že vlastně ten déšť by se měl postupně vyskytovat, dá se říct, na většině území, ale bude to spíše občasný déšť, nebo i přehánky, ale večer už očekáváme, že ten déšť bude většinou přecházet ty přehánky a teplotně dneska očekáváme od 14 do 17 stupňů Celsia a zapomněl jsem říct, že na obloze dneska budeme mít většinou zataženo.
0: Dobře, já vám děkuji za informace a mějte se hezky. Naschledanou. Tak jen tak pevně doufáme, že pokud se chystáte o víkendu někam, takže se dneska vyprší a o víkendu už se nám to zlepší, tak ostatně o víkendu si rozhodně ještě něco řekneme v dnešním ranním vysílání. I nadále krásné dobré ráno.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: krásný den s Českým rozhlasem Sever, hezké dobré ráno. Musím se přiznat, že velice často jezdíme s rodinou přes Klášterec nad Ohří, třeba do Varu nebo do Chebu, ale jen jednou jsme se v Klášterci zastavili, jenom jednou jsme tam byli v Zámeckém parku. A jak jsem tak dopředu poslouchal, o čem to dneska bude, tedy příběhy měst a obcí, tak myslím si, že tu návštěvu Klášterce nad Ohří budu muset jednou pořádně prodloužit. Více teď už Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Tohle město na Ohři má minulost spojenou s výrobou porcelánu. Historie Klášterce nad Ohří na Chomutovsku se začala psát někdy mezi roky 1150 a 1250 a váže se na proboštství postoloprckých benediktínů. V roce 1277 král Přemysl Otakar II. Proboštství zrušil a jeho majetek přičlenil ke královské koruně. Německý název Klosterlín se poprvé objevuje roku 1356. K prvním pokusům o výrobu porcelánu došlo v Klášterci nad Ohří na konci 18. století. Nedopadly dobře, ale jak se říká, kdo vytrvá, vítězí. Už v roce 1836 získala klášterecká porcelánka bronzovou medaili za jídelní soupravu pro 12 osob na výstavě českých průmyslových výrobků v Praze. Slávu si získal taky kávovar se speciálním keramickým sítkem na kávu. V říjnu 1945 byla klášterecká porcelánka znárodněna a vznikl národní podnik Tůnská továrna na porcelán se sídlem v Karlových Varech. Dominantou města je novogotický zámek a přilehlý anglický dendrologicky cenný park. Roste v něm na 150 druhů stromů z celého světa. No a nakonec zase ten porcelán. Na zámku je k vidění expozice porcelánu ze sbírek Umělecko-průmyslového muzea v Praze.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Hezký den s Českým rozhlasem Sever. Tohle je písnička ideální před venčením psa i v dešti. Se vám bude venčit lépe, pokud jste si tuhle písničku zaspívali. Krásný den vám všem s Českým rozhlasem Sever za 7 minut 7. Ve zprávách v celou se dozvíte, že domy v koruně stromů vznikly v přírodním parku na Liberecku bez povolení. Podrobnosti už za chvíli.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Do průmyslové zóny Triangle u Žatce míří první tajvanská společnost. Domy v koruně stromů vznikly v přírodním parku u Ještědu bez povolení. Ministr spravedlnosti se setká s končící žalobkyní Lasoveckou. Ta rezignovala kvůli ztrátě důvěry ve vedení státního zastupitelství. Dnes čekáme většinou zataženo, postupně občasný slabší déšť, teploty do 18 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý poslech a také ráno. Tajvanská společnost Tamiko Žatec chce v zóně Triangle u Žatce postavit závod na čištění a povrchovou úpravu součástek pro polovodiče. Radní Ústeckého kraje schválili rezervační smlouvu. Záměr ještě projednají 22. června zastupitelé. Projekt může přinést až 100 nových pracovních míst. Více řekl hejtman Richard Brabec z Hnutí ANO.
4: První tajvanská společnost z toho ekosystému polovodičů tady v Trianglu, tedy na rozloze necelých 2,7 hektarů, by měla investovat necelou miliardu korun v těch letech 26-27 a my bychom rádi samozřejmě získali další společnosti toto ekosystému.
2: Bez stavebního řízení a souhlasu orgánů ochrany přírody vznikly v Národním parku Ještěd u Křižan na Liberecku 3 dřevěné domy v koruně stromů. Česká inspekce životního prostředí už za porušení zákona uložila pokuty. Stavební úřad v Osečné teď vede řízení o odstranění staveb. Informoval o tom deník MF Dnes. Podle inspekce se jedná o komerční ubytovací zařízení umístěné mimo zastavitelné území obce, kde územní plán podobné stavby nepřipouští. Podle právního zástupce provozovatele pojem ubytování ve stavebním právu může být vykládán odlišně. Končící žalobkyně Petra Lasovecká z vrchního státního zastupitelství v Olomouci se dnes setká s ministrem spravedlnosti za hnutí ANO Jeronýmem Tejcem. Lasovecká minulý týden rezignovala, zdůvodnila to ztrátou důvěry.
5: Lasovecká se podílela na vyšetřování bitcoinové kauzy. Její nadřízení ji ale z případu koncem ledna odvolali kvůli údajné podjatosti. Z funkce žalobkyně odešla po 25 letech.
6: Protože jsem postupně ztratila důvěru v odborné vedení a směřování státního zastupitelství.
5: Popsala minulý týden Lasovecká. Pro rezignaci se prý definitivně rozhodla potom, co dostala výtku kvůli rozhovoru pro Radiožurnál. V něm popisovala, proč jí vrchní olomoucký žalobce Radim Dragoun vyloučil z týmu k bitcoinové kauze. Tejc ke schůzi už dřív řekl, že nálada v soustavě státního zastupitelství není dobrá a zajímá ho příčina. Josef Číš, Český rozhlas.
3: Sport.
2: Fotbalisté Česka vstoupili do světového mistrovství v Americe porážkou. V úvodním zápase skupiny prohráli v mexické Guadalajaře s Jižní Koreou 1-2. Národní tým hraje na prestižním turnaji poprvé po 20 letech. Pokračuje kapitán národního týmu a střelec jediné české branky Ladislav Krejčí.
7: Teď je velký zklamání, jelikož jsme v 60. nebo v kolikáté minutě vedli 1-0. Věděli jsme, jak ten úvodní zápas může být důležitý pro vstup do turnaje. Jakýkoliv zisk bodu by byl velice pozitivní. Bohužel, nechali jsme si zápas otočit.
2: V zahajovacím zápase světového šampionátu porazilo domácí Mexiko Jihoafrickou republiku 2-0. Proti té nastupuje český tým příští týden ve čtvrtek.
3: Počasí.
2: Dnes většinou zataženo, postupně se slabším občasným deštěm, teploty od 15 do 18 stupňů, na horách do 14 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na průtahu Malým Březem na Ústecku po silnici 261 policie řeší v křižovatce na Leštinu a Zubrnice nehodu se zraněním. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: 4 minuty po 7 posloucháte Český rozhlas Sever, tak co špatná nálada máte, nemáte, přechází to do deprese, zapomeňte na prášky a dejte si třešně, je to lékařsky dokázáno, třešně jsou skvělým přírodním pomocníkem pro lepší spánek a uvolnění během dne, obsahují přirozený melatonin, hormon, který reguluje náš spánkový cyklus a antioxidanty, takže si dejte hrst třešní a nezapomeňte na třešení za ucho, když třešní za uchem přijdete na poradu, tak se bude smát i váš šéf. Hezké ráno i s písničkami, které nestárnou, budou tu Václav Neckář a teď tým.
8: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Hezký den s Českým rozhlasem Seber. 12 minut po 7 hodině. Anton je dneska svátek a aby to Antonínu nebylo líto, tak ti mají svátek hned zítra. Tak na nějakého toho Tondu zítra samozřejmě nezapomeňte. Ale vrátíme se k dnešnímu dni. Čím významný je dnešní den, co si dnes připomínáme, co dneska slavíme, to ví naprosto přesně Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pátek 12. června, svátek mají Toničky. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Jeden z největších zlatých pokladů u nás i v celé Evropě byl nalezen v roce 1771 u potoka u vsi Podmokly na Rokycansku. V zemi se tam skrývala bronzová nádoba s nákrčníkem a nejméně 5000 keltskými zlatými mincemi z prvního století před naším letopočtem o celkové váze kolem 40 kilo. Zlato ale bylo roztaveno a použito na dukáty. Archeolog v klobouku, ohánějící se bičem a bojící se hadů, vstoupil na plátna kin před 45 lety v roce 1981.
3: Archeologie je skvostné dobrodružství, proto jsme se na ní dali.
2: Indiana Jones.
3: Archa je krásný svět.
2: Premiéru měl první díl Dobyvatelé ztracené archy.
3: Toužím objasnit něco, co má nedozírnou historickou hodnotu a zachrání to před tím tajtadlíkem.
2: Indiana Jones se dočkal dalších 4 filmů. Historicky prvním demokraticky zvoleným prezidentem Ruské federace byl před 35 lety v roce 1991 Boris Jelcin. Za víc jak 3 dekády měla největší země světa jen 3 prezidenty. Jelcina, Dmitrije Medveděva a hlavně Vladimira Putina. Ten už je ve funkci 26. rok. Před 5 lety vyhrála Barbora Krejčíková francouzský Roland Garros. Po skoro 7 letech tak česká tenistka vyhrála jeden ze 4 největších turnajů světa.
4: Zvednu ruce a dívám se tak, jako že tomu nevěřím.
2: Barbora zaskočila celý tenisový svět. O den později vyhrála slavný turnaj po druhé s Kateřinou Siňakovou ve 4 hře. Česká herečka, třeba slečna Stříbrná.
5: Téhle na těle nechybí nic. Za to je hrozně zlá.
6: Třeba jste s ní špatně zacházel.
5: Znám ji teprve týden.
2: Marie Drahokoupilová má dnes 85. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
7: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 4 minuty po 7:15 posloucháte Český rozhlas Sever. Když jste chodili fandit do Mostu na házenou, tak si určitě pamatujete jméno Valerie Smetková. Česká házenkářka, bývalá opora Mostu, má za sebou první rok ve zahraničním angažmá. Jaký byl, jak se jí dařilo, to se od nás dozvíte za chvíli.
1: Počasí.
0: A teď aktuální informace o počasí. Už nám prší na Mostecku a také na Teplicku. Teploty kolem 8 stupňů. V Děčíně máme 10 stupňů, hlásí Kadaň. Dnešní maximální teploty budou do 17 stupňů. Bude zataženo s deštěm, večer bude déšť přicházet v přeháníky. Tak pěkný den vám všem.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 6 minut před 7:30 posloucháte Český rozhlas Sever, tak si teď zaházíme míčem, jdeme na házenou. Premiérový rok v zahraničním klubu má za sebou házenkářka Valerie Smetková. První zkušenost jí přinesla smíšené pocity. Odchod z maďarského klubu ze Somateje pro ní byl tak trochu vysvobozením.
1: V Maďarsku jsou 3 top týmy, které hrajou Ligu mistrů a ty podmínky mají fakt výborné. Ostatní týmy se tomu snaží přibližovat. I naše koncepce na začátku byla taková, že jsme měli hodně zahraničních hráček, bylo to v podstatě půl na půl s maďarskýma hráčkama, ale v průběhu sezóny se to tam hodně změnilo.
2: V Sombateji to šlo od 10 k 5. Z klubu začaly odcházet cizinky a přednost dostávaly maďarské mladé hráčky. A počáteční nadšení u české reprezentantky postupně vyprchalo.
1: Na začátku, když jsem tam přicházela, tak jsem byla spokojená s tím, jak to vypadá, jak to funguje. V průběhu roku se to teda hodně změnilo a v půlce sezóny nám dokonce odešel i trenér, takže tam jsme lepili docela velkou díru, kdy to po něm převzal šéf klubu, který zároveň trénoval mládežnické kategorie, takže toho měl docela dost a tím pádem na nás neměl ani tolik času a ta profesionalita se postupem času ztrácela.
2: Vadilo Valerii Smetkové, tu mrzelo, že šla dolů i úroveň tréninků.
1: Přišlo mi, že ty tréninky byly hodně monotónní, nebyla tam takový prostor na to se zlepšit. Nikdo nám neříkal, co přesně děláme špatně, co neděláme špatně. Pořád jsme hráli stejné signály, v podstatě nic se tam neměnilo. Soupeři se na to samozřejmě připravovali a myslím si, že i díky tomu jsme postupem sezóny ztráceli víc a víc bodů.
2: Skončil Smetkové tým v tabulce nakonec až 11. Česká házenkářka proto po maďarské zkušenosti ocenila své předchozí angažmá v Mostě.
1: Kde to je téměř profesionální prostředí, samozřejmě tam hodně studentek, takže to není 100% profesionální, ale snaží se tomu hodně blížit. A v porovnání s tím, jak jsem byla rozmlsená z Mostu, tak v některých ohledech to pro mě byl šok, ale tím, že jsem byla naučená nějak z Mostu, že jsem věděla, jak to má fungovat i tady z reprezentace, tak jsem si to přizpůsobila k obrazu svému.
2: Výkonnostně ale Valerie Smetková v Maďarsku obstála a díky tomu bude hrát v příští sezóně ve Francii. David Kalvas, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
0: Jste s Českým rozhlasem Sever, krásný den za 4 minuty 7:30 a samozřejmě za 4 minuty s

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Krušnohorské sochařské sympozium s názvem Paměť krajiny začíná dnes v Zámeckém parku v Klášterci nad Ohří. Organizuje ho město a letošním tématem sympozia jsou vlákna. Transfúzní stanici v Liberci stárnou dárci krve, i když jich má v evidenci okolo 6 tisíc, ročně z ní především kvůli věku vyřazuje přibližně 400 lidí. Transfúzní stanice se proto začínají obracet na liberecké střední školy. Žítkovské bohyně jako divadelní hru dnes poprvé uvidí návštěvníci Šaldova malého divadla v Liberci. Jde o dramatizaci knihy autorky Kateřiny Tučkové. Příběh vypráví o magických ženách z Bílých Karpat, které podle knihy dokázaly léčit i dotykem. Banky a stavební spořitelny v Česku v květnu půjčily lidem na bydlení dohromady více než 38 miliard korun. Vyplývá to z hypomonitoru České bankovní asociace. Částka je oproti dubnu o 15% nižší. V Evropské unii ode dneška začíná platit nová azylová pravidla. Zavádí je migrační pakt, schválený v roce 2024. Ten má zrychlit rozhodování o žádostech o azyl, také zpřísnit kontroly na vnějších hranicích a usnadnit vracení migrantů. Součástí změny je i nový systém solidarity. Dnes čekáme přes den většinou zataženo, postupně i slabý občasný déšť, teploty do 18 stupňů, na horách do 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici v Droužkovicích u Chomutova se srazila dvě osobní auta. Problémy stále v Malém Březně na Ústecku. Nehoda se zraněním omezuje provoz na silnici 261 v křižovatce na Leštinu. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl osmé posloucháte Český rozhlas Sever. Pamatujete si, jak ještě před měsícem meteorologové slibovali, že letos v létě to bude výheň, to budou tropy, tak to vypadá, že pomalu obrací. Podle všeho červenec vypadá, že bude teplotně podprůměrný. No, uvidíme, jak to všechno dopadne a rozhodně doufejme, že už sucho je zažehnáno. Krásný den, dobré ráno vám všem i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Lenka Filipová, teď už Petr Mouk.

0: Hezký den s Českým rozhlasem Sever, 9 minut po půl osmé. Dobré ráno na severu Čech, za chvilku si popřejeme i pěkné dopoledne, protože nás bude čekat pořad Dáme řeč. Včera tady byla kolegyně Renata Filipi a vy jste si povídali o oblečení z druhé ruky. A v secondhandech občas nakupuje i Slávka Brádlova.
1: Sekáče uznávám, ano. Ostatně mám to ve vzorci chování už z dětských let. Byli jsme 4 sourozenci, takže automaticky po těch starších ti mladší dědili. Nakonec, když jsme dospěli a měli jsme své vlastní děti, tak zase to cirkulovalo po rodině.
2: My máme takový náš bazárek soukromý i tady v Českém rozhlase Sever. Podařilo se ti ulovit třeba někdy nějaký kousek?
1: Jsou tam pěkné věci, ale jak na potvoru, ty kolegyně jsou prostě nějak štíhlejší, no.
2: Je to pravda, vždycky přijde nějaký kousek a řeknu, no tak to jsem nosila naposledy ve 12 letech. Evča Bucharová jednou má tedy snachu ve Švýcarsku a dovezla nádherné značkové kožené polobotky podzimní. Představ si, že už je nosím 4. rokem, jsou pořád jak nové a nemůžu si je vynachválit. A jsou to boty z druhé ruky.
1: No a je to o té kvalitě, protože když koupíš nové tričko a po prvním vyprání se skroutí švy a začne to tak řídnout, tak opravdu podle mě je lepší sáhnout po pěkném, třeba i značkovém triku, občas se to tak najde, v tom sekáči a když se v obchodě nemůžeš rozhodnout, tak ta cena nakonec tě dovede k jedné volbě, když to v tom sekáči můžeš mít všechna 3.
0: Tak, dneska to bude o jahodách. Jak hodnotíte letošní úrodu jahod? Kam na jahody chodíte, pěstujete vlastní? Co s jahodami máte nejradši? Prostě jahodové dopoledne si uděláme. Tak doufám, že budete mít pro mě nějaký dobrý jahodový recept. Už teď můžete psát maily na dámereč@rozhlas.cz a budu rád, když po 9. hodině zavoláte. Krásný den.

0: Minutu před 7:45 a tak a je tady konec školního roku, teda někde, žáci Teplické školy Koperníkova si dneska jdou pro vysvědčení, jejich školní rok končí kvůli opravám topení o 14 dní dřív v Ústeckém kraji, ale je takových škol víc, my pro vás máme podrobnosti, které se dozvíte už za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď podrobnosti o počasí, venku, teď prší, dá se říct, po celých severních Čechách, nejvíc na Mostecku a na Lounsku, teploty jsou kolem 10 stupňů, 10 stupňů máme aktuálně v Jirkově, 10 stupňů máme také v Rumburku. Dnešní maximální teploty budou do 17 stupňů, bude většinou zataženo, postupně s deštěm, večer bude déšť, ten trvalejší, přecházet v přeháníky. Klidný den.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: 12 minut zbývá do 8 hodiny, jak už jsem říkal, někde, ano, je konec letošního školního roku. Za 2 týdny teda končí oficiálně, některé školy rozdávají vysvědčení ještě dřív. Důvodem jsou rozsáhlé opravy, které směřují na letní prázdniny. Už dnes jdou pro závěrečné hodnocení žáci základní školy Koperníkova v Teplicích. Zjistila to naše reportérka Jana Vitásková. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Ve škole na Šanovském sídlišti v Teplicích budou učitelé už za pár minut předávat vysvědčení a jestli to počasí dovolí, což vypadá, že ano, tak i na školním hřišti. Od pondělí začíná v budovách základní i mateřské školy výměna rozvodů topení za 10 milionů korun. Učebny budou rozkopané, škola zajistila do konce tohoto školního roku, tedy do 26. června pro děti z 1. stupně družinu v základní škole v Proseticích a podle ředitele Martina Domína mají rodiče o umístění dětí zájem.
0: Kolik škol v Ústeckém kraji končí kvůli opravám dřív?
1: Kvůli opravám to jsou 4 základní školy a pak ještě 1 střední škola, tam jde o stěhování, uvedlo ministerstvo školství. Rozvody topení mění taky v základní škole v Bílině za Chlumem. Práce za zhruba 6 milionů korun začaly už koncem dubna, kdy se přestalo topit. Od 1. června přišel 2. stupeň na distanční výuku, pak se přidali i 4. a 5. ročníky a ve škole jsou teď už jenom mladší školáci. Škola pro ně zajistila dohled až do 26. června. Pro vysvědčení si tam ale všichni půjdou už toto pondělí, 15. Ten den tam končí taky dotované školní obědy. Jídelna sice ještě bude vařit, ale už za plnou cenu, to je 80 korun.
0: Naopak některé školy požádaly o prodloužení školního roku. Jsou i v našem kraji?
1: Tak podle sdělení ministerstva školství u nás v kraji nejsou, jinak to je po celé České republice 8 středních škol, 15 základních a 2 konzervatoře. To prodloužení požadují kvůli akcím a klasifikovaným vystoupením žáků, které školy domluvily ještě předtím, než ministr zkrátil v letošním školním roce vyučování o 2 dny. Školní rok tedy končí už zmiňovaný pátek 26. června.
0: Děkujeme za informace a přeju ti hezké vysvědčení. Měj se hezky, ahoj.
1: Děkuju, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Krásný den za 6.8, za 6 minut zprávy v celou. Dozvíte se, že Evropská investiční banka pomůže s miliardovými investicemi severočeské vodárenské společnosti. I nadále vám všem dobré ráno na severu Čech.

0: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Pražský vrchní soud dnes rozhodne ve sporu o odvolání předsedkyně okresního soudu v Litoměřicích. Evropská investiční banka pomůže s miliardovými investicemi severočeské vodárenské společnosti. Při procházce do přírody můžou lidé o víkendu mapovat nepůvodní a invazní druhy. Začíná akce Biosmršť. Dnes čekáme většinou zataženo, postupně občasný slabý déšť, teploty dnes do 18 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobrý poslech a také rád. Pražský vrchní soud dnes rozhodne, jestli odvolá Halku Lacinovou z funkce předsedkyně okresního soudu v Litoměřicích. Kárný návrh podala předsedkyně krajského soudu v Ústí nad Labem Lenka Ceplová. Podle níž Lacinová několikrát zasahovala do případů, které neměla na starosti. To soudkyně Lacinová odmítá a její právní zástupce Lukáš Trojan označil návrh za účelový. Severočeská vodárenská společnost připravuje pětileté období od roku 2030 investice za 15 miliard korun. Část má pokrýt úvěr od Evropské investiční banky ve výši 1 miliardy a 300 milionů korun. Smlouvy jsou připravené k podpisu, řekl předseda představenstva vodárenské společnosti Tomáš Indra.
3: Vnímám to jako opravdu velký úspěch. Na ten úvěr je vázán právě i ta dotace od té Evropské komise, která je v úrovni nějakých 340 milionů. Jsou to speciální dotace pro postižené regiony, takže týká se to Ústeckého kraje.
2: Společnost postaví třeba na Litoměřicku úpravny vody v Rutice a přivaděče vody Prackovice a Malešov Polepy. Dnes začíná pátý ročník akce s názvem Biosmršť. Na procházce nebo výletě můžou lidé až do neděle pomoci vědcům mapovat vybrané nepůvodní a invazní druhy rostlin a živočichů. Na seznamu jsou například slunečko východní, bolševník, nutrie nebo želva nádherná. Zapojit se může každý. Pozorování můžou lidé nahrát třeba přes mobilní aplikaci iNaturalist. Pomůže i s určením druhu, říká entomolog Jiří Skuhrovec z Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu.
4: Možné pořídit fotografii, přidat lokalitu a nahrát záznam přímo do projektu Biosmršť. S identifikací může pomoct umělá inteligence nebo komunita odborníků i zkušených uživatelů. Pozorování je možné nahrát i prostřednictvím dalších aplikací, jako je Aviv, Biolog nebo platforma Najdě.
2: Ukrajina chce v blízké době odříznout od dodávek Krym anektovaný Ruskem. Údery na mosty spojující poloostrov s pevninou už podle Kyjeva výrazně zkomplikovaly zásobování ruské armády i místních obyvatel. Velitel ukrajinských bezpilotních systémů Robert Brovdy v rozhovoru pro agenturu Reuters řekl, že za měsíc bude Ukrajina plně kontrolovat hlavní silniční tah z Rostova na Donu v jižním Rusku na Krym a plánuje úplnou izolaci poloostrova. Náčelník vojenské zprávy Záporožské oblasti Ivan Fedorov na sociálních sítích vyzval civilisty žijící na okupovaných územích na Krymu, aby se evakuovali, dokud je čas. Sport. Čeští fotbalisté prohráli v úvodu mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. Národní tým neudržel vedení. V druhém poločase se po dlouhém autovém vhazování prosadil hlavičkou kapitán Krejčí. Korejci ale stav otočili. V zahajovacím utkání světového šampionátu zvítězili domácí Mexičané nad Jihoafrickou republikou výsledkem 2-0.
1: Počasí.
2: Dnes čekáme většinou zataženo, postupně se slabším občasným deštěm. Teploty vystoupí k nejvýše k 18 stupňům. Na horách dnes čekejte teploty od 11 do 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici v Droužkovicích u Chomutova policie řeší nehodu dvou osobních aut. Zpomalte na silnici 1/38 mezi Doxy a Jestřebím. Silničáři uklízí krajnice a odpočívky. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: 4 minuty po 8 posloucháte Český rozhlas Sever. Dobré ráno, dneska vám poradíme, kam se obrátit, pokud potřebujete pomoc se svými milovanými seniory. Přece jen pokud pracujete, tak každá pomoc se hodí. Naším hostem po 11. dopolední bude Věta Hromádková, ředitelka pečovatelské služby Ústí nad Labem, a probereme s ní terénní pečovatelské služby pro seniory. A si tušíte, že je to třeba rozvážka obědů, úklid bytu nebo odvoz k lékařům, a nejen to. Více dopoledne, máme po 8 hodině a nezapomeňte, že v této hodině pro vás bude mít poslední lístky na koncert 4 tenorů společně s orchestrem Severočeského divadla. Tak držím palce. K tomu dáme písničky, které nestárnou. Budou tu Karel Gott a teď Kristýna.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: 12 minut po 8. Posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký den vám všem. Když prší, co děláte rádi? Někdo hraje karty, někdo rád skládá pucle. A právě pustím se dneska budeme věnovat těmto oblíbeným skládačkám s Martinem Písaříkem. Co v učebnicích nebylo?
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že oblíbená skládačka puzzle, u nás známá jako pucle, původně nevznikla jako hra, ale její původ je ryze praktický a vzdělávací? V 18. století žil v Londýně zapálený kreslíř map John Spilsbury, kterého trápila slabá zeměpisná vzdělanost lidí. Přišel na geniální nápad. Nakreslil mapu, nalepil ji na dřevěné prkénko a poté ji rozřezal na jednotlivé státy. Práce to byla vpravdě mravenčí. Už samotné kreslení byla dřina, nesměla ukápnout kaňka a inkoust dlouho zasychal. O vyřezávání složitých tvarů ani nemluvě, ale povedlo se. Tahle mravenčí práce pomohla žákům pochopit, kde která země leží. Původní pucle však nebyly pro každého, vyráběly se z drahého cedrového či mahagonového dřeva, což z nich dělalo luxusní hračku pouze pro děti z nejbohatších rodin. Skutečný rozmach přišel až koncem 19. století s vynálezem stroje na vyřezávání dílků a nahrazením dřeva levnou lepenkou. Tvary se sjednotily do podoby, jakou známe dnes, a skládání definitivně opustilo školní lavice. Stala se z něj relaxační zábava pro dospělé, která prověřuje trpělivost i postřeh milionů lidí po celém světě.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: minutu po čtvrt na devět posloucháte Český rozhlas Sever. Půjdeme do divadla. Kdo to jsou žítkovské bohyně a odkud pocházejí? A jak se jejich tajemný příběh podaří převyprávět souboru z divadla FX Šaldy v Liberci? To se dozvíme už dneska na premiéře v Malém divadle. A vy se to dozvíte za pár minut. Počasí. Na severu Čech v tuto chvíli deštivo, když se dívám na radarové snímky, tak prší na Mostecku a také na Lounsku, teploty jsou kolem 10 stupňů, 10 stupňů hlásí Ústí nad Labem, 13 stupňů máme v Litoměřicích, dnešní maxima 17 stupňů bude zataženo, s občasným deštěm večer bude déšť přecházet v přeháníky. Krásný den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vaš.

0: Hezký den a teď už slíbené divadlo Příběh o ženách, magii a rodinném tajemství dnes zahraje soubor libereckého divadla FX Šaldy. V dramatizaci žitkovských bohyní hrají všechny herečky činoherního uskupení v libereckém divadle. Tajemný příběh o ženách Zhor, které umí léčit údajně i pomocí doteku, vychází z reálných událostí.
1: Vysoko v kopcích Bílých Karpat žily odedávna ženy obdařené výjimečnými schopnostmi, uměly léčit, poradit v nesnázích a taky prý viděly do budoucnosti. Příběh žítkovských bohyní podle stejnojmenné knihy autorky Kateřiny Tučkové zahraje soubor libereckého divadla FX Šaldy.
2: Je přitažlivé to, jak postupně odkrývá svoji minulost. Jsou věci, které mohly klidně zůstat utajeny, ale nezůstaly a proto se začaly dít ty věci, které se děly.
1: Řeč je o postavě Dory, která patří k posledním z rodu žítkovských bohyní. V příběhu pátrá po rodinném osudu. Její představitelkou v liberecké adaptaci je herečka Veronika Korytářová.
2: Já si intenzivně pamatuju, když jsem ten román četla. Mě na Kateřině fascinovalo, že někdo je schopen napsat tak komplexní příběh. Já jsem si jí hluboce poklonila už tehdy, no a na zkušebně jsem to udělala reálně.
1: Podle režisérky inscenace Diany Šoltýsové, autorka knihy Kateřina Tučková libereckou dramatizaci tvůrčím týmem konzultovala, doplňuje Šoltýsová.
3: Mám velice ráda ženské divadlo. V žítkovských bohyních nakonec máme muže dva, ale Jakoubka úplně nebereme jako muže, bereme ho jako duši té inscenace.
1: Zmíněného Jakoubka zahraje Michal Květák, vysvětluje dramaturgině Lenka Chválová.
4: Ten příběh vyžaduje kromě mužských postav jednu úplně nevinnou chlapeckou postavu a to je ten postižený bratříček Dory Jakoubek a to jakoby nemá být postava úplně mužská, ale spíš na půl dětská.
1: Atmosféru celé inscenaci dodá taky decentní, ale promyšlená scéna, přibližuje režisérka Šoltýsová.
3: Je tam v podstatě jenom písek nebo půda a velice jako silné dvě stěny. Postavy konkrétní mizí a zůstávají mi přesně jenom taková torza žen. Ženy se stávají součástí scenografie.
5: Učím tě, jaká zelina pomáhá při jaké nemoci. Všechno, co znám a vím, tě naučí.
1: Páteční premiéra v Malém divadle začne v 19 hodin. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.
7: Má vlasy dlouhý do půl pasu.

krásný den, za 3 minuty půl devátá, zprávy v půl, s Františkem Janečíkem tady budou. Rozsáhlá modernizace kamerového systému proběhla v Děčíně. Podrobnosti už za chvíli. Hezké

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Městská policie v Děčíně dokončila rozsáhlou modernizaci kamerového systému. Město buduje kamerový systém od roku 1997. Teď na jeho dokončení využilo i evropskou dotaci ve výši 14,5 milionu korun. Vanzor zvažuje, co udělá s prostorem po zbourané přístavbě kinokavárny v centru města. Na místě zbyla jen secesní část budovy. Vedení města se teď o tom radí s týmem architektů. Višňová na Frýdlansku bude v sobotu zjišťovat, jestli obyvatelé souhlasí s výstavbou nové větrné elektrárny v části Andělka. Ke stávajícím 7 chce postavit další větrný stožár společnost Větrný park Andělka. Vlaky Českých drah začnou od neděle jezdit podle upraveného jízdního řádu. Změny se dotknou regionálních spojů. Pravidelná úprava by měla podle národního dopravce zlepšit nabídku spojení. Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa podepíšou dohodu s Íránem o víkendu v Evropě. U podpisu má být i viceprezident J.D. Vance. Šéf Bílého domu to oznámil krátce potom, co zrušil avizované noční bombardování Íránu. Dnes čekáme většinou zataženo, postupně se slabším občasným deštěm, teploty do 18 stupňů, na horách dnes do 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 1/30 počítejte mezi Chlumcem a Ústím nad Labem se stavbou okružní křižovatky. V místě je kyvadlový provoz, řízený buď pracovníky stavby nebo semafory. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 8:55 posloucháte Český rozhlas Sever. Již několik dní můžeme říct, že venku je počasí na houby. A opravdu na houby je, protože nosíte spoustu hub, třeba v Krušných horách to prý roste tak, že to můžete brát kosou. No, tak máte možná tip na to, kam zítra po ránu až do prší vyrazit. Hezký den, hezké ráno vám všem s Českým rozhlasem Sever i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Helena Vondráčková, teď už Žlutý pes.

0: Český rozhlas Sever s vámi, 9:09. Hezký den, hezké ráno vám všem po celý týden. V tento čas jsme vám rozdávali vstupenky na koncert, který proběhne 16. června, tedy už v úterý v Letním kině v Ústí nad Labem. Zastaví se tady 4 tenoři a nebudou sami. Společně s nimi bude hrát orchestr divadla města Ústí nad Labem, takže ten zážitek bude ještě povýšen na mnohem větší hudební zážitek. A já tady mám poslední 2 vstupenky. Volejte 475 212 212, pokud chcete tyto vstupenky vyhrát. A já tady mám první telefonát. Hezký den, kdo je na telefonu? Dobrý den.
1: Jirka Somutová, dobrý den.
0: Jirko, já vás zdravím. Tak vy jste chlap, muž. Předpokládám, že ty vstupenky chcete vyhrát pro svou ženu nebo sám pro sebe?
1: Pro ženu a pro dceru.
0: Pro ženu a pro dceru dokonce takhle. Vy je jenom odvezete.
1: Ano.
0: Takhle to máte rozdělený.
1: Možná, že jim půjčím i auto, aby
0: se odvezli sami. Dobře. Tak ale teď ještě musíte ty vstupenky vyhrát. Ano, já tady mám pro vás otázku. Poslouchejte dobře. Členem 4 tenorů je Pavel Vítek, známý popový zpěvák. A letos je to 40 let, co naspíval jeden ze svých prvních velkých hitů. Jak se ta písnička jmenovala? Za A Má svůj den, za B Chyť své dny, nebo za C Za všechno může čas?
1: Má svůj den?
0: No, tak tady není co řešit. Má svůj den a vy máte taky svůj den. Myslím si, že teď jste získal doma plusové body. Nevím, jestli manželka poslouchá, nebo to bude
1: Byli jsme na ní pustí taky.
0: Dobře, tak si užívejte, díky moc a vydržte na telefonu,
1: abych
0: si
1: zapsal
0: všechny vaše iniciály. Ano, takže vydržte, díky. No a vám ostatním samozřejmě můžu prozradit, že pro vás chystáme další zajímavé soutěže.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Minutu před 8:45 posloucháte Český rozhlas Sever. Mám něco pro fanoušky cyklojízd na přírodních trasách. Ti se mohou vydat do Dolní Poustevininy na Děčínsku. Dneska odpoledne se tam totiž otevře něco zajímavého. Téměř 10 kilometrů trailových cest, kde konkrétně vedou, to se od nás dozvíte za pár minut.
1: Počasí.
0: A teď aktuální informace o počasí, tak co prší, když se dívám na radarové snímky, tak teď aktuálně přeháníky na Chomutovsku a na Žatecku, teploty kolem 10 stupňů, 11 stupňů teď máme v Dubí a 10 stupňů teď máme ve Šluknově. Předpověď pro dnešní den 17 stupňů maxima, jinak samozřejmě déšť, který odpoledne k večeru bude přecházet v přeháníky a po většinu dne bude zataženo. Pěkný den.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Pěkný den, Český rozhlas Sever s vámi za 12 minut, 9 hodina. Nevím úplně, jestli dnešní počasí bude lákat na kola, ale až se to vylepší, tak zkuste nové přírodní cyklistické trasy v Dolní Poustevně. Bude jich 10 kilometrů, jsou plné překážek, zatáček, skoků vznikly v rámci přeshraniční spolupráce. Saská města za hranicemi na ně další kilometry napojí na konci letošního roku. Dolní Poustevna se spojila se dvěma sousedními městy v Sasku a na vybudování trailových tras a infrastruktury kolem nich získali 3 miliony euro. Trasy v Dolní Poustevně mohou cyklisté vyzkoušet už dneska a také během celého víkendu.
1: Píp, tady bude Pípa Stan a ta pánev na Langoše.
2: Jedeme o tu točenou limčovadu.
3: Nezávislý starosta Robert Oholec dolaďuje s pracovníky města a provozovatelem občerstvení ještě poslední detaily.
4: Někdo třeba nevyrazí, jestli někdo bude, někdo zůstane.
2: V sobotu je to celý den.
3: Těsně před otevřením 10 kilometrů trailových tras na české straně jejich stavitel Jan Rail s pomocníkem umisťují na trasy směrovky.
5: Takhle jsou to jako malé dopravní značky. Tak, přikázaný směr jízdy.
6: Tak jak na sjezdovce.
5: Jedna směrka.
3: Značky je potřeba umístit v terénu na modřínové sloupky s kovovým hrotem.
1: Přípravy v plném proudu. Až na to počasí.
3: Zvedne občas ustaraně pohled k obloze Robert Holec. Trasy na české straně už jsou hotové, na německé mají zpoždění.
6: Jsou teďka hotoví 3 traily.
3: Říká tvůrce tras Jan Rail.
6: Ten stěžejní, to je modrý trail. Myslím, že z celého toho projektu na české straně bude nejvytíženější. Je hodně zábavný, jetelný prakticky pro všechny úrovně jezdců. Hodně dlouhý, vede vlastně z hraničního přechodu na Gerstenbergu. Až tady jsem do údolí Kaprů.
3: Řemeslníci pracovali s tím, co našli v lese. Ručně stavěli můstky, náklony tras a další věci. I proto traily do lesa kolem Dolní Poustevny dobře zapadají a působí velmi přírodně.
1: Ten celkový budget toho projektu nás tří partnerů projektových Dolní Poustevny, města Zebnic jako lead partner a Neustadtu je přes 3 miliony euro a konkrétně nás Dolní Poustevnu to stálo cirka 800 tisíc euro s 85% podporou.
3: Vypočítává na náklady starosta a dodává, že už je připravená i mapa zatím dostupných tras. Holec odhaduje, že partnerská města, která se na trasy připojí na druhé straně hranice, by mohla mít svou část prací hotovou na konci letošního roku. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i ve Šluknovském výběžku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

6 minut 9, vy jste s Českým rozhlasem Sever, dobré ráno. Po deváté dáme řeč dnešní téma jahody a zprávy v celou se také blíží. Ve Frýdlantu dneska budou lidé společně třídit odpad. Příjemný den vám všem i nadále. Hezký dobrý pátek.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Na Mosesku v neděli přejmenují některé zastávky autobusů a tramvají. Na Frýdlansku na Liberecku budou lidé společně dnes třídit odpad. Čeští fotbalisté prohráli na úvod mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. Přes den většinou zataženo, postupně občasný slabý déšť, teploty do 18 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Cestující na Mostecku, konkrétně v Litvínově, také v Lomu, Meziboří a v Horním Jiřetíně čeká od neděle 14. června změna přejmenování některých zastávek. Dohodl se na tom dopravní podnik měst Mostu a Litvínova s dotčenými městy a také Ústeckým krajem. Podle dopravce se jedná o 11 tramvajových a 27 autobusových zastávek.
3: Z tramvajových zastávek změní název například zastávka Udílen v Litvínově, která bude nově Vrchlického, zastávka Sídliště Českých drah v Mostě bude nově Železničářů. Z autobusových zastávek pak například v Litvínově zastávka Janov Pekárny bude nově Janov Mlýnská. Kompletní seznam změn najdou cestující na webu dopravního podniku. Z Mostecka Jan Beneš, Český rozhlas.
2: Lidé ve Frýdlantu se dnes můžou zapojit do společného úklidu města. Světová škola gymnáziu Frýdlant pořádá akci pro čistší Frýdlant. Účastníkům nabídne informace o novém systému svozu odpadů systémem Door to Door. Ten ve městě začne platit od července a lidé díky němu budou moci třídit odpad přímo u svých domů. Jak odpad správně třídit, si účastníci v městském parku sami vyzkouší. Českému rozhlasu to řekl koordinátor akce Tomáš Lengál. Dopolední program je pro frýdlantské školy. Od 14. do 17. hodiny se může zapojit veřejnost. Cenový strop pro benzín pro dnešek po týdnech opět stoupl, informovalo o tom ve čtvrtek ministerstvo financí, které nejvyšší povolené ceny stanovuje. Řidiči v Česku dnes mohou benzín tankovat maximálně za 1,40 korun a 4,40 haléřů. Nejvyšší přípustná cena nafty naopak poklesla oproti čtvrtku o desetník. Litr nafty tak může stát na nejvýš 39 korun a 59 haléřů. Cenové stropy chce vláda určovat zatím do konce června. Čeští fotbalisté začali mistrovství světa porážkou. V mexické Guadalajaře podlehli Jižní Koreji 1-2. Národní tým sice vedl od 59. minuty díky gólu kapitána Ladislava Krejčího, soupeř ale skóre nakonec otočil. Trenér Koubek pochválil tým za nasazení a dodržování taktických pokynů. Chybělo mu ale více útočné činnosti.
4: Musíme být trošičku víc účinnější do ofenzivy, víc přesnější přechodové fázy, víc kreativnější na těch posledních 30 metrech, ale to je proces. A určitě v ofenzivě máme na čem pracovat.
2: Příští týden ve čtvrtek nastoupí čeští fotbalisté na mistrovství světa proti Jihoafrické republice, která na úvod prohrála s domácím Mexikem 0-2.
1: Počasí.
2: Dnes většinou zataženo, postupně se slabým občasným deštěm. Teploty vystoupí nejvýš na 15 nebo 18 stupňů, na horách ke 14 stupňům Celsia. Stav řeky Labe v Ústí nad Labem 7 hodin ráno, 147 cm, průtok 106 metrů krychlových za sekundu. Předpověď je 145 cm, tendence setrvalý stav. Zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem pro dnešní den je 145 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici 1/15 mezi Liběšicemi a Úštěkem počítejte u zimuře se zúžením. Je to kvůli opravám, projíždíte Kyvadlově jedním jízdním pruhem. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po deváté posloucháte Český rozhlas Sever. Dnešní téma jahody. Jak hodnotíte letošní úrodu jahod? Pěstujete jahody nebo na jahody nikam chodíte? Co z nich děláte? Fando, já vím, že nemáš zahrádku, že jahody nepěstuješ.
6: Je to tak, to už jsme tu probírali.
5: Ale máš rád něco z jahod?
6: Určitě.
5: Co třeba?
6: Hrozně mi chutnají kompotované jahody. Hmm. To už jako odděsí jsem na těch plechovčičkách závislý, hlavně na té šťávičce. No a pak mě chutnají různé dortíky a dezerty z jahod. Jo? Přiznám se, že samotné jahody, jak se tak člověku věkem mění chutě, tak mi tak jako zakysly.
5: Hmm.
6: No, nechutnají mi úplně, jako si to pamatuju z dětství. Ale takhle třeba s cukrem nebo ve smetaně, to si člověk dá rád.
5: To je dobrý. A už jste měli letošní?
6: letošní nás asi čekají. My jsme si různě koupili, různě od stánku, ale máme takový pocit, že to ještě asi nebyly úplně jahody ze samozběrů, spíš od někud dovezené. My přišli tedy kyselé až moc a manželka říkala, že jich stejně půlku vyházela, protože naháněli.
5: Jasně.
6: Takže těžko říct, jestli to byly letošní jahody.
5: Tak jahody je dnešní téma, volejte 475 212 212 nebo napište mail na damereč@rozhlas.cz. Dáme jí písničky, které nestárnou, za chvíli Pavel Bobek, teď Buty.
1: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Hezký den s Českým rozhlasem Sever. Dáme si jahody? Proč ne? Já tak koukám kolem sebe, tak jahod je víc než dost. Na každém rohu jsou krásně červené, jako každý rok. Je důležité si správně vybrat, protože některé jahody, ač je napsáno, že jsou z Čech, jsou nakonec z dovozu a dokonce poznám, když jahody uzrály ve skleníku, nejsou tak dobré a sladké. Možná ten samozběr se teprve teď rozjíždí. Rozhodně na úvod dnešní jahodové hodiny si dáme dobrý jahodový recept, co říkáte. Dáme jahodový koláč. Slávka Brádlová zná ty nejlepší recepty.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Tak a dáme si tento týden ještě jednou jahody, tentokrát v podobě jahodového koláče s rikotou. Pokud rikotu nemáte, můžete stejně dobře použít měkký tvaroh. Tak základní rozpis surovin. 200 gramů polohrubé mouky, nebo 220 raději, k tomu tak 3 až 4 lžíce cukru, 150 ml mléka, jedno vajíčko, půl kypřícího prášku, 4 nebo 5 lžic oleje a tuk a mouka do formy. A na náplň budeme potřebovat 250 gramů rikoty, jedno vejce, jeden vanilkový cukr, podle chuti 2 nebo 3 lžíce cukru moučky, 1 lžička vanilkového pudinkového prášku, no a samozřejmě ty jahody. Surovin je poměrně hodně, ale všechny recepty najdete včetně popisu postupu na webu Českého rozhlasu Sever. Tak a teď ten postup tedy. Úplně nejdřív umícháme náplň. Rikotu osladíme podle chuti, přidáme vanilkový cukr, vejce a lžičku pudinkového vanilkového prášku. Mouku smícháme s kypřícím práškem a cukrem. V mléce dobře rozmícháme olej a vejce, vlijeme to do moučné směsi a vymícháme hladké těsto. Těsto přendáme do předem vymazané a vysypané formy. Na povrch rozprostřeme tvarohovou nebo rikotovou náplň a poklademe ji opláchnutými a osušenými jahodami. Pečeme ve středně předehřáté troubě takových 40, možná 45 minut a před krájením necháme koláč vychladnout. Pokud máme málo času a nechce se nám připravovat s těstem, tak můžeme použít i hotové těsto listové.
1: Vaříme se Slávkou.
0: No, dostal jsem chuť. Co vy? Tak zavolejte 475 212 212, jestli máte rádi jahody, jestli máte jahody na zahrádce, nebo chodíte na samozběr, na jaký způsob ty jahody milujete. Naše telefonní číslo 475 212 212, nebo napište mail na dame@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas.

0: Český rozhlas Sever s vámi, naše telefonní číslo je teď volné, zatím to vypadá, že nikdo z vás jahody nemá, tak pokud už nějaké ty jahody máte, nebo už z těch jahod něco dobrého připravujete, zavolejte 475 212 212, dáme řeč, nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz. Už tady, když chodíme třeba v Mostě po centru, tak máme vytipovaný obchod, kde vás na jahodách fakt neušidí, kde víte, že jsou opravdu spole, a když byly dcery menší, tak jsme jezdili na samozběr jahod k Nemilkovu. To mělo svou výhodu, že jste se zadarmo najedli jahodami, co jste snědli, nikdo vám to nevážil a bylo to úplně v pohodě. Tak, mám tady první telefonát. Hezký den, kdo je na telefonu? Dobrý den. Tak, ze Slepce si rádio, vás poprosím. Dobrý den.
1: Tak. Tady Eva spustí.
0: Ano.
1: My jsme, dokud jsem měla chatu, tak jsme pěstovali jahody. Bohužel, protože jsem na vozíku, musela jsem chatu prodat, protože se o ní nemůžu starat.
0: Hmm.
1: A ty mý jahody byly dalece lepší než ty kupovaný. A
0: ano.
1: Z jahod dělám knedlíky a koláče.
0: Knedlíky a koláče, jahodový koláče, ano.
1: Ano.
0: A jinak ty jahody kupujete?
1: No dneska jo, ale málo.
0: Málo.
1: Nemají tu chuť.
0: Hmm.
1: Kupovala jsem je v Lidlu za 85 korun, což mě docela, jako myslím, za půl kila je dost.
0: Hmm.
1: A nebyly sladký, mně připadaly jako z dovozu.
0: Jo, jo, jasně. Tak asi ta sezona jeho opravdu teprve začíná. A jinak, kolik takhle sníte jahodových knedlíků?
1: Já si to dělám na 3 dny.
0: Ano.
1: Takže já sním 3.
0: 3.
1: Jo, já mám 1,50 m a jsem na vozíku, tak musím držet dietu.
0: Jasně.
1: Žádných 10, 3 knedlíčky maximálně a
0: jasně.
1: Když tak na druhý den.
0: Dobře, tak já vám popřeji, abyste letos ještě ty dobré sladké jahody sehnala. Díky za telefonát a mějte se hezky. Naschledanou.
1: Já vám taky děkuju. Naschledanou.
0: Tak a vy píšete na náš profil na Facebook. Veronika nám poslala fotku jedné jahody, která ještě teda zralá není. Pěstují vlastní. Když se zadaří teda, budu mít jednu, ale na kvantitě nezáleží, hlavní je kvalita. Tak zavolejte 475 212 212, dáme řeč. Dnešní téma jsou jahody.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: tato láska vážně relí poslední.
1: Hezký den, dnešní téma jahody. Můžete třeba hned teď zavolat, naše telefonní číslo je volné, připravené pro vás. 475 212 212, už máte jahody, chodíte někam na jahody, co nám doporučíte, jaký dobrý recept, už jsme tady měli jahodové koláče, jahodové knedlíky. Těch jahod doma přece jen už tolik nesníme, dřív jsme to brali na kila, dneska tak maximálně jako vanička jahod, jako, kterou musíme hned spotřebovat, protože přece jen ty jahody hody se docela kazí. Tak, pojďme v tuto chvíli na další telefonát. Hezký den, kdo je na telefonu? Tak, vypadá to, že někdo se nám z nás dělá legraci, že se neozývá. Tak, zavolejte 475 212 212, dáme řeč téma jahody. Co nám píšete? Píše Laura, zveme všechny k nám na samozběr jahod do Nových Bránic a ty opravdu poslala i fotku, kterou tady máme na našem profilu na Facebooku a ty jahody vypadají naprosto luxusně a je to tak. Čenda píše, mám jahody na zahrádce a Marta dodává, my jahody kupujeme. Co vy a jahody? Zavolejte 475 212 212, třeba máte opravdu nějaký váš osobní jako oblíbený recept, který se týká jahod, se kterým byste se chtěli svěřit. Pojďme na další telefonát, hezký den.
2: Dobrý den, tady je Irena.
1: Dobrý den, zdravím.
2: Rounice nad Labem.
1: Ano, zdravím.
2: A já miluju a celá naše rodina prostě má politý, obyčejný knedlíky, kynutý, hezky. Když jsou vařicí, tak polejete máslem.
1: Ano.
2: A ty jahody rozšťoucháte.
1: Ano.
2: Jo. Já dávám normálně smetanu do toho, trochu teda, ale naši ty dávali, ušlehali pořádnej bílek, jo, do tuha a tím to zlehčovali.
1: Ano.
2: No a každý, můžu vám říct, že chce jenom hlavně omáčku, o ty knedlíky se tak nestojí. A moje snacha Martinka, ta plní knedlíky jahodama a
1: ano,
2: ještě je tahle polejvá.
1: A takhle.
2: Jinak jahody je super, no, ale nemají teďko tu chuť.
1: Nemají.
2: To mývali. Mývali jsme, že jo, na zahrádce, no teď už bohužel a mně to nejde. Takže jako mám jahody, ale v truhlikách, jo, ve velkých květináčích, jen tak doma. Ale to víte, samozběr je opravdu jedinečný.
1: No to určitě.
2: Každému doporučuju, určitě. Taky jezdíme na samozběr.
1: Vy máte blízko Roudnice nějaký samozběr?
2: Ano, ano. Blízko Rounice teďko Černěves má samozběr a jezdívali jsme do Vraňan.
1: Aha, Vraňan.
2: Tam taky jako,
1: to je
2: klasika,
1: jo. To je klasika.
2: A bylo to fakt super, no.
1: Dobře.
2: Zajedno se můžete i najíst, že jo, to se nepočítá.
1: No, to se nepočítá, přesně tak.
2: A jahoda je jahoda, no.
1: No
2: to je prostě marný.
1: No jasně.
2: Tý se nic nevyrovná. Všechno ovoce má svoji, že jo, chuť, ale ty jahody, to je takový, teď je fajn, že ty jahody jsou prakticky celoročně. No.
1: Je to tak.
2: Syn tak má, ten pěstuje, takže jako ty jsou vlastně soběstační už jahodama.
1: Dobře,
2: no.
1: Tak já vám popřeju, abyste narazila letos na sladké jahody. Díky za telefonát a mějte se hezky.
2: Jo, taky všechny pozdravuji. Naschledanou.
1: Tak tolik telefonát z Roudnice. Zavolejte i vy 475 212 212. Dáme řeč, co vy a jahody. Ano, je to tak?
3: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Český rozhlas s vámi. My dneska probíráme jahody a já vám musím říct, že jahody nejsou jen chutné. Jahody jsou i velmi zdravé. Ví o tom své samozřejmě Eva Bucharová.
1: Jahody obsahují opravdu velké množství antioxidantů, tolik důležitých pro ochranu buněk. Mají v sobě kyselinu jablečnou, přírodní bělidlo zubů. A jestli potřebujete dostat do těla pořádnou dávku vitamínu C, není nic snazšího, než si dát misku jahod. Zatímco si pochutnáváte na sladkých jahodách, posilujete imunitní systém. Mangan v jahodách je důležitý pro tvorbu krve, pro růst a pevnost kostí. Jak člověk stárne, kosti jsou pomalu křehčí a křehčí. Pokud je ale chcete udržet zdravé a silné delší dobu, jeste jahody. Naopak jahodám se vyhněte při alergii. To poznáte lehce. Sníte jahody a naskočí vám kopřivka. Zrníčka jahod můžou dráždit střeva, tak na to taky pozor. A přejdeme k vlasům. Jestli máte suché a poškozené vlasy, nechte pro jednou stranou chemii a zkuste rozmačkané jahody smíchat s trochou oleje a použít je jako masku. My si dneska dopřejeme pleťovou masku z jahod. Rozmačkejte jahody asi 10 deka, přidejte lžičku smetany a lžičku olivového oleje a ještě lžičku solamilu. Všechno smíchejte a naneste na čistou pokožku. Nechte působit půl hodiny a potom opláchněte.
0: Tak, dostal jsem chuť na jahody. Poraďte, kam mám na jahody vyrazit. Volejte 475 212 212. Třeba máte nějaký osobní tip na dobré jahody, na dobrý samozběr, nebo máte nějaký osobní tip na nějaký jahodový recept. Už jsme tady měli plněné jahodové knedlíky, už jsme tady měli i normální knedlíky, které jsou jenom přelitý jahodovou omáčkou. Tak co vy, co si dopřáváte nejradši z jahod? Volejte 475 212 212, dáme řeč, nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem.

0: Krásný den s jahodami. Tak máte co říct o jahodách? Máte pro nás nějaký recept? Jste spokojení s letošní úrodou? Kam na jahody chodíte? Dejte tipy, volejte právě teď 475 212 212. Dáme řeč, čekám na vaše jahodové telefonáty. Jinak samozřejmě jahody asi ty nejlepší. Měla babička na zahradě, ty byly nejsladší. Rád jsem je jedl přímo ze záhonku, i když vždycky říkala, umej si to, babička. Naučila mě jíst skvělou věc, asi to znáte taky, takže vezmete jahody, rozmačkáte je, posypete cukrem a přilijete mlékem. No, to je taková klasika, taková dobrota. Dívám se, co nám píšete, píše Milena. Teď se mi sami objevily plané jahůdky. To je taky dobrý, plané jahůdky, praskače na záhonku, asi donesli ptáci, jsou drobné, ale sladké a vnoučata je ozobávají. Dříve jsme chodívali s dětmi do lesa na tyhle jahůdky, doma pak se smetanou, byla to mňamka a nyní čekám, kdy otevřou samozběr na Ročově. Tak to vypadá, že ještě na některých místech opravdu ty jahody nejsou. Jaké vy máte zkušenosti, můžete zavolat 475 212 212 jahody, přece jak už jsme naznačili, by mohly být celý rok, ale jenom díky skleníkům, což není úplně ono, ty nejlepší jahody, jejich sezóna trvá od 3 do těch maximálně do 8 týdnů. Už je u vás samozběr jahod, už vám jahody rostou, můžete zavolat. Jinak píše Petr úplně z jiného ranku. Kamarád mi vyprávěl, jak v 22. sbíral jahody v Německu. Za 2 hodiny šel pryč, ani peníze nechtěl, radši kopal sklep ve středověkém baráku. V 7 ráno tam nebyl šílený hic a bylo víc peněz na hodinu. Jahody dneska probíráme společně, já jsem rád, když zavoláte. Další recept tady mám od Niny. Horký jahody. Pokud máte vanilkovou zmrzlinu, tak samozřejmě horký jahody s vanilkovou zmrzlinou jsou výborná věc, výborná kombinace. Tak, mám tady další telefonát. Hezký den, kdo je na telefonu? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady David.
0: Dobrý den, tak Davide, já se tě zeptám na jahody. Máš rád jahody?
1: No já jahody, co se týče u mě jahod, tak já je mám rád strašně se šlehačkou a s cukrem, to opravdu miluju.
0: To je takový ten základ, se šlehačkou a s cukrem, je to tak?
1: Jo, takový jo, a někdy třeba hodně mám hodně rád, no, jahody.
0: A už jsi letos měl nějaký jahody?
1: Jo, už měl se šlehačkou, jinak moc ne, jinak si mě teda moc nechutné, ale hlavně s tou šlehačkou je to opravdu moc dobrý, no.
0: Jo, a kde ty jahody berete doma?
1: No, třeba si je koupíme a tak, no.
0: Takže nemáte zahrádku, nic takovýho.
1: To bohužel ne, no, ale tak třeba si je koupíme, no, a tak, no.
0: No, to stačí. Dobrý, tak ať se žene sletož dobrý sladký jahody. Díky, měj se hezky, ahoj.
1: Nashledanou.
0: A vy zavolejte 475 212 212, dáme řeč. Ještě jeden jahodový telefonát stihneme.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13.

hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Kde ještě potřeba na jahody? Včera zrovna jsme měli mačkané jahody, ale nastal problém, moc doma nesladíme, tak ani cukru moc doma nemáme, tak jsem někde našel ty pytlíky s cukrem, co vždycky krademe, nebo si bereme v restauraci ke kafi, když je dostaneme. Ještě mám rád jahodový koktejl, ale jinak není nad čerstvé jahody bez ničeho. Moc mi teda nechutnají jahodové knedlíky, ty uvařené jahody, no nic moc jako pro mě, ale třeba vy je milujete. Pojďme na další telefonát. Milada z Litoměřic je na telefonu, hezký den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý
1: ano,
0: den.
1: Milujeme knedlíky, ano. Zrovna je dělám.
0: Je, zrovna děláte jahodový. No to je krásný, to je nádhera.
1: Vařím je v páře, aby to nebylo, já to také vařím v páře a prostě už od malička celá rodina je milujeme, teďko mám pravnoučata, takže i ty je milujou.
0: No.
1: A úplně první, mám teda zahrádku, jo.
0: Ano.
1: Úplně první jahody musím si udělat vždycky teda nejdřív syn, pak vnoučata, pak pravnoučata a pak teprve ochutnám já s mlíkem a chleba máslem a prostě to je večeře. To balada.
0: Balada prostě tak, jak to má být. A máte dost jahod na zahrádce?
1: No tak jako jde to. Dal jsem do toho ten květopás každý rok, takže ten mě osídí určitě o jednu tu půlku. Ale jako jde to, no, teďko ten déšť tomu pomohl.
0: Jasně. A kolik takhle musíte udělat těch knedlíků, abyste nakrmila celou rodinu?
1: No, minule jsem dělala 35 a dneska jich mám jenom 30.
0: Jo, dobře. Tak, no. Jo, tak já vám popřeji dobrou chuť. Mimochodem dáváte jo, na ty knedlíky tvaroh?
1: No, když je. Jako teď zrovna je jahodová, to tak jsem prostě nelítám po krámech, jdu do krámu, když není, tak není.
0: Jasně.
1: Tak si dám kakao. Pravnučka ta chce vlastně jenom máslo na to, ano. Na polej. No a nebo šlehačku, nebo spíš kysanou smetanu.
0: Jo, jasně. Dobře, já vám děkuju a popřeji vám dopředu dobrou chuť. Mějte se hezky.
1: Jo, děkuju, taky se mějte hezky.
0: Naschledanou, tolik poslední telefonát. O jahodách ještě Mirka z Bautzen, jestli to čtu dobře, napsala. V loni jsem vám zaslala věnečky s lesními jahodami, dneska je to klasika, posílá krásnou fotku a vypadá to na nádherný, opravdu nádherný jahodový dort. Je, ten bych si dal. Tak dobrou chuť, díky za vaše dnešní telefonáty, do pořadu Dáme řeč.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi až z dalekého Bláhova. Přijela Lenka Šobová. Hezký den.
1: Pěkné dopoledne.
0: Pěkné dopoledne. Pěstuješ jahody?
1: Já ne, můj muž jo. A pěstuje je v závěsných květináčích, takové ty stále plodící.
0: Ano.
1: Máme už docela slušné zavěšené pole, já bych řekla.
0: Co to znamená stále plodící? No, jakože jsou třeba i v zimě?
1: Hele, ještě v listopadu byla skoro mražená, ale neuvěřitelně sladká. No.
0: Takhle. Takže ty vždycky otrháš a co si dáš nejradši s jahůdkama?
1: Tak se smetánkou a s cukříkem.
0: Dobrota. Tak dobrota bude určitě i po desáté nějaká.
1: Určitě v rámci pochoutkového roku si připomeneme další úspěšný recept. Tentokrát to bude recept na nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím. To by si zdalo,
0: to bych si dal, no.
1: No. A až by si jí dal, tak by si měl těžko v žaludku a potřeboval bys bylinky, které ti pomohou s trávením. I ty dnes v dopoledním expresu nabídeme.
0: Tak se těšte a v pondělí probereme pohonné hmoty. Jestli to, jak zdražily pohonné hmoty, jestli vás to naučilo šetřit, třeba jezdíte šetrněji nebo jste omezili jízdy autem, a to všechno probereme po deváté v pořadu Dáme řeč už v pondělí.
2: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
0: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
0: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
2: Bylo 10 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: 44-letá žena napadla o víkendu v Bílině slovně i fyzicky ministryni Zuzanu Mrázovou z hnutí ANO. Dolní poustevna na Děčínsku dokončila jako první přeshraniční cyklotrasy pro terénní kola. Začíná akce Biosmršť. Lidé můžou po 3 dny mapovat nepůvodní druhy rostlin nebo živočichů v přírodě. Přes den většinou zataženo, postupně občasný slabý déšť, teploty do 17 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. 44-letá žena v Bílině o víkendu podle policie slovně i fyzicky napadla ministryni pro místní rozvoj a bývalou starostku města Zuzanu Mrázovou z hnutí ANO. Policie na síti X dnes uvedla, že konflikt se obešel bez zranění a dosavadní šetření vyloučilo u činu politický motiv. Žena byla policií obviněná z nebezpečného vyhrožování. Státní zástupce ale nesouhlasil s návrhem na její umístění do vazby. Podle policie je žena nyní hospitalizovaná ve zdravotnickém zařízení. Nadšenci do terénní cyklistiky se mohou ode dneška svést na nově vybudovaných trailových trasách v Dolní Poustevně. Spolu se sousedními saskými městy Neustadt a Zemnic dostali na vybudování přeshraničních cyklotras a potřebné infrastruktury více než 3 miliony eur. Dolní Poustevna už má trasy hotové. Výtah nebo lanovka na vrchol tras v projektu ale nebyly, připomíná tvůrce tras Jan Rail z firmy Trail Design.
4: Tady nic takového zatím není a ani se neplánuje. Tady na ten kopec se musíš dostat za svoje, buď to klasicky na kole, případně na elektrokole. Na německé straně se vyhleduje, chystá nebo už se teďka staví speciální stoupací trail, který bude hodně mírnej.
2: Už po páté se lidé můžou zapojit do mapování vybraných nepůvodních nebo invazních druhů v Česku. Akce s názvem Biosmršť začíná dnes a končí v neděli. Při procházce stačí mít chytrý telefon s určovací aplikací. Data pak pomůžou vědcům a ochráncům zjistit, v jakých lokalitách se zavlečené druhy šíří.
5: V předchozích ročnících lidé nejčastěji zaznamenávali třeba pajastan žláznatý, slunéčko východní, želvu nádhernou nebo nutrii říční. Sledované druhy letos organizátoři rozšířili.
6: Pozměnili jsme zejména rostliny, doplnili jsme klejchu a paulony.
5: Říká Jiří Skuhrovec z Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu. Nejlepší je podle organizátorů zaznamenávat výskyt invazní rostliny nebo živočicha přes mobilní aplikaci iNaturalist, která pomůže i s určením druhu. Podrobnosti o akci jsou na webových stránkách biosmršť.cz. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
2: Česko chce opustit vesmírný projekt Intersputnik, který založil Sovětský svaz a dodnes ho Rusko řídí. Zjistil to zpravodajský server i rozhlas. Jedním z hlavních důvodů k odchodu z organizace je podle Ministerstva průmyslu a obchodu ruská válečná agrese proti Ukrajině. Vesmírný projekt už zároveň pro Česko nemá téměř žádný přínos a po uvalení sankcí na Moskvu se přerušilo i vyplácení dividend z činnosti organizace. Intersputnik opustili po vpádu ruské armády na Ukrajinu už třeba Polsko nebo Německo a vystoupit se snaží i samotná Ukrajina. Návrh má vláda Andreje Babiše z hnutí ANO projednat v následujících týdnech.
3: Počasí.
2: Dnes bude většinou zataženo, postupně s občasným deštěm, večer čekejte spíš přehánky. Teploty do 17 stupňů, na horách od 10 do 13 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Bílinské ulici Maxe Švabinského pozor na řešení nehody dvou osobních aut. Zpomalte na silnici 1/38 mezi Jestřebíma Doxy. Silničáři uklízí u krajnic a také na odpočívkách. jeďte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: O básnických překladech, o úspěšných receptech ze soutěže Pochoutkový rok i o bylinkách podporujících trávení si dnes budeme povídat v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever. Vítejte na jeho palubě. Písničky, které nestárnou, nám na cestě pátečním dopolednem zaspívají třeba Valdemar Matuška, Václav Neckář nebo teď hned Jana Kratochvílová. Tak pěkný pátek s námi.
3: Dopolední expres s Lenkou Šobovou.

0: 13 minut po 10. hodině vám přeji pěkné, i když poněkud studené páteční dopoledne s Českým rozhlasem Sever. Když potřebujete dnes nějaký text přeložit do cizího jazyka, docela se vyplatí použít nějaký automatický překladač, tedy pokud pochopitelně nejste v tom jazyce dostatečně silní. Dneska už to nejsou tak kostrbaté a nepřesné překlady, na kterých je na první pohled poznat, že je stvořil stroj. Ovšem, přeložit báseň, to je úplně jiná disciplína. Tam nejde jenom o to přeložit jednotlivá slovíčka, tam jde o to vlastně celou báseň předělat do jazyka, do kterého ho potřebujete dostat. Musíte ji přebásnit a tím pádem být sami básníkem, přesně jako dnešní slavný Severočech.
1: Slavní Severočeši.
2: Výraznou stopu v české poezii i překladatelství zanechal Svatopluk Kadlec, který se narodil v roce 1898 v Libochovicích. Po středoškolských studiích byl v roce 1916 odveden do armády. Několik let strávil na jižní a východní frontě. Po válce začal studovat techniku, ale brzy odešel k divadlu. Působil jako herec v kočovných společnostech i pražských scénách. Ve 20. letech vstoupil do literatury jako básník ovlivněný poetismem a meziválečnou avantgardou. Jeho rané sbírky byly hravé, obrazné a plné moderní městské atmosféry. Postupně se však jeho tvorba proměňovala k hlubším tématům – samotě, víře, času a lidské odpovědnosti. V jeho pozdější poezii se objevuje meditativní tón i určitá melancholie člověka, který prožil bouřlivé století. Největší uznání ale Kadlec získal jako překladatel francouzské literatury. Díky pobytu v Paříži a Marseille poznal tamní kulturu velmi zblízka. Českým čtenářům přiblížil díla Rimbauda nebo Verléna. Zcela mimořádné místo ale zaujímá jeho překlad Baudelaireových Květů zla. Je považován za průlomový. Kadlec dokázal zachovat nejen význam originálu, ale také jeho hudebnost, rytmus a temnou krásu. Dodnes je oceňován jako jedna z vrcholných ukázek českého básnického překladu. Svatopluk Kadlec zemřel v roce 1971 v Dobříši.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: Pěkně nad vodou jsme se udrželi 24 minut po 10. hodině a díky tomu, že stále dýcháme, můžeme se jít nadechnout někam do přírody. Dnešní turistická pozvánka nás zavede na 4. ročník slavnosti Ploučnické vyhlídky. Na komentovanou procházku k Ploučnické vyhlídce vás zvou Zdenka Ušáková z klubu českých turistů Benešov nad Ploučnicí a redaktorka Eva Bucharová.
2: Paní Ušáková, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: S kým se sejdeme, kam máme přijít?
3: Startuje se v 10 hodin z nádvoří Horního zámku v Benešově nad Ploučnicí. Celou komentovanou procházku bude mít na starosti pan Luděk Smejkal. Je to benešovský historik, tak k tomu má asi nejvíc co říci. Budeme pokračovat na Ploučnickou vyhlídku a poté se vrátíme zase na nádvoří Horního zámku, kde bude možnost si ugrilovat nějakou uzeninu.
2: Na závěr bude dobrota, tak to se těšíme, ale pojďme ještě k těm rozhledům z Ploučnické vyhlídky. Kdo tam nebyl, tak můžeme slíbit, že ty rozhledy jsou opravdu nádherné.
3: Vidíme tam vlastně celé Lužické hory. Uvidíme celé vlastně náměstí, uvidíme kostel narození Panny Marie, je z vyhlídky vidět i státní zámek, uvidíme staré továrny Benaru a výhled budeme mít krásný i na řeku Ploučnici.
2: Na 4. ročník slavnosti Ploučnické vyhlídky a tedy i komentovanou procházku k Ploučnické vyhlídce pozvala Zdeňka Ušáková z klubu českých turistů Benešov nad Ploučnicí. Tak my se v sobotu 13. června těšíme u vás. Naschledanou a těšíme se na grilování.
3: Já se také těším. Naschledanou.
0: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Dalibor Janda v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever a je tu čas na trochu vaření. Letošní rok je už desátým pochoutkovým rokem s velkým P. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let bojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty týden co týden připomínáme. Ale pozor, tentokrát je nedělají oni sami, nýbrž všech 630 výherních receptů připravuje buď někdo z poroty, nebo někdo z našich profesionálních spolupracovníků. V neděli budeme připravovat nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím od Tibora Novotného z Jarošova. Je to recept ze Zlaté příčky roku 2021 a tentokrát ho bude dělat Jaroslav Sapík. Patrik Rozehnal zjistil, že recept vylepší třeba o nádivku se smetanou, slaninou a kořením. A zelí bude místo bílého červené.
1: Ideální. A dobrý víno, že do toho dávám. To tam nedávali, to se jenom vypili, ne?
2: Co si pamatuju, tak my jsme upečení pili hlavně pivo. Taky jsme byli nedaleko Jarošovského pivovaru. Ale tenhle recept, který vás čeká, se dělával na dvoře Lichtensteinu v Lednici. Asi vás překvapí i taková šlechta. Šetřila a neplýtvala.
1: A hlídali, tam se nic nikdy nevyhodilo. Dělalo se jenom, co ty lidi snědli.
2: Důležité je ale dobře připravit kachnu. Musíte ji dobře prosolit a tu sůl důkladně vetřít do masa.
1: Když máme takhle ty prsa, tak takhle prste, palce to hezky promasírovat.
3: Se opřeme, třeme jako z vrchu, jako bychom masírovali někomu záda, tak kachince takhle.
1: Někoho můžeš masírovat ze předu, protože když už potřebovat.
3: To je do jiného magazínu.
1: Prsa jako prsa.
2: Na co nezapomenout u kachny, i na kmín. Typické české koření.
1: Moje babička stole kmínu. Za mlada, v období války, nouze alkoholu, ta vyráběla luxusní kmínku.
2: Čeká vás opravdu luxusní recept. Taková kombinace paštiky, pečené kachny a zelí, které si prostě zamilujete. Naprosto jiné.
1: A musím říct, s Patrikem se mi dobře vaří, ale on je tvrdý kritik, takže někdy se u toho potímají.
0: Tuhle výtečnou nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím ovšem zvládnete i vy, jak se říká, levou zadní. Poradí vám Jaroslav Sapík. Jak přesně na to si můžete poslechnout už tuhle neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok, ale recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovýrok.cz. Původní nadívaná kachna se zelím se bude spolu s těmi dalšími výhernými recepty z předchozích ročníků utkávat o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Valdemar Matuška a jeho Eldorádo v téhleté vysněné zemi by možná létali pečené kachny, které jsme si připravili před chvílí přímo do úst. Ovšem, kdyby to tak bylo, tak by to naše žaludky určitě těžko snášely. Kachna je přece jenom poněkud těžší pokrm. Tak si teď dáme něco málo bylinek, které umí přetíženým žaludkům ulevit.
1: Babské rady.
2: Připomeňme si bylinky, které podporují trávení. Mohou pomoci při nadýmání, pocitu těžkosti po jídle nebo lehkých žaludečních problémech. Mezi nejznámější patří máta peprná, která pomáhá uvolňovat napětí v trávícím traktu a čaj z ní patří do jídelníčku vždy po sytějším chodu. Oblíbený je také hřmánek, jenž působí sklidňujícím způsobem a známé jsou jeho pozitivní účinky při podrážděném žaludku. Řebříček je bylinka pro střeva, má i protizánětlivé bonusy. Kopr zase zmírňuje křeče a zapomenout nesmíme ani na kmín. Fenikl bývá s oblibou doporučován hlavně při nadýmání a to nejen u miminek. Dobré účinky na trávení má i meduňka nebo zázvor. Bylinky lze v tomto případě používat nejen ve formě čajů, ale také jako součást jídel. Čerstvá máta, bazalka nebo tymián dodají pokrmům chuť a zároveň povzbudí trávící procesy v těle.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: To se vyloženě nabízí. Divoký byl a písnička o tom, že jim došel dech, Slávce Brádlové, dech nedošel. A to je dobře, protože bez dechu by nám nemohla říct, kam dnes máme vyrazit, abychom něco pěkného zažili.
1: Tak když divoký byl, tak já přidám informaci, že 19. Litvínov Loučky zahajují veliké letní turné divokých 8, nebo 8 divokých, no v každém případě na stage 8 jich bude. Máme k tomu pozvánkový rozhovor a máme je natočené i jako hosty, někdy v příštích dnech se to objeví. Tak, ale teď ke dnešku. Já to začnu u něčeho, co možná tomu divokýmu Bilovi by taky slušelo. Mm-hmm. Motobraní ve stylu divokého západu. Je to kemp Bílý kámen Doxy. Začíná se dnes večer takovým country večerem a bude to vůbec ve stylu divokého západu. A v sobotu pak velký rockový večer, no a mezi tím spanilá jízda a ukázky toho integrovaného záchranného souboje
0: systému.
1: Hned zatím ovšem jsou ty souboje. No a řekla bych, že všichni ti, kteří mají rádi motorky a všechna možná vozítka na kolech, ať už dvou, třech nebo čtyřech, tak si tam užijí. Takže dnes večer a zítra. A jinak je to benefice ve prospěch Dominiky, která po takové nešťastné nehodě prostě hledá návrat do života a vybrané penízky pomáhají. Včera se dožadovala divadelního léta na Hněvíně.
0: Ano, ano.
1: Ano, takže dnes doopravdy.
0: Já vím, co hrají.
1: Říkej.
0: Noc na Karlštejně.
1: Přesně tak. Městské divadlo v Mostě. Začátek 21. hodina, hrad Hněvín. Znovu budeme asi všichni vzývat svatého Petra. Jinak další představení jsou plánovaná až do 17. června. No a v Duchcově dnes na zámku začínají kasanovské slavnosti. Začátek je v 18 hodin, přijede i sám Giacomo Casanova a bude taky hudební komedie Tajné choutky Giacomovi, což jistě bude zajímavé. Večer pak uzavře ještě fire show. A pokračuje samozřejmě celé to dění ještě zítra v sobotu 13. Střekovské léto, respektive léto na Střekovské náplavce, tak Kolo Kafe, Ústečáci vědí.
0: Já vím, kdo tam hraje.
1: Říkej.
0: Pašidele pod Stanavarce.
1: Přesně tak. Čili naše zprávařka Janička Moravcová. No a ti, kdo nevědí, kde je Kolo Kafe, když se zeptají, určitě se doptají. Tak a pak tady máme dvě takové ještě zajímavé události. Barbora Poláková dnes v Jižních zámeckých zahradách od 19 hodin. Její koncert, tuším, že těch andělů má 5, takže rozhodně každý její koncert je zajímavý. No a sklárna v Kamenickém Šenově pořádá Lustrfest, začíná se dnes, pokračuje se zítra a bude tam floristický workshop a sklářský jarmark a výstava a tak dále a tak dále. No je toho zkrátka moc.
0: Lustrfest, to zní krásně.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Co všechno pomůže rozzářit lampionový průvod a zažehnali Karel a Eva manželskou krizi? Seriál Vyprávěj. ČT2. Předávání Nobelovky se mění ve smrtící hru mezinárodních rozměrů. Paul Newman v premiérovém filmu Cena. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Smetanova Litomyšl 2026 s událostmi v kultuře v přestávce. Páteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Pražský vrchní soud zamítl kárnou žalobu na litoměřickou předsedkyni soudu Lacinovou. V teplické základní škole Koperníkova dnes skončil školní rok. V Klášterci nad Ohří začíná sochařské sympozium. Přes den většinou zataženo, občasný slabý déšť, teploty do 17 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Pražský vrchní soud dnes prostil předsedkyni okresního soudu v Litoměřicích Halku Lacinovou kárného obvinění. Její odvolání z funkce navrhovala předsedkyně krajského soudu v Ústí nad Labem Lenka Ceplová kvůli údajným zásahům do případů jiných soudců. Kárný senát ale podle předsedy Michala Vítiska dospěl k závěru, že se kárného provinění nedopustila. Ceplová oznámila, že si proti rozhodnutí odvolá. Žáci teplické školy Koperníkova dostali už dnes vysvědčení. Jejich základní škola se kvůli opravám topení zavírá o 14 dní dříve. Podle ředitele Martina Dumína zajistili pro děti z prvního stupně družinu. Školní rok skončí 26. června. V Ústeckém kraji si ho podle ministerstva školství kvůli opravám zkracují 4 základní školy.
4: Patří mezi ně škola Za Chlumem v Bílině, kde řemeslníci mění rozvody topení. Práce za víc než 6 milionů korun začaly koncem dubna, kdy se přestalo topit. Od června je druhý stupeň na distanční výuce. Teď jsou ve škole jen mladší žáci. Škola pro ně zajišťuje dohled až do 26. června. Pro vysvědčení si ale všichni půjdou už v pondělí 15. Z Teplicka Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Krušnohorské sochařské sympozium s názvem Paměť krajiny začíná dnes v Zámeckém parku v Klášterci nad Ohří. Organizuje ho město a letošním tématem sympozia jsou vlákna. 6 sochařů bude po celý týden pracovat na svých návrzích přímo před očima návštěvníků.
5: Na nadcházející víkend je v rámci sympozia podle organizátorů připravený i doprovodný program. V sobotu to bude tvůrčí díl na dřevořezby s výtvarníkem Jakubem Kosturem a v neděli se pak budou moci zájemci učit vytvářet květinové vazby s Lenkou Lončíkovou. Oba doprovodné programy potrvají od 10 do 17 hodin. Z Chomutovska Jan Beneš, Český rozhlas.
2: Až do konce října čeká řidiče dopravní omezení na průtahu Libercem kvůli opravě mostu nad ulicí Sousedská. Od pondělí 15. června bude uzavřený levý jízdní pás S1 a nájezd do průmyslové zóny a k nákupnímu centru Globus bude zachovaný stejně jako sjezd do Pavlovic. Informoval o tom ředitel libereckého závodu, ředitelství silnic Jan Volmut. V Česku ubývá obyvatel. Za první čtvrtletí letošního roku jejich počet klesl o necelých 20 tisíc. Česko má tak zhruba 10 milionů a 900 tisíc obyvatel. Podle Českého statistického úřadu od ledna do března více lidí zemřelo, než se narodilo. Úmrtí bylo přes 30 tisíc, nově narozených dětí jen 17,5 tisíce. Porodnost Česku klesá už pátým rokem. Zároveň byl také větší počet těch, kteří se ze země odstěhovali do zahraničí, než nově příchozích. Trendu se nevymyká ani Ústecký kraj. V regionu žilo na konci března 804 390 lidí. Za 3 měsíce ubylo v kraji přes 1500 osob.
3: Počasí.
2: Dnes bude většinou zataženo, postupně s občasným deštěm. Večer čekejte spíš přehánky. Teploty dnes do 17 stupňů, na horách od 10 do 13 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici 1/15 u Lipkovic řidiči varují před paletou na vozovce. Pozor, v Mostecké ulici Jiřího z Poděbrad srazila se tam 2 osobní auta. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Po zprávách, kterými se s vámi pro dnešek rozloučil František Janačík, pokračuje dopolední Express Českého rozhlasu Sever a nás čeká náš dnešní host. Tentokrát to bude Dita Hromádková, ředitelka pečovatelské služby v Ústí nad Labem. O terénních službách pro seniory si s ní budu povídat už po písničce skupiny Ready Kirken.
3: Dopolední Express s Lenkou Šobovou.

0: dnešním pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Skláníte někoho, kdo vám bude vozit obědy? Potřebujete, aby za vašimi rodiči čas od času někdo zašel, pomohl jim třeba v domácnosti s nákupem nebo je doprovodil k lékaři? Od toho jsou tu terénní sociální služby. Jaké všechny služby poskytují komu a za kolik? Právě o tom si dnes budu povídat s ředitelkou pečovatelské služby Ústí nad Labem Ditou Hromádkovou. Pěkné dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Tak když se řekne terénní pečovatelské služby, co vlastně do toho balíku všechno spadá?
2: No, my jsme služba, která chodí vlastně k lidem domů a díky nám nemusí do nějakých pobytových zařízení odcházet a můžou zůstat doma, dokud to jde. A třeba úplně dokonce. My jsme schopni se postarat o ty lidi, jak o jejich domácnost, tak o jejich osobu. Pomáháme s mytím, s koupáním, nakrmíme, dovezeme obědy, uklidíme, přineseme nákup.
1: Vybíráte si nějak, komu ty služby poskytujete? Je to nějak jako zákonně omezeno, komu, když se do situace, kdy tu pomoc potřebuje, dostane, dejme tomu, padesátník, může se na vás obrátit stejně jako člověk, kterému už bylo 70?
2: Jistě, my nejsme omezení věkem, ale tím, v jaké situaci se ten člověk nachází a jestli má nějaké zdroje ve svém okolí, jako lidské zdroje, které mu můžou pomoct. A pokud nemá, tak pak nastupujeme my jako sociální služba.
1: Je nějak omezen časový rozsah těch služeb, kdyby někdo potřeboval skutečně společnost od rána až do večera? I to jste schopni zajistit?
2: Ne, to už je jiná sociální služba, to už patří pod osobní asistenci. My máme ve svých pravidlech, že maximálně 4 hodiny denně jsme schopni zajistit.
1: Mm-hmm. A teď možná trochu ožehavá otázka. Jak rychle jste schopni reagovat na poptávku? Jak rychle jste schopni nabídnout své služby novým klientům?
2: No, v ideálním případě jsme schopni reagovat v podstatě ze dne na den. Dokonce někdy, když opravdu vidíme, že bez nás to nepůjde, tak dokonce ještě ten den, kdy se vrátí z nemocnice. Mm-hmm. Bohužel dnes je situace taková, že my jsme omezeni množstvím personálu, počtem personálu a jsme na hraně kapacit. Mm. Takže nejsme schopni reagovat ne proto, že bychom to neuměli, ale protože prostě těch klientů je tolika a těch zaměstnanců tak málo, že prostě spíš z těchto důvodů nejsme schopni reagovat.
1: My jsme nedávno ve vysílání Českého rozhlasu Sever v pořadu O čem se mluví měli ředitele krapčické diakonie a ten vlastně říkal totéž, že sice mají nový krásný dům, který by mohli zaplnit klienty, protože pořadník je plný, ale nemají personál. Je to skutečně palčivý a dlouhodobý problém?
2: Ano, my se s tím taky potýkáme. My jsme pořád lehce pod stavem, než bychom měli mít. Třeba jeden, dvě pečovatelky, není to takový množství. Ale strašně těžko se nám schání nový personál, nové pečovatelky nebo pečovatele. Máme také nějaké požadavky, my nevíme kohokoliv. Trošku si vybíráme, protože když mají naši zaměstnanci chodit domů k těm klientům, tak musí být prověření a musí být spolehliví.
1: Vysvětluje ředitelka pečovatelské služby Ústí nad Labem Dita Hromádková, která je dnes hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever.
3: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Ředitelka pečovatelské služby Ústí nad Labem Dita Hromádková je dnes hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever a ten minulý vstup končil tak jako téměř až depresivně tím, že byste sice rádi lidem pomáhali, ale nemáte dostatečné personální kapacity, takže teď nové klienty nepřijímáte. Tak to pojďme otočit do něčeho trochu pozitivního, protože to, co naopak nabídnout můžete, jsou služby denního centra.
2: Ano, my jsme v lednu otevřeli ambulantní službu novou v krásném Březně na Neštěmické ulici. Je to centrum denních služeb, říkáme mu Kostka, protože má ta budova takový tvar kostky a tam ještě volnou kapacitu máme. Je to určené pro osoby, které už nejsou úplně soběstačné, třeba nemůžou zůstat úplně sami doma, potřebují nějaký lehký dohled a tam můžou strávit ten čas dopoledne i odpoledne celý den, třeba 8 hodin, kdy nějak smysluplnou zábavou nabídneme nějaké aktivizace, nějaký program a samozřejmě ten dohled, pomůže mu třeba s hygienou. A myslíme si, že pro rodiny je to dobrá služba, že můžou třeba v klidu chodit do práce nebo si můžou odpočinout, udělat si volný den pro sebe. A můžou tam být třeba jen 2 hodiny, anebo celý týden.
1: Chápu, že je to jakýsi mezistupeň mezi tou terénní pečovatelskou službou a tou osobní asistencí, kterou jsme také zmínili v tom předchozím vstupu, protože ten rozsah služeb toho denního centra není omezen na ty 4 hodiny.
2: Není. Jsme tam od 7 do 16 hodin a máme kapacitu 10. Zatím není úplně naplněná ta služba, ale vím, máme reakce, že velmi pozitivní od lidí, kteří tam chodí a od rodin. A je to pro ně takové ulehčení, odlehčení, že se můžou věnovat taky svým záležitostem a vědí, že o ty jejich blízké je dobře postaráno.
1: Platí pro tohle centrum nějaké omezení stran toho, v jakém zdravotním stavu musí být klient, kterému ty služby poskytujete?
2: No tak nesmí být samozřejmě nějak infekčně nemocný.
1: Jasně.
2: Jinak jako nemoc jako takové nebrání tomu, protože většina seniorů nebo zdravotně postižených má nějaké nemoce.
1: Myslela jsem třeba ta pohybová omezení.
2: Objekt je bezbariérový, pokud je někdo na vozíčku s chodítkem, tak nám to vůbec nevadí. Musí být schopný převozu do toho zařízení k nám a musí být schopný nějaké spolupráce.
1: Je součástí těch poskytovaných služeb i stravování, když tam člověk bude chtít zůstat od rána až do odpoledne, tak by nějaký oběd, svačinu, něco takového určitě uvítal.
2: Snídani a svačinu si vozí lidé z domova svojí a oběd tam mají zajištěný.
1: Říká Dita Hromádková, která je dnes hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
4: Český rozhlas Sever.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dnes je hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever ředitelka pečovatelské služby Ústí nad Labem Dita Hromádková. A společně si povídáme o těch službách, které právě pečovatelská služba v Ústí nabízí. A dostali jsme se do toho centra denní péče. Je to tak, jako že senior, kterému je doma smutno a který by rád potkal jiné seniory a seznámil se s nimi, k vám může přijít? Nebo stáří samo o sobě vlastně nestačí pro to, aby mohl využívat služeb tohohle centra?
2: Říkáte to dobře, stáří nestačí, bohužel. Nemáme tam žádnou klubovou činnost. To, co vy říkáte, to by byl spíš klub seniorů. Ale tady do této služby může přijít jenom ten, kdo už je nějakým způsobem zase nesoběstačný, potřebuje pomoc v těch běžných denních činnostech a zároveň teda potřebuje také nějakou aktivizaci nebo chce. Jo, ale bohužel ta kapacita není taková, aby jsme k tomu ještě, my víme, že ty seniori by to potřebovali. A že vlastně největším problémem seniorů doma tady na těch sídlištích je samota. A ta samota zhoršuje ty jejich onemocnění a ten jejich stav. Ale nemáme takové možnosti, aby jsme to mohli řešit.
1: Když se člověk rozhodne, že těch vašich služeb bude využívat, kdo rozhodne o tom, že ten jeho stav už je takový, že skutečně potřebuje být někde pod dohledem?
2: No, my tam máme kvalifikovanou sociální pracovnici a ta samozřejmě umí a zná, takže ta rozhodne o tom, jestli ten člověk na tu službu je vhodný nebo není vhodný.
1: Když se obrátím do vlastní zkušenosti, tak my, když jsme řešili podobnou situaci s maminkou, tak ono to vypadalo, když jí potkal někdo cizí poprvé, tak ona v tom přítomném okamžiku dokázala být orientovaná poměrně dobře, třeba i čtvrt hodiny a působila a navíc říkala, že všechno zvládá a že vlastně žádný problém nemá. A tak to mohlo dělat dojem, že se jí jako chceme zbavit a chceme jí někde zaparkovat, i když ona to nepotřebuje. Ovšem, my jsme věděli, že ta situace je jiná. Prokouknete to vždycky?
2: Tak samozřejmě to prokoukneme. Už jsme natolik zkušení, že to dokážeme odhalit. A i kdyby ne, my při tom sociálním šetření pracujeme s celou tou rodinou a se všema těma blízkýma osobama. A samozřejmě taky dáme na to, co nám řeknou.
1: Když k vám přijde senior, který tu vaši péči potřebuje do denního centra, všichni víme, že s postupujícím věkem přichází únava stále častěji, že to, co jsme zvládali dřív být celý den v plné pozornosti a tak to už neplatí a že schrupnout si během dne vůbec není nic proti ničemu. Mohou si seniori u vás i odpočinout nebo jsou odsouzeni k celodennímu sezení na židli a práci s pečovatelkami?
2: Jistě, že můžou, to centrum je zařízený tak, aby tam každý měl svůj koutek. Oni taky ne, všichni seniori chtějí dělat všechno pohromadě, i když je tam nějaká aktivita, tak někdo se toho nechce zúčastnit. Takže tam má třeba televizi a předtím křesílko, někdo chce se dívat na televizi, na seriál, někdo si chce během dne odpočinout, takže tam ložnice, jsou tam lůžka, jsou tam polohovací křesla, pak je ta hlavní aktivní místnost, kde probíhají ty aktivity a dokonce tam máme zimní zahradu, takový balkónek zastřešený, kde zase můžou třeba být i sami chviličku a zase na křesle si odpočívat a koukat třeba jenom ven do zahrady.
1: Vysvětluje Dita Hromádková to, jak funguje Centrum denních služeb v Ústí nad Labem, centrum, které aktuálně své služby může nabídnout, protože na rozdíl od pečovatelské služby tam teď volné kapacity má.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: S Ditou Hromádkovou, ředitelkou pečovatelské služby Ústí nad Labem, si dnes povídáme jak o terénních službách, tak i o něčem, co je částečně nahrazuje nebo poskytuje jiný druh péče, tedy o tom centru denním, které je v Ústí poměrně nově k dispozici. Nabízí se otázka, jak drahé tyhle služby jsou. Může si je dopřát každý senior, který je potřebuje, tedy v té ideální chvíli, kdy vy zrovna máte kapacity?
2: No, tak bohužel tyhle ty služby něco stojí, není to zadarmo, ale těžko vám tady vysvětlím, kolik by tak člověk platil, protože to opravdu je odvislé od toho, kolik hodin v té službě stráví. Mm-hmm. Ale základní cena je tuším 144 korun za hodinu. A to se musí každý spočítat.
1: Akorát, to je u těch terénních služeb nebo v tom centru? Nebo
2: v tom centru, v tom centru, mm-hmm. v tom centru. Ale pak máme dobu, to je těch 144 korun je za ty aktivity, to mm-hmm. se počítá jinak. A pak, když ten člověk tam jenom, já my na něj jenom dohlížíme, ale v tu chvíli se mu jako individuálně nevěnujeme, mm-hmm. tak ta cena je do 100 korun za hodinu. Takže my to tak nasčítáme během toho dne a nejsem schopná vám říct úplně přesně, kolik stojí celý den tam. Většina ale těchto lidí má příspěvek na péči a ten je právě na to, aby si z toho mohli uhradit tyhle služby. A pokud ho nemají, tak my jsme schopní pečovatelské služby i v tom centru jim pomoct tím vyřízením toho příspěvku.
1: Když se od toho centra podíváme do těch služeb, které si člověk sjednává k sobě domů, protože to zatím zvládá, chce tam zůstat, ale už ho nebaví vařit pro jednoho, když se má vypravit k lékaři, raději je, když mu někdo pomáhá, někdo asistuje. Jak finančně náročné jsou tyhle služby?
2: Tak pečovatelská služba, ta se odhadne lépe. Tam stojí hodina 162 korun. A my počítáme těm klientům pouze ten čas, co s nima strávíme, co děláme ten úkon. Takže když s nima budeme hodinu na doprovodu, tak za ten doprovod zaplatí 162 korun. Když jim budeme půl hodiny uklízet, tak zaplatí polovinu ze 162 korun. Já to teď honem nevidělím.
1: V pořádku, 81.
2: Ano, 81.
1: Mluvíte o úklidu a já se znovu obracím do své vlastní zkušenosti. My jsme v Litvínově s uklízením měli trochu problém, protože pečovatelská služba říkala, že to není úplně jejich biznis, že to není věc, kterou by měli dělat. Tak v jakém rozsahu vlastně pečovatelky mohou pomoci s úklidem?
2: To máte pravdu. Dnes je ten trend, aby jsme nenahrazovali komerční služby těma sociálníma, tak pokud někdo potřebuje jenom jednou za 14 dnů uklízet, tak to my skutečně neděláme, ale my ten úklid provádíme u těch osob, kde provádíme i péči. Takže jestliže někam chodíme, ohříváme oběd, tak my samozřejmě uklidíme po sobě tu linku, umejeme nádobí, nebo jestliže tam chodíme každodenně a zase pečujeme o toho člověka, krmíme ho, staráme se o hygienu, tak mu uklidíme i ten byt.
1: Vysvětluje Dita Hromádková, ředitelka pečovatelské služby Ústí nad Labem, která byla dnes hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever a které já pro dnešek děkuji a přeji hodně trpělivosti, no a snad i lepší tu zaměstnaneckou situaci, i když to vypadá, že je to všude stejné a že je to skutečně velký problém.
2: Musíme být optimisti.
1: Tak ať vám ten optimismus dlouho vydrží.
2: Děkuji,
1: děkujeme.
2: Naschledanou.

0: Karel Zich, 11 hodin 42 minut, vaším dopoledním společníkem je stále Český rozhlas Sever, který vám hned několikrát během dne nabízí rozhovory se zajímavými lidmi. Dnes je pátek, takže místo rozhovoru Alex Minářové po 13. hodině vás čeká poradna o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.
1: Pěkný den vám všem za oba dva.
2: Budeme mluvit o popraskané kůži.
1: Určitě to znáte. Praská vám třeba kůže na prstech, u nechtů, na patách nebo na rukou.
2: Máte někde nápadně hrubou kůži nebo se vám na ní dělají šupinky?
1: Cítíte někdy v takových místech i bolest? Pokožka je na dotek napjatá a praskliny bolí při pohybu?
2: A netrpí tím náhodou i vaše lokty, kolena nebo koutky úst?
1: Dejte nám vědět. Popište své problémy s popraskanou kůží. Využijte k tomu formulář na stránce www.veseleazdravie.cz nebo na Facebooku Vesele a zdravě.
2: A taky nám můžete nahrát vzkaz a svůj dotaz k dnešnímu tématu, a to na záznamník s číslem 221 553 770.
1: Ještě jednou náš telefon pro vaše dotazy. 221 553 770.
2: A já se budu snažit odpovědět na vaše dotazy i na ty položené naživo dnes po 13. hodině v pořadu Vesele a zdravě.
1: Reprízu chystáme dnes po 20. hodině.
2: Připomínám téma. Popraskaná kůže.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Petr Muk v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever. Za malou chvíli ho vystřídá Pavel Dobeš a předpolednem uslyšíte i skupinu Koreana. Teď ale vaření se Slávkou. Dneska bude v hlavní roli kuře, ale Slávka ho oblékne do poměrně exotického kabátku.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Tak a dáme si tento týden ještě jednou jahody, tentokrát v podobě jahodového koláče s rikotou. Pokud rikotu nemáte, můžete stejně dobře použít měkký tvaroh. Tak, základní rozpis surovin. 200 gramů polohrubé mouky, nebo 220 raději, k tomu tak 3 až 4 lžíce cukru, 150 ml mléka, jedno vajíčko, půl kypřícího prášku, 4 nebo 5 lžic oleje a tuk a mouka do formy. A na náplň budeme potřebovat 250 gramů rikoty, jedno vejce, jeden vanilkový cukr, podle chuti 2 nebo 3 lžíce cukru moučky, jedna lžička vanilkového pudinkového prášku, no a samozřejmě ty jahody. Surovin je poměrně hodně, ale všechny recepty najdete včetně popisu postupu na webu Českého rozhlasu Sever. Tak a teď ten postup tedy. Úplně nejdřív umícháme náplň. Rikotu osladíme podle chuti, přidáme vanilkový cukr, vejce a lžičku pudinkového vanilkového prášku. Mouku smícháme s kypřícím práškem a cukrem. V mléce dobře rozmícháme olej a vejce, vlijeme to do moučné směsi a vymícháme hladké těsto. Těsto přendáme do předem vymazané a vysypané formy. Na povrch rozprostřeme tvarohovou nebo rikotovou náplň a poklademe ji opláchnutými a osušenými jahodami. Pečeme ve středně předehřáté troubě takových 40, možná 45 minut a před krájením necháme koláč vychladnout. Pokud máme málo času a nechce se nám připravovat s těstem, tak můžeme použít i hotové těsto listové.
1: Vaříme se Slávkou.

0: hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Ministryni Mrázovou fyzicky napadla žena středního věku. Policie vyloučila politický motiv. Lidé si dnes odpoledne můžou zdarma vyzkoušet nové vlaky mezi Děčínem a Teplicemi a Děčínem a Litoměřicemi. Kvůli nízké porodnosti v Česku ubývá obyvatel. Za letošní první tři měsíce o 20 000 lidí. Převládá většinou zataženo, postupně s občasným deštěm nebo přeháňkami a teplotou do 17 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré poledne. Policie vyšetřuje napadení ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z Hnutí ANO. V Bílině na Teplicku ji o víkendu slovně a fyzicky napadla 44-letá žena. Mrázová ve městě dřív působila jako starostka a má tam trvalé bydliště. Incident se obešel bez zranění. Dnes o tom informovala policie. Podrobnosti má policejní mluvčí Kamil Marek.
3: Můžeme vyloučit, že by se jednalo o politicky motivovaný čin. Po sdělení obvinění z nebezpečného vyhrožování byl podán podnět k návrhu na vzetí obviněné do vazby, který státní zástupce neakceptoval. Vzhledem k osobnosti obviněné policisté kontaktovali poskytovatele zdravotnických služeb a ženu se podařilo hospitalizovat.
2: Ministryně Mrázová napadení potvrdila. Víc nechce s ohledem na policejní vyšetřování komentovat. Ústecký kraj dnes představuje nové elektrické vlaky. Cestující se s nimi zdarma můžou svést odpoledne na trasách Děčín Ústí nad Labem, Teplice a Děčín Ústí nad Labem, Litoměřice. První vyjede z Ústeckého nádraží ve 12 hodin a 20 minut. Od července pak budou dva tyto vlaky jezdit pravidelně na lince U1 z Děčína do Kadaně. Do konce roku kraj podle mluvčí Magdaleny Fraňkové na regionální linky nasadí celkem 23 elektrických vlaků. Lidé ve Frýdlantu na Liberecku se dnes můžou zapojit do společného úklidu města. Světová škola Gymnázium Frýdlant pořádá akci pro čistící Frýdlant. Účastníkům nabídne informace o novém systému svozu odpadů door to door. Ten ve městě začne platit od července a lidé díky němu budou moct třídit odpad přímo u svých domů. Jak odpad správně třídit, si účastníci v městském parku sami vyzkouší. Řekl to koordinátor akce Tomáš Šlengál. V Česku klesá počet obyvatel. V prvním čtvrtletí letošního roku ubylo asi 20 000 lidí. V Česku tak teď žije zhruba 10 milionů a 900 000 obyvatel. Podle Českého statistického úřadu je úbytek lidí způsobený rozdílem mezi zemřelými a narozenými. Porodnost klesá už pátým rokem. Za první tři měsíce roku v Česku zemřelo přes 30 000 obyvatel. Narodilo se jen 17,5 tisíce dětí. Zároveň se z Česka odstěhovalo víc lidí, než do Česka přišlo, říká za statistiky Michaela Němečková.
4: Stejně jako v prvním čtvrtletí let 2025 a 2024 bylo i letos záporné saldo odrazem vysokého počtu osob, kterým na konci března skončila platnost udělené dočasné ochrany.
2: Tu mají v Česku nejčastěji Ukrajinci, kteří utekli před ruskou invazí.
1: Počasí.
2: Převládá většinou zataženo, postupně s občasným deštěm nebo přeháňkami. Teplotu dnes naměříme nejvýše 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Mostě došlo ke srážce dvou osobních aut v ulici Jiřího z Poděbrad. A opatrní buďte také na silnici číslo 65 u obce Rádlo na Jablonecku. Na vozovce leží sražený jezevec.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Renátou Filipy.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever právě teď začaly páteční polední písničky na přání. A to znamená jediné, že už můžete vytáčet linku do studia. Ta je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 911 04. A dnes se jako první dovolala paní Blanka z Děčína. Paní Blanko, hezké odpoledne.
2: Vám taky hezký odpoledne. A já bych chtěla dát zahrát písničku, já to zapomněla.
1: Je to skupina Rangers, tedy Plavci a Zvedněte kotvy. Paní Blanko, hlavně jo. Nám řekněte, pro koho bude.
2: Jo, tak to bude pro Jindřišku do Želenic, pro Jarušku Přerostovou, pro Naďu Jirsákovou z toho z Benešova a... Jo, a pro Mirku tady z Kamenický.
1: Dobře, písnička je připravená, díky vám.
2: Ale nejenom tím, ale všem lidem dobré vůle, jak se říká.
1: Dobře.
2: Který mají rádi tohleto, ty písničky napsání jako já.
1: Dobře, písnička je připravená, tak díky a naslyšenou.
2: Ano, naslyšenou, děkuju moc.

0: Skupina Rangers dospívala, vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. A tu další už vybírá paní Helena z Oldřichova na Hranicích. Hezké odpoledne.
1: Také přeji hezké odpoledne a tuto písničku, kterou jsem vybrala, posílám všem posluchačům s přáním hezky prožitého a aspoň trošku slunečného víkendu.
0: Tak jo, Lucie Bílá a Honza Bentík, jednu malou chvíli. Díky vám a hezký víkend, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Lucie Bílá a Honza Bendik na Českém rozhlase Sever. Pojďme na další písničku na přání a to vybírá Davídek z Prahy. Přeji hezké odpoledne.
1: Taky, paní Renátko, přeji hezké odpoledne.
0: Karel Zich a Alenka v Říši divů, tak to je tvůj dnešní výběr, pro koho bude?
1: Tak to bude pro všechny, co mají rádi tuhletu písničku a taky pro vás do studia.
0: Moc děkuju, tak přeji hezký víkend, pozdrav doma a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Karol Zich dospíval a vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. A další hudební přání je pro paní Hanu Zoulovou z Naratovic, která právě dnes slaví své 80. narozeniny a zároveň pak 18. června společně se svým manželem oslaví 60 let společného života. Vše nejlepší a hodně zdraví oběma přeje rodina. A vše nejlepší přejeme i z Českého rozhlasu Sever.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Dnes už neléčíme jen rakovinu plic jako jednu nemoc. Díky skvělé diagnostice hledáme konkrétní slabé místo nádoru. U Patricie jsme našli specifický klíč, říká pneumoonkoložka Marie Dresslerová.
3: Já jsem hrozně ráda, že tu léčbu máma zabírá.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Ray Charles, Georgia on my mind. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. A další z e-mailů, srdečně vás zdravím a zdravím i posluchače tohoto pořadu. A dnes má krásné 80. narozeniny, má spolužačka paní Jana z Bíliny. A já bych ji chtěla potěšit písničkou, a kterou zpívá Leona Machálková a taky Jiří Korn. Mám chuť říct ti goodbye. Jani, přeji ti hlavně zdraví, štěstí, pohodu a lásku. To je přání jediný od kamarádky Martiny. A písničku posílá paní Martina z České Kamenice. A vše nejlepší přejeme i z Českého rozhlasu Sever.

Leona Machálková a Jiří Korn, mám chuť říct ti goodbye. 12:32, k tomu my pokračujeme v písničkách na přání. Hezký den vám i posluchačům, prosím o písničku, kterou potěším nejenom sebe, ale i vás, ještě Marcelku s Radkem, Milenku do Českého ráje, Ivetku, Jarmilku do Jirkova, Boženku, pana Františka, taky Marušky do Děčína a Šestajovic. Všem posluchačům pro lepší náladu a vám moc děkuji, stálá posluchačka paní Maruška z Chomutova. A budeme hrát skupinu Elán a jejich kočku.

tím souvisíte. Minule, už ani nevím, kde to bylo, si zase raz nahodila ten svůj pohled a posměšně zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to

Skupina Elán a jejich kočka. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. K nám do studia se dovolala i paní Jana z Ústí nad Labem. Přála si písničku skupiny ABBA, tak jsme společně vybrali I Have a Dream. Písnička je pro paní Janu, taky pro všechny přátele a všem posluchačům Českého rozhlasu Sever.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, písně.

Posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky Nepřání, ale teď nám zahrála skupina Rangers písničky, které nestárnou. Pojďme teď k vašim e-mailům, zdravím vás a písničku posílám Božence, Šárce, kamarádkám z jógy, Maruškám do Benešova, Šestejovic a Chomutova a taky všem posluchačům. Bude to Radúza a Robert Křesťan, dobrý lidi. Všem přeji pohodový víkend a posílá to paní Maruška z Děčína.

0: Robert Křesťan a taky Radůza, dobrý lidi. 12 hodin a skoro 51 minut k tomu, pojďme na další písničku na přání, ale tentokrát z vašich SMSek. Prosím, dnes zahrajte jako vzpomínku na maminku Marušku Zemanovou ze Starých Stadic od Marcela z Moška Anděli můj. Moc děkuji syn Bedřich s celou rodinou.
1: Dokud nás dva život nerozdělí,

0: Marcelo Zmožek a taky Mára, písnička Anděli můj. A taky poslední písnička na přání, kterou jsme stihli v této hodině. Máme 12 hodin a 55 minut k tomu. Pokud jsem nestihla zahrát z vašeho telefonu, z e-mailu nebo z SMSky, tak se vůbec nic neděje. E-maily a SMSky klidně posílejte dál. Zavolejte potom po 18. hodině k nám do studia. To už bude připravený Míra Tartárek. Teď už Petra Firstová připravuje nové zprávy od nás ze severu Čech. Já vám do jedné hodiny ještě posílám skupinu Krištof. A Renáta Filipy přeje hezký poslech a hlavně hezký víkend i v společnosti Českého rozhlasu Sever.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Odstřelu částí velkostroje RK-5000 v lomu ČSA předcházely měsíce příprav. Dolní Poustevna má hotové trailové cyklotrasy. Peníze na ně dostala společně se dvěma saskými městy v rámci přeshraničního projektu. Obézním dětem by mohly léky na hubnutí hradit pojišťovny. Převládá většinou zataženo, postupně s občasným deštěm nebo přeháňkami a teplotou do 17 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré odpoledne. Na odstřel částí velkorypadla v lomu ČSA na Mostecku použil střelmistr skoro 5 kilogramů Semtexu. Povolovací proces u báňského úřadu trval zhruba 1 až 2 měsíce. Samotná příprava náloží na místě pak zabrala zhruba 2 hodiny. Průběh včerejšího odstřelu popisuje střelmistr společnosti Kovodemont Petr Mikula.
4: U Jeřábu jsme přestřelovali 2 lana, oni uřezali všechny brzdy, všechny zarážky, takže krásně se to rozjelo, spadlo na zem. A na výložníku jsme přestřelili 16 lan a výložník taky dopad celý na zem, tak teď je ten stroj stabilní a můžou začít řezat.
3: Společnost Seven likviduje rypadlo RK-5000 od dubna. Podle technického ředitele Petra Procházky bude rozebírání stroje trvat do jara příštího roku. Dolní Poustevna na Děčínsku dokončila 10 kilometrů trailových tras na svém území. Na ně se na konci letošního roku v rámci přeshraničního projektu napojí trasy dvou sousedních saských měst – Neustadtu a Zebnic. Přírodní stezky pro kola plné překážek mohou cyklisté v Dolní Poustevně začít ode dneška využívat. Kolik peněz stálo jejich vybudování, upřesnil nezávislý starosta Dolní Poustevny Robert Holec.
5: Ten celkový budget toho projektu nás tří partnerů projektových Dolní Poustevny města Zebnic jako lead partner a Neustadtu je přes 3 miliony euro a konkrétně nás Dolní Poustevnu to stálo cirka 800 tisíc euro s 85% podporou.
3: Pojišťovny by mohly hradit léky na hubnutí obézním dětem ve věku od 12 do 18 let. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO řekl, že rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku. Rozšířenost obezity v České republice označil za drastickou. Navržený krok tak vnímá jako investici do veřejného zdraví. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je v Česku skoro 250 000 obézních dětí. Vlaky Českých drah budou od neděle jezdit podle upraveného jízdního řádu. Ten bude platit až do 12. prosince. Přehled všech změn najdou lidé na webu národního dopravce. Změny se dotknou regionálních vlaků ve většině krajů. Podle Českých drah mají zlepšit spojení.
1: Počasí.
3: Převládá většinou zataženo, postupně s občasným deštěm nebo přeháňkami. Teplotu dnes naměříme nejvýše 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: V Liberci došlo k nehodě v ulici Široká. Osobní auto tam narazilo do dopravního značení. A znovu v Liberci v ulici Švermova. Tam došlo ke srážce dvou osobních aut. Jeďte tam raději opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
6: Začínáme s dalším zdravotním magazínem, dalším vydáním. Patrik Rozehnal.
7: A doktorka Kateřina Cajdhamlová, dobrý den, Patriku.
6: Téma, paní doktorko.
7: Dneska nám bude praskat kůže.
6: Slyšitelně?
7: Nám. No, to nevíme. To uslyšíme v reportáži.
6: Jestli je slyšet.
7: Jestli je to slyšet,
6: když
7: ano.
6: Už jsme ten rozhlas. Tak určitě kožní lékař bude řešit tyhle ty věci. A na kožním oddělení se vřítí muž s kyticí. Tak co? Už to byla. Říká dychtivě. Kdo nechápavě se ptá sestřička. Taková nádherná ženská blondýna. Mám tady s ní schůzku. Tady? A nespletl jste si to? Ne, určitě tady. Jasně si pamatuju, jak říkala, sejdeme se na kožním.
8: Vesele a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Suchá až rozpraskaná kůže na rukou může trápit třeba zedníky, ale i zahradníky. Redaktorce Báře Kvapilové to potvrdil dokonce i dermatolog Spiridon Galkutertos. Pro náš pořad Vesele a zdravě přidal i jednu historku.
1: Suchá a praskající kůže nás může pěkně potrápit.
2: Já chodím jak pitomý.
3: No to nemusí být od toho.
2: Je. Dneska jsem celou noc nespal.
3: No tak máte chodit domů, že jo?
2: Já byl doma, ale bolestí jsem nespal.
3: Vážně? Můžu se na to podívat?
2: Ale no musíte.
3: Dovolte.
2: Prosím.
1: Kůže nám může praskat z celé řady důvodů. Podle pana profesora Galpakiotise zatím může být i obyčejná dehydratace, kdy stačí kůži dobře promazat.
4: To, co můžeme udělat, je vrátit opravdu jakoby zpátky tu hydratace, takže velmi intenzivně kůži promazávat, nějaký krém, který bude obsahovat třeba vitamin E, ureu a hlavně aby byla hodně mastná.
1: Někdy může být problém i závažnější.
4: Může jakoby to znamenat, že pacient trpí nějakou kožní chorobu typu atopické dermatitidy, psoriázy, což je jako lupenka, a nebo to někdy jakoby může znamenat jiný problém typu kontaktní alergie.
3: Safra. Ono nám to potvůrka zhnislo. Tak to se bude muset řezat.
2: Řezat?
3: No jo, řezat.
2: Řezat?
3: Jo.
2: Vyloučeno.
1: Můžeme třeba i slyšet, jak nám ta kůže praská.
4: Tak zatím já jsem teda neslyšel u svých pacientů praskající jakoby kůži, slyším spíš ty pacienty, jak si stěžují hodně na popraskání kůže, protože je to velmi jakoby nepříjemný.
2: Prosím, nešlo by to nějak rozehnat?
3: To těžko, to byste musel počkat, až budou nějaký demonstrace a eventuálně to strčit mezi strážníky.
2: Ne, prosím, to já tak nemyslím, já myslím nějakým mazáním, víte, to narajbovat.
3: Jak tohle to můžete říct? Takovýhle starý babský věci. Chcete, aby vám to zhnislo? Pořádně a sepse.
1: Máte nějakou historku z ordinace?
4: Ano, často pacienti přijdou nám ukázat, jak mají strašně nemocný nehty, ale ty nehty nemocný nejsou, oni jenom zapomněli ty nehty pořádně umýt po práci na zahradě.
5: Vesele a zdravě.
0: I to se stane, ano.
6: Já bych měla dvě drobné poznámky. Poznámka číslo jedna, pan doktor říkal dehydratace, ale dehydrataci kůže může vlastně zažít nejenom při nedostatku vody v těle, ale i při nedostatku tuků v těle. O tom pan doktor hovořil. A další může zažít praskání kůže, která nemá dostatek dalších věcí, a to tuků ve výživě, sacharidů ve výživě, to znamená lidé, kteří jedí ty vysokoproteinové diety, tak jim potom může praskat kůže, a nedostatek zinku a vitaminu skupiny B, E, A a C.
0: Takže poznáme to podle toho, jak máme suchou kůži, anebo si máme říct, máme suchou kůži, není to náhodou tím, že mám nedostatek vitamínu?
6: Pacient je jako vždycky strašně důležitý a také je důležité, kde ta kůže praská, protože třeba nedostatek vitamínu se nejčastěji projevuje praskáním koutků rtu.
0: Aha. Takže nemazat si to nějakým lojem?
6: Jenom mazat nestačí. Klidně si to můžete mazat, ale k tomu ještě doplnit ty věci, které chybí.
0: Můžeme sami, nebo se máme poradit s doktorem?
6: Tak já bych zkusila nejdřív sama, zkusila bych nějaký zinek a nějaký vitamin A, E, C. No a když to po týdnu není lepší, tak půjdu k doktorovi.
0: Proč nám vlastně praská kůže, co říct třeba lékaři, a kdy se to projeví třeba nejenom tím, že máme právě nedostatek tekutin nebo tuků v těle, ale třeba i nemoci, tak to nám prozradí doktorka Kateřina Cajtanová za malou chvíli v pořadu Vesele a zdravě.
5: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Dnešní téma v pořadu Veselé a zdravě, které řešíme i s doktorkou Kateřinou Cejdamovou, je popraskaná kůže. Na tohle téma nám básnili i naši posluchači.
1: Ano.
2: Zdraví Petr. Jak bodnutí trnem růže bolí rozpraskaná kůže. Mazání moc nepomáhá. Teď je dobrá rada drahá.
1: Má pravdu ten člověk, je to tak. Budem to povídat.
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych neměl kůži popraskanou a mohl jemně hladit moji milou, po umytí si je natírám mastí, abych ji nepoškrábal, ale způsobil je slastí.
1: To jsou intimní svěřovačky. Děkujeme, pane Miroslave.
0: Proč nám ta kůže vlastně tedy praská? Shrňme si to a uveďme všechny ty možné důvody, paní doktorko.
1: Ano, tak zkusíme. Tak extrémní vnější vlivy prostředí. Nejčastěji chlad, vítr, kdy se odpařuje voda, časté mytí, různé chemikálie, anebo taky sluneční záření. Pak to může být zdravotní dispozice, to říkal pan doktor, ekzémy, plísně, psoriáza, cukrovka. Pak to může být výživa a životní styl, to říkala Cajdhamlová, nedostatek vitamínů. A pak to může být nějaká nesprávná, neúplně dobrá péče. A tady je to specifické podle části těla. Takže pokud máme třeba nedostatečný pitný režim nebo diety s nedostatkem tuků, tak máme problém, že se kůže neobnovuje. Specifické příčiny podle části na rukou, je to manuální práce s papírem ku podivu nebo se saponáty bez toho, že máme rukavice. Na patách to bývá dlouhé stání, nadváha, nevhodná obuv, tlak na paty, to se dozvíme, to trápí řadu našich posluchačů. V okolí nehtů to může být, že si škubem kůžičku nebo špatná manikýra nebo citlivost na laky na nehty. A na rtech, to je nedostatek nejčastěji B vitaminu, ale taky to může být viróza nebo chybí A vitamin.
0: Kdy to může být i projev nějaké další nemoci, než jenom to, že nemáme vitamíny, no, špatně hydratujeme, ale třeba i vliv nějakých léků nebo něco vážnějšího?
1: Tak měli bychom hlavně číst složení těch svých léků, protože tam to bývá uvedeno, ale obecně kůže reaguje velmi často a velmi rychle. A lékaře ale jdeme vyhledat jenom, když to hnisá, je moc bolestivý, nehojí se to nebo je to zarudlé. A asi je nejlepší jít ke kožnímu lékaři, protože ten může říct i tu příčinu.
0: Na co se máme připravit, že se doktor bude ptát kožař?
1: Tak, bude se ptát, kde to praská, čili na které části těla, jestli to pálí, svědí, zarudne a jaká byla předchozí typická činnost. Takže byli jsme dlouho venku, nebo jsme měli nějakou manuální práci ve vlhku, nebo jsme měli poranění. A taky se nás bude ptát na naší hmotnost, zejména když nám praská kůže na patách.
0: Máme se mazat, nebo máme nějakou koupele dopřávat takové kůži?
1: Každá rada drahá, jak správně říkal pan Petr, asi bacha nebo pozor na to, abychom tu kůži moc nemáchali, protože tady vzniká paradoxní efekt. Pokud tu kůži totiž hodně vlhneme, myjeme, různě ji ořezáváme a tak, tak ona někdy nemá čas pořádně regenerovat a může to být horší než lepší. Takže babičky radívaly, když je suchá kůže, ať už na patách nebo na rukou, tak to pořádně promazávat a nosit na tom na noc ponožky nebo rukavice, aby vlastně se to tam jako
0: zapařilo,
1: pořádně hluboko dostalo a aby se nám to neotřelo o ty lůžkoviny.
0: Jsou nějaké skupiny lidí, pacientů náchylnější k těmto problémům?
1: Tak, malé děti, protože tam jednak dehydratace, jednak nemusí být úplně čistota, úplně správná, takže jsou různé plísně. Potom jsou to lidé venku a manuálně pracující, jak už jsme říkali, A kteří namáhají hodně třeba ruce, tak tam může být problém. A pak je to bohužel vliv vyššího věku a tam to může být buď nedostatečný pitný režim, ale taky to, že přece jenom ve vyšším věku ta kůže stárne, pomalej se obnovuje a může praskat.
0: Není tak elastická.
1: No, právě.
0: Tak těmto skupinám i dalším, vám všem, co máte problémy s popraskanou kůží, s prasklinkami, které se někde prostě na těle a na té kůži objevují, budeme radit. Nejprve těm, kteří nám poslali svůj dotaz buď přes záznamník a ten telefonní, anebo v textové podobě přes stránky veseleazdravie.cz. Pak se dostane i na vaše živé dotazy.
4: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těší se na vás Oskar Hess.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: říkáme v rozhlase, s námi nejste nikdy sami, ani na ty zdravotní problémy, proto je tu poradna Veselé a zdraví s doktorkou Kateřinou Cejdanovou, dnes na téma popraskaná kůže. Už dopředu jste se mohli ptát a ptali jste se.
1: Dobrý den, paní doktorko. Prosím vás pěkně, je mi 80 let, ale už mi to trápí aspoň 10 a víc let. Hrozně mě praskají na patách, paty, prostě ta kůže, až do krve. Každé ponožky rozbiju, tak na jeden den bych potřebovala jedny ponožky. Vypařuju to, nepomáhá to, mažu to i sádlem, nepomáhá, co to může být. Mám to i u palců, ruk, to mám úplně popraskané až do krve a strašně to bolí. Nemůžu nic dělat. Čím si pomáhat, abych to tak neměla hrozné až do krve.
2: Tak, podobně se ptá paní Miloslava, která vlastně dostala informaci, že by to mohlo být i vinou chemoterapie. A pan Josef, ten vlastně to má na nohou a paní Marcela to má taky na nohou. U těchto dvou by mě zajímalo jejich hmotnost, protože někdy u vyšší hmotnosti to může být vlastně příčinou. U té dámy, která se dovolala, je to pravděpodobně vliv věku, ale u všech bych doporučila navštívit kožního lékaře a pátrat potom, jestli se nejedná o plísňové onemocnění. Jinak, co se zkusí, tak může být tea tree oil, moc ty nohy nemáchat ve vodě, protože někdy je to paradoxní efekt a spíš to vlastně zhorší. Tady různě lékárny doporučují různý parafín a různé vlastně intenzivní léčby, ale my vždycky potřebujeme vědět nejdřív příčinu a vyloučit tedy hlavně to plísňové onemocnění. Pokud je to i na rukou, tak bych se trošku bála, že by to mohla být plíseň.
0: Další dotaz, telefonický.
3: Dobrý den, všechny vás zdraví Mia. Prosím, trvá ještě malomocenství lepra a lze ji léčit jako lupenku nebo svrap? Jaká je prevence? A ještě mám osobní otázku po braní furonu na odvodnění. Jsem se doslova začala stvrkávat, tak jsem to přestala brát. Dělala jsem dobře nebo špatně. Děkuju.
2: Tak to stvrkávání, nevím, jestli tím myslí, že jako vytvářela dojem dehydratace, asi, nebo jestli ano. Ztrácela vodu a tím ztrácela na váze, furon odvodňuje. Takže to je toto. No a já jsem byla sama překvapená, protože jsem si myslívala, že lepra už je eradikovaná.
0: Tedy
2: jako
0: vymícená,
2: ale není tomu tak. Představte si, že v roce 2020 bylo diagnostikováno 127 500 případů lepry.
0: Tedy na celém světě, ne u nás.
2: Na celém světě a z toho dokonce 8,5 tisíce dětí. Lepru působí mykobakterium lepre, je to podobné jako mykobakterium tuberkulózy. Očkování proti tuberkulóze zvyšuje odolnost proti lepře, ale mohu vás uklidnit, lepra je plně léčitelná. A další překvapivá vlastně informace, když se hledala jsem inkubační dobu lepry, tak představte si, Patriku, že podle některých autorů to je několik týdnů a podle jiných je to 1 až 20 let. Takže, no ano, taky jsem koukala, zírala.
0: Jak se můžu nakazit?
2: No, nakazit se mohou tam, kde je endemický výskyt, to znamená, kde jsou vlastně ložiska. A ta ložiska jsou v různých, když se podíváte na Národní zdravotní informační portál, tak se tam dozvíte, že je to přenos ze zvířat nebo z životního prostředí a rezervoárem nákazy jsou člověk, pásovec 9 pásí a možná i další zvířata.
0: To stačí být s těmi lidmi v kontaktu?
2: No, pravděpodobně. A čekat teda až 20 let, protože...
0: Teď se budou lidi bát do zoo.
2: No právě, ale tak jako zase úplný
0: kontakt. Tam je to hlídaný.
2: Kontakt. kontakt nebude. S pásovcem nebude. No.
0: Dobré, takže jenom
2: je plně léčitelná.
0: Ale apelujeme možná v tomto čase před létem, když člověk jede do ciziny, ano. aby si zjistil, jaká tam jsou zdravotní rizika ano. a už se třeba připravil, očkoval ano. nebo ano. vzal si léky, tak. které jsou potřeba.
2: Ano. A hlavně pokud má nějaké podezření na lepru nebo cokoliv podobného, tak zajít k lékaři a říct, kde jsem byl a co se mi stalo.
0: Popraskaná kůže. Dnešní téma ano. v tom pořadu Vesele a zdravě otevíráme pro vás telefonní linku, abyste se na tyhle problémy teď mohli osobně ptát doktorky Kateřiny Cajdamlové. Využijte toho.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. Telefon sem do studia 731 800 900 odpovídá na vaše otázky, na něm doktorka Kateřina Cajdamová a řešíme dnes popraskonou kůži. Na telefonu tak máme první živý telefonát, tedy do éteru. Přejeme vám hezký den, kdo pak to je?
1: A má puštěný rádio.
0: Poprosíme stěšit si aparát, ať si dobře rozumíme, a posluchači i nám samozřejmě.
1: Tak.
2: Tak už jsem postarší a mám problém poměrně delší. Když mě bylo tak 60, tak mě začaly praskat malé žilky u kotníků. Doktorka mě řekla, že je to voda krásy. Pak mě řekl koža, že je to u starších lidí, když už to bylo za 20 roků a už to bylo do půl lítek. A žilky začaly praskat a kůže taky. A dá mě plno masí, které vůbec nepomohly. Dneska už to mám do půl lítek a ještě děl. Je to nejenom popraskaná žilka, ale taky kůže. Velké fleky se mě dělají na kůži červené.
1: Poslyšte, to zní jako bercové vředy. Byl jste na cévně?
2: Nic takového nemám. Bercové vředy to nejsou. A masím kůži, aby nebyla suchá, protože mám poměrně suchá. Suchou kůži na lítkách a taky mě ta kožařská masť vůbec nepomohla, přestože mě to dal velikou krabici a nemohl jsem, neschlo to vůbec, takže jsem musel chodit v podkolenkách, které jsem pořád pral. No a to je, a je to čím dál horší, už mám nohy úplně červené.
1: Můžu se jenom zeptat, ty žíly byly vyšetřeny, že říkáte, že to nejsou bercové vředy?
2: No, byl jsem u kožaře.
1: Ne, kožař to nevyšetřuje, to vyšetřuje cévní.
0: Takže možná objednat se třeba přes vašeho praktického lékaře na cévní oddělení, aby i tam to ještě jednou třeba po čase ověřili. Že to asi
2: to není ploché, to není vřet, to není otevřené.
1: No ne, ale když máte poruchu prokrvení a nějaké změny na žilách dolních končetin, tak to může vypadat takhle, jak popisujete, že praskají cévky a posléze ta kůže se jako horší.
0: Takže doporučení
1: objednat se na cévní. Já bych doporučila objednat se na cévní,
0: aby jsme vyloučili, pak se může řešit dál, když tak. Doporučujeme.
1: Že to kožní nepomáhá, říkáte, takže to musí být jiná příčina.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová. Na telefonu je někdo další, kdo se ptá na popraskanou kůži. Kdo pak to je?
1: Dobrý den.
0: Slyšíme se?
1: Neslyšíme.
0: Připomínám, musíte být... Ano, halo. Je tam někdo. Povídejte. Ano.
3: Prosím.
1: No, voláte nám. Ano, poslouchám.
3: Prosím vás, mě svědí kůže po celém těle. Nemám žádné vyrážky, jestli čím to je.
1: To já takhle na dálku nevím. A kdy to začalo a co to zlepšuje, co to zhoršuje, to svědění? To může být alergie, to může být spousta věcí, může to být nějaká neurologická záležitost. Kdy to začalo?
3: Doktorka mě předepsala léky a tím mě nepomáhají. No.
1: A jaké léky? Jaké léky vám?
3: Takové tabletky asi, takže ho nemůžu.
1: Aha.
3: Mám jich.
1: A jak dlouho je to, co vám to předepsala a co to berete a nepomáhá to?
3: Myslím, 14 dnů je to.
1: Tak to ještě není zas tak úplně dlouho, ale já bych tam zašla a řekla, že to nepomáhá a zeptala se, co dál a hlavně, co to je, ať vám řekne, když tak paní doktorka.
0: Ptát se doktorů, co dostáváte,
1: ano,
0: proč to dostáváte, na
1: co? Víte co, takhle na dálku, když to ani nevidíme, ani nevíme, co za lék jste bral, to je strašně těžký, to je nemožný, nemůžu.
0: Radí, jak se chová tady u lékaře doktorka Kateřina Cajdamlová, a vy se můžete dál ptát na své problémy s popraskanou kůží, využít k tomu telefonní linku přímé volání do studia 731 800 900. Ptejte se.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě, magazín o zdravém životním stylu, dnes o problémech s kůží, s tou popraskanou. Praskat vám může kdekoliv, třeba i na loktech, na rukou, na nohách, u patou, kdekoliv, kde se objeví nějaké problémy. A my se to snažíme vyřešit s doktorkou Kateřinou Cejdamovou, s vámi po telefonu na čísle 731 800 900. Kdo tu je tedy ve spojení s námi? Dobrý den.
1: Haló?
2: Ano, jste to vy. Dobrý den.
1: Tak já bych se chtěla zeptat. Já jsem posluchačka z Rokycanska a paty mám krásný, to si mažu asi už 30 let, každý večer nějakou mastí na paty.
2: Ano.
1: Ale nosím gumový punčochy taky už asi 30 let, tak možná je to tím, že to tak nepraská. Mm-hmm. Ale mám problémy prsty na rukou, palce, prostředníčky takhle ze strany nehtu, hrozně bolestivý a většinou na palcích se mi to děje, když si ostřihám nebo opiluju nechty, tak mi to praská.
2: Ano.
1: Hojí se to dlouho, strašně to bolí.
2: Jejde.
1: A nevím teda, co už bych si na to dala.
2: No, tam se doporučují mastě s pantenolem nebo s ureou, protože ty vlastně pomáhají regeneraci té pokožky. A asi bych vám doporučila zkusit ty vitamíny a zinek. Jako zkusit vitamin A, E, C a zinek. Jo? Aby se zvýšila odolnost té kůže. Jinak pozor, ono možná, když byste chodila k profesionálům, tak oni vám to jednak nebudou moc traumatizovat, nebo většinou to nepoškoděj tu kůžičku kolem a pak vám to mažou takovými intenzivními olejíčky. Takže bych možná na manikýru chodila.
0: Radí doktorka Kateřina Cejdamová, poradí i dalšímu. Doufám, aspoň, že najdeme řešení. Kdo volá teď? Ano.
2: Ano.
3: Haló, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Tady Ivana z Chomutova. Chtěla bych se vás zeptat. Je mi 58 let a trápí mě praskání pat.
2: Ano. Praskání pat, to je tak ano. Častá, protivná nepříjemnost. My už jsme to tady řešili, to je nejčastější věc. Jednak to může být tvrdé boty, ne úplně dobře padnoucí, může to být trošku nadváha, může to být časté chození, to tady pan Josef nám píše 12 kilometrů za 8 hodin. Může to být přílišný máčení ve vodě, může to být pocení těch končetin a někdy takhle to může být, i když je tam plíseň. Tu bych asi zašla na kožní, aby se vyloučila, protože ta by byla nejlíp léčitelná.
0: A to všechno mazat.
2: Je velký problém a musí se to furt mazat a dobré je zkusit to namazat na noc a dát na to ponožky.
3: Ponožky, dělám. No. Ještě se zeptám, nemůže to být pedikérou? Chodím na pedikéru a oni mi to kůži hodně dávají dolů?
2: No, to odstraňování stvrdlé kůže by se mělo dělat jemně, ale jako čím víc se to dělá, tím víc se někdy ta kůže prostě...
0: Co to zkusit tedy? Tuhle tvoří. Techniku na manikýře vynechat no, a spíš víc mazat?
2: Řekla bych jim, hleďte se tentokrát ne a sama bych si to zkusila doma trošku něžněji udělat, aby to nebylo tak dohloubky a mazat, no.
0: Takže...
3: Mazat.
0: No. Dejte pak vědět
2: a když
0: třeba.

0: Tak vitamin E, omega mastný kyseliny, beta karoten, to všechno pomáhá vlastně zdraví pokožky, včetně toho zinku.
1: Dál se můžete ptát, dál využívat náš telefon 731 800 900. Kdo je tam? Vítejte u nás.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den, posluchač z Chebu. Měl bych dotaz ne pro sebe, ale moje známá má atopický ekzem.
0: Ano.
2: Je tohleto věc léčitelný?
0: Problém s atopickým ekzémem je, že někdy to léčit jde moc těžko. Je to vlastně vrozená dispozice.
2: On
0: ale...
2: to má její syn.
0: No právě. Je to vrozená dispozice. Tam je potřeba vlastně chodit na alergologii a snažit ano. se o nějaký zvyšování odolnosti té kůže. Většinou lidé vyřazují různé věci, ale tak zkusit i expozici, protože někdy se podaří otužit. No, je to protivné.
2: Ona ještě vegetariánka, tak asi jí trochu jinak.
0: No, tak
2: možná,
0: nedostatek,
2: že jí to taky
0: nedostatek bílkovin a tuků může být další příčinou vlastně toho, že ta kůže praská.
2: Právě si si nepomáhá.
0: No, ale pokud je laktoovo-piskovegetariánka, to znamená jí k tomu vejce, mléčné výrobky a ryby, tak by to mělo stačit. Ale to my nevíme, jestli to dělá, to se zeptejte.
1: Ale rady jste slyšel, tak zkuste poradit, až na to lepší. My taky děkujeme. Děkujeme, ať se daří. Další, kdo se ptá, dobrý den.
0: Halo, halo.
3: Dobrý den. Je to poradna?
1: Ano.
0: Dobrý den.
1: Snažíme se o to.
0: Snažíme se, ano, je to dneska těžké.
3: Posluchač frytkuje, jako. Mám potíže taky s patama.
0: No jo, paty.
3: A s tímto, no a udělal jsem si na to svůj vlastní recept.
0: Jsem s ním.
3: Používám jelení lůj nebo ovčí lůj.
0: Ano.
3: Koupím si velkoplošnou náplast.
0: Ano.
3: Oškrabu to smírkem.
0: Smírkem?
3: Smírkem. Položím to na patu.
0: Ano.
3: No a za dva dny je po bolesti a je to... Je
0: no
3: to
0: vidíte to. Já teda toho smírku
3: jako
0: bych se bála. Jo, já bych... No plísňového, vidíte, že jo? No, ta plíseň to je něco, co se musí vždycky vyloučit, jo? Ale teda smírkem, to jste odvážný muž, to já bych se bála. Prosím, zkoušejme raději pemzou nebo něčím míň agresivním. Ale děkujem za radu, že teda jelení lůj nebo ovčí lůj, kde se sežene ovčí lůj?
3: Jelení nebo ovčí lůj a...
0: Kde se sežene ovčí lůj? Ovčí lůj.
3: Prosím?
0: Kde se sežené ovčí lůj?
3: Chovám ovce.
0: Jo, takhle. No
1: tak to je řešení.
0: No,
1: tak se
0: u vás. Děkujeme.
1: Děkujeme moc. Ptát se můžete samozřejmě dál na praskanou kůži a telefonní linka je stále ještě v provozu. 731 800 900.
4: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Tak jim dejme zase prostor a ptejte se. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já vám něco řeknu. Já na té papírové používám výbrašní brusku.
1: Joškovi oči.
0: Tak to asi ne.
1: Teda, to jsou odvážní posluchači.
0: Další, kdo se ptá nebo má radu, dobrý den, vítejte u nás.
1: Haló?
3: Je to, prosím vás, jak tam je teď ta paní doktorka?
1: Jo, je tam ta paní doktorka, povídejte, poslouchám vás.
3: Dobře, paní doktorko, jenom jsem vám chtěla říct, vy říkáte na kožní oddělení. Já jsem byla na onkologické operaci.
1: Ano.
3: A onkolog zjistil, co to mám na tváři, a já říkám, že nevím, že odborná kožní lékařka mě rok sněží bradavici.
1: Ano.
3: A oni zavolali kožní lékařku, ta přinesla to kukátka a zjistila, že to je nádor.
1: Ano, na obličeji to je takzvaný bazaliom, to je spinocelulární karcinom. Výhoda tohoto nádoru je, že nemetastázuje a člověka nezahubí, jo? Ale samozřejmě je to protivný ho tam mít. Takže vám ho odstranili a dobrý?
3: No, poslali mě na... ano, odstranili mi to,
1: ano.
3: Na onkologii.
1: Ano.
3: A zjistili, že to bylo na plastické chirurgii, teda takhle. Je poslali, protože zjistili, že to byl zhoubný nádor.
1: Ano, znovu říkám, ten bazocelulární karcinom je označován za zhoubný nádor, ale šíří se jenom místně, nemetastazuje a nezahubí člověka.
0: Takže odstranit lze.
1: Odstranit
0: a snad
1: lze,
0: je vše už v pořádku.
1: A mělo by to už být dobré. Já tady k tomu bych jenom dodala, že jeden z písemných dotazů se ptal, že paní měla za sebou chemoterapii a lékařka jí řekla, že vlastně chemoterapie měla asi vliv na to, že po každém umytí rukou má vlastně loupání kůže. Je to jenom na jedné straně a já bych tady se přikláněla k tomu, co říká paní doktorka Kožní, že chemoterapie může mít vliv, bohužel.
0: Když na závěr bychom měli shrnout ty rady, když už ta popraskaná kůže na těle je, ano. Tak co tedy pomáhá?
1: Být šetrník po košce, v zimě a ve větru nosit rukavice nebo si nějakým způsobem chránit. Použít uklidňující protizánětlivé krémy, zkusit vitamíny, jak už jsme říkali, skupiny A, B, E, C, přidat zinek, zůstat dostatečně hydratovaní, mazat tu pokožku, ať už teda krémy s ureou nebo nějakými hodně mastnými. Tady se navrhoval jelen, že dobře funguje a vlastně zkusit zjistit příčinu, protože velmi často to může být nějaké jiné onemocnění, ať už plíseň, ekzém, alergie nebo i vedlejší efekt vlastně cukrovky a poruchy nervového systému. Takže.
0: A ještě jednou tedy apelujeme, nemáčet, spíš mazat.
1: Spíš mazat,
0: pomáhá,
1: ano,
0: to
1: spíš.
0: Více.
1: Ono se říká hydratace, třeba. Ono se říká hydratace, ale ono to není vlastně, že tam dávám vodu, ale že tam dávám ten tuk. A pozor na nějaké extrémní diety, protože ty mohou tu kůži rovněž vysušit.
0: Řešili jsme věci, když už to přijde. Je obecně nějaká prevence, abychom tomu předcházeli, protože třeba i to může být možná i geneticky dáno, že to
1: může.
0: Máme po někom.
1: No, pokud někdo z rodiny měl nějaký problém s kůží, tak velmi často to bývá něco, co míváme taky. Tam je, co se prevence týče, tak jak říkám, zůstat hydratovaní, moc to nemáčet do vody tu kůži. Při kontaktu s chemikáliemi, nosit rukavice a pokud vlastně jsou to ty paty, tak si zkontrolovat obuv, jestli tam není něco, co by tu patu vlastně poraňovalo, zkontrolovat, jestli se nejedná o plíseň a zkusit to mazat a na noc v ponožkách spát, někdy to pomůže. Asi bych nepoužívala ani brusku, ani smergl, teda zkusila bych pemzu a dávat si pozor vlastně na to, aby se nějakým způsobem to nezhoršovalo. No, je to každá rada drahá. No.
0: Můžete být i našimi fanoušky na Facebooku, to jenom připomínám, kde taky jsou všechny tyto rady postupně dávány, stejně jako na stránky veseleazdravie.cz, kde se objevuje záznam z toho pořadu i přepsané formě ty důležité rady k danému tématu. A samozřejmě si nás můžete poslechnout i v repríze každý pátek po 20. hodině. To jen připomínám. A děkuju paní doktorce.
1: Já taky děkuju všem, kdo se dovolali. A s těma patama fakt je mi to líto. Nevíme.
4: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Od července budou na hlavní trati v Ústeckém kraji jezdit první dva nové vlaky. Do průmyslové zóny u Žatce míří první tchajwanská společnost. Vláda chce Česko vyvázat ze sovětského vesmírného projektu Intersputnik. Převládá většinou zataženo, postupně s občasným deštěm nebo přeháňkami a teplotou do 17 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré odpoledne. Dva nové vlaky budou v Ústeckém kraji jezdit od července na podkrušnohorské trati Děčín, Ústí nad Labem, Most, Kadaň. Zelené elektrické vozy si dnes můžou zdarma cestující vyzkoušet. Od prosince se k nim přidá dalších 21 souprav. Nový dopravce RegioJet jimi nahradí staré vlaky Českých drah, doplnil krajský radní Tomáš Rieger z ODS.
2: Nastupuje o půl roku dříve, než měla nastoupit, to znamená od toho nového grafikonu v prosinci, nastoupí od 1. července, aby trošku zkrátila to nepohodlí pro naše cestující.
0: Za všech 23 nových vlaků RegioJet zaplatí zhruba 4 miliardy korun. S Ústeckým krajem má 15-letou smlouvu na regionální dopravu v hodnotě 11 miliard korun. Tchajwanská firma Tamiko Žatec chce v zóně Triangle u Žatce postavit závod na čištění a povrchovou úpravu součástek pro polovodiče. Radní Ústeckého kraje schválili rezervační smlouvu. Záměr ještě projednají 22. června zastupitelé. Projekt může přinést až 100 nových pracovních míst, upřesňuje hejtman Richard Brabec z Hnutí ANO.
3: První tajvanská společnost z toho ekosystému polovodičů tady v Trianglu, tedy na rozloze necelých 2,7 hektarů, by měla investovat necelou miliardu korun v těch letech 26-27 a my bychom rádi samozřejmě získali další společnosti z toho ekosystému.
0: Česko chce opustit ruský vesmírný projekt Intersputnik, který založil Sovětský svaz. Zjistil to server iRozhlas. Jedním z hlavních důvodů k odchodu z organizace je podle Ministerstva průmyslu a obchodu ruská válečná agrese proti Ukrajině. Po uvalení sankcí na Moskvu bylo zároveň taky přerušené vyplácení dividend z činnosti organizace. Mezinárodní sdružení pro kosmické telekomunikace opustilo po vpádu ruské armády na Ukrajinu už třeba Polsko nebo Německo. Odchod Česka z organizace projedná vláda Andreje Babiše s ANO v následujících týdnech. Banky a stavební spořitelny v Česku poskytly v květnu lidem nové hypotéky dohromady za víc než 38 miliard korun. Vyplývá to z hypomonitoru České bankovní asociace. Částka je oproti dubnu o 15% nižší. Průměrná výše hypotéky byla v květnu zhruba 4 miliony a 800 tisíc korun.
1: Počasí.
0: Převládá většinou zataženo, postupně s občasným deštěm nebo přeháňkami. Teplotu dnes naměříme nejvýše 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Děčíně došlo k dopravní nehodě v ulici Slovanská. Srazila se tam dvě osobní auta. Projedete s opatrností. A pozor si dejte také na nehody v Liberci. Tam se bouralo v ulicích Švermova a Široká.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Máme tu stále pátek 12. června, poslední pracovní den v tomto týdnu, svátek slaví Antonie, tak přejeme všechno nejlepší a začíná dnešní pohodové odpoledne. Složíte si rádi občas pucle? Právě vám a nejen vám je určen dnešní díl seriálu Co v učebnicích nebylo. Nejen obyvatelé Andělky na Frýdlantsku teď budou hlasovat pro další větrné elektrárny. Více prozradíme asi tak za 15 minut a k tomu vás pozveme do Varnsdorfu na zítřejší sraz automobilových veteránů. A přidáme i písničky, které nestárnou. Na Českém rozhlase Sever se brzy ozve Jiří Korn, později třeba Václav Neckář. Teď už je ale připravená Olga Lounová, která je stále optimistka.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Jiří Korn, písničky, které nestárnou, na Českém rozhlase Sever. 2 hodiny odpoledne, k tomu 10 minut. Teď už je připravený Martin Písařík, ale ten nebude zpívat, ten pro nás má další díl našeho seriálu, rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že oblíbená skládačka Puzzle, u nás známá jako Pucle, původně nevznikla jako hra, ale její původ je ryze praktický a vzdělávací? V 18. století žil v Londýně zapálený kreslíř map John Spilsbury, kterého trápila slabá zeměpisná vzdělanost lidí. Přišel na geniální nápad. Nakreslil mapu, nalepil ji na dřevěné prkénko a poté ji rozřezal na jednotlivé státy. Práce to byla vpravdě mravenčí. Už samotné kreslení byla dřina, nesměla ukápnout kaňka a inkoust dlouho zasychal. O vyřezávání složitých tvarů ani nemluvě, ale povedlo se. Tahle mravenčí práce pomohla žákům pochopit, kde která země leží. Původní pucle však nebyly pro každého. Vyráběly se z drahého cedrového či mahagonového dřeva, což z nich dělalo luxusní hračku pouze pro děti z nejbohatších rodin. Skutečný rozmach přišel až koncem 19. století s vynálezem stroje na vyřezávání dílků a nahrazením dřeva levnou lepenkou. Tvary se sjednotily do podoby, jakou známe dnes, a skládání definitivně opustilo školní lavice. Stala se z něj relaxační zábava pro dospělé, která prověřuje trpělivost i postřeh milionů lidí po celém světě.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Petr Kolář, jeho vyznání, 2 hodiny odpoledne, 18 skoro 19 minut, k tomu pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Za domem už mají lidé v Andělce na Frýdlantsku 7 větrných elektráren. Teď můžou hlasovat, jestli má společnost Větrný park Andělka postavit 8. nebo ne. Obec Višňová na sobotu připravila nezávaznou anketu. Od 8 do 20 hodin v ní můžou hlasovat lidé z částí, které jsou v blízkosti Větrného parku, tedy z Andělky, Saně, Loučné a Filipovky. S prvními návrhy nové elektrárny se lidé seznámili na setkání s investorem letos v březnu. Už tam někteří z nich vyjádřili obavy z hluku. Ten je podle nich už teď nepříjemný.
1: Takový žuch.
2: Tomáš Rulák se do domu na okraji Andělky nastěhoval, když tu stálo 6 elektráren. Větší hluk zaznamenal po výstavbě 7. věže.
1: Ta strojovna čas od času může hučet a dunět. I když se dáte prostě polštář přes hlavu, tak to hučení prostě slyšíte.
2: Společnost Větrný park Andělka v březnu na základě podnětu obyvatel provedla kontrolní měření, říká její advokát Jiří Nezhyba.
3: Měření prokázala, že hlukové limity jsou bezpečně na všech místech na Andělce během dne i v noci dodrženy.
4: Probíhala ta měření v průběhu dne a výsledky odpovídají těm nejhorším možným podmínkám. Reálně ty dopady budou nižší.
2: Podobně jako další se i Tomáš Rulák obává, že s nejvyšší 8. elektrárnou se situace zhorší. I s vrtulí bude mít zhruba 250 metrů.
5: Bude dominantní.
2: Výstavba nové elektrárny zatím není jistá. Zastupitelstvo na konci roku 2024 odsouhlasilo jen záměr investora, říká nezávislý starosta Michal Šajdl.
6: Neschválili jsme nic, co by obec k čemukoliv zavazovalo.
2: Po březnovém představení prvních návrhů se začaly objevovat nesouhlasné názory obyvatel Andělky a okolí. Vedení obce se proto rozhodlo uspořádat nezávaznou anketu.
6: Jsme nechtěli konat referendum, kde by o Andělce rozhodovali lidé z jiných místních částí.
7: Je to taková brožura, kde jsou i nějaké informace o té větrné elektrárně a tady už jsme na stránkách, které jsou s těmi otázkami.
8: Ta hlavní otázka se týká toho, zda místní souhlasí s rozšířením větrného parku Andělka o 8. větrnou elektrárnu.
2: Další otázky zjišťují, zda hlasuje místní obyvatel nebo chatař, odkud je a co mu na elektrárně případně vadí. Stejně jako u stávajících 7 elektráren nabízí investor obci finanční kompenzaci, říká advokát Nezhyba.
3: Poplatek z výroby zhruba 800 tisíc korun ročně. Nabízíme 1 milion po podpisu plánovací smlouvy a příspěvek na energie obyvatelům čtyřročených osad do výši 850 tisíc korun, který by byl rozdělený mezi trvale žijící obyvatele i chataře.
2: Obec je zatím podle starosty Šajdla neutrální. Výsledek ankety chce projednat na červnovém zasedání zastupitelstva. Z Andělky Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Iveta Bartošová, její písnička s názvem PS. Za necelé 2 minuty, tady máme 2:30, pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever a máme před námi další tip. Severočeský klub motoristů z Varnsdorfu pořádá zítra sraz veteránských vozů. Akce se koná 6. rokem, ale navazuje na historii sahající až do období habsburské monarchie. Organizátoři tak zvou už na 14. ročník Schäberbergrennenu. Vysvětlení má teď pro nás náš severočeský stopař Robin Rerich. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Jak je to tedy s těmi ročníky a také historií?
1: Schäberbergrennen je motoristický závod do vrchu, na Schäber, tedy do průsmyku, který je na silnici z Varnsdorfu na Českou Lípu. Závod se tam jezdil pravidelně ve 20. letech minulého století. Jel se 8x a sledovalo ho i přes 30 000 platících diváků. V současnosti není akce závodem, po 6. se koná sraz majitelů aut, nejlépe takových, které v té dávné době tam závodit mohla. A zatím nesplněným snem předsedy Severočeského klubu motoristů Pavla Bulejka je závod do vrchu těch veteránů pořádat, i když to pravděpodobně nebude na Schäber.
0: 20. léta minulého století ale nejsou obdobím habsburského Rakouska-Uherska.
1: 1. března roku 1914, tedy ještě před začátkem první světové války, se v Rumburku na náměstí sešlo 35 majitelů automobilů. Na tu dobu nevídaný jev a ten den založili automobilový klub. Válka jeho činnost utlumila, ale po ní s aktivitami začaly. 9. října roku 1921 se víc než 20 řidičů vydalo na projížďku a čas trasy na Schäber si změřili. Další rok už přijelo 40 závodníků, v dalších ročnících se zúčastnili například legendární závodníci Čeněk a Eliška Junkovi nebo strýc pozdějšího prezidenta Miloš Havel.
0: Závod se tak stal inspirací pro veteránský sraz?
1: Inspirací byla vlastně kniha Motoristé na Schäberu a pod Schäberem od archiváře Děčínského muzea Jana Němce. Pavel Bulejko po jejím přečtení na den přesně 100 let od té první výjížďky uspořádal veteránské setkání. S přáteli se mu pak podařilo obnovit, založit automobilový klub a ke spanilé jízdě veteránů v trase historického závodu připravují i další doprovodný program toho pravidelného srazu. Zázemí pro majitele historických automobilů, ale i pro diváky je na koupališti Varnsdorfského rybníka. Registrace účastníků z veterány je možná ještě zítra na místě, v 11 hodin pak je zahájení celé akce.
0: Zjistil náš severočeský stopař Robin Rerich. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Ladíte stále Český rozhlas Sever, pokračuje páteční pohodové odpoledne. To byl Václav Neckář, písničky, které nestárnou, láska má pokračovat. Brzy bude také zpěvačka Donna Lewis, teď už je ale připravený Milan Knotek. Další slavný Severčech a dnes to bude básník a také překladatel Svatopluk Kadlec.
1: Slavní Severočeši.
2: Výraznou stopu v české poezii i překladatelství zanechal Svatopluk Kadlec, který se narodil v roce 1898 v Libochovicích. Po středoškolských studiích byl v roce 1916 odveden do armády. Několik let strávil na jižní a východní frontě. Po válce začal studovat techniku, ale brzy odešel k divadlu. Působil jako herec v kočovných společnostech i pražských scénách. Ve 20. letech vstoupil do literatury jako básník ovlivněný poetismem a meziválečnou avantgardou. Jeho rané sbírky byly hravé, obrazné a plné moderní městské atmosféry. Postupně se však jeho tvorba proměňovala k hlubším tématům – samotě, víře, času a lidské odpovědnosti. V jeho pozdější poezii se objevuje meditativní tón i určitá melancholie člověka, který prožil bouřlivé století. Největší uznání ale Kadlec získal jako překladatel francouzské literatury. Díky pobytu v Paříži a Marseille poznal tamní kulturu velmi zblízka. Českým čtenářům přiblížil díla Rimbauda nebo Verléna. Zcela mimořádné místo ale zaujímá jeho překlad Baudelaireových Květů zla. Je

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Miraj v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever, za malou chvíli Dalibor Janda, 14 hodin 47 minut k tomu. K zeleným autobusům krajské dopravy se přidávají zelené vlaky. Zájemci se jimi dnes odpoledne můžou svést zadarmo z Ústí nad Labem do Děčína, Litoměřic a Teplic. Zatím jsou tu jen dvě soupravy. Zelených vlaků ale bude přes 20. Byla se na ně podívat i kolegyně Gábina Foglová. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Potvrzuji, jsou ty vlaky zelené a jsou zelené i zevnitř, tedy to polstrování na sedačkách a ta výzdoba. Je to vlastně barva krajské dopravy, jak už si řekl, a jsou to vlaky společnosti RegioJet, ta od prosince na hlavních regionálních tratích nahradí České dráhy.
1: Takže ty dnešní jízdy moderními vlaky jsou taková ochutnávka?
2: Ano, je to tak. Nicméně právě tyhle dvě soupravy budou podle krajského radního pro dopravu Tomáše Rígra z ODS jezdit od července na lince U1, tedy na té podkrušnohorské trati Děčín, Ústí, Most, Kadaň. Je to vlastně o půl roku dřív, než by měla ta kompletní výměna RegioJetu za České dráhy nastat. V prosinci se k těm zeleným vlakům dvěma nyní přidá dalších 21 souprav. RegioJet za ně podle majitele Radima Jančury zaplatí zhruba 4 miliardy korun.
1: Gabino, jak jsou vlaky vybavené?
2: Tak proti těm už skoro v podstatě historickým, které na ten zbytek období České dráhy nasadili, to je vlastně nebe a dudy. Ty vlaky jsou nízkopodlažní, je tam klimatizace, zdarma Wi-Fi připojení, elektrické zásuvky, dost prostoru na nohy, je tam i moderní informační systém. Vlaky obsahují také dost prostoru pro kola, kočárky. No a kdyby někomu se udělalo ouvej, tak v těch vozech je i defibrilátor. Generální ředitel Škody Plzeň, která ty vozy vyrábí, Petr Novotný, řekl, že vlastně tam v těch regionech, kde tyhle moderní vlaky nasazují, tak stoupá počet cestujících až o 20%.
1: Také důležitá otázka, co to bude stát kraj?
2: No, bude ho to stát víc než 11 miliard korun, ale je to vlastně za 15 let, za 15-letý kontrakt na regionální dopravu s RegioJetem. V tom už jsou započítané vlastně i ty peníze nebo ta investice do těch nových vlaků. Výhledově se ještě ve Škodovce chystá výroba diesel bateriového vlaku, třeba pro dálkovou trať Ústí Liberec, tam totiž nejsou všude troleje. Jinak tedy RegioJet ještě pro ty nové vlaky chystá u Matiční ulice v Ústí nad Labem stavbu depa, aby měl je kde udržovat a třeba uklízet. No a také se mu tady na Ústecku podařilo nabrat stovky zaměstnanců, nicméně Jančura připustil, že ještě chybí 20 strojvedoucích.
1: Prozradila kolegyně Gábina Hauptfoglová. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

A my se k informacím o nových vlacích, které od prosince budou jezdit po Ústeckém kraji, vrátíme v dalších zprávách Českého rozhlasu Sever. Před nimi nás čeká ještě Michal Tučný nebo zpěvačka Enya. Pohodové odpoledne.

0: Celý dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z Uhlotérií platí do konce června i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: V Ústeckém kraji pojedou od prosince na hlavních tratích nové vlaky. Po odstřelu velkostroje v lomu ČSA na Mostecku zamíří většina materiálu do recyklace. Kriminalisté zahájili trestní stíhání strojvedoucího, který pod vlivem alkoholu řídil vlak na Přerovsku. Převládá většinou zataženo, postupně s občasným deštěm nebo přeháňkami a teplotou do 17 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré odpoledne. V Ústeckém kraji pojedou od prosince na hlavních tratích nové vlaky. Lidé si je dnes mohli vyzkoušet zdarma. Dva vlaky nasadí kraj na trati mezi Děčínem a Kadaní už od 1. července. Za 23 elektrických vlaků zaplatil soukromý dopravce RegioJet zhruba 4 miliardy korun. RegioJet bude na hlavních tratích v kraji zajišťovat dopravu dalších 15 let. Za tu dobu zaplatí kraj dopravci za provoz vlaků přes 11 miliard korun. V lomu ČSA na Mostecku odstřelem montážního jeřábu a korečkového vodiče pokračuje likvidace velkostroje RK5000. Pracovníci společnosti Kovodemont ho rozebírají od dubna letošního roku. Nejprve odstranili vykládací výložník a část protizávaží. Na včerejší odstřel pak střelmistři použili skoro 5 kilogramů Semtexu. O dalším využití kovových částí z demontovaného stroje mluví technický ředitel společnosti Seven, Petr Procházka.
2: Samozřejmě budou se recyklovat, tím se odvezou do hutí, přetaví se a vznikne z toho zase nějaký nový výrobek. Tak demontáž bude probíhat zhruba do dubna, května příštího roku.
1: Policie obvinila strojvedoucího, který začátkem května řídil vlak z Přerova do Lipníku nad Bečvou s téměř 3 promile alkoholu. Hrozí mu až 3 roky vězení. Během cesty opakovaně zapomínal otevírat dveře na zastávkách a s vlakem nabíral zpoždění. Incident se podle policejní mluvčí Miluše Zajícové obešel bez zranění.
3: Všímavý svědek na obvyklé jízdy přivolal policejní hlídku, která u strojvedoucího provedla dechové zkoušky s pozitivními výsledky, a to konkrétně 2,83 a 2,81 promile alkoholu v dechu. V době jízdy bylo ve vlaku dle vlakvedoucí zhruba 40 cestujících.
1: Strojvedoucí byl zaměstnancem Českých drah, ty ho už propustili. Český voják, který byl v Demokratické republice Kongo v oblasti s ebolou, je ode dneška propuštěný z karantény. Informovala o tom armáda na sociální síti X. Šlo o preventivní karanténu, voják se totiž nedostal do kontaktu s nemocí. Pobýval ale v oblasti s potvrzeným ohniskem eboly. Voják byl v Kongu na pozorovací mírové misi Organizace spojených národů. Po návratu do Česka strávil 3 týdny ve specializovaném armádním centru biologického logické ochrany v Těchoníně na Orlicko-Ústecku.
0: Počasí.
1: Převládá většinou zataženo, postupně s občasným deštěm nebo přeháňkami. Teplotu dnes naměříme nejvýše 14 až 17 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Jablonci nad Nisou došlo k dopravní nehodě v ulici Růžová. Srazila se tam 2 osobní auta. Projedete tam se zvýšenou opatrností. A v Liberci se v ulici Boženy Němcové srazil autobus s osobním autem. I tam opatrně projedete.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Páteční pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever může pokračovat. Před námi je víkend otevřených zahrad a kolegyně Veronika Jaklová nás zavede do Národního parku České Švýcarsko a představí už za pár minut zahradu Arosa v Růžové na Děčínsku. Také tady budeme mít delší díl seriálu Příběhy severočeských měst a obcí, kdy se podíváme do Klášterce nad Ohří, hlavně do novogotického zámku a k přilehlému parku, anglickému parku, a také se dozvíte, co je to Diakofest a kdy se u nás na severu Čech koná. A přidáme opět i písničky, které nestárnou. Tentokrát budou od Josefa Laufra a skupiny Poutníci, teď už ale Přichystaná, Anaká a Nebe. Hezké odpoledne.
0: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

kamaráde Vlnou.

0: Josef Laufer s Bohem lásko, já jedu dál v pohodovém odpoledním Českého rozhlasu Sever, 11 minut po 15. hodině. Dnes pokračujeme v představování zahrad, které budou veřejnosti přístupné v rámci akce Víkend otevřených zahrad v sobotu 13. a neděli 14. června. Pozvánku na prohlídku další ze zajímavých zahrad pro nás připravila Veronika Jaklová, kterou teď zdravím, hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Veroniko, tak kterou zahradu si pro nás vybrala dnes?
1: Bylinkovou a růžovou zahradu Arosa. Najdete ji v obci Růžová na Děčínsku. Nedaleko stojí barokní kostel svatého Petra a Pavla. Jde o soukromou zahradu, kterou vytvořili manželé Líblovi mezi lety 2020 a 2022. Zahrada je určená k odpočinku, relaxaci, ale také k poučení. V dřevěných boxech tam jsou například k dispozici informační materiály o růžové a okolí. Součástí zahrady jsou dvě stále výstavy o historii a současnosti kostela v Růžové a o výstavbě vyhlídkové věže Růženka. Zahrada je i místem setkávání během roku. Konají se tam různé výstavy, kulturní i sportovní akce, například cvičení žen nebo jarmarky. Na to, že zahrada podporuje komunitní život, jsou také její majitelé patřičně hrdí. I když zahrada není velká, má zhruba 1100 metrů čtverečních, vešlo se do ní i jezírko. Návštěvníky tak potěší nejen květy letnínu, ale rozkvetlé růže, levandule a bylinky. Některé růže pochází z růžové zahrady z Děčína, která se nedávno přestavovala. Do budoucna by majitelé chtěli vytvořit další stálou výstavu o historii školy v Růžové a o školních zahradách. A co jim podle slov spolumajitelky Václavy Líblové dává nejvíc zabrat, tak je to údržba zahrady tak, aby zůstala pořád krásná.
0: Kdy může zahradu Arosa v Růžové navštívit veřejnost?
1: O víkendu otevřených zahrad v sobotu 13. a v neděli 14. června. Po oba dny se zahrada otevírá ve 12 hodin. K vidění bude nová výstava Mezi květy a ve 13 hodin se uskuteční komentovaná prohlídka. V sobotu navíc program obohatí přes knihy Lady Detective autorky Violy Janákové a přehlídka historických kostýmů. V sobotu zahrada zavírá v 5 a v neděli ve 4 hodiny odpoledne. Vstupné je dobrovolné.
0: Jaké další zahrady se o víkendu otevřených zahrad účastní?
1: Lidé mohou zajet do Klapí a navštívit tam soukromou zahradu Exoti v podhradí Házenburku nebo levandulovou zahradu Anete. Na Vlčí hoře u krásné lípy bylinkovou zahradu Nobilis Thelia, v krásném lese na Ústecku přírodní zahradu u Grizlochova mlýna, také přírodní zahradu u zatopeného lomu Mikulášovice. Návštěvníky čekají i zahrady státních zámků Krásný dvůr, Velké Březno, Ploskovice, Libochovice. Celkem se v Ústeckém kraji přihlásilo 19 zahrad a parků.
0: Zjistila naše kolegyně Veronika Jaklová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A já ještě dodám, že kompletní přehled zahrad najdete na webových stránkách www.víkendotevřeníchzahrad.cz.
2: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Lucie Bílá, její Vokurky, za malou chvíli Melinda Karlajn nebo zpěvák Karel Zich, 15 hodin skoro 22 minut a v pátečním pohodovém odpoledním Českého rozhlasu Sever je teď připravený seriál Příběhy severočeských měst a obcí Alena Škrenková a dnes návštěva Klášterce nad Ohří.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Tohle město na Ohři má minulost spojenou s výrobou porcelánu. Historie Klášterce nad Ohří na Chomutovsku se začala psát někdy mezi roky 1150 a 1250 a váže se na proboštství postoloprckých benediktínů. V roce 1277 král Přemysl Otakar II. Proboštství zrušil a jeho majetek přičlenil ke královské koruně. Německý název Klosterlín se poprvé objevuje roku 1356. K prvním pokusům o výrobu porcelánu došlo v Klášterce nad Ohří na konci 18. století. Nedopadly dobře, ale jak se říká, kdo vytrvá, vítězí. Už v roce 1836 získala klášterecká porcelánka bronzovou medaili za jídelní soupravu pro 12 osob na výstavě českých průmyslových výrobků v Praze. Slávu si získal taky kávovar se speciálním keramickým sítkem na kávu. V říjnu 1945 byla klášterecká porcelánka znárodněna a vznikl národní podnik Tůnská továrna na porcelán se sídlem v Karlových Varech. Dominantou města je novogotický zámek a přilehlý anglický dendrologicky cenný park. Roste v něm na 150 druhů stromů z celého světa. No a nakonec zase ten porcelán. Na zámku je k vidění expozice porcelánu ze sbírek Umělecko-průmyslového muzea v Praze.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Luxemburg nám hrál a Karel Zich v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever.
1: Regionální stopař.
0: Za branou zapomnění je podtitul druhého ročníku festivalu Diakofest. V areálu Domova pro seniory v Krapčicích na Roudnicku ho pořádá Diakonie Českobratrské církve evangelické. Na zítřek přichystala několik hudebních vystoupení. Akci teď přiblíží náš severočeský stopař Robin Rady. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne. Zábavné odpoledne začíná zítra po 13. hodině. Hudebních vystoupení bude zhruba 6, například uskupení Zakázaný ovoce, Vynález zkázy. Zahraje také teplický muzikant Pavel Houfek nebo Jaroslav Kronek se skupinou Alband. Návštěvníky provede odpolednem jako moderátorka Marcela Augustová.
0: Festival ale není jen o hudbě.
2: Pokud jde o program, jde kromě hudby připravené pestré zábavné odpoledne pro děti nebo festivalové občerstvení. Akce se ale koná na zahradě Domova pro seniory. Zařízení před 2 lety slavilo 160 let od vzniku. Oslavy výročí pak byly inspirací pro opakování takové kulturní akce. Takže hudba má do areálu hlavně přilákat návštěvníky, kteří se mají i dozvědět a na vlastní oči přesvědčit, jak se diakonii daří naplňovat myšlenka Budujeme důstojný domov pro naše rodiče. A festival má taky přispět do rozpočtu organizace. Výtěžek totiž pomůže s financováním některých plánovaných projektů.
0: Co konkrétně by mělo vzejít z té zítřejší akce?
2: Konkrétně to může být velký strom, malý stromek, keře, květiny nebo okrasné traviny. Celý areál je poměrně rozlehlý, zahrnuje i historický park, který potřebuje obnovit. A minulý měsíc tu navíc organizace s velkou slávou otevírala nové komunitní domy pro klienty a kolem těch novostaveb zatím chybí zeleň. Přispět na bezpečnou a živou zahradu pro klienty, kde budou moct trávit čas spolu, případně s rodinou, nebo jen v klidu posedět, můžou lidi i prostřednictvím finančních darů. Aplikace je na webových stránkách Diakonie.
0: Říká Robin Radich, náš severočeský stopař. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Slavná panenka skupiny Poutníci, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever, 15 hodin, skoro 40 minut. V dopoledním pořadu Českého rozhlasu Sever Dáme řeč jsme probírali zase po roce jahody. Milada z Litoměřic miluje jahodovou klasiku.
1: Dobrý den. Dobrý ano, den. Milujeme knedlíky, ano. Zrovna je dělám.
2: To je nádhera.
1: Vařím je v páře, aby to nebylo nějak, to také vařím v páře a prostě už od malička celá rodina je milujeme, teďko mám pravnoučata, takže i ty je milujou. Mám teda zahrádku, jo.
2: Ano.
1: Úplně první jahody, vždycky teda nejdřív syn, pak vnoučata, pak pravnoučata a pak teprve ochutnám já s mlíkem a chleba máslem a prostě to je večeře. balada
2: prostě tak, jak to má být. A máte dost jahod na zahrádce?
1: No, tak jako jde to, no. Teďko ten déšť tomu pomohl.

zkusit pěstovat lesní jahody. V pondělí probereme ceny benzínu a nafty. Museli jste kvůli cenám něco ve svých zvyklostech změnit? Volejte po 9. hodině do pořadu Dáme řeč, anebo už teď nám napište na e-mail damerec@rozhlas.cz.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hledáme signál.
1: Originál Marek Ztracený, 15 hodin 48 minut, pokračuje páteční pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Kapli Panny Marie Pomocné v Evani na Litoměřicku zítra slavnostně otevřou veřejnosti. Dobrovolníci ze spolku Kapličkáři je opravovali 5 let. Stavba z roku 1905 byla před zahájením rekonstrukce ve velmi špatném stavu a bez zásahu jí hrozil zánik. Podrobnosti má teď pro nás reportérka Kateřina Kučerová. Hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Jak náročná byla obnova té kaple?
2: Tak obnova zabrala dobrovolníkům 5 let práce a tisíce hodin ve volném čase. Od roku 2021 opravili krov, střechu, fasádu i část interiéru. Spotřebovali na to přes 1000 cihel a 4,5 tuny betonu. Kaple patří potomkovi Antonína Hrzána, který ji nechal v roce 1905 postavit. I on sám se do obnovy zapojuje a dobrovolníkům pomáhá například se zázemím nebo zajištěním materiálu. Jak kaple vypadala na začátku? Zkrátku oprav popisuje členka spolku Kapličkáři Anna Haladová.
3: Ta kaple měla propadlou klembu, tý byla díra, rostl tam strom, vevnitř byla skládka, pneumatiky a tak. A vlastně všechny ty otvory, jak okenní, tak vstupní, byly úplně rozpadené. O nějaké střešené se nedalo vůbec mluvit.
2: Kapličkáři přitom měli k dispozici jen minimum historických podkladů. Dochovala se jediná poválečná fotografie a jeden snímek z 80. let. Původní podobu kaple proto konzultovali s památkáři. Vodítkem jim byla i část původní červené výmalby nad vstupem, podle které zvolili dnešní červeno-bílou podobu stavby. Obnova zatím stála zhruba 320 tisíc korun a na její financování přispěli lidé ve veřejné sbírce, nadace, soukromí dárci i obec Evaň.
1: A co bude čekat návštěvníky při zítřejším otevření?
2: Tak návštěvníci si budou moci prohlédnout samotnou kapli Panny Marie Pomocné i její interiér. Součástí programu bude také její vysvěcení, které povede libochovický farář Lukáš Hrabánek. Uvnitř je nově také obraz Panny Marie Pomocné, který spolku věnoval jeden z podporovatelů obnovy. Dorazit by měl i herec a zpěvák Václav Kopta, který je patronem kaple. A ještě doplním, že obnova podle Haladové zatím není úplně u konce. Kvůli hnízdícím ptákům dobrovolníci odložili dokončení části omítek na štítu stavby na září.
1: Zjistila kolegyně Kateřina Kučerová. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
4: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Skupina Olympic, snad jsem to zavinil já, blíží se nám konec dnešního pohodového odpoledne Českého rozhlasu Sever. Zaspívá nám ještě Michal David a zahraje skupina Bakara. Po 16. hodině vás čeká pravidelný pořad Humorejáda a já už se budu těšit na slyšenou v 5 hodin u dnešního pořadu Den v kraji.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ministryni Mrázovou fyzicky napadla žena středního věku. Policie vyloučila politický motiv. V Klášterci nad Ohří na Chomutovsku začíná sochařské sympozium. Zámecká ulice ve Frýdlantu na Liberecku je opět průjezdná. Auta zatím jezdí jedním pruhem. Zítra čekáme velkou oblačnost s přeháňkami a teplotou do 23 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré odpoledne. Policie vyšetřuje napadení ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO. V Bílině na Teplicku ji o víkendu slovně a fyzicky napadla 44-letá žena. Mrázová ve městě dřív působila jako starostka a má tam trvalé bydliště. Incident se obešel bez zranění. Dnes o tom informovala policie. Podrobnosti má policejní mluvčí Kamil Marek.
2: Můžeme vyloučit, že by se jednalo o politicky motivovaný čin. Po sdělení obvinění z nebezpečného vyhrožování byl podán podnět k návrhu na vzetí obviněné do vazby, který státní zástupce neakceptoval. Vzhledem k osobnosti obviněné policisté kontaktovali poskytovatele zdravotnických služeb a ženu se podařilo hospitalizovat.
0: Ministryně Mrázová napadení potvrdila. Víc nechce s ohledem na policejní vyšetřování komentovat. Krušnohorské sochařské sympozium s názvem Paměť krajiny začíná dnes v zámeckém parku v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku. Organizuje ho město a letošním tématem sympozia jsou vlákna. 6 sochařů bude po celý týden pracovat na svých návrzích přímo před očima návštěvníků.
3: Na nadcházející víkend je v rámci sympozia podle organizátorů připravený i doprovodný program. V sobotu to bude tvůrčí díl na dřevořezby s výtvarníkem Jakubem Kosturem a v neděli se pak budou moci zájemci učit vytvářet květinové vazby s Lenkou Lončíkovou. Oba doprovodné programy potrvají od 10 do 17 hodin. Z Chomutovska Jan Beneš, Český rozhlas.
0: Ve Frýdlantu na Liberecku je ode dneška otevřená zámecká ulice. Řidiči můžou prozatím jezdit v jednom jízdním pruhu. Informovalo o tom město na sociální síti. Silnice byla uzavřená od ledna, kdy se její část utrhla. Radnice proto nechala svah zajistit a poškozený povrch opravit. V dalších etapách bude pracovat na opravě opěrné zdi. Od příštího týdne budou moct ulicí jezdit taky autobusy. Kriminalisté obvinili strojvedoucího, který na začátku května řídil vlak s 3 promile alkoholu. Policie o tom informovala na síti X. Podle ní strojvedoucí na trati mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou na některých zastávkách cestujícím neotvíral dveře, měl pomalé rozjezdy a postupně nabíral zpoždění. Kriminalisté ho viní z ohrožení pod vlivem návykové látky. Za to mu hrozí až 3 roky vězení.
1: Počasí.
0: Zítra bude převládat velká oblačnost s přeháňkami a ojediněle i bouřkou. Teploty zítra vystoupí nejvýše na 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Litvínově došlo k dopravní nehodě v ulici Podkrušnohorská. Srazila se tam 2 osobní auta a projedete tam se zvýšenou opatrností. I nadále vám přejeme šťastnou cestu a také příjemný poslech.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
5: Krásný pátek všem.
4: A dnes u nás v rádiu jeden z vás získá i rádio v naprosto digitálním stavu. Kdo pak bude ten vyvolený z davu, necháme se překvapit. Hodně štěstí a pěknou zábavu.
1: Humoriáda.

0: Plakalo baby. Doufám, že už žádné baby nepláče, naopak, že se budou všichni smát s dnešní humoriádou, kde je hostem Marie Formáčková, která měla zajímavou cestu sem k nám do studia.
1: No zajímavou, já jsem se jenom omlouvala, protože jsem přišla úplně mokrá.
0: A já říkám, to nevadí v rádiu, to
1: kapala
0: není
1: země
0: vidět.
1: Voda a pořád země ještě kape, mám úplně mokrou hlavu. A všichni se mě ptali, jestli jsem si zapomněla deštník, nezapomněla, ale zrovna, když jsem vystupovala z tramvaje, tak mi zavolala Ivanka Devátá a my jsme celou dobu spolu se bavili, takže celou cestu jsem telefonovala a nemohla jsem si roztáhnout deštník. To je celý, to je ten důvod. A
0: jinak za to, že zmokl host, může Ivanka Devátá.
1: Ano, a říkala jsem Ivance, že jdu do humoriády, tak ona říkala, že všichni zdraví, že jsem taky chodila ráda.
0: No tak bezva, tak děkujeme za pozdravení. Zdravíme taky z rádia, jestli nás poslouchá.
1: Ano, poslouchá Ivanka.
0: Tak to si poslechne prvního, koho vyberete.
1: Poslechne si paní Homolovou, Danu Homolovou, krásnou herečku. Já si myslím, že Ivanka jí má ve velké oblibě, jí mám taky ve velké oblibě. Já jsem s ní pravda dělala rozhovor jenom jednou v životě, a to když hrála ve filmu, myslím, že se to jmenovala Play Girls.
0: To bylo podle... to tady bude.
1: Podle románu, to tu bude?
0: No, přesně.
1: Tak to bylo podle románu Vladimíra Párala a já vím, když jsem tehdy byla ve Vlastě, tak my jsme měli nějakou spolupráci s tím filmem a já s ní tehdy, nejenom s ní, ale s několika lidmi, co hráli v tom filmu, tak jsem s nima dělala rozhovor. Tak to Play Girls, to byl dobrý film.
0: To byl odvážný film.
1: Jo, jo, jo.
0: Několik herců tam bylo...
1: Ano.
0: V různých polohách tak a v různém neoblečení.
1: A i takový slušný, jako třeba Míša Kuklová.
0: No a nebo Kateřina Kornová.
1: Ano, ano.
0: A nebo Jiří Pomeje ještě taky.
1: No tak ten
0: času.
1: Tam byl no. V celé své kráse.
0: No však to režíroval pan Olmer a ano. Ten to měl rád. A má, doufejme.
1: A my to všichni máme rádi.
0: A paní Homolová vypráví o tom natáčení Play Girls.
2: Když jsem před 10 lety točila Play Girls. A dělala jsem to s Vítkem Olmerem a dělala jsem tam takovou milionářku, která už neví, co by roupama, tak chodí do bordelu a dělá dominu, že jo, domina je ta, co mlátí ty chlapy. A oni mě oblíkli do takových šílených kozaček, který měli takový podpatky, že jsem se chodila takhle, pak se zjistilo, já jsem říkala, Vítku, já v tom vůbec nemůžu chodit, protože mě přivedli na tu kostýmní skoku. A pak se zjistilo, že jsou to boty jenom jako do postele, jako okrasa pro tu babu, že se v tom vůbec jako nechodí, jo. Takže mě pak dali nějakou jinou, vohákli mě do kůže, to jsem ještě byla jako štílejší. A teď jsem měla dělat scénu, já bohužel nevím, jak se jmenuje ten herec, ale v té hře byl, se jmenoval pan Muk. A scéna vypadala tak, že prostě ho byl jako přikurtovaný na takovým mříži a já jsem ho měla mlátit těma důdkama. A takže to jsem dostala fakt 9 ocasovou kočku. Fakt to byly, jak bylo to z kůže, ty to slaninou natřeli. A teď se opravdu muselo vymyslet, jako to se zkoušelo dlouho, jak švihnout, aby opravdu jsem švihla, ale zároveň jsem ho nezabila, že jo, když jako to... No, a takže on byl normálně oblečený, takhle tam byl přikurtovat, jsme to jako naskoušeli a mě řekli, tak ostrá, pane Muk, slíkla. Teď ho chudáka slíkli do naha, přilepili ho na tu mříž, tam ho přikurtovali a teď se zhaslo, teď tam byly ty svíčky a ten takový ty čmoudíky a teď já jsem tam stála sošně a říkala jsem, ty hajzle, ty svině! Kolem, a teď jsem takhle.
3: To ti šlo, viď?
2: To mi, no to říkám, to mi šlo, mlátit, takhle to mi šlo. No a teď Vítek říkal, dobrý, tak to máme zkoušku, půjdeme na cigáru, něco tady uděláme se světlem a ten pán, jak tam byl takhle přikurtovaný, říkal, prosím vás, mohli byste mě odvázat? A říkal, ale to nestojí za to, my dáme cigáru a hned tady, jako 20 minut tam chudák vysel, takhle přikurtovaný, my kolem chodili, pokuřovali a najednou on říkal, paní Homolová, prosím vás, nemohla byste mě podrbat na zádech. A teď, jak tam byl nahý, mě to bylo takový blbý, tak jsem tak jako nenápadně ho podrbala na zádech. A teď se zase jedeme ostrá, a teď to zase začalo. Ty hajzle, ty kurevníku, ty svině, ty Davidko. A on sténal svíčky, erotika, dusna. Teď jsme to jeli poprvé, po druhý, po třetí. A pak už Vítek řekl, tak a jedeme to po čtvrtý. A do toho vtrhla asistentka režie říkala, tak to teda ne. To bude poslední klapka, protože pan Muk musí do Hradce, tam ve 3 hodiny hraje pro děti perníkovou chaloupku.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: tvrdé jsou role herců některé tedy a některých, tak jo. Paní Dana Homolová nám vyprávěla, přidá nějakou historku Marie Formáčková, jako co se dozvěděla o filmu?
1: Jestli jsem někdy absolvovala nějaký takovýto výcvik?
0: Ne,
1: neabsolvovala,
0: ne.
1: Ale nikdy není všem dnům konec, třeba to mám ještě před sebou. Já nevím, dneska už to snad ani neexistuje.
0: Co?
1: Dneska už se tohle to změnilo. Já mám pocit, že se to přesunulo všechno na ty sociální sítě. A že buď teda někdo jako si to sleduje na těch sociálních sítích, anebo navštěvuje někoho, koho si vybral na těch sociálních sítích. Já už si myslím, že těchto těch zařízení, že je málo. Ale mám jednu vlastně nějakou historku. Já když jsem učila ve vězení, tak jsem měla jednoho žáka, který mi jednou vyprávěl, v němčině jsme se bavili o rodině a já jsem říkala, jestli má děti a on říká, že má 5 synů a já říkám, jak se jmenujou a on mi říká Patrik. Já říkám, počkejte, vy máte 5 Patriku a on mi říkal, ano, mám 5 Patriku a já jsem říkala, to ale přece není možný a on říkal, no proč by to nebylo možný, jako 5 matek a každá má Patrika, protože to je moje oblíbený jméno a já jsem říkala, vy máte jako 5 jako žen, s kterýma máte Patrika. On říkal, no to jsou moje zaměstnankyně. Já mám na přechodu do Německa, já nebudu říkat kde, aby se tam nerozjeli lidi, tak tam mám veřejný dům a to jsou moje pracovnice. Takže mám tenhle ten zážitek, že jsem učila jednoho takovýhleho.
0: No, tak to je
1: a říkal mi, a paní učitelko, můžete si tam i přivydělat. O prázdninách tam jezdí hodně učitelek.
0: Neptám se raději dál, ale zdravíme Patrika, našeho kolegu.
1: Nejela jsem tam.
0: Dobře. Dana Homolová bude pokračovat, ale už to bohužel, nebo bohudík pro někoho, nebude o filmu Play Girls. Bude to o Miroslavu Homolovi v cizině. Z pořadu Nikdo není dokonalý, tam zůstáváme u Jiřího Krampola. Takže Dana Homolová, její zážitky, anebo Oldřich Kaiser jako Kateřina Tuhá. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď inspirace na dovolenou s Helenou Vondráčkovou, Copacabana.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Marie Formáčková a Pavel Kučera, to je dnešní posádka Humoriády. Vy na našem telefonu právě teď hlasujete, vybíráte si, jestli chcete historky paní Homolové anebo Oldřicha Kaisera, tak si vyberte třeba vy. Dobrý den, kam přidáme váš hlas?
3: Petr Plzeň Sever, já bych chtěl toho Kaisera a jinak bych chtěl říct paní Formáčková, Maruška je velice příjemná dáma.
4: Ježiši, když jsem byla taková trošku lascivní, že jo? Ale děkuju.
2: Marie, děkuje a my také. Díky za hlas, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Přeji Stanislava, vaše posluchačka stála, vám Pavle.
2: Děkuji.
5: A srdečně zdravím paní Formáčkou a můžu pánova slova potvrdit. Jste skvělá žena, vážím si vás a přeji vám hodně zdraví, pohody, jak osobní, tak pracovní.
4: Já vám také děkuju.
2: Tak.
5: A vybírám Pavle Bčko.
2: Dobře, máme zapsáno.
5: Hezký víkend přeji.
2: No napodobně, užijte si to ve zdraví, v pohodě. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, do rozhlasu zdraví Magdalena z Hradce Králové. A opět jsem ráda, že po dlouhé době slyším šarmantní, kouzelnou, sympatickou, nejkrásnější paní Formáčkovou. Díky za to.
2: No, to neunese tolik.
4: V rádiu můžu slov. Být za nejkrásnější, no, v televizi by to nešlo.
6: Ne, opravdu vy mě uděláte náladu.
4: Děkuji.
6: Vy máte takový inteligentní humor. Moc děkuji.
4: Já vám taky děkuju.
2: Děkujeme a vybrala jste si Ačko nebo Bčko? Ačko, děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
7: Dobrý den, Zdeněk. Mm-hmm. Vybral bych si paní Danu, její zážitky.
2: Ano, máme zapsáno a přejeme hezkou sobotu i neděli.
7: Vám taky.
2: Naslyšenou.
7: Vám taky.
2: Tak přátelé, budeme pokračovat s paní Homolovou. Miroslav Homola v cizině je téma, které zaznělo v pořadu Nikdo není dokonalý.
8: Když jsme jezdívali na západ, spousta lidí to zná, tak jsme měli 100 marek na 3 neděle pro 6 lidí na ubytování, jídlo, že jo. Strkali jsme si to na celnici, kam to šlo, aby jsme něco přivezli. A naše máma byla spořivá, byla ale jako fajn spořivá, že pak jsme si tam mohli třeba dopřát. Takže my jsme jeli do té ciziny a to se jelo dlouho, jeden třeba dva dny a máma nám nekoupila, teď táta si říkal, Emičko, celý rok jsem tak tvrdě pracoval, koup mi nocleh. A říká, nikam, máme, Varburka jsme měli, tam se vejdeme, my dvě s Danulkou, tobě opatříme takovýto spartakiádní lehátko, dostaneš nějaký lentušek a to bude dobrý, noci jsou teplý. Takže ten chudák jsme zastavili, máma rozložila na dálnici na odpočívadle spartakiádní lehátko, vyndala normální polštář bílej, načichrala to normální cejchu, teď táta si tam leh chudák, z dálky troubili auta, protože jak svítil, jo, tak nevěděli, jestli tam běží nějaký zvíře, jo. Takže jsem zepřel a říkal, já svítím, uděláme nějakou dopravní nehodu, máma to vyřešila, příští rok mu udělala zelený mimikry, jo. Normálně mu udělala batiku a takhle táta jednou spí a najednou slyší. Mamo! Mamo! Tak vylítnu, vyhlídnu, koukám, kde táta tam nic, tam bylo milion ptáků, pak jsem si říkal, že to byly krůty. Který tam, to bylo někde v Rumunsku, hnal člověk, nějaký pasáček ve 4 hodiny ráno na pastvu, jo. A táta mi to vyprávěl a říkal, to bylo něco hrozně, já spím a najednou slyším, cítím. A protože ve 4 hodiny padala rosa, tak se celý přikryl, aby nenastyl, aby neměl mokrou hlavu. Nevěděl, co to je. Tak říkal, já to bylo zběšný, čiču se prostě po mně. Tak jsem si udělal v tom najdušku takovou skulinku, abych viděl, co se to děje. A tam jsem objevil dvě oči. Ty odskočili, já zařval. On to byl pes, který ty krůty s tím pánem hnal a šel jsem taky podívat, co to tam leží za příšernost nějakou. Takže když to přes se po 20 tak přehnalo, tak jako vyhlídnul, zjistil, co to je, říkal jsem, no to snad není možný, zase se přikryl a oni ty kruty šli za 2 hodiny zpátky domů.
0: Humoriáda.

0: Tak nevím, jestli se dovolá Tereza či někdo jiný. V tuto chvíli na telefon 731 800 900. Jdeme soutěžit, hrajeme o knihu z edice Humoriáda a samozřejmě o postup do našeho finále dnešního pátečního týdenního. Tak, dobré odpoledne, tam se bude hrát o Digi Radio, abyste věděli.
1: Odpoledne, tady Jana, zdravím paní Marii Formáčkovou.
0: Dobrý den.
1: A chci, jako já připomenu, si vzpomene, jak chodila k nám nevědomým do Slunců dělat přednášky.
2: Ano, pamatuju, zdravím vás, to je milé.
1: Já vás taky zdravím, Mariško.
0: Tak a víte, že jste se dovolala na soutěž, paní Jano?
1: No, to víte, že jo. Ještě,
0: tak bez vás. Tak
1: mi to povede, no.
0: Pokud Janu, teda, to už jste mě dámy zmátli. Pokud Marii znáte dobře, tak určitě hravě odpovíte na naši soutěžní otázku, která zní. Marie Formáčková je držitelkou ocenění za A. Zlatý fanouš, za B. Zlatý Amos.
1: Ježišmarja. Já bych řekla fanouš.
0: Ne, Zlatý fanouš, to je paní Hanušové ocenění, ano, které jí předal pan Lábus Kouzelníkovi.
2: Možná přijde Kouzelník.
0: Marie má Zlatého Amose pravého. No, tak nedá se nic dělat, Jani. I přesto se mějte hezky. No, ale budete mít štěstí v lecčem si jiném třeba.
2: Příště to vyjde.
0: A rádi jsme vás slyšeli.
1: Já vás taky a moc vás zdravím.
0: Děkujeme. Tak přátelé, k tomu Zlatému Amosu Marie by mohla něco připodotknout?
2: No já, to je takový Zlatý Amos jako trošku pravzvláštní, protože já jsem ho dostala za to, když jsem učila ve vězení. A já si pamatuju, mě tam tehdy přihlásili moji žáci vězni a ti pořadatelé z toho byli jako trošku zaskočení, protože tam vlastně ty učitelé chodí obhajovat žáci. A oni říkali, jak tam přijdou ty vězni, že jo, to je přivedou v těch medvědech, v těch řetězech, jako jak tam s tím učitelem jako budou fungovat. Takže to řešili, ale do toho přišla amnestie Václava Klause, takže já jsem se svými čtyřmi amnestovanými žáky dorazila tehdy na zámek Berchtold, kde se to konalo. A to bylo teda opravdu pozoruhodný, protože ty mý žáci se zapsali do té prezenční knihy, tak napsali jméno a potom amnestovaný zločinec a ty všichni děti, co tam byli v těch krojích s těma učitelama.
0: Já chci být taky zločinec.
2: Tak si nás prohlíželi. No ale bylo to potom jako docela milý, protože pro mě to bylo i docela překvapující, protože ti chlapci na mě složili báseň. Kdybych věděla, že na to dneska přijde řeč, tak bych si ji vzala, ona je dlouhá ta báseň, já si tam pamatuju jenom takový, jako Marie je klasa, zná ji celá basa. Potom našem zločinu, teď nás učí němčinu. A vím, že to končilo, jsme rádi, že jsme za plotem s tímhle naším klenotem, jo, takže tohle tam přednesli, jako pásmo to udělali. No, to já si myslím, jako, že fakt ten můj Amos je takový jako raritní. Tehdy opravdu jako všichni jako si nás tam tak jako prohlíželi, že opravdu to bylo něco nebývalýho, ale druhý den byl ples v Národním domě na Smíchově a tam ti mý chlapci, který byli v oblecích, urostlí, oni cvičili v tom vězení, potetovaní, vypadali pěkně.
0: Tě na rukou nosili.
2: No mě ne, ale ty prostě nevyšli z kola, protože tam bylo plno těch nominovaných učitelek. A co ty malí děti v těch krojích? S těma oni si nezatancovali. A s mými chlapci tančili celý večer. Takže to potom nakonec bylo i velmi milé.
0: Takže další učitelky pak chodili děkovat Marii
2: za to,
0: že si užili
2: a chlapcům to slušelo, měli obleky, vypadali perfektně.
0: Dobře, tak děkujeme za tuto historku o Zlaté Mámosovi. A gratulujeme dodatečně všem.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
0: Já ještě připomenu, že ve finále dnešní humoriády budou tři z vás hodně natěšení a napnutí, protože bude se losovat jeden, který získá digitální rádio. Bude to Honza z Rychnova nad Kněžnou, nebo Bohumila z Prahy 9, nebo Pavlína z Nového Bydžova, naši výherci z tohoto týdne. Tak držíme palce a teď už držím palce Marii, aby se trefila do stylu a vkusu našeho dnešního posluchačstva.
2: No, já teda mám dneska krásnou tady věc, protože tady je Pepa Dvořák s Lucí Bílou. A Pepa Dvořák, to je opravdu umělec mého srdce.
0: Ten tu byl tento týden.
2: My jsme spolu napsali 5 knížek, teďko děláme 6. Já ji teda dělám už dlouho, ono mi to docela trvá. Jezdíme spolu na vystoupení, máme takový vystoupení Šmátrání v paměti, tak se jmenovala naše první knížka, kde Pepa fakt šmátrá. Je to s ním úplně úžasný, protože on pořád vypráví nový historky a já pořád jenom žasnu, co se všechno vejde do jednoho života. Prostě Pepa je unikátní člověk a já jsem hrozně ráda, že jsem ho potkala. A kdyby už nic lepšího mě v životě nepotkalo, tak teda nemůže mě už nic lepšího potkat, než to, že znám Pepu Dvořáka. Tak.
0: Tak to je vyznání jako hrom. Přidáme k Pepovi ještě Lucii Bílou a Karla Šípa a jsme v Silvestru za oponou a téma policejní volavka.
4: Pane majore, na stráž mistr Snaživec. Hlásím příchod do služby.
5: Dejte si pohov, Snaživec.
4: Zaplať pán Bůh.
5: No ne až takhle. Pohov jsem řekl.
4: No, jo, jo.
5: Snaživec.
4: Ano.
5: Jak víte, dneska tady proběhne zátah na sexuálního devianta. Policejní akce s krycím názvem Podprsenka. Zajistil jste všechno potřebné?
4: Všechno je zajištěné. Pane majore, možná to bude pochvala. Všechno jsem zajistil. Past je nastražená. Tentokrát nám, pane majore, neunikne.
5: Volavku máte?
4: Co?
5: Volavku máte?
4: Jo? Jo, volavku! Mám, pane majore. Pane majore, budete spokojený. Teda, to je třída, to je ESO. Vy možná znáte. Slečna Kurucová.
5: Kurucová? Aranka Kurucová? Ta vyhlášená kapsářka, která na Karlově mostě obrala tu japonskou výpravu a pak se vyfotila tím kradeným foťákem?
4: To je ona. To je ESO. Pane majore, to je třída. Já jsem jí slíbil beztrestnost, ona teď krade, se z ní kouří. A ona nám zase slíbila spolupráci.
5: Jo, jo, jo, jo.
4: A už by tady měla být?
5: Kde je, kde je?
6: To jsem, to jsem! Aranka Kurucová!
7: To je ona. To je ona.
6: Ajde, schejte. Pán major, co je to ta volavka?
5: Kurucová, no? Ty na sebe musíš nalákat úchyláka.
6: Dobře, a co s tím potom budu dělat?
5: No ty ho musíš chytit.
6: Chytit? Za co? Chytím, pánko, ale vy jste kujon. Chytím, když se řekne chytím.
5: Kurucová, klid.
6: A,
5: my ti to tady se Snaživcem ukážeme.
6: A ukážete? Za co mám chytit, ukážete? Tak já si zatkám.
5: Ne.
4: Já vám říkám, pane majore, to bude skvělá.
6: O, se píš.
4: Ano.
6: O, se nezažil.
5: Kurucová. Kurucová.
6: Ano, pardon. Už se soustředím.
5: Počkej s tím, Kurucová. Ty musíš na sebe nalákat úchyláka, je ti to jasný?
6: No jasně.
5: Dělala jsi vůbec někdy volavku?
6: No jasně, našemu Férovi na vencel placu dvakrát. Dvakrát, to byla dobrá cepanko, to jste neviděl, to
4: ale
6: jste ještě neviděl.
4: Ale ne, Kurucová, ale to byla jiná situace.
6: To byla nádherná, všichni
4: to si byla ještě plakali. Kriminální živel.
6: No to už nejsem.
4: No to už nejseš.
6: Já už nejsem kriminální.
4: Tak si začala spolupracovat. Tak si se dala na správnou cestu. Vzpomínáš, jak jsme spolu vyčistili Václavské náměstí od romských kriminálních živů?
6: To jsme udělali.
4: No? To si pane majore, to je ta slavná akce Arrivederci Roma.
6: To byla dobrá akce. Dobrá. Sakra.
4: Ona to má trošku zpřeházený, pane majore, ale volavka to bude.
5: Dobré. Pojďme do akce.
6: To jsou prachy tohle. Můžu si to vzít? Nemůžu.
5: Potom, Kurucová.
4: Nerozdávej se nám v malej.
5: Pojďte, čas běží. Úchyl tady může být každou chvíli. Kurucová.
6: Ty peníze ležej, prosím.
5: Kurucová, ale...
6: Já se nemůžem soustředit, než tam vidím ty peníze.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik policejní volavka číslo 1, Josef Dvořák, Lucie Bílá, Karel Šíp. Budeme pokračovat, když dáte, dámy a páni, u rádia Ačko. Když dáte Bčko, zavítáme do slavných Pěti Vajzlic, kde se bude řešit fotbal a to je téma těchto dní, že Marie?
2: Ano, to je aktuální téma, protože máme samozřejmě mistrovství světa ve fotbale a vlastně je to i téma, jak jsem teď se zmiňovala před chvilkou o Josefu Dvořákovi, tak se před pár dny vrátil ze Španělska, kde byl s Amforou, což je fotbalový klub. Slavný. A on tam vyhrál tenisový turnaj v tom Španělsku.
0: Tak gratulujeme, on se nám nepochlubil ve své skromnosti
2: veliké.
0: To
2: je zvláštní, protože to je opravdu neuvěřitelný. No. On začal hrát tenis v 59 letech a tak se vypracoval, že dneska fakt poráží i skvělé hráče, co to hrajou od dětství. Ale zajímavý je v tom Španělsku, já nevím, jestli to všichni vědí, ale to Španělsko fotbalově je s námi hodně provázaný, jako s naší republikou, protože tam byl založen fotbalový časopis, který se jmenuje Panenka. Opravdu Panenka, jak to vyslovuju, a je to podle našeho Antonína Panenky, protože ten tak okouzel Španělsko, že vlastně po něm nazvali fotbalový časopis. Jo? Takže to je podle mě něco neobvyklého a unikátního a divím se, že to každý neví.
0: Já přemýšlím, jak to Španělé čtou. Panenka.
2: No panenka, no.
0: Panenka.
2: Panenka. Oni mají jinde akorát ten přízvuk, no. Panenka.
0: No, tak panenku máme ve Španělsku. U nás známý to výběr, jak jsem říkal. Volavka nebo fotbal, to je téma, které si můžete vybrat. Humor mezera A, humor mezera B. SMS posílejte na 90 011 04. Telefonujete na 731 800 900.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, vybíráte si Josefa Dvořáka a spol. Pokud spol si zaslouží Lucie Bílá a Karel Šíp, no, velké spol, tak s velkým so, anebo Pidi Vajzlice, sestavu ze zvláštní vesnice, která by řešila fotbal. Co vy na to? Dobrý den.
2: Zdravím vás, Karvine. Dobrý den, paní Formáčková.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, a i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
2: A hlasuju pro Ačko, pokračování.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Hezký víkend i vám, dobrý den.
4: Já vás zdravím, Jirka Svitavy, dobrý den.
1: Dobrý.
4: Já bych si prosil, prosím pěkně, padla pana Dvořáka, a jenom chci říct, prosím pěkně, Maru, jestli jste byla pokladem ve věznici, tak jste pokladem i teďka pro nás, pro všechny, a já bych strašně s váma chtěl na kafe, protože prostě vy dáte takovou pohodu člověku, že i to čekání na dálnici je daleko příjemnější.
3: No tak, mějte se krásně. Tak přijďte na kafe, ráda s váma půjdu.
1: To tam bude ale

0: naslyšenou. Další prosím, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Milan Ústí, chtěl bych šípa.
0: Děkujeme za hlas, naslyšenou. Tak a jdeme se číst všechny hlasy, no tak nemáme co v podstatě co se čítat, první řádek je plný hlasovací, takže Ačko vyhrálo, policejní volavka volá.
2: Kurucová, sleduj, ty musíš na sebe nalákat toho uchyláka, rozumíš, no, o to tady jde, no tak nám to předveď.
3: Bo co?
2: No co, předveď nám potom, jak v té akci se budeš chovat, já potřebuji vědět, co by si v takové situaci počala.
3: Počala, já už jsem dávno. Pánko, dávno jsem počala.
2: Kurucová.
3: No, co pak?
2: Pan major se neptá, jestli jsi pana.
3: Pana? To jsem nikdy nebola. Nikdy nebola. Možná bola, nepamätám. Možná bola. A už je to dávno.
2: Kurucová, sleduj.
3: Sled ty taky.
2: Situace. Snaživec, pomožte mi trošku, no, Snaživec.
3: Tak, trošku pomoct.
4: Víc jednu na plnej plyn, pane Marek.
2: Kurucová, sleduj.
3: No, já sleduji.
2: Situace. Jsi v parku sama.
3: Ne, jsou tam je lidi.
2: No dobré, dobré. To je pro devianta ideální situace.
3: To jasný.
2: Jo? Deviant se blíží.
3: A já jak poznat toho debutanta? Já to poznám.
2: Devianta říkám, no, deviant, no jak se pozná, se prostě jak? Pozná no. Na dálku, jak on jde, jak on se tváří, jak on kouká, no. A když on, pozor, no. Kurucová, a když on vidí objekt svého neukojeného sexuálního chtíče,
3: to jako mě,
2: tak koná.
3: A když dokoná, tak co bude potom? No, když dokoná, já to musím dělat.
2: Ale on nedokoná, to ne, to k tomu nesmí vůbec právě dojít. No. Ty mu nesmíš dát šanci.
3: A co kdybych mu dala, to by mohlo pomoct naší akci. Já bych, Marku, co? A ty bys nechtěl. Jde Silvester, ne?
2: Snaživec, co jste mi to sem přived? Vy se na ní podívejte.
3: Já nezlá koma.
2: Se podívejte.
4: Ona je dobrá, ale major.
2: Ale ona to nikdy nepochopí, co my tady po ní chceme.
3: Jak
2: no.
3: Nepochopí?
2: No.
3: Jak tě pochopí? Fero! Jak tě pochopí kam? Co máš poči cigánoma?
2: Kurucová.
3: Co máš poči cigánom?
2: Kurucová.
3: Víš, kolik je nás doma? Hodně.
2: Snaživec.
4: Ano. Viděl jste, já jsem jí sklidnil, pane.
2: Jo, dobrý. Kurucová.
3: Ještě pěti kábly,
2: počkej. Lavička. Jinak to udělám, jinak.
3: Jak?
2: Snaživec.
4: Ano.
2: Předvedeme si tu akci celou názorně. Snaživec, udělejte jí teďka cvičně toho úchyla.
3: Udělej.
4: To ne, pane majore. Ježišmarja, to po mně nechtějte. Já ani nevím, jak se to dělá, tohle.
3: Chodit bude!
4: Pane majore, opravdu, já jsem žádnýho úchyla nikdy neviděl. Víte, já jsem od dopravky, pane majore.
2: Snaživec, to je názorná akce, pro boha. No tak ty hlavní rysy snad znáte, ne? No, tak se stačí, když se budete tvářit, jakože vás právě popad ten sexuální chtíč, no. Tak pro boha, snad vás to taky někdy v životě popadlo, ne?
4: No popadlo, to už je dávno, pane majore. Z toho se nedá čerpat, já mám vetchou paměť. To asi nespo... Ale vy byste mohl dělat toho úchyla, pane majore. Ne, vy na to máte figuru, pane majore.
3: Ano, vám to půjde.
2: Já celou akci řídím, tak žádný zdržování, tady může být úchyl každou chvíli. Tak pozor, názorná akce, Snaživec připravit, jo? Jako ten úchyl, trošičku, jo? Tak ano. Pozor, připravit, tak. Lavička, Kurucová, Snaživec.
3: Zase mi to tady zaseklo.
2: Akce.
5: Kytičky, ptáci, kytičky, ptáci, kytičky, ptáci, kytičky.
2: Dobrý den.
3: Nazdar. Nazdar, deviant.
2: Ale pozor. Jakej deviant? Tím by si se přeci prozradila mu, nemůžeš říkat deviant. A taky, jak ty poznáš, že tohle to je zrovna deviant?
3: Ježiš, koukná, vidím ty kráviny, co tady říkám.
2: No, dobře. To bylo, Snaživec, to bylo špatně, jinak, jo? Pojďme ještě jednou a víte co, Snaživec?
4: Ano.
2: On takový deviant, on taky je někdy zákeřný, jo? Víte co, napadněte jí rovnou takhle ze zadu, jo?
3: Ze zadu to beru,
2: ale nech toho.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Tak tolik akce s Josefem Dvořákem, Karlem Šípem a Lucí Bílou. Přátelé, vracíme vám do hry Oldřicha Kaisera anebo osádku z vesnice Pidivajzlice. Tak si vyberte. A v těch Pidivajzlicích to není špatné, je tam Jiří Lír, Josef Hlinomas a další hvězdy. Řešili by fotbal na Silvestra 1960, se to odehrálo. Oldřich Kaiser má reportáž jako Kateřina Tuhá. Takže si vyberte v tuto chvíli SMS-kou Humor Mezera A, to je pro pana Kaisera, Humor Mezera B, Pidivajzlice 90 01 04 je číslo pro SMS, telefon 731 800 900. Kam by zamířila v archivu Marie? Mám jenom otázku. Pan Kaiser nebo Pidivajzlice?
1: No já nevím, to jsou obě ty možnosti skvělý, jako Kaiser perfektní a když si říkal ten Hlinomas a Lír, to jsou úžasný jména.
0: No.
1: A Hlinomas třeba, já jsem psala o něm knížku, takže já znám jeho podivuhodný
0: život. Takže má lehkou protekci teď u Marie Ježíš, samozřejmě.
1: Jako pro mě to bylo úplně zjevení, když jsem se dozvěděla třeba o jeho soukromém životě. To málo kdo ví, jaký on měl úžasný soukromý život.
0: A budeme to rozebírat? Budeme zase lehtivější?
1: Můžu říct stručně, mě to třeba hrozně překvapilo, protože on působil tak jako nepřitažlivě, že jo? Ale bez skutečnosti. Měl jako dvě partnerky životní, jedna byla manekýna, krasavice, a druhá byla další krasavice. Jedna chodila v úterý a ve čtvrtek, jedna chodila v pondělí a v pátek.
0: Víkendy, a chodil ve středu, to si odpočíval.
1: To maloval.
0: Jo, tak.
1: A víkendy chtěl mít volné, takže on to měl takhle, rozvržené a vycházeli všichni v pohodě. A pak, když se ta jedna chtěla vdát, tak jí sehnal manžela a ty se mu pak starali o barák, ona se starala o domácnost, on se staral o zahradu a vždycky, když pondělí a ve čtvrtek přišla manekýnka, tak museli oni jít do kina. No prostě ten jeho osobní život byl fantastický.
0: Tak krása, tak pan Hlinomas v Pidivajzlicích, to je Bčko, Ačko zůstává Oldřich Kaiser a zpívá Lucie Vondráčková.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Přátelé, v tuto chvíli máme dvě radostné informace. Jedna je, kdo vyhraje digitální rádio. Máme tři výherce z tohoto týdne. Jana z Rychnova, Bohumilu z Prahy 9 a Pavlínu z Byťova. A v tuto chvíli se Marie zaloví v míse, kde jsou tři míčky.
2: Zavře
1: oči, zavře oči, jsou tam čísla 1, 2, 3. A koho nám vylovila? Ukaž mi to. Trojku, takže Pavlína z Nového Byťova vyhrává. Gratulujeme, digitální rádio míří právě za ní. Tak, šance bude zase v dalším týdnu. No a v tuto chvíli mám pro vás já informaci o tom, kdo to vyhrál u našich posluchačů s dalším výstupem. Bude to téma fotbal. Pidi Majzlice jsou tu.
3: Tak dál. No. Ať popojedem, soudruzi. Tak koho tam ještě máme?
4: Dusila,
3: to je ten, co má jít před trestní komisí, že jo?
4: Dusila.
3: Já nevím, jednu neděli tady nejsem a už jsou maléry. No jak se díváš na to ty, Malo, to jako trenér?
5: No, soudružky a soudruzí. Já, Malota, jako trenér, tedy se na to dívám čistě lidsky.
4: Lidsky?
5: Skoro lidsky.
4: Lidsky.
5: Jako člověk. A myslím si, fotbal to přece jenom nejsou žádný prostý, že jo, to není nějaká sestava. Ujede ti noha a kde seš?
4: Já vím, já to nepíšu.
5: Musíme to brát v úvahu.
3: No tak počkej, Josef, počkej. Nech to okličkování, víš? Výmluvy si necháš do družstva, až budete mluvit o řípě. Ale tady se bude hrát na rovinu. No mám pravdu nebo nemám
5: pravdu? Máš pravdu.
4: Jestli dovolíte, soudružky a soudruzi, já tu mám zápis rozhodčího Hacourka.
5: To tak vidím,
4: tak, tak by to přečet.
3: Hacourka.
4: Hacourka.
3: Počkej, to je ten, co nám prohrál na podzim ten mistrák.
4: S Lochtínem, ano.
5: No čti,
4: já to čteš tu rovnou, jo.
5: No, čti, co tam máš, no.
4: Zápas o utkání? Co to je o utkání? Pardon.
5: Zápas neboli utkání, jestli tam není.
4: To právě tady je, to je zápis,
5: Zápis.
4: No. Zápis o utkání?
5: No.
4: Jiskry zadní těhlovice?
5: No.
4: Se Slavojem uměteli?
3: Slavojem!
4: Pardon. Soudru předsedo, podle nových pravidel českého pravopisu je dovolen tvar oj i voj.
3: Tak nezdržuj, Pavlásku, nejsi ve třídě, ale v komisi, víš?
4: Ale oj i voj!
3: Ale tak bych prosil Slavojem!
4: Ale oj i voj!
5: Vyť je to jedno.
4: Oj, prosím, já tady čtu, jak je libo.
5: Čti.
4: V 75. minutě. Co to čtu?
5: Ten minuta není, to je ta.
4: To minuta.
5: No.
4: V 75. minuta.
3: Co?
4: Napadl závodníka Slavoje Pěnkavu.
3: Slavoje jsem říkal.
4: Ano, já rozuměl. Říkal jste správně Slavoje.
3: No tak.
4: To jste říkal správně, ovšem může být oj i voj.
5: Ať je to jedno. No.
4: Tedy napadl závodníka Slavoje Pěnkavu. Závodník Jiskry. Dusil, přičemž ho škrtil.
5: Tak moment, tomu nějak nerozumím. Dusil ho nebo škrtil?
4: Škrtil ho, dusil.
3: Co to motáš? Dusil nebo škrtil, ne?
5: Počkej, jak ho škrtil, tak ho asi dusil. Čti!
4: Teď nevím, kde jsem byl.
3: Čtida.
4: Tak no. od začátku, já nevím, kde
5: od
4: jsem
5: začátku.
4: Byl. Tak v 75. minutě...
5: Teď ti do toho nebudeme skákat. No.
4: Abych nezdržoval, jo?
5: A čti.
4: V 70.
5: 75. Minutěm,
4: ano.
5: No.
4: Napadl závozníka. Nejednou závozníka. Závodníka tady je. Správně.
5: Jo, oni jim říkají závodníci taky někde.
4: Jo.
3: Někdy.
4: Fotbalistům někde říkají závodníci.
5: To může být.
4: Oni hodně, no jo.
5: No.
3: Čti.
4: No. Co?
3: Čti.
4: Po začátku?
5: Ne. Čti tam, kde jsi byl.
1: už víme, jak se komentuje fotbal, jak se to všechno dělá a my můžeme do finále. Marie Formáčková i Pavel Kučeravá mávají, přejeme hezký víkend.
2: Krásný víkend všem.
1: Hezké léto a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Odstřelu částí velkostroje RK5000 v lomu ČSA předcházely měsíce příprav. Evropská investiční banka pomůže s miliardovými investicemi severočeské vodárenské společnosti. V Kamenickém Šenově na Českolipsku dnes začíná festival lustrů. Zítra čekáme velkou oblačnost s přeháňkami a teplotou do 23 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré odpoledne. Na odstřel částí velkorypadla v lomu ČSA na Mostecku použil střelmistr skoro 5 kilogramů Semtexu. Povolovací proces u báňského úřadu trval zhruba 1 až 2 měsíce. Samotná příprava náloží na místě pak zabrala zhruba 2 hodiny. Průběh včerejšího odstřelu popisuje střelmistr společnosti Kovodemont Petr Mikula.
4: U Jeřábu jsme přestřelovali 2 lana, oni uřezali všechny brzdy, všechny zarážky, takže krásně se to rozjelo, spadlo na zem. A na výložníku jsme přestřelili 16 lan a výložník taky dopadl celý na zem, tak teď je ten stroj stabilní a můžou začít řezat.
3: Společnost Seven likviduje rypadlo RK5000 od dubna. Podle technického ředitele Petra Procházky bude rozebírání stroje trvat do jara příštího roku. Severočeská vodárenská připravuje na 5leté období do roku 2030 investice za 15 miliard korun. Část pokryje úvěr od Evropské investiční banky ve výši 1 miliardy a 300 milionů korun. Smlouvy jsou připraveny k podpisu, říká předseda představenstva vodárenské společnosti Tomáš Indra.
5: Vnímám to jako opravdu velký úspěch. Na ten úvěr je vázán právě i ta dotace od té Evropské komise, která je v úrovni nějakých 340 milionů. Jsou to speciální dotace pro postižené regiony, takže týká se to Ústeckého kraje.
3: Společnost postaví třeba na Litoměřicku úpravnu vody v Rutice a přivaděče vody Prackovice a Malešov Polepy. Ulice Kamenického Šenova na Českolipsku dnes rozzáří křišťálové lustry. Začíná 6. ročník Lustrfestu. Ve 20 hodin se rozsvítí umělecká instalace Modrá věž na vrchu Vyhlídka v místní části Prácheň. Následovat budou noční prohlídky sklárny Jílek u vlakového nádraží. Hlavní den festivalu je v sobotu. Po celém městě budou otevřené sklářské ateliéry. Policie pátrá po 17-letém Justinu Ferkovi z Prahy 10. Informovala o tom na svém webu. Naposledy ho matka viděla v úterý ráno. Od té doby o sobě nepodal žádnou zprávu. Podle ní by mohl být ve špatném psychickém stavu a obává se o jeho život. Pohřešovaný je asi 165 cm vysoký, je hubený a má černé oči a černé vlasy s pěšinkou uprostřed. Na pravém předloktí má vytetované srdce. Pokud máte ohled daném jakékoliv informace, zavolejte je na linku 158.
2: Počasí.
3: Zítra bude převládat velká oblačnost s přeháňkami a ojediněle se může objevit také bouřka. Teploty zítra vystoupí nejvýše na 20 až 23 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Na dálnici D8 na 88,5 kilometru u Petrovic stojí ve směru na Ústí nad Labem porouchané vozidlo. Projedete tam se zvýšenou opatrností, ale očekávejte i zdržení.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
6: Páteční odpolední program Českého rozhlasu Sever pokračuje a právě teď je čas na dnešní Den v kraji.
2: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: prášek srdce rozmělní.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Souhrn aktuálních informací z dnešního dne ze severu Čech nám teď v pořadu Den v kraji přinese Petra Firstová.
3: V Ústeckém kraji pojedou od prosince na hlavních tratích nové vlaky. Zelené elektrické vozy si dnes lidé mohli vyzkoušet zdarma. Dva vlaky nasadí kraj na trati mezi Děčínem a Kadaní už od 1. července, jak řekl krajský radní Tomáš Rígr z ODS.
4: Nastoupí od 1. července, aby trošku zkrátila to nepohodlí pro naše cestující.
3: Za 23 nových vlaků zaplatil soukromý dopravce RegioJet zhruba 4 miliardy korun. S Ústeckým krajem má 15-letou smlouvu na regionální dopravu v hodnotě 11 miliard. Další informace uslyšíte v našem vysílání už v 17 hodin a přibližně 15 minut. 44-letá žena v Bílině o víkendu podle policie slovně a fyzicky napadla ministryni pro místní rozvoj a bývalou starostku města Zuzanu Mrázovou z ANO. Policie na síti X uvedla, že konflikt se obešel bez zranění a dosavadní šetření vyloučilo u činu politický motiv.
5: Po sdělení obvinění z nebezpečného vyhrožování byl podán podnět k návrhu na vzetí obviněné do vazby, který státní zástupce neakceptoval.
3: Ministryně Mrázová napadení potvrdila, víc nechce s ohledem na policejní vyšetřování komentovat. Žáci Teplické školy Koperníkova dostali už dnes vysvědčení. Jejich základní škola se totiž kvůli opravám topení zavírá o 14 dnů dřív. Podle ředitele Martina Domína zajistili pro děti z 1. stupně družinu. Kvůli opravám si podle ministerstva školství v Ústeckém kraji zkrátí školní rok celkem 4 základní školy. Více informací uslyšíte kolem 17:30. Dolní Poustevna na Děčínsku dokončila 10 kilometrů trailových tras na svém území. Na ně se na konci letošního roku v rámci přeshraničního projektu zapojí trasy dvou sousedních saských měst – Neustadtu a Zebnic. Přírodní stezky pro kola plné překážek mohou cyklisté v Dolní Poustevně začít používat ode dneška. Další informace přidáme v 17 hodin a přibližně 40 minut. Tajvanská firma Tamiko Žatec chce v zóně Triangle u Žatce postavit závod asi za 900 milionů korun. Má se zabývat čištěním a povrchovou úpravou součástek používaných při výrobě polovodičů. Radní Ústeckého kraje schválili rezervační smlouvu. Záměr ještě projednají 22. června zastupitelé. Projekt může přinést až 100 nových pracovních míst.
2: Informace od nás ze severu Čech nám teď v souhrnu Dne v kraji přinesla Petra Firstová.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Petr Naď, Láska je tu s námi, 15 minut po 17. hodině posloucháte Český rozhlas Sever a dnešní Den v kraji. K zeleným autobusům krajské dopravy se přidávají zelené vlaky. Zájemci se jimi dnes odpoledne mohli svést zadarmo z Ústí nad Labem do Děčína, Litoměřic a Teplic. Zatím jsou tu jen dvě soupravy. Zelených vlaků ale bude přes 20. Byla se na ně podívat i Gábina Hauptfoglová. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Potvrzuji, jsou ty vlaky zelené a jsou zelené i zevnitř, tedy to polstrování na sedačkách a ta výzdoba. Je to vlastně barva krajské dopravy, jak už si řekl, a jsou to vlaky společnosti RegioJet. Ta od prosince na hlavních regionálních tratích nahradí České dráhy.
0: Takže ty dnešní jízdy moderními vlaky jsou taková ochutnávka?
1: Ano, je to tak. Nicméně právě tyhle dvě soupravy budou podle krajského radního pro dopravu Tomáše Rígra z ODS jezdit od července na lince U1, tedy na té podkrušnohorské trati Děčín, Ústí, Most, Kadaň. Je to vlastně o půl roku dřív, než by měla ta kompletní výměna RegioJetu za České dráhy nastat. V prosinci se k těm zeleným vlakům dvěma nyní přidá dalších 21 souprav. RegioJet za ně podle majitele Radima Jančury zaplatí zhruba 4 miliardy korun.
0: Gabino, jak jsou vlaky vybavené?
1: Tak proti těm už skoro v podstatě historickým, které na ten zbytek období České dráhy nasadili, to je vlastně nebe a dudy. Ty vlaky jsou nízkopodlažní, je tam klimatizace, zdarma Wi-Fi připojení, elektrické zásuvky, dost prostoru na nohy, je tam i moderní informační systém. Vlaky obsahují také dost prostoru pro kola, kočárky. No a kdyby někomu se udělalo ouvej, tak v těch vozech je i defibrilátor. Generální ředitel Škody Plzeň, která ty vozy vyrábí, Petr Novotný řekl, že vlastně tam v těch regionech, kde tyhle moderní vlaky nasazují, tak stoupá počet cestujících až o 20%.
0: Také důležitá otázka, co to bude stát kraj?
1: No, bude ho to stát víc než 11 miliard korun, ale je to vlastně za 15-letý kontrakt na regionální dopravu s RegioJetem. V tom už jsou započítané vlastně i ty peníze nebo ta investice do těch nových vlaků. Výhledově se ještě ve Škodovce chystá výroba diesel bateriového vlaku, třeba pro dálkovou trať Ústí Liberec, tam totiž nejsou všude troleje. Jinak tedy RegioJet ještě pro ty nové vlaky chystá u Matiční ulice v Ústí nad Labem stavbu depa, aby měl je kde udržovat a třeba uklízet. No a také se mu tady na Ústecku podařilo nabrat stovky zaměstnanců, nicméně Jančura připustil, že ještě chybí 20 strojvedoucích.
0: Prozradila kolegyně Gábina Hauptfoglová, děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Obrázek oblázk skupina Brontosauři 17 hodin 24 minut pokračuje Den v kraji na Českém rozhlase Sever a my se teď podíváme na počasí.
1: Počasí.
0: A já už ve vysílání vítám opět meteorologa Jana Hrubého. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak měli jsme tu další deštivý den. Jak to na severu Čech vypadá teď a jak se to dál bude vyvíjet ještě večer a v noci?
2: Je to tak, dneska se nám srážky vyskytují téměř celý den a aktuálně se nám srážky vyskytují místy, a to ve formě slabého občasného deště anebo přeháněk. A vlastně na oboze máme zataženo a na stanicích aktuálně měříme od 12 až do 16 stupňů Celsia a v následujících hodinách a noci očekáváme i nadále velkou oblačnost s občasným deštěm anebo s přeháňkami, ale kránu by ty srážky měly částečně ubývat od západu a místy očekáváme i prodrhávání oblačnosti a nejnižší ranní teploty od 14 do 11 stupňů Celsia. Foukat by nám v noci měl ještě slabý, místy až mírný jeho západní a západní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, ale na horách tam už očekáváme vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
0: Mm-hmm. No a co, ranní teploty?
2: Ráno očekáváme, že naměříme od 14 do 11 stupňů Celsia.
0: Před námi je víkend, těšíme se na dva volné dny, ale počasí nám příliš přát nebude, takže nejdříve sobota.
2: Je to tak, počasí bude i zítra s velkou oblačností a zpočátku i s občasným deštěm a během dne to očekáváme spíše přehánky a ojedinele se mohou vyskytnout i bouřky, ale večer očekáváme, že by se až měly ubývat a spolu s tím i částečně oblačnost, ale zítra bude tepleji než dnes. Očekáváme ty nejvyšší denní teploty od 20 až do 23 stupňů Celsia, ale na severovýchodě Ústeckého kraje tam očekáváme teploty od 18 až do 21 stupňů Celsia a bude zítra celkem i větrno. Očekáváme mírný, přechodně až čerstvý západní vítr o rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu a zejména na horách a místy i jinde se nám mohou vyskytnout nárazy větru okolo 15 metrů za sekundu.
0: Já moc děkuji za sobotní předpověď počasí a někdy příště opět naslyšenou.
2: Naschledanou.

0: šesté, jedna minuta k tomu pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Sever a dnešní Den v kraji. Za dva týdny končí letošní školní rok. Některé školy ale rozdaly vysvědčení ještě dřív. Důvodem jsou rozsáhlé opravy, které směrují na letní prázdniny. Už dnes si došli pro závěrečné hodnocení žáci základní školy Koperníkova v Teplicích. Od pondělí totiž začne výměna rozvodů topení za 10 milionů korun. A to v budovách základní i mateřské školy. O dalších školách, kde už mají prázdniny, si povídala naše reportérka Jana Vitásková a Zdeněk Lukesle.
1: Kolik škol v Ústeckém kraji končí kvůli opravám dřív?
2: Kvůli opravám to jsou 4 základní školy a pak ještě jedna střední škola, tam jde o stěhování, uvedlo ministerstvo školství. Rozvody topení mění taky v základní škole v Bílině za Chlumem. Práce za zhruba 6 milionů korun začaly už koncem dubna, kdy se přestalo topit. Od 1. června přišel druhý stupeň na distanční výuku, pak se přidali i 4. a 5. ročníky a ve škole jsou teď už jenom mladší školáci. Škola pro ně zajistila dohled až do 26. června. Pro vysvědčení si tam ale všichni půjdou už toto pondělí, 15. Ten den tam končí taky dotované školní obědy. Jídelna sice ještě bude vařit, ale už za plnou cenu, to je 80 korun.
1: No, pak některé školy požádaly o prodloužení školního roku. Jsou i v našem kraji?
2: Tak podle sdělení ministerstva školství u nás v kraji nejsou. Jinak to je po celé České republice 8 středních škol, 15 základních a 2 konzervatoře. To prodloužení požadují kvůli akcím a klasifikovaným vystoupením žáků, které školy domluvily ještě předtím, než ministr zkrátil v letošním školním roce vyučování o 2 dny. Školní rok tedy končí už zmiňovaný pátek 26. června.
1: Děkujeme za informace a přeju ti hezké vysvědčení. Měj se hezky, ahoj.
2: Děkuju. Den v kraji.

0: Zpěvačka Tasmin Archer, 17 hodin 39 minut pokračuje Den v kraji, posloucháte stále Český rozhlas Sever. Dolní Poustevna dokončila téměř 10 kilometrů přírodních cyklistických tras plných překážek, zatáček a skoků v rámci přeshraniční spolupráce. Saská města za hranicemi na ně další kilometry napojí na konci letošního roku. Dolní Poustevna se spojila se dvěma sousedními městy v Sasku a na vybudování trailových tras a infrastruktury kolem nich získali 3 miliony euro. Trasy v Dolní Poustevně mohli cyklisté vyzkoušet už dnes a během celého následujícího víkendu.
1: Píp, tady bude Pípa Stan a ta pánev na Langoše.
2: Jedeme o tu točenou Limčovadu.
3: Nezávislý starosta Robert Oholec dolaďuje s pracovníky města a provozovatelem občerstvení ještě poslední detaily.
1: Někdo třeba nevyrazí, jezdit, někdo zůstane.
2: V sobotu je to celý den.
3: Těsně před otevřením 10 kilometrů trailových tras na české straně jejich stavitel Jan Rail s pomocníkem umisťují na trasy směrovky. Takhle vypadá jsou... to jako malé dopravní značky, přikázaný směr jízdy.
2: Tak jak na sjezdovce.
3: Jedna směrka. Značky je potřeba umístit v terénu na modřínové sloupky s kovovým hrotem.
1: Přípravy v plném proudu. Až na to počasí.
3: Zvedne občas ustaraně pohled k obloze Robert Holec. Trasy na české straně už jsou hotové, na německé mají zpoždění.
4: Jsou teďka hotoví 3 traily.
3: Říká tvůrce tras Jan Rail.
4: Ten stěžejní, to je modrý trail. Myslím, že z celého toho projektu na české straně bude nejvytíženější. Je hodně zábavný, jetelný prakticky pro všechny úrovně jezdců. Hodně dlouhý, vede vlastně z hraničního přechodu na Gerstenbergu. Až tady jsem do údolí Kaprů.
3: Řemeslníci pracovali s tím, co našli v lese. Ručně stavěli můstky, náklony tras a další věci. I proto traily do lesa kolem Dolní Poustevny dobře zapadají a působí velmi přírodně.
1: Ten celkový budget toho projektu nás tří partnerů projektových Dolní Poustevny města Zebnic jako lead partnera a Neustadtu je přes 3 miliony euro a konkrétně nás Dolní Poustevnu to stálo cirka 800 tisíc euro s 85% podporou.
3: Vypočítává náklady starosta a dodává, že už je připravená i mapa zatím dostupných tras. Holec odhaduje, že partnerská města, která se na trasy připojí na druhé straně hranice, by mohla mít svou část prací hotovou na konci letošního roku. Daniela Pilařová, Česká.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za necelých 11 minut už je tady 18. hodina, posloucháte Český rozhlas Sever, pokračuje dnešní Den v kraji.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: Severočeský klub motoristů z Varnsdorfu pořádá zítra sraz veteránských vozů. Akce se koná 6. rokem, ale navazuje na historii sahající až do období Habsburské monarchie. Organizátoři tak zvou už na 14. ročník Schäberbergrennenu. Vysvětlení má teď pro nás severočeský stopař Robin Rerich. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Jak je to tedy s těmi ročníky a také historií?
2: Schäberbergrennen je motoristický závod do vrchu, na Schäber, tedy do průsmyku, který je na silnici z Varnsdorfu na Českou Lípu. Závod se tam jezdil pravidelně ve 20. letech minulého století. Jel se 8krát a sledovalo ho i přes 30 tisíc platících diváků. V současnosti není akce závodem, po 6. se koná sraz majitelů aut, nejlépe takových, které v té dávné době tam závodit mohla. A zatím nesplněným snem předsedy Severočeského klubu motoristů Pavla Bulejka je závod do vrchu těch veteránů pořádat, i když to pravděpodobně nebude na Schäber.
0: 20. léta minulého století ale nejsou obdobím Habsburského Rakouska-Uherska.
2: 1. března roku 1914, tedy ještě před začátkem první světové války, se v Rumburku na náměstí sešlo 35 majitelů automobilů. Na tu dobu nevídaný jev a ten den založili automobilový klub. Válka jeho činnost utlumila, ale po ní s aktivitami začaly. 9. října roku 1921 se víc než 20 řidičů vydalo na projížďku a čas trasy na Schäber si změřili. Další rok už přijelo 40 závodníků, v dalších ročnících se zúčastnili například legendární závodníci Čeněk a Eliška Junkovi nebo strýc pozdějšího prezidenta Miloš Havel.
0: Závod se tak stal inspirací pro veteránský sraz?
2: Inspirací byla vlastně kniha Motoristé na Schäberu a pod Schäberem od archiváře Děčínského muzea Jana Němce. Pavel Bulejko po jejím přečtení na den přesně 100 let od té první výjížďky uspořádal veteránské setkání. S přáteli se mu pak podařilo obnovit, založit automobilový klub a ke spanilé jízdě veteránů v trase historického závodu připravují i další doprovodný program toho pravidelného srazu. Zázemí pro majitele historických automobilů, ale i pro diváky je na koupališti Varnsdorfského rybníka. Registrace účastníků z veterány je možná ještě zítra na místě, v 11 hodin pak je zahájení celé akce.
0: Zjistil náš severočeský stopař Robin Rerich. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař.
3: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo

0: od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a sít od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý.
1: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Školáci z teplické školy Koperníkova už mají vysvědčení. Škola končí dřív kvůli opravám topení. Dolní poustevna na Děčínsku dokončila jako první přeshraniční cyklotrasy pro terénní kola. Višňová na Frýdlansku chystá na zítřek anketu k výstavbě 8. větrné elektrárny. Zítra čekáme velkou oblačnost s přehánkami a teplotou do 23 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobrý podvečer. Žáci teplické školy Koperníkova dostali už dnes vysvědčení. Jejich základní škola se kvůli opravám topení zavírá o 14 dnů dřív. Podle ředitele Martina Domína zajistili pro děti z prvního stupně družinu. Školní rok končí 26. června. V Ústeckém kraji si ho podle ministerstva školství kvůli opravám zkrátí 4 základní školy.
4: Patří mezi ně škola Za Chlumem v Bílině, kde řemeslníci mění rozvody topení. Práce za víc než 6 milionů korun začaly koncem dubna, kdy se přestalo topit. Od června je druhý stupeň na distanční výuce. Teď jsou ve škole jen mladší žáci. Škola pro ně zajišťuje dohled až do 26. června. Pro vysvědčení si ale všichni půjdou už v pondělí 15. Z Teplicka Jana Vitásková, Český rozhlas.
3: Nadšenci do terénní cyklistiky se mohou ode dneška svést na nově vybudovaných trailových trasách v Dolní Poustevně na Děčínsku. Spolu se sousedními saskými městy Neustadtem a Zebnic dostali na vybudování přeshraničních cyklotras a potřebné infrastruktury víc než 3 miliony eur. Dolní Poustevna už má trasy hotové. Výtah nebo lanovka na vrchol tras v projektu nebyly, říká tvůrce tras Jan Rail z firmy Trail Design.
5: Tady nic takového zatím není a ani se neplánuje. Tady na ten kopec se musíš dostat za svoje, buď to klasicky na kole, případně na elektrokole. Na německé straně se vyhleduje, chystá nebo už se teďka staví speciální stoupací trail, který bude hodně mírný.
3: Višňová na Frýdlansku bude v sobotu zjišťovat, jestli obyvatelé souhlasí s výstavbou nové větrné elektrárny v části Andělka. Ke stávajícím 7 ji chce postavit společnost Větrný park Andělka. Po březnovém představení prvních náhledů někteří obyvatelé vyjádřili nesouhlas. Bojí se zejména hluku. Vadí jim hluk z větrných elektráren, které už stojí. Proto chce obec znát názory dalších lidí. V anketě budou moct hlasovat pouze lidé z dotčených částí, tedy z Andělky, Saně, Filipovky a Loučné. Maximální povolená cena benzínu o víkendu mírně vzroste. Cena nafty naopak klesne. Benzín bude možné prodávat nejvýše za 41 korun a 49 haléřů za litr, což je o 5 haléřů více než dnes. Maximální cena za litr nafty klesne o 30 haléřů na částku 39 korun a 29 haléřů. Limity pro ceny pohonných hmot platné od soboty do pondělí zveřejnilo ministerstvo financí. Vláda je plánuje regulovat do konce června.
2: Počasí.
3: Zítra bude převládat velká oblačnost s přehánkami a ojediněle se může objevit také bouřka. Teploty zítra vystoupí nejvýše na 20 až 23 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: U Kadaně na Chomutovsku došlo ke srážce dvou osobních aut a na dálnici D8 na 33. kilometru u Dušníků havarovalo ve směru na Ústí nad Labem nákladní auto. Projíždí se tam se zvýšenou opatrností.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písně.
0: písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

dozněla písnička, která 100% nestárne. To byl Karel Černoch a Zrcadlo. Vy posloucháte Český rozhlas Sever a ano, jsou tady už také večerní písničky na přání. Od mikrofonu vás zdraví Miroslav Tartárek, přeji vám všem krásný páteční večer. No a hned také přidávám kontakty k nám do studia. Tak o písničku si můžete, jak je zvykem, zavolat. Číslo to je 475 212 212 a o písničku se také můžete napsat buď SMS-kou, kterou pošlete na 90 011 04 ve tvaru první slovo zahrajte mezera a potom text vašeho vzkazu, a nebo pošlete e-mail na zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tedy kontakty do písniček na přání, a než tady budou ty první telefonáty, tak tady mám také nachystaný jeden písemný vzkaz. Prosím od Toma Jonese písničku Green Green Grass of Home. Bylo by to pro Marcelku z Neštěmic a také Maruškám do Chomutova a Děčína. Moc děkuje Marie ze Šestajovic a tady je Tom Jones.

0: Dobrý tedy Tom Jones a Green Green Grass of Home. No a pojďme se věnovat tomu prvnímu telefonátu po 18. hodině. Ten telefonát je z autobusu, tedy z práce nám volá pan Robert z Děčína, kterého vítám ve vysílání. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás.
0: Jsem rád, že nás posloucháte při práci, jsme rádi tady.
1: Ano, tak, momentálně z Nové Olešky.
0: Tak i tam zdravíme. No a co pěkného pustíme a na koho budeme vzpomínat, takže, asi jak jste říkal, víte.
1: Jasně, takže dneska by to byla taková malá změna, takže já bych chtěl jako vzpomínku zahrát písničku, na kterou jsme se domluvili,
0: ano.
1: Protože zítra by to bylo 11 let od úmrtí tatínka mýho,
0: ano.
1: Což, a je to přesně, 13. června, bo před 11 lety taky sobota, a byla by to vzpomínková písnička, jakože na něj vzpomíná celá rodina a všichni, co ho znali, a to bude asi všechno. Dobře. A všem do rádia.
0: Tak, ať se vám hezky vzpomíná, no a jak jsme se domluvili, nastavil jsem skupinu Rangers a písničku Smutný psaní. Vám ať to v práci utíká a zase někdy zavolejte. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju.

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život do svých rukou vzal.

0: Rangers neboli plavci a písnička Smutný psaní, ale pojďme se věnovat dalšímu z telefonátu. Připomínám linku 475 212 212 a tohle číslo také vytočil Honza ve Vlkavě a už je tady s námi. Dobrý večer.
1: Krásný páteční podvečer, přátelé a kamarádi, zdravím vás všechny od našeho stánku, kde teda dneska není velká účast, protože je takový chladnější počasí.
0: Ono se to změní.
1: Což tam v skalním vůbec nevadí. Takže já bych chtěl dneska poslat písničku od Miroslava Černého, Mám rád.
0: Ano, bude tam.
1: Moji z dalších bývalých spolužaček a doufám si tvrdit i z mých prvních lásek, Martince Havlíkový do Kostelce nad Černými lesy. Marti, takže já ti přeju za sebe, jelikož si tě pamatuje i moje mamka, za moji mamku všechny bývalé spolužáky ze základky, hlavně hodně zdraví ti přeju, štěstí, lásky, osobně rodinné pohody. A pojď si s námi poslechnout společně tuto písničku, kterou máš ráda.
0: Ano, Miroslav Černý a písnička, která se jmenuje Mám rád. Jinak písnička i pro vás, i pro vaši maminku, že přeju krásný víkend.
1: Děkujeme, Míro, a já samozřejmě jí posílám všem, nebudu jmenovat, zdržovat, všem věrným přátelům z Rádia Sever.
0: Děkujeme a zase někdy naslyšenou.
1: Taky v poneděli, naschle, Míro.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
3: Kanafas, štěňata všech ras, starý tramvaje a sníh. Mám rád písně potůčku, tlustý na vůčku, spánek beze snů.

ze školy, cesty do polí, whisky bez ledu.

jako křen a les. Mám rád koňský postroje, slavný kauboje, nový brambory a mes.

0: modrý nebe. A taky mám rád tebe.
1: Rád. Miroslav Černý nám tady dospíval a za chviličku se také podíváme hudebně do ciziny, do zahraničí. No a také tady mám teď nachystaný další z telefonátů. Ten je ze Lhoty pod Panou a ve vysílání vítám po nějaké době posluchačku Jitku. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, pane Míro.
1: Tak vy jste tady u mě objednala skladbu Despacito, za chviličku pánové z Puerto Rica, Luis Fonsi, Daddy Yankee. No a komu zahrajeme písničku? Pro koho bude?
2: No, pro mě, pro nás, pro manžela.
1: Taky zdravím. Tak moc děkujeme. Tak ještě i samozřejmě popřeju, abyste i vy měli krásný víkend. A teď už ta cizina, jak jsem říkal, je tady Despacito. Naslyšenou zase někdy.
2: Mám taky krásný víkend. Děkuju moc. Naslyšenou. Aj.

0: Despacito.
1: Despacito, písničky na přání, zhruba ještě půl hodinu tady budou. Pojďme se věnovat dalšímu telefonátu, kde jsme ještě po telefonních linkách nebyli dnes. No určitě v Bílině. A odtud nám volá posluchačka Hanka, kterou srdečně vítám. Dobrý večer.
2: Krásný podvečer. Srdečně vás zdravím, Míro.
1: Děkuju.
2: Zdravím všechny naše věrné posluchače. Zdravím všechny přátelé. No a jsem ráda, že jsem se dovolala. Nevím, kde mám začít, ale začnu asi tím, že chci poděkovat ještě do starých Křečan Jiřímu, který mi tak krásně přál k narozeninám. Mm. A Jirko, jestli posloucháš, já mám Harryho moc ráda a vážím si ho, protože je hodnej.
1: Doufám, že poslouchá teď.
2: No a samozřejmě... Zdravím taky Honzíka do Vlkavy s maminkou, Šárku do Liberce, do Stehelče v Seálu a Péťu, Jarmilku do Nuslí a všechny ostatní přátelé a posluchače, no je toho moc. Pršelo, je mokro, ale nezoufejme, je třeba deště, nebudu to rozšiřovat. Míro, dejte tam tu hezkou písničku pro všechny a užijte si a je i pro vás, Míro.
1: Děkuju i pro vás, i pro Harryho a od vás určitě také pro Harryho, protože se jmenuje Miluju tě. Je tady skupina Jelen a mějte se krásně a naslyšenou.
2: Nasli.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Skupina Jelena, písnička, která se jmenovala Miluju tě. Pojďme se věnovat v písničkách na přání na Českém rozhlasu Sever dalšímu telefonátu. Ten je tentokrát z Českého ráje a ve vysílání vítám paní Milenu. Haló, haló, slyšíme se. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Míro, ještě jednou vás zdravím.
0: Děkuju.
1: A písničku posílám všem a hlavně taky Květušce a Romanovi, Marušce do Chomutova, Ivetce do České Lípy a ještě Marcelku musím pozdravit do Neštění.
0: Ano, také zdravíme.
1: A vám moc děkuju.
0: Není zač. No a jak jste si přál, tak jsem tady nachystal, Jirka Korn nám bude zpívat Tam u dvou cest, tak i pro vás s přáním krásného víkendu. Naslyšenou.
1: A já moc děkuju a naslyšenou.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dnes už neléčíme jen rakovinu plic jako jednu nemoc. Díky skvělé diagnostice hledáme konkrétní slabé místo nádoru. U Patricie jsme našli specifický klíč, říká pneumoonkoložka Marie Dresslerová.
2: Já jsem hrozně ráda, že tu léčbu mám, až zabírá.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

Písnička, která nestárne a kterou si také u nás vybíráte v písničkách na přání, a to hojně. Tak to byly Babi Daněk, Raduza a Loch Lomond. No ale pojďme se věnovat před dalšími telefonáty také třeba další SMS-ce, co tady mám nachystanou. Dobrý den, tady čtu. Prosila bych píseň Zahrada ticha pro potěšení Marušce do Chomutova, milence do Českého ráje a

0: Byli tedy Pavel Rota a písnička Zahrada ticha, no ale pojďme se věnovat teď také dalšímu z vašich telefonátů. Ve vysílání vítám posluchačku Ivetu, která nám volá z Teplic, jestli se nepletu. Je to tak?
1: Ano, je to tak.
0: Zdravím tak jsem to uhád, je to i dobré.
1: A vybrala jsem Helenku Vondráčkovou písničku To tehdy padal déšť.
0: Tak ať tam také nastavím,
1: bylo by to
0: dobře.
1: Pro dobrou náladu pro Oldřišku, Janu a Julii.
0: Dobře. Tak my jsme se tady zapovídali o všem možném, takže písničku jsem tam nastavil právě teď, nebojte se. A teď si ji tady pustíme zároveň. A samozřejmě vám také popřeju, abyste měla hezký víkend. I když
1: vám
0: trochu prší.
1: A všem posluchačům.
0: Já vám děkuju. Zase někdy u nás. Naslyšenou.
1: Ano.

0: Zuzana Vondráčková, to tehdy padal déšť, stále jsou tady písničky na přání, také tady mám nachystaný další z vašich telefonátů, z Děčína k nám volám posluchač Michal a už je tady i ve vysílání. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, při.
0: Tak my za chvíličku změníme trochu hudební žánr, tak komu zahrajeme tu další písničku?
1: Takže dneska by to bylo pro maminku, která má narozeniny, takže bychom jí chtěli touto cestou popřát všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a tak dále.
0: Ano, já se přidávám.
1: Děkuji, to by to bylo pro Kamču na Dobrnou taky a Martinku, Roberta a pro manžele Matějkovi a pro všechny, co poslouchají.
0: A také pro vás a pro celou vaši rodinu a hlavně pro vaši maminku, že tedy ještě jednou přeji všechno nej. A vybrali jsme, já myslím, že moc hezkou písničku, že se jí to bude určitě líbit. Tak hezký samozřejmě večer přeju, také hezký víkend a zase někdy u nás ve vysílání. Naslyšenou.
1: Děkuji moc, naslyšenou.

Já tady mám nachystanou ještě alespoň jednu krátkou SMSku. Pro vnučku Kačenku k prvním narozeninám včelku máju od babičky a maminky. Tak za chviličku pustím, ovšem také se nám blíží 19 hodin, budou tady zprávy a po nich už se také chystají další pořady. Tak mějte krásný večer i celý víkend a já se na vás budu těšit už zítra v 17 hodin u hudebních legend. Loučí se Mirek Tartárek, mějte se fajn a naslyšenou.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Od července budou na hlavní trati v Ústeckém kraji jezdit první dva nové vlaky. Po odstřelu velkostroje v lomu ČSA na Mostecku zamíří většina materiálu do recyklace. Podvodné SMS zprávy vyzývají k zaplacení falešných pokut za dopravní přestupky. Zítra čekáme velkou oblačnost s přeháňkami a teplotou do 23 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobrý večer. Dva nové vlaky budou v Ústeckém kraji jezdit od července na trati Děčín, Ústí nad Labem, Most, Kadaň. Zelené elektrické vozy si dnes mohli lidé zdarma vyzkoušet. Od prosince se k nim přidá dalších 21 souprav. Nový dopravce RegioJet jimi nahradí staré vlaky Českých drah. Doplnil krajský radní Tomáš Rieger z ODS.
2: Nastupuje o půl roku dříve, než měla nastoupit, to znamená od toho nového grafikonu v prosinci, nastoupí od 1. července, aby trošku zkrátila to nepohodlí pro naše cestující.
0: Za všech 23 nových vlaků RegioJet zaplatí zhruba 4 miliardy korun. S Ústeckým krajem má 15-letou smlouvu na regionální dopravu v hodnotě 11 miliard korun. V lomu ČSA na Mostecku odstřelem montážního jeřábu a korečkového vodiče pokračuje likvidace velkostroje RK5000. Pracovníci společnosti Kovodemont ho rozebírají od dubna letošního roku. Nejprve odstranili vykládací výložník a část protizávaží. Na včerejší odstřel pak střelmistři použili skoro 5 kilogramů Semtexu. O dalším využití kovových částí z demontovaného stroje mluví technický ředitel společnosti Seven Petr Procházka.
3: Samozřejmě budou se recyklovat, tím se odvezou do hutí, přetaví se a vznikne z toho zase nějaký nový výrobek. Tak demontáž bude probíhat zhruba do dubna, května příštího roku.
0: Policisté dnes zadrželi v Duchcově na Teplicku muže s airsoftovou kuličkovou zbraní. Upozornili na něj návštěvníci městských kasanovských slavností, kteří měli obavy o svoji bezpečnost. Podle policistů muž nikoho neohrožoval a nehrozí od něj žádné nebezpečí. Ministerstvo dopravy varuje před falešnými SMS zprávami, které vyzývají k neprodlenému zaplacení dopravních pokut. Podobných podvodných SMS zpráv v nedávné době výrazně přibylo. Ministerstvo doporučuje na ně nereagovat, protože informace o dopravních přestupcích nikdy nerozesílá prostřednictvím SMS zpráv.
1: Počasí.
0: Zítra bude převládat velká oblačnost s přeháňkami a ojediněle se může objevit také bouřka. Večer očekáváme ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Teploty zítra vystoupí nejvýše na 20 až 23 stupňů.
1: Na webu iRozhlas.cz Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D7 zhruba na 39. kilometru u Hříškova stojí ve směru na Chomutov porouchané vozidlo. Očekávejte tam zdržení. A na dálnici D8 na 33. kilometru u Dušníků havarovalo ve směru na Ústí nad Labem nákladní auto.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Můžu říct, všichni tomu rozumí i všichni tomu rozumějí.
2: Ano.
1: Už se prostě připouští říct, všichni tomu rozumí, i když dřív to nebylo spisovné.
2: Nebylo, ale už pár desetiletí to spisovné je.
1: A proč teda místo všichni vědí, nemůžu říkat všichni ví?
2: No, musím říct, že se to říká a docela se to i píše a už se to ani moc neopravuje, takže oni to asi skoro všichni nevědí, že to neví.
1: Na druhou stranu, když to všichni děláme, tak to za chvíli jazykovědci uznají za správné jako tu hranolku.
2: Přesně, přesně. Já myslím, že je to na dobré cestě. Ten důvod, proč to stále ještě neplatí, proč se to nesvezlo vlastně s tou změnou kodifikace, kdy se mohlo začít říkat, oni rozumí i rozumějí a vlastně se jeden tvar z toho jednotného čísla, on rozumí, dostal i do toho množného a dost se to zjednodušilo. Jenomže to sloveso vědět je nepravidelné. Nemáme jen anglická nebo španělská nepravidelná slovesa, máme i několik českých nepravidelných sloves. No a zkrátka těch nepravidelných sloves se zatím ta změna netýkala.
1: Takže nějaké další příklady, kdy nemůžeme říct všichni ví?
2: Týká se to například slovesa jíst, které je taky nepravidelné.
1: Takže nemůžeme říct všichni jí, ale musíme říct všichni jedí.
2: Ano, když budeme říkat jí a ví všichni, tak uspíšíme tu kodifikaci, ale bude se to považovat za nesprávné.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že oblíbená skládačka Puzzle, u nás známá jako pucle, původně nevznikla jako hra, ale její původ je ryze praktický a vzdělávací? V 18. století žil v Londýně zapálený kreslíř map John Spilsbury, kterého trápila slabá zeměpisná vzdělanost lidí. Přišel na geniální nápad. Nakreslil mapu, nalepil ji na dřevěné prkénko a poté ji rozřezal na jednotlivé státy. Práce to byla vpravdě mravenčí. Už samotné kreslení byla dřina, nesměla ukápnout kaňka a inkoust dlouho zasychal. O vyřezávání složitých tvarů ani nemluvě, ale povedlo se. Tahle mravenčí práce pomohla žákům pochopit, kde která země leží. Původní pucle však nebyly pro každého. Vyráběly se z drahého cedrového či mahagonového dřeva, což z nich dělalo luxusní hračku pouze pro děti z nejbohatších rodin. Skutečný rozmach přišel až koncem 19. století s vynálezem stroje na vyřezávání dílků a nahrazením dřeva levnou lepenkou. Tvary se sjednotily do podoby, jakou známe dnes, a skládání definitivně opustilo školní lavice. Stala se z něj relaxační zábava pro dospělé, která prověřuje trpělivost i postřeh milionů lidí po celém světě.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

zmizela jako laňule sa v nenízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

si v Porsche, mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Weise. Die Fantasie pflegt, Kultur in die Lausitz zu bringen. Die Kultur in der Lausitz ist schon sehr reich. Da gibt es viele wunderbare Ensembles, Häuser, Museen von großem Ansehen, von großer Geschichte. Was kann also so ein Festival, das 3 Wochen im Jahr plötzlich aus dem Nichts auftaucht? Es kann eine Perspektive bieten, die vielleicht ein Haus, das das ganze Jahr über betrieben wird, nicht bieten kann. Das ist unser Bestreben und glaube ich, in den letzten 6 Jahren, wir werden in diesem Jahr die 7. Ausgabe haben, doch gelungen, die Menschen davon zu überzeugen, dass so ein Festival einen eigenen Wert hat.
1: Die bildende Kunst und Theater ist eher eine ungewöhnliche Verbindung. Wie Sie sagten, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass im Theater am Gelände in Prag Bilder oder Fotoaufzeichnungen von dem Theaterbetrieb und von Szenen aus verschiedenen Vorstellungen ausgestellt werden. Wie kam diese Verknüpfung hier zustande?
0: Es gibt eine Einrichtung, von der ich vorher auch nicht wusste. Das ist sozusagen die Vertretung des Staates Sachsen in Prag. Und dieses Verbindungsbüro ist sehr aktiv und hat uns darauf hingewiesen, dass in Prag es doch ein Wollen gibt und ein Interesse dafür gibt, welche Kulturinstitutionen aus Sachsen da sind und wie man sich repräsentieren kann. Und ich muss sagen, wir haben ein erstes Gespräch mit Peter Stedron geführt, der das Theater am Gelände und auch Intendant leitet und auch das Intendant des deutschsprachigen Festivals in Prag ist. Und es ist eine ungewöhnliche Person. Es ist eine Person, die etwas möchte, die etwas will und der sehr klar aus der Dramaturgie kommt, das heißt aus der Beschäftigung mit den Texten, mit den Stücken, mit den Besetzungen, mit dem richtigen, wie macht man Theater, es doch schafft, eine Realität zu evozieren, die auf der Straße normalerweise nicht selbstverständlich ist. Es ist nicht selbstverständlich, dass man ein Festival deutscher Theater, deutscher Sprache hat im heutigen Prag. Es war mal selbstverständlich, aber diese Zeit, in der das selbstverständlich war, ist sehr lange her. Und dass man diese Kraft hat, so etwas zu schaffen, ist sehr ungewöhnlich. Ich glaube, dass bei der Begegnung mit Peter Stedron, dass tatsächlich diese Kraft für uns beide eine Rolle gespielt hat. Denn es ist auch nicht selbstverständlich, dass es ein Lausitz-Festival gibt. Erstens, es gibt keine Lausitz. Es gibt die Oberlausitz und die Niederlausitz. Eine Lausitz gab es nie. Und zu sagen, Lausitz-Festival ist ein doppeltes Wollen. Das ist eine Fantasie, die in Realität umgewandelt werden muss. So wie das, was Peter Stedron hier macht, eine Fantasie ist, die in die Realität umgewandelt werden muss. Und ich glaube, auf dieser Ebene haben wir uns verstanden. Und es ist eine Freundschaft, die mich, wenn ich das sagen darf, sehr stolz macht.
1: Das Motto der heutigen Veranstaltung im Theater am Gelände in Prag heißt, wie viel Raum braucht Kunst? Also wie viel Raum braucht Kunst, um gesellschaftlich zu wirken oder nicht nur um mehr zu sein als reines Accessoire?
0: Ja, ich glaube, dass wir heute zu wenig Vorstellung davon haben, dass der öffentliche Raum, die Öffentlichkeit, sie wurde genannt als die politische Form unseres Bewusstseins, sehr besetzt ist, nicht nur von dem, was wir Politik nennen. Wir machen den Fernseher an und sehen Talkshows. Und da reden Politiker mit Journalisten und Journalisten mit Politiker und Journalisten mit Journalisten und Politiker mit Politikern. Sehr selten ist dort ein Künstler zu sehen. Aber die Realität ist, und das ist auch okay, weil das ist ein Format, sehr selten spricht ein Künstler in den Parlamenten. Tschechien hat jetzt einen Vizekulturminister, der selbst Künstler war. Ein bekannter und sehr einflussreicher Balletttänzer und Impresario. Genau. Das ist ungewöhnlich. Und ich glaube, wir müssen uns darüber Gedanken machen, dass die Öffentlichkeit nicht allein durch das Politische besetzt ist, sondern auch durch die Kunst. Kunst und Politik teilen sich den öffentlichen Raum. Und der öffentliche Raum ist nur ganz, wenn Kunst und Politik wirklich wissen, wie man sich diesen Raum teilt. Dabei ist die Aufgabe der Politik, die Freiheit der Kunst, die sich selbst nicht schützen kann, zu verteidigen. Weil die Politik hat die Glorie und die Macht, aber die Ewigkeit hat die Kunst. Und das ist ein Gedanke, der sehr wichtig ist und von dem ich nicht müde werden werde, zu sagen, wir müssen ihn verteidigen. Kunst braucht mehr Raum und wir müssen alle mehr Vertrauen in Kunst haben. In allem, was sie unsicher macht, in allem, was sie fremd macht, müssen wir Vertrauen entwickeln.
2: Sousedé. V dalších minutách se vrátíme do poloviny května, kdy se v západočeském premonstrátském klášteře Teplá konalo už 33. setkání české a německé mládeže. Jeho součástí je především dobrovolnická práce na obnově rozsáhlého klášterního komplexu, který byl zdevastován v období komunistického režimu. Kromě práce mají dobrovolníci na programu také přednášky, workshopy a další. S mikrofonem se za nimi vydal kolega Richard Čulko.
3: Ich bin auf dem alten Klosterfriedhof im Stift Tepl bei Marienbad und mache eine Reportage über die 33. deutsch-tschechische Jugendbegegnung. Finanziert vom deutschen Bundesministerium des Innern. Angekommen sind Egerland-Jugend aus Deutschland und Mitglieder vom Bund der Deutschen in Böhmen und Freunde. Der jüngste Teilnehmer ist der Veit mit 4 Jahren. Der älteste ist der Moritz mit 66. So, jetzt kommt der Alexander Stegmeier zu mir, der Bundesjugendführer aus Deutschland. Alex, was machst du hier?
4: Arbeiten, Gras mähen. Jetzt gerade im Graben hinten Grabsteine aus. Schau mal, was da rauskommt.
3: Deine Familie kommt ja schon über 30 Jahre hierher. Ja. Wie ist dein Bezug zu diesem Stückchen Erde bei Marienbad im Stift Tepl?
4: Ich bin als Kind hier schon immer gewesen, bin hier im Prinzip mit aufgewachsen. Deswegen gehört der Ort für mich einfach mit dazu zur Heimat. Und ich fühle mich hier sehr wohl und komme jedes Jahr gerne her.
3: Mit wem bist du gekommen?
4: Ich habe meinen Cousin mitgebracht, wieder ein Herr Säufele. Also für alle, die Sendung verfolgen, Säufele auf diesem Friedhof, ein ganz großer Name. Ich habe wieder ein Herr Säufele mitgebracht und... Da freuen wir uns jetzt drauf auf die nächsten Jahre.
3: Sehr schön, dann wünsche ich noch viel Spaß und schauen wir mal, dass wir fertig werden. Dankeschön. Ja. Ich stehe gerade an einem Kindergrab. Auf dem Grabstein steht: Hier ruht Wolfgang Karl Rausche aus Hermannsdorf 22. Geboren am 24.02., gestorben 9.03.1944. Schlummere sanft. Ein Beweis, Zeichen der deutschen Vergangenheit in dieser Region. Jetzt kommen die Nachkommen der vertriebenen Egerländer und die verbliebenen Egerländer und Deutsche hier zusammen und arbeiten gemeinsam, pflegen Freundschaft, üben Deutsch und haben viel Spaß miteinander. Jetzt kommt eine Motorsense. Der Inhaber ist der Jiří Schirl aus Kumrau bei Teusing. Jiří hat die Ehre bekommen, die letzten Grashalme zu mähen. Hörschutz, Brille und los geht's. Vorhin sind die letzten Grashalme gefallen. Das Mähen ist abgeschlossen. Jetzt hurra, rechen, abtransportieren. Nacházím se na starém klášterním hřbitově kláštera Teplé a přináším reportáž o 33. česko-německém setkání mládeže od spolku Němců v Čechách. Přes 230 účastníků sekají trávu, hrabojí a odvážejí za hranice hřbitova. Členové spolku Němců v Čechách, České republiky a přátelé a německá mládež, potomci vyhnaných Němců, Egerlandiáků z Německa. Asi někoho chytneme, kdo sem jezdí pravidelně, aby nám něco k tomu řekl. Jeden z pravidelných účastníků Honza Baumruck z Plzně. Honzo, proč sem jezdíš?
5: Už několikátý rok jsem jezdím se svojí přítelkyní a kdy mě na tuto akci pozval můj kamarád Vojta Šulko.
3: Jak se ti to líbí s námi?
5: No, líbí se mi tu. Je to tady moc příjemný, atmosféra, přátelství.
3: Das war der Bericht von der 33. deutsch-tschechischen Jugendbegegnung im Stift Gebel vom Moller-Richard.
6: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgender Webseite www.roslas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
2: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.
7: Český rozhlas zprávy.
8: Končící státní zástupkyně Lastovecká předala ministru spravedlnosti upřesnění důvodu své rezignace. Česká armáda chce od září zhruba o třetinu navýšit počty přijímaných rekrutů. A počasí zítra zpočátku dne velká oblačnost a hlavně na severovýchodě republiky s přeháňkami. Maxima většinou kolem 22 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Končící státní zástupkyně Petra Lastovecká se sešla s ministrem spravedlnosti Jeronýmem Tejcem za hnutí ANO. Předala mu materiály, konkrétně dokládající důvody její rezignace na funkci státní zástupkyně. Své odstoupení už dříve odůvodnila neshodami s vedením vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Nadřízení jí pro údajnou podjatost odvolali z týmu vyšetřujícího bitcoinovou kauzu. Také jí uložili výtku za rozhovor pro Český rozhlas.
9: Petra Lastovecká na jednání předložila ministrovi materiály týkající se její rezignace.
10: Pan ministr si je zběžně prošel již při této schůzce, slíbil, že se s nimi seznámí a že potom se uvidí, co dál.
9: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO nechtěl detaily schůzky komentovat. Řekl, že si cení Lastovecké odvahy otevřeně promluvit o poměrech ve státním zastupitelství.
11: Samozřejmě sdělím, zda a jaké kroky v té věci v rámci svých kompetencí ministra budu činit.
9: Tejc už dříve řekl, že se kvůli stavu státního zastupitelství chce sejít i s nejvyšší státní zástupkyní Lenkou Bradáčovou. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
8: Česká armáda navýší počty nových rekrutů. Zatímco dnes dokončuje ve Vyškově kurz základní přípravy zhruba 650 nováčků, v září by jich mělo být zhruba 900. Většinu z nich budou tvořit profesionální vojáci, kterých má být asi 400. Doplní je příslušníci aktivní zálohy a také účastníci dobrovolného cvičení. Důvodem je bezpečnostní situace ve světě, ale také rostoucí zájem lidí, říká mluvčí armády Martin Kresta.
12: Máme opravdu velkou poptávku, často nestíháme saturovat tuhle poptávku, hlavně co se týče našich ubytovacích kapacit a instruktorských především, co se týče našeho personálu. Nicméně jsme schopni navýšit ještě tyto kapacity.
8: Bývalá ředitelka krajské hygienické stanice ve Zlíně Eva Sedláčková definitivně nepůjde před soud kvůli sražení motorkáře. Rozhodnutí okresního státního zastupitelství ve Zlíně o podmíněném zastavení jejího trestního stíhání je pravomocné. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí zastupitelství Ilona Chudárková. Sedláčková se k zavinění nehody přiznala a zaplatila škodu, což je také podmínkou zastavení stíhání za nedbalostní trestný čin. Nehoda Sedláčkové ve služebním vozidle a motorkáře se stala loni v březnu na silnici mezi Frištákem a Zlínem.
7: Počasí.
8: Zítra čekáme zpočátku dne velkou oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami, hlavně v severovýchodní polovině republiky. Během dopoledne začnou v jihozápadní polovině Čech, odpoledne také jinde srážky ustávat. Oblačnosti bude ubývat až na polojasno. Nejvyšší teploty mezi 19 a 23 stupni, na jihu Moravy až 25. Vítr převážně mírný od západu, na jihozápadě Čech může přechodně zesilovat.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
8: Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Kutnou horu na 58. kilometru opravují silničáři vozovku v pravém pruhu. Počítejte tam s menším zdržením. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě. Přejeme příjemný poslech.
7: Vesele a zdravě.
13: Začínáme s dalším zdravotním magazínem, dalším vydáním. Patrik Rozehnal.
14: A doktorka Kateřina Cajdhamlová. Dobrý den,
13: téma,
14: Patriku.
13: Paní doktorko.
14: Dneska nám bude praskat kůže.
13: Slyšitelně.
14: No, to nevíme. To uslyšíme v reportáži.
13: Jestli je slyšet.
14: Jestli je to slyšet,
13: když
14: ano.
13: Už jsme ten rozhlas. Tak určitě kožní lékař bude řešit tyhle ty věci. A na kožním oddělení se vřítí muž s kyticí. Tak co? Už to byla. Říká dychtivě. Kdo nechápavě se ptá sestřička. Taková nádherná ženská blondýna. Mám tady s ní schůzku. Tady. A nespletl jste si to? Ne, určitě tady. Jasně si pamatuju, jak říkala, sejdeme se na kožním.
7: Vesele a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Suchá až rozpraskaná kůže na rukou může trápit třeba zedníky, ale i zahradníky. Redaktorce Báře Kvapilové to potvrdil dokonce i dermatolog Spiridon Galbkutertos. Pro náš pořad Vesele a zdravě přidal i jednu historku.
1: Suchá a praskající kůže nás může pěkně potrápit.
2: Já chodím jak pitomý.
3: No to nemusí být od toho.
2: Je. Dneska jsem celou noc nespal.
3: Ne, no tak máte chodit domů, že jo?
2: Já byl doma, ale bolestí jsem nespal.
3: Vážně? Můžete se na to podívat?
2: Ale no musíte.
3: Dovolte.
2: Prosím.
1: Kůže nám může praskat z celé řady důvodů. Podle pana profesora Galbkutertose zatím může být i obyčejná dehydratace, kdy stačí kůži dobře promazat.
4: To, co můžeme udělat, je vrátit opravdu jakoby zpátky tu hydratace, takže velmi intenzivně kůži promazávat, nějaký krém, který bude obsahovat třeba vitamin E, ureu a hlavně aby byla hodně mastná.
1: Někdy může být problém i závažnější.
4: Může jakoby to znamenat, že pacient trpí nějakou kožní chorobu typu atopické dermatitidy, psoriázy, což je jako lupenka, a nebo to někdy jakoby může znamenat jiný problém typu kontaktní alergie.
3: Safra. Ono nám to potvůrka zhnislo. Tak to se bude muset řezat.
2: Řezat?
3: No jo, řezat.
2: Řezat?
3: Jo.
2: Vyloučeno.
1: Můžeme třeba i slyšet, jak nám ta kůže praská?
4: Tak zatím já jsem teda neslyšel u svých pacientů praskající jakoby kůži, slyším spíš ty pacienty, jak si stěžují hodně na popraskány kůže, protože je to velmi jakoby nepříjemný.
2: Prosím, nešlo by to nějak rozehnat?
3: To těžko, to byste musel počkat, až budou nějaký demonstrace a eventuálně to strčit mezi strážníky.
2: Ne, prosím, to já tak nemyslím. Já myslím nějakým mazáním, víte, to narajbovat.
3: Jak tohle to můžete říct? Takovýhle starý babský věci. Chcete, aby vám to zhnislo pořádně a sepse?
1: Máte nějakou historku z ordinace?
4: Ano, často pacienti přijdou nám ukázat, jak mají strašně nemocné nehty, ale ty nehty nemocné nejsou, oni jenom zapomněli ty nehty pořádně umýt po práci na zahradě.
5: Vesele a zdravě.
0: I to se stane, ano.
6: Já bych měla dvě drobné poznámky. Poznámka číslo jedna, pan doktor říkal dehydratace, ale dehydrataci kůže může vlastně zažít nejenom při nedostatku vody v těle, ale i při nedostatku tuků v těle. O tom pan doktor hovořil. A další může zažít praskání kůže, která nemá dostatek dalších věcí, a to tuků ve výživě, sacharidů ve výživě, to znamená lidé, kteří jedí ty vysokoproteinové diety, tak jim potom může praskat kůže, a nedostatek zinku a vitaminu skupiny B, E, A a C.
0: Takže poznáme to podle toho, jak máme suchou kůži, anebo si máme říct, máme suchou kůži, není to náhodou tím, že mám nedostatek vitamínu?
6: Pacient je jako vždycky strašně důležitý a také je důležité, kde ta kůže praská, protože třeba nedostatek vitamínu se nejčastěji projevuje praskáním koutku rtu.
0: Aha. Takže nemazat si to nějakým lojem?
6: Jenom mazat nestačí. Klidně si to můžete mazat, ale k tomu ještě doplnit ty věci, které chybí.
0: Můžeme sami, nebo se máme poradit s doktorem?
6: Tak já bych zkusila nejdřív sama, zkusila bych nějaký zinek a nějaký vitamin A, E, C. No a když to po týdnu není lepší, tak půjdu k doktorovi.
0: Proč nám vlastně praská kůže, co říct třeba lékaři, a kdy se to projeví třeba nejenom tím, že máme právě nedostatek tekutin nebo tuků v těle, ale třeba i nemoci, tak to nám prozradí doktorka Kateřina Cajtamová za malou chvíli v pořadu Vesele a zdravě.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Dnešní téma v pořadu Vesele a zdravě, které řešíme i s doktorkou Kateřinou Cajdamovou, je popraskaná kůže. Na tohle téma nám básnili i naši posluchači.
1: Ano.
2: Zdraví Petr. Jak bodnutí trnem růže bolí rozpraskaná kůže. Mazání moc nepomáhá. Teď je dobrá rada drahá.
1: Má pravdu ten člověk, je to tak. Budem to povídat.
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych neměl kůži popraskanou a mohl jemně hladit moji milou, po umytí si je natírám mastí, abych ji nepoškrábal, ale způsobil jen slastí.
1: To jsou intimní svěřovačky. Děkujeme, pane Miroslave.
0: Proč nám ta kůže vlastně tedy praská? Shrňme si to a uveďme všechny ty možné důvody, paní doktorko.
1: Ano, tak zkusíme. Tak extrémní vnější vlivy prostředí. Nejčastěji chlad, vítr, kdy se odpařuje voda, časté mytí, různé chemikálie, anebo taky sluneční záření. Pak to může být zdravotní dispozice, to říkal pan doktor, ekzémy, plísně, psoriáza, za cukrovka. Pak to může být výživa a životní styl, to říkala Cajdamlová, nedostatek vitamínů. A pak to může být nějaká nesprávná, neúplně dobrá péče. A tady je to specifické podle části těla. Takže pokud máme třeba nedostatečný pitný režim nebo diety s nedostatkem tuků, tak máme problém, že se kůže neobnovuje. Specifické příčiny podle části na rukou, je to manuální práce s papírem ku podivu nebo se saponáty bez toho, že máme rukavice. Na patách to bývá dlouhé stání nadváha, nevhodná obuv, tlak na paty, to se dozvíme, to trápí řadu našich posluchačů. V okolí nehtů to může být, že si škubem kůžičku nebo špatná manikýra nebo citlivost na laky na nehty. A na rtech to je nedostatek nejčastěji B vitaminu, ale taky to může být viróza nebo chybí A vitamin.
0: Kdy to může být i projev nějaké další nemoci, než jenom to, že nemáme vitamíny, no, špatně hydratujeme, ale třeba i vliv nějakých léků nebo něco vážnějšího?
1: Tak měli bychom hlavně číst složení těch svých léků, protože tam to bývá uvedeno, ale obecně kůže reaguje velmi často a velmi rychle. A lékaře ale jdeme vyhledat jenom, když to hnisá, je moc bolestivý, nehojí se to nebo je to zarudlé. A asi je nejlepší jít ke kožnímu lékaři, protože ten může říct i tu příčinu.
0: Na co se máme připravit, že se doktor bude ptát kůže?
1: Tak, bude se ptát, kde to praská, čili na které části těla, jestli to pálí, svědí, zarudne a jaká byla předchozí typická činnost. Takže byli jsme dlouho venku, nebo jsme měli nějakou manuální práci ve vlhku, nebo jsme měli poranění. A taky se nás bude ptát na naší hmotnost, zejména když nám praská kůže na patách.
0: Máme se mazat, nebo máme nějakou koupele dopřávat takové kůži?
1: Každá rada drahá, jak správně říkal pan Petr, asi bacha nebo pozor na to, abychom tu kůži moc nemáchali, protože tady vzniká paradoxní efekt. Pokud tu kůži totiž hodně vlhneme, myjeme, různě ji ořezáváme a tak, tak ona někdy nemá čas pořádně regenerovat a může to být horší než lepší. Takže babičky radívaly, když je suchá kůže, ať už na patách nebo na rukou, tak to pořádně promazávat a nosit na tom na noc ponožky nebo rukavice, aby vlastně se to tam jako
0: zapařilo,
1: pořádně hluboko dostalo a aby se nám to neotřelo o ty lůžkoviny.
0: Jsou nějaké skupiny lidí, pacientů náchylnější k těmto problémům?
1: Tak, malé děti, protože tam jednak dehydratace, jednak nemusí být úplně čistota, úplně správná, takže jsou různé plísně. Potom jsou to lidé venku a manuálně pracující, jak už jsme říkali, a kteří namáhají hodně třeba ruce, tak tam může být problém. A pak je to bohužel vliv vyššího věku a tam to může být buď nedostatečný pitný režim, snažím, ale taky to, že přece jenom ve vyšším věku ta kůže stárne, pomalej se obnovuje a může praskat.
0: Není tak elastická.
1: No, právě.
0: Tak těmto skupinám i dalším, vám všem, co máte problémy s popraskanou kůží, s prasklinkami, které se někde prostě na těle a na té kůži objevují, budeme radit. Nejprve těm, kteří nám poslali svůj dotaz buď přes záznamník a ten telefonní, anebo v textové podobě přes stránky veseleazdravie.cz. Pak se dostane i na vaše živé dotazy.
4: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těší se na vás Oskar Hess.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: říkáme v rozhlase, s námi nejste nikdy sami, ani na ty zdravotní problémy, proto je tu poradna Veselé a zdraví s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Dnes na téma popraskaná kůže, už dopředu jste se mohli ptát a ptali jste se.
1: Dobrý den, paní doktorko, prosím vás pěkně, je mi 80 let, ale už mi to trápí aspoň 10 a víc let. Hrozně mě praskají na patách, paty, prostě ta kůže, až do krve. Každé ponožky rozbiju, tak na jeden den bych potřebovala jedny ponožky. Vypařuju to, nepomáhá to, mažu to i sádlem, nepomáhá, co to může být. Mám to i u palců, ruk, to mám úplně popraskané až do krve a strašně to bolí. Nemůžu nic dělat. Čím si pomáhat, abych to tak neměla hrozné až do krve.
2: Tak, podobně se ptá paní Miloslava, která vlastně dostala informaci, že by to mohlo být i vinou chemoterapie. A pan Josef, ten vlastně to má na nohou a paní Marcela to má taky na nohou. U těchto dvou by mě zajímalo jejich hmotnost, protože někdy u vyšší hmotnosti to může být vlastně příčinou. U té dámy, která se dovolala, je to pravděpodobně vliv věku, ale u všech bych doporučila navštívit kožního lékaře a pátrat potom, jestli se nejedná o plísňové onemocnění. Jinak, co se zkusí, tak může být tea tree oil, moc ty nohy nemáchat ve vodě, protože někdy je to paradoxní efekt a spíš to vlastně zhorší. Tady různě lékárny doporučují různý parafín a různé vlastně intenzivní léčby, ale my vždycky potřebujeme vědět nejdřív příčinu a vyloučit tedy hlavně to plísňové onemocnění. Pokud je to i na rukou, tak bych se trošku bála, že by to mohla být plíseň.
0: Další dotaz, telefonický.
3: Dobrý den, všechny vás zdraví Mia. Prosím, trvá ještě malomocenství, lepra, a lze ji léčit jako lupenku nebo svrap? Jaká je prevence? A ještě mám osobní otázku. Po braní furonu na odvodnění jsem se doslova začala stvrkávat, tak jsem to přestala brát. Dělala jsem dobře nebo špatně? Děkuju.
2: Tak to zcvrkávání, nevím, jestli tím myslí, že jako vytvářela dojem dehydratace, nebo jestli ztrácela vodu a tím ztrácela na váze, furon odvodňuje. Takže to je toto. No a já jsem byla sama překvapená, protože jsem si myslívala, že lepra už je eradikovaná,
0: tedy jako vymícená,
2: ale není tomu tak. Představte si, že v roce 2020 bylo diagnostikováno 127 500 případů lepry.
0: Tedy na celém světě, ne
2: na
0: u nás.
2: Celém světě a z toho dokonce 8,5 tisíce dětí. Lepru působí mykobakterium lepre, je to podobné jako mykobakterium tuberkulózy. Očkování proti tuberkulóze zvyšuje odolnost proti lepře, ale mohu vás uklidnit, lepra je plně léčitelná. A další překvapivá vlastně informace, když se hledala jsem inkubační dobu lepry, tak představte si, Patriku, že podle některých autorů to je několik týdnů a podle jiných je to 1 až 20 let. Takže, no ano, taky jsem koukala, zírala.
0: Jak se můžu nakazit?
2: No, nakazit se mohou tam, kde je endemický výskyt, to znamená, kde jsou vlastně ložiska. A ta ložiska jsou v různých, když se podíváte na Národní zdravotní informační portál, tak se tam dozvíte, že je to přenos ze zvířat nebo z životního prostředí a rezervoárem nákazy jsou člověk, pásovec 9 pásí a možná i další zvířata.
0: To stačí být s těmi lidmi v kontaktu?
2: No, pravděpodobně. A čekat teda až 20 let, protože...
0: Teď se budou lidi bát do zoo.
2: No právě, ale tak jako zase úplný kontakt.
0: Tam je to hlídaný.
2: kontakt nebude. S pásovcem nebude. No.
0: Dobře, takže jenom
2: je plně léčitelná.
0: Ale apelujeme možná v tomto čase před ano. létem, když člověk jede do ciziny, ano. aby si zjistil, jaká tam jsou zdravotní rizika ano. a už se třeba připravil, očkoval ano. nebo ano. vzal si léky, tak. které jsou potřeba.
2: Ano. A hlavně pokud má nějaké podezření na lepru nebo cokoliv podobného, tak zajít k lékaři a říct, kde jsem byl a co se mi stalo.
0: Popraskaná kůže. Dnešní téma ano. v tom pořadu Vesele a zdravě. Otevíráme pro vás telefonní linku, abyste se na tyhle problémy teď mohli osobně ptát doktorky Kateřiny Cajdamlové. Využijte toho.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. Telefon sem do studia 731 800 900 odpovídá na vaše otázky, na něm doktorka Kateřina Cajdamová a řešíme dnes popraskonou kůži. Na telefonu tak máme první živý telefonát, tedy do éteru. Přejeme vám hezký den. Kdo pak to je?
1: A má puštěný rádio.
0: Poprosíme stěšit si aparát, ať si dobře rozumíme, a posluchači i nám samozřejmě.
1: Tak.
2: Tak už jsem postarší a mám problém poměrně delší. Když mě bylo tak 60, tak mě začaly praskat malé žilky u kotníků. Doktorka mě řekla, že je to vada krásy. Pak mě řekl koža, že je to u starších lidí, když už to bylo za 20 roků a už to bylo do půl lítek. A žilky začaly praskat a kůže taky. A dá mě plno masí, které vůbec nepomohly. Dneska už to mám do půl lítek a ještě děl. Je to nejenom popraskaná žilka, ale taky kůže. Velké fleky se mě dělají na kůži červené.
1: Poslyšte, to zní jako bercové vředy. Byl jste na cévně?
2: Nic takového nemám. Bercové vředy to nejsou. A masím kůži, aby nebyla suchá, protože mám poměrně suchá. Suchou kůži na lítkách a taky mě ta kožařská masť vůbec nepomohla, přestože mě to dal velikou krabici a nemohl jsem, nesklo to vůbec, takže jsem musel chodit pod kolenkách, které jsem pořád pral. No a to je, a je to čím dál horší, už mám nohy úplně červené.
1: Můžu se jenom zeptat, ty žíly byly vyšetřeny, že říkáte, že to nejsou bercové vředy?
2: No, byl jsem u kožaře.
1: Ne, kožař to nevyšetřuje, to vyšetřuje cévní.
0: Takže možná objednat se třeba přes vašeho praktického lékaře na cévní oddělení, aby i tam to ještě jednou třeba po čase ověřili. Že to asi
2: to není v ploche, to není vřet, to není otevřené.
1: No ne, ale když máte poruchu prokrvení a nějaké změny na žilách dolních končetin, tak to může vypadat takhle, jak popisujete, že praskají cévky a posléze ta kůže se jako horší.
0: Takže doporučení
1: objednat se na cévní. Já bych doporučila objednat se na cévní,
0: aby jsme vyloučili, pak se může řešit dál, když tak. Doporučujeme.
1: Že to kožní nepomáhá, říkáte, takže to musí být jiná příčina.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová. Na telefonu je někdo další, kdo se ptá na popraskanou kůži. Kdo pak to je?
1: Dobrý den.
0: Slyšíme se?
1: Neslyšíme.
0: Připomínám, musíte být... Ano,
1: halo.
0: Je tam někdo. Povídejte.
1: Ano.
3: Prosím.
1: No, voláte nám. Ano, poslouchám.
3: Prosím vás, mě svědí kůže po celém těle. Nemám žádné vyrážky, jestli čím to je.
1: To já takhle na dálku nevím. A kdy to začalo a co to zlepšuje, co to zhoršuje, to svědění? To může být alergie, to může být spousta věcí, může to být nějaká neurologická záležitost. Kdy to začalo?
3: Doktorka mě předepsala léky a tím mě nepomáhají. No.
1: A jaké léky? Se... Jaké léky vám?
3: Takové tabletky asi teď ho nemůžu mít.
1: A jak dlouho je to, co vám to předepsala a co to berete a nepomáhá to?
3: Myslím, 14 dnů je to.
1: Tak to ještě není zas tak úplně dlouho, ale já bych tam zašla a řekla, že to nepomáhá a zeptala se, co dál a hlavně, co to je, ať vám řekne, když tak paní doktorka.
0: Ptát se doktoru, co dostáváte,
1: ano,
0: proč to dostáváte, na
1: co. Víte co, takhle na dálku, když to ani nevidíme, ani nevíme, co za lék jste bral, to je strašně těžký, to je nemožný, nemůžu.
0: Radí, jak se chovat tady u lékaře, doktorka Kateřina Cajdamlová, a vy se můžete dál ptát na své problémy s popraskanou kůží, využít k tomu telefonní linku přímé volání do studia 731 800 900. Ptejte se.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Vesele a zdravě, magazín o zdravém životním stylu, dnes o problémech s kůží, s tou popraskanou. Praskat vám může kdekoliv, třeba i na loktech, na rukou, na nohách, u pat, kdekoliv, kde se objeví nějaké problémy. A my se to snažíme vyřešit. S doktorkou Kateřinou Tejdamovou s vámi po telefonu na čísle 731 800 900. Kdo tu je tedy ve spojení s námi? Dobrý den.
1: Haló?
2: Ano, jste to vy. Dobrý den.
1: Tak já bych se chtěla zeptat. Já jsem posluchačka z Rokycanska a paty mám krásný, to si mažu asi už 30 let, každý večer nějakou mastí na paty.
2: Ano.
1: Ale nosím gumový punčoky taky už asi 30 let, tak možná je to tím, že to tak nepraská. Mm-hmm. Ale mám problémy prsty na rukou, palce, prostředníčky takhle ze strany nehtu, hrozně bolestivý a většinou na palcích se mi to děje, když si ostřihám nebo opiluju nechty, tak mi to praská.
2: Ano.
1: Bolí se to dlouho, strašně to bolí.
2: Jejde.
1: A nevím teda, co už bych si na to dala.
2: No, tam se doporučují mastě s pantenolem nebo s ureou, protože ty vlastně pomáhají regeneraci té pokožky. A asi bych vám doporučila zkusit ty vitamíny a zinek. Jako zkusit vitamin A, E, C a zinek. Jo? Aby se zvýšila odolnost té kůže. Jinak pozor, ono možná, když byste chodila k profesionálům, tak oni vám to jednak nebudou moc traumatizovat, nebo většinou to nepoškoděj tu kůžičku kolem a pak vám to mažou takovými intenzivními olejíčky. Takže bych možná na manikýru chodila.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdanová, poradí i dalšímu. Doufám, aspoň, že najdeme řešení. Kdo volá
2: snad
0: teď? Ano.
2: Ano.
3: Haló, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Tady Ivana z Chomutova. Chtěla bych se vás zeptat. Je mi 58 let a trápí mě praskání pat.
2: Ano. Praskání pat, to je tak ano. Častá, protivná nepříjemnost. My už jsme to tady řešili, to je nejčastější věc. Jednak to může být tvrdé boty, neúplně dobře padnoucí, může to být

0: No.
1: Ještě se zeptám, nemůže to být pedikérou? Chodím na pedikuru a oni mi to kůži hodně dávají dolů?
0: No, to odstraňování stvrdlé kůže by se mělo dělat jemně, ale jako čím víc se to dělá, tím víc se někdy ta kůže prostě...
2: Co to zkusit tedy? Tuhle tvoří. Techniku na manikýře vynechat
0: no,
2: a spíš víc mazat?
0: Řekla bych jim, hleďte se tentokrát ne a sama bych si to zkusila doma trošku něžněji udělat, aby to nebylo tak do hloubky a mazat, no.
2: Takže...
1: Mazat.
0: No.
2: Dejte pak vědět,
0: a když
2: třeba
0: tak vitamin E, omega mastný kyseliny, beta karoten, to všechno pomáhá vlastně zdraví porkošky, včetně toho zinku.
2: Dál se můžete ptát, dál využívat náš telefon 731 800 900. Kdo je tam? Vítejte u nás.
0: Dobrý den.
3: Dobrý den, posluchač z Chebu. Měl bych to tak ne pro sebe, ale moje známá má atopický ekzem.
0: Ano.
3: Je tohleto věc léčitelný?
0: Problém s atopickým ekzémem je, že někdy to léčit jde moc těžko. Je to vlastně vrozená dispozice.
3: On
0: ale...
3: to má její syn.
0: No právě. Je to vrozená dispozice. Tam je potřeba vlastně chodit na alergologii a snažit ano. se o nějaký zvyšování odolnosti té kůže. Většinou lidé vyřazují různé věci, ale tak zkusit i expozici, protože někdy se podaří otužit. No, je to proti...
3: A ona ještě vegetariánka, tak asi trochu jinak.
0: No, tak
3: možná,
0: nedostatek,
3: že jí to taky nepřispívá.
0: Nedostatek bílkovin a tuků může být další příčinou vlastně toho, že ta kůže praská.
3: Právě si si nepomáhá.
0: No, ale pokud je laktoovopiskovegetariánka, to znamená jí k tomu vejce, mléčné výrobky a ryby, tak by to mělo stačit. Ale to my nevíme, jestli to dělá, to jo, se zeptejte.
2: Ale rady jste slyšel, tak zkuste poradit, až nám se to lepší.
3: No.
2: My taky děkujeme. Děkujeme, ať se daří. Další, kdo se ptá, dobrý den.
0: Haló, haló.
4: Dobrý den. Je to poradna?
2: Ano.
0: Dobrý den.
2: Snažíme se o to.
0: Snažíme se, ano, je to dneska těžké.
4: Posluchač Fritku, jako. Mám potíže taky s patama
0: no jo,
4: a s tímto. No a udělal jsem si na to svůj vlastní recept.
0: Jsem s ním.
4: Používám jelení lůj nebo ovčí lůj.
0: Ano.
4: Koupím si velkoplošnou náplast.
0: Ano.
4: Oškrabu to smírkem.
0: Smírkem?
4: Smírkem. Položím to na patu.
0: Ano.
4: No a za dva dny je po bolesti a je to...
0: No vidíte to, já teda toho směrku
4: jako
0: bych se bála.
4: Původu.
0: Jo, já bych, no plísňového, vidíte, že jo, no. Ta plíseň to je něco, co se musí vždycky vyloučit, jo, ale teda směrkem, to jste odvážný muž, to já bych se bála, prosím, zkoušejme raději pemzou nebo něčím míň agresivním, ale děkujem za radu, že teda jelení lůj nebo ovčí lůj, kde se sežene ovčí lůj?
4: Jelení nebo ovčí lůj a...
0: Kde se sežene ovčí lůj?
4: Prosím?
0: Kde se sežene ovčí lůj?
4: Chovám ovce.
0: Jo, takhle. No
2: tak to je
0: jo,
2: řešení.
0: No,
2: tak se
0: u vás.
2: Chovat.
0: Děkujeme.
2: Děkujeme moc. Ptát se můžete samozřejmě dál na praskanou kůži a telefonní linka je stále ještě v provozu. 731 800 900.
5: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Co tě znám, tak...

0: Janou Cajdamovou. Tak jim dejme zase prostor a ptejte se. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já vám jen se řeknu, já na tý patinové používám vibrační brusku.
1: Joškovi oči.
0: Tak to asi ne.
1: Teda, to jsou odvážní posluchači.
0: Další, kdo se ptá nebo má radu, dobrý den, vítejte u nás.
1: Haló?
3: Je to, prosím vás, jak tam je teď ta paní doktorka?
1: Jo, je tam ta paní doktorka, povídejte, poslouchám vás.
3: Dobře, paní doktorko, jenom se mám chtěla říct, vy říkáte na kožní oddělení. Já jsem byla na onkologické operaci.
1: Ano.
3: A onkolog zjistil, co to mám na tváři a já říkám, že nevím, že odborná kožní lékařka mě rok sněží bradavici.
1: Ano.
3: A oni zavolali kožní lékařku, ta přinesla to kukátka a zjistila, že to je nádor.
1: Ano, na obličeji tak. To je takzvaný bazaliom, to je spinocelulární karcinom. Výhoda tohoto nádoru je, že nemetastázuje a člověka nezahubí, jo? Ale samozřejmě je to protivný ho tam mít. Takže vám ho odstranili a dobrý?
3: No, poslali mě na... ano, odstranili mi to.
1: Ano.
3: Na onkologii.
1: Ano.
3: A zjistili, že to bylo na plastické chirurgii, teda takhle mě poslali, protože zjistili, že to byl zhoubný nádor.
1: Ano, znovu říkám, ten bazocelulární karcinom je označován za zhoubný nádor, ale šíří se jenom místně, nemetastazuje a nezahubí člověka.
0: Takže odstranit lze.
1: Odstranit
0: a snad
1: lze,
0: je vše už v pořádku.
1: A mělo by to už být dobré. Já tady k tomu bych jenom dodala, že jeden z písemných dotazů se ptal, že paní měla za sebou chemoterapii a lékařka jí řekla, že vlastně chemoterapie měla asi vliv na to, že po každém umytí rukou má vlastně loupání kůže. Je to jenom na jedné straně a já bych tady se přikláněla k tomu, co říká paní doktorka Kožní, že chemoterapie může mít vliv, bohužel.
0: Když na závěr bychom měli shrnout ty rady, když už ta popraskaná kůže na těle je,
1: ano.
0: Tak co tedy pomáhá?
1: Být šetrník po košce, v zimě a ve větru nosit rukavice nebo si nějakým způsobem chránit. Použít uklidňující protizánětlivé krémy, zkusit vitamíny, jak už jsme říkali, skupiny A, B, E, C, přidat zinek, zůstat dostatečně hydratovaní, mazat tu pokožku, ať už teda krémy s ureou nebo nějakými hodně mastnými. Tady se navrhoval jelen. Lůj, že dobře funguje a vlastně zkusit zjistit příčinu, protože velmi často to může být nějaké jiné onemocnění, ať už plíseň, ekzém, alergie, nebo i vedlejší efekt vlastně cukrovky a poruchy nervového systému. Takže.
0: A ještě jednou tedy apelujeme, nemáčet, spíš mazat.
1: Spíš mazat,
0: pomáhá
1: ano,
0: to.
1: Spíš. Ono se říká hydratace,
0: třeba.
1: Ono se říká hydratace, ale ono to není vlastně, že tam dávám vodu, ale že tam dávám ten tuk. A pozor na nějaké extrémní diety, protože ty mohou tu kůži rovněž vysušit.
0: Řešili jsme věci, když už to přijde. Je obecně nějaká prevence, abychom tomu předcházeli, protože třeba i to může být možná i geneticky dáno, že to
1: může.
0: Máme po někom.
1: No, pokud někdo z rodiny měl nějaký problém s kůží, tak velmi často to bývá něco, co míváme taky. Tam je, co se prevence týče, tak jak říkám, zůstat hydratovaní, moc to nemáčet do vody, tu kůži, při kontaktu s chemikáliemi, nosit rukavice a pokud vlastně jsou to ty paty, tak si zkontrolovat obuv, jestli tam není něco, co by tu patu vlastně poraňovalo, zkontrolovat, jestli se nejedná o plíseň a zkusit to mazat a na noc v ponožkách spát, někdy to pomůže. Asi bych nepoužívala ani brusku, ani smergl, teda zkusila bych pemzu a dávat si pozor vlastně na to, aby se nějakým způsobem to nezhoršovalo. No je to každá rada drahá. No.
0: Můžete být i našimi fanoušky na Facebooku, to jenom připomínám, kde taky jsou všechny tyto rady postupně dávány, stejně jako na stránky veseleazdravie.cz, kde se objevuje záznam z toho pořadu i přepsané formě ty důležité rady k danému tématu. A samozřejmě si nás můžete poslechnout i v repríze každý pátek po 20. hodině. To nepřipomínám. A děkuju paní doktorce.
1: Já taky děkuju všem, kdo se dovolali. A s těma patama fakt je mi to líto. Nevíme.
4: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Jedna hodina.
3: Český rozhlas zprávy.
2: Zdravotní pojišťovny v Česku by dětem mohly hradit léky na hubnutí, řekl to ministr zdravotnictví Vojtěch. Na Opavskou radnici dorazila žádost o vyhlášení místního referenda a počasí zítra zpočátku dne velká oblačnost a hlavně na severovýchodě republiky s přeháňkami. Maxima většinou kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Obézním dětem v České republice by léky na hubnutí mohly hradit zdravotní pojišťovny. Na slavnostním otevření závodu právě na výrobu látek pro tato léčiva ve středních Čechách to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce tohoto roku.
4: V případě dětské obezity to může vést k tomu, že skutečně dítě, které trpí obezitou, může být takto na začátku pomoženo a pokud se s ním dále pracuje, tak mu to může do budoucna zachránit život.
2: Za posledních 35 let se počet mladistvých s obezitou zvýšil 4x. V roce 2024 jich bylo zhruba 12%. Moderní léky proti obezitě a nadváze stojí měsíčně několik tisíc korun. Pacienti se většinou musí léčit dlouhodobě. Více než 400 obyvatel Opavy žádá o vyhlášení místního referenda kvůli podobě centra města. Vyplývá to z textu petice, kterou převzal opavský magistrát. Žádost se týká oblasti Horního náměstí, kde se v současné době bourá bývalý obchodní dům Slezanka.
5: Lidé podepsaní pod peticí požadují otevřenou debatu a místní referendum, aby, jak uvádí v žádosti, nemohlo být o nové podobě centrálního náměstí rozhodnuto od stolu, bez dohledu veřejnosti. Opavská radnice žádost prověřuje, projednat by ji mohli zastupitelé města 22. června. Martin Knitl, Český rozhlas.
2: Tajvanská firma Tamiko Žatec chce v zóně Triangle u Žatce postavit závod na čištění a povrchovou úpravu součástek pro polovodiče. Radní Ústeckého kraje schválili rezervační smlouvu. Záměr ještě projednají 22. června zastupitelé. Projekt může přinést až kolem 100 nových pracovních míst, říká hejtman kraje Richard Brabec z Hnutí ANO.
6: První tajvanská společnost z toho ekosystému polovodičů tady v Trianglu, tedy na rozloze necelých 2,7 hektarů, by měla investovat necelou miliardu korun v těch letech 26-27 a my bychom rádi samozřejmě získali další společnosti toto ekosystému. Sport.
2: Tenista Jiří Lehečka porazil Američana Tiafoe 2-0 na sety a na travnatém turnaji v německém Stuttgartu si zahraje semifinále. A čeští volejbalisté na úvod turnaje Evropské ligy v Jihlavě porazili Bosnu a Hercegovinu hladce 3-0 na sety. Po třech zápasech tak mají v této soutěži maximální počet 9 bodů.
1: Počasí.
2: V noci čekáme převážně zataženo, občasný déšť nebo přehánky, kránu bude na západě Čech ubývat oblačnosti i srážek, nejnižší teploty mezi 14 a 10 stupni. A zítra přes den zpočátku bude převažovat velká oblačnost, k tomu občasný déšť nebo přehánky, a hlavně v severovýchodní polovině území. Během dopoledne začnou v jihozápadní polovině Čech odpoledne i jinde srážky ustávat, oblačnosti by mělo ubývat až na polojasno. Maxima zítra mezi 19 a 23 stupni, na jihu Moravy až kolem 25. Vítr převážně mírný od západu, na jihozápadě Čech může zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na silnici 43 mezi Králíky a Červenou vodou je za Dolní Orlicí kolize, srazila se tam dvě osobní vozidla a provoz na místě řídí policie. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná country dostavník Mirka Černého, příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Větrový cukrový vám ze svého nového alba nabídla skupina PF Band, která vyjíždí už dobrých 8 let na koncerty z plzeňských Šťáhlav. Kolekce se sympatickým názvem Dobrý lidi u sebe mám je v pořadí třetím projektem tohoto spolku. Novinku vám nabídne i čerstvý zámořský objev, rodák z texaského Mansfieldu Drake Milligan, kterého proslavil v roce 2017 televizní seriál o gramofonové společnosti Sun Records, v němž stělesnil postavu Elvise Presleyho.

Vašek Kovanda klávesy, Boža Kraus baskytara, bubeník Šimon Švéda a solový kytarista Petr Fremr, tedy šťáhlavský P v band s hostujícím Michalem Reitmajerem a Petrův cíl v dálce z letošního v pořadí třetího alba PF bandu Dobrý lidi u sebe mám.

Schovej si to, až bude svítit sluníčko. Save it for a sunny days. Další ze 14 snímků alba Dallas Forward, kterým na gramofonové scéně debutoval 22. září rodák z texaského Mansfieldu a nejčerstvější objev nešvilské produkce Drake Milligan. Představil se tady nejen jako vyznavač typické country, ale rovněž jako autor. Z jeho dílny je i přiznání, zdá se, jako by to bylo něco, co jsem měl už udělat.

Dokonale sehraná čtyřka zpívajících muzikantů v sestavě Milda Dvořák, Vlasták Libra, Zdeněk Číra Jirčík a Pavel Jim Macháček, tedy falešná karta z Nového Města na Moravě a Dálky. Jedna z 11 písniček jejího nejnovějšího, tak trochu bilančního alba Zatracení blázni.

Mirek Hofman se solovou foukačkou Tomáše Linky a pikovaným benžem Marko Čermáka v country klasice Oranžový Express. V nahrávce, kterou známe sice déle než půl století z prvního alba Greenhornu, jehož reedice se objevila mezi letošními novinkami. Takže i nejmladší diskomilové se mohou zase ocitnout s Michalem Tučným blízko Little Big Hornu.

Zatímco jsme se s Petrem Fremrem a skupinou PF Band dál toulali po kraji, dorazil k nám 22-násobný majitel trofejí Grammy, letos 65-letý Vince Gill, aby si s Drakem Milliganem báječně zaswingoval.

0: Nováček gramofonových plání Texas Sun Drake Milligan v dokonalé western swingové schodě s oklahomskou country hvězdou Vince Gillem a z jeho prvního alba Dallas Fort Worth pohodovka Going Down Swingin.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Na téma Jsme jenom herci našich rolí meditoval Petr Fremr se svým PF bandem. Díky vám všem, kteří jste i dnes jeli se mnou country dostavníkem, a hezký zbytek večera. V něm se s vámi za malou chvíli rozloučí i Drake Milligan polibkem na dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Ministerstvo dopravy varuje před podvodnými SMS zprávami. Kriminalisté zahájili trestní stíhání strojvedoucího, který pod vlivem alkoholu řídil vlak na Přerovsku. Zemřel fotbalový trenér Petr Uličný, bylo mu 670 let. A počasí zítra zpočátku velká oblačnost, hlavně na severovýchodě republiky s přeháňkami. Maxima kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. České ministerstvo dopravy varuje před podvodnými SMS zprávami, které vyzývají k neprodlenému zaplacení dopravních pokut. Podobných zpráv přitom v poslední době výrazně přibylo. Mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl doporučuje na ně vůbec nereagovat a také neklikat na žádné odkazy.
3: My bychom chtěli apelovat na všechny občany, aby reakci na podobné zprávy nikdy neuspěchali, aby nepodlehli podstrčenému nátlaku a aby si ověřovali webové adresy i telefonní čísla.
2: Ministerstvo v této věci upozorňuje, že informace o přestupcích nikdy nerozesílá prostřednictvím SMS zpráv. Policie obvinila strojvedoucího, který na začátku letošního května řídil vlak z Přerova do Lipníka nad Bečvou s téměř 3 promile alkoholu. Hrozí mu až 3 roky vězení. Během cesty opakovaně zapomínal otevírat dveře na zastávkách a s vlakem také nabíral zpoždění. Incident se podle policejní mluvčí Miluše Zajícové obešel bez zraněných.
4: Všímavý svědek neobvyklé jízdy přivolal policejní hlídku, která u strojvedoucího provedla dechové zkoušky s pozitivními výsledky, a to konkrétně 2,83 a 2,81 promile alkoholu v dechu. V době jízdy bylo ve vlaku dle vlakvedoucí zhruba 40 cestujících.
2: Strojvedoucí byl zaměstnancem Českých drah, ty ho už ale propustili. Městská policie v Plzni přezbrojuje strážníky. Cílem je, aby všichni měli stejný typ střelné zbraně. Upřesní velitel městské policie Plzeň Petr Nováček.
5: Nová zbraň přinese hlavně spolehlivost funkčnosti, jednoduché a rychlé ovládání a zejména jednotnost. To znamená, že všichni strážníci budou mít stejný typ zbraně a v případě řešení krizové situace si jeden od druhého může vzít nejenom zásobník z náboji, ale případně i celou zbraň. Postupné výměně dojde během letních měsíců. Sport.
2: Ve věku 670 let zemřel fotbalový trenér Petr Uličný. Na klubovém webu o tom napsala Sigma Olomouc. Uličný vedl ve své dlouholeté kariéře Zlín, brněnskou Zbrojovku nebo Žižkov. S olomouckou Sigmou získal v roce 2012 český pohár. Předtím jako útočník hrál například za pražskou Spartu, Plzeň nebo Olomouc. Počasí. V noci čekáme převážně zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. K ránu bude na západě Čech ubývat oblačnosti i srážek. Nejnižší teploty mezi 14 a 10 stupni, povane převážně slabý. Místy mírný západní až jihozápadní vítr. Zítra přes den zpočátku bude převažovat velká oblačnost, k tomu občasný déšť nebo přeháňky, hlavně v severovýchodní polovině republiky. Během dopoledne začnou v jihozápadní polovině Čech, odpoledne i jinde, srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat až na polojasno. Maxima zítra většinou mezi 19 a 23 stupni, na jižní Moravě až 25. Vítr převážně mírný od západu, v jeho západní polovině Čech přechodně čerstvý, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Kutnou horu se zdržíte, pokračují tam opravy vozovky. Na kilometru 58 se jede levým pruhem. Tolik doprava, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, vážení a milí. Tohle jsem si vzpomněl na jednu větu. V životě si každej, koho potkáš, na tobě nechá nějakou tu čárku, říkávala Helena Růžičková. A věřte mi, čím jsem starší, tím víc mi dochází, jaká to byla pravda. Ostatně na Helenu Růžičkovou a její životní rady, moudra a postřehy se opravdu nedá jen tak snadno zapomenout.

0: Den jako obrázek. Hana Zagorová a v roli domovnice samozřejmě nezaměnitelná Helena Růžičková. A víte vy co? Bez dlouhých okolků teď nabízíme vzpomínku na to, jak si Helena právě tuhle melodii, ale okamžitě vybavila v jednom starším rozhovoru s kolegou Vladimírem Bernáškem.
1: Všichni Helenu známe jako veselou, usměvavou, vždycky plnou pohody a tady v roli domovnice si Helena působila trochu jinak.
2: Ne, to jsou právě ty lidi, kteří ten krásný nebo dobrý den ti dokážou vzkazit a já jsem hrozně ráda, že jsem měla možnost namluvit, protože naspívat to za stolik lidí srandy mít nemusí. Prostě namluvit tuhle tu ženskou a chtěla bych upozornit všechny lidi, aby si nenechali kazit právě takovýma domovnicema, nebo to nemusí být domovnice, to může být třeba dáma, která je ohromně oblečená a přesto hodí na tebe tu špatnou energii tím, že všechno ti řekne špatný, odejde, ona se vlastně od toho oprostí a ty jdeš se svojí špatnou náladou a ještě ti někdo přidá, takže nenechat si od nikoho nic kazit. Takže člověk nikdy neví, jak dlouho se tady bude vyskytovat a každý den by měl žít tak, jako kdyby byl jeho poslední.
1: No, mě ještě zaujala jiná věc, že většinou každá žena chce, aby působila co nejkrásněji, co nejdokonaleji, aby vzbuzovala obdiv. A ty se dobrovolně vydáváš do rolí...
2: Pane, vy jste vdova, tam jsem byla sadistická vražetkyně.
1: To bylo...
2: V Dívce na koštěti.
1: Jak to bylo s tou vražetkyní?
2: Ukaž krček, brouku a fik. Ne, víš, já jsem měla to štěstí, že jsem se držela od mládí toho zrcadla, o kterém říká Gogol, že nenadávej na zrcadlo, když máš křivou hubu. Čili já jsem přesně věděla, jaký role mě budou patřit a v podstatě 15 letech, když jsme dělali ve škole fidlovačku s panem profesorem češtiny, jsem hrála Mastílkovou a ze strašnou chutí. Čili já jsem v životě nebyla zklamaná a nikdy jako jsem se necpala do rolí princezen, protože jsem věděla, že jako když v té pohádce, tak spíš tu čarodejnici a ono vždycky takový to, co má jako kousek zla, se výborně hraje, že ten Otelo je nádherná role, že ale ten Jago teda, to je pochoutka si ho zahrát.
1: Vlastně první tvůj film
2: to bylo v dětských letech, to bylo v Babičce. Ano, ale s paní Terezí Brzkovou to režíroval pan režisér Čáp. No ale pak byla další Babička, v té jsem hrála
1: Mlinářku.
2: No a teď už vlastně, to bylo s paní Kurandovou, že, která hrála Babičku. No a teď už jenom čekám na tu Babičku, až si zahraju, jestli to někdo natočí.
1: No, teď si můžeme poslechnout, možná, že se budeš divit, ale já jsem našel na starém pásku nahrávku, která je stará, no nebudeme to počítat.
2: No, jestli je to, co myslím a s čím
1: je
2: se objezdila
1: monolog na obranu tisti.
2: Objezdila celou republiku, tak to musí být starý nejméně 31, ne-li víc let.
1: No takže není to tak dávno.
2: Není to tak dávno.
1: Takže si to poslechneme.
2: Velmi ráda.
3: Přicházím, abych vystoupila na obranu tlustých. A přímo vám řeknu, že tak činím ze zištných důvodů. Jednak mi začnou fandit všichni, kteří mají nějaký ten mizerný metráček nadváhu. A jednak si dám dvojitou večeři. Ale abych začala od Adama, tedy přesněji řečeno od Évy. Budete se divit? Ale já jsem se taky takováhle nenarodila. Mě v mládí přezdívali Twiggy. Twiggy ale na štorc. Ještě před 10 lety jsem skákala 1,60 m do výšky. No a dnes? Dnes by mě tam těžko tahali jeřábem. Pak se našel romantik, který zařval. Na rukou tě budu nosit. Ten si dal. 5 let ho dávali dohromady. A ten gauč nedali dohromady vůbec. Nedávno jsem točila jeden film, kde je scéna, kdy skočím na koně. vyskočím na koně a pádím k obzoru. Vážení, ten kůň by musel skočit na mě, abychom se vůbec hnuli z místa. No, nemáme to lehký, my těžký. Kdejakej hubeňour nám nadává do tlusťochů? A přitom se dá říct obézní. Nebo korpulentní. Nebo se to taky dá i zašumlovat. Kor tak pulentní. Protože jsou mezi námi i nevinní, jak říká klasik Menšík. Podívejte, já když si stoupnu na váhu, jo, tam jsou takový cedulky, tak tam jsem se dočetla, že na svou váhu bych měla být 7 metrů vysoká. Ale o tom jsem nechtěla mluvit. Tedy já si stoupnu na váhu jen tak. Vážím. No, to je příklad. Vážím 70 kilo. Odvážím buřta. Ten má 10 deka. Sním ho, zvážím se a mám 80 kilo. Ano, jistě, taky jsem se pokoušela držet dietu. Nejprve bodovou. Co jsem viděla, to jsem zbodla. No a potom vajíčkovou dietu. Za 3 neděle jsem s kudlou zubek honila po návsi slepice. Lidi, jak já nenáviděla slepice. Co já snědla slepičí polívky. No a pak jsem přešla na prášky. Po každém jídle jeden. To máte 12 prášků denně a furt nic. Tak jsem to vzdala a založila klub kosmonautů amatérů. Já vím, je to divná představa. Vidět mě místo s vařečkou u plotny někde v kosmu. Ale uznejte, že by byl ze mě krásnej talíř. Z obou stran vypouklej. Nebo se stává, že jdou události proti srsti. Třeba v lásce. Vy se pak kajete, tedy jdete do sebe. Prosím vás, kam může takovej hubeňour jít, no? To, když já jdu do sebe, tak se vrátím za 14 dní. Ano, a tomu prosím říkám pokání. Páni, co vám může taková průsvitná slečna nabídnout? Mizernej půlmetráček a to ještě ne každý kilo je povedený. No, ale podívejte se na mě. Jedno kilo hezčí než druhý a celek 120 krásných kil. Ano, pánové, my obézní jsme obohatili český jazyk o ten krásný výraz. Páne, to je ale kusanec, co? A to jsou zhruba důvody, proč jsem se rozhodla vystoupit na obranu tlustých. Prostřednictvím rozhlasových vln. Protože na mě jsou i dlouhý vlny krátký. O středních ani nemluvím. V televizi by to tak nevyznělo. Kde by taky na mě chudáci sehnali obrazovku. Ještě jsem chtěla říct, že my tlouštíci jsme tolerantní. My nenutíme hubeňoury tloustnout, jako oni nás nutí hubnout. Možná, že je to tím, že si hubení myslí, že jich je víc. Proto si troufají. Ale zkuste nás vážit. A uvidíme, kdo z koho. Protože my na váze jsme absolutní velmoc. A nejen to. Od zítřka nás uslyšíte každý den v rozhlase. V hlášení. Stav tuku na českých bocích dnes v 7 hodin ráno.
2: To je zajímavý, když to slyšíš, ten hlas, takže si vybavuješ, i kde se to natáčelo. To jsme dokonce nenatáčeli v rozhlase, ale v restauraci Bohemia. Je to pravda nebo ne?
1: Je to pravda, to už neexistuje.
2: No a tak tam se to natáčelo a úplně jsem si vybavila, že jsme tam měli čtvrcový pódium a že okolo seděli lidi a ovšem u stolu, že neseděli jako v divadle. Je to tak?
1: Je to pravda.
2: Tak vidíš to, jak se tím hlasem, jak se vlastně těm lidem vybaví, jak to všechno je.
0: Divadlo pro vaše uši. Helena Růžičková a Jan Libíček. V soukromí to byli dobří přátelé. A na plátně, myslím si, oba tak trochu oběti své postavy. Není proto divu, že i Jan Libíček měl svého času stejný nebo podobný monolog, jaký jsme slyšeli právě od Heleny Růžičkové.
4: Dovolte, abych se vám představil, říkají mi Jeníček Libíček. Je mě 33 let a mám 33 kilo přes váhu. Ovšem jedno kilo hezčí než druhé. Je to vidět zádu, prosím? Ovšem, pánové, má to svý výhody. Já, když jsem kritizovaný, tak jdu do sebe a pak jsem 14 dní nezvěstný. Proč jsem vlastně tady? Já bych klidně mohl předvést nějaký monolog, třeba Hamleta nebo cokoliv. Mám na to kvalifikaci. Taky bych mohl tančit. Tančit bych mohl, ovšem, já jsem to řekl pozdě a nesehnali na mě trikot. Potom jsem měl větší roli, to jsem chodil slečenej s číslem na zádech a ohlašoval jsem program. To bylo číslo. V té době jsem si vydržoval profesora hudby a zpěvu. 3 roky ze mě tahal peníze, já ho zase na revanš připravil o nervy. A když jsem byl takhle vyzbrojený, říkal jsem si, zkusíš to někde v divadle. Tak jsem šel na zábradlí, zrovna tam ti kumštíři seděli u stolu. Jak jsem stoupil, hned poslali pro pivo, hned ho taky vypili. Tak jsem je tady co jako chci dělat, jsem říkal hrát, zpívat, tančit, tak jsem zpíval árii od toho nejmladšího syna Bacha, Offenbacha. Jak jsem dospíval, všichni mi podávali ruce, abych se jako nezdržoval a tak. Sám ředitel ke mně přišel a dal mi ruku do obličeje a doporučil mi menší divadlo, on konkrétně říkal Loutkovi. Tam prý se po představení každý herec pověsí na drát. Taky bych mohl zpívat, já už na škole o mě říkali, že když zpívám, tak maně připomínám nejslavnější chvíle českého národa. Husitské doby. Oni husité, když zpívali, nepřátelé prchali a volali, zachraň se, kdo můžeš. Zpívám dvojhlasně, špatně a falešně. Vejšky nemám, to bych se chlubil, ale za to hloubky ty mám mizerny. Taky bych mohl vyprávět o své lásce. Ono to sice s tím nesouvisí, ale je to jaksi pro doplnění celé mé charakteristiky. Já jsem měl dívku hezkou, opravdu pěkná, takovou božskou pusu, malinkou, mohla říct akorát čočka. Že jak řekla hrách, tak si snědla uši. Uši to měla, to když stála v průvanu, tak to jí lískali. Já když jsem si ji namluvil, tak si na to pamatuju jako dnes, měla na punčoše takovou mrňavou dírečku na pátě, takovou roztomile malou, že mezi těma ostatníma vůbec nebyla vidět. A čistotná žena to byla, 2 kartáčky na zuby, měla na každej zub jeden. Jak ní chodil na jídlo, na obědy, na večeře, tam mi podstrojovala. Nejradši jsem měl rybí polévku, to nabírala vodu přímo z akvária. Jednou jsme měli zajíce, na černo, střeleného. Zrovna šel kolem SNB, tak jsem to spolkla i s brokama. A na přilepšenou moučník podle receptu z televize. Ovšem lidi, to jste nejedli, to musí být poruchy, to není možný. To bylo hrozný. A já to snědl, já s ním všechno měl. Láska veliká tam byla. Hrali jsme tu hru, jestli to neznáte, na Kamna. Ona byla rozpálená, já byl trouba. Jednou taky v roztoužení jsme šli na Petřín, ona si sedla na lavečku, já jsem jí sedl na klín, dodnes leží v nemocnici, lavečku vůbec nedali dohromady. Zkrátka, proč jsem tady, přátelé? Já jsem zde proto, abych si veřejně na veřejném fóru stěžoval. Přátelé, jsem oběť své postavy, ale nejsem sám. Denně čteme v novinách, v rozhlase slyšíme v televizi, tloustnout znamená stárnout. Prosím. Znamená-li tohle heslo tloustnout znamená stárnout pravdu, tak už nejsme národ husitu, jak si hrdě říkáme, ale národ dětku. Protože, přátelé, nás dnes není pár, nás jsou 100 000, víte? A zítra nás budou miliony. My rosteme rychleji než Číňani. A nenecháme si od pár hubených mluvit do našich kil. Proč my bychom nemohli veřejně mluvit o štíhlosti, když nějaký trouba mluví o potřebě inteligence, že? Já byl taky hubený. Já jsem byl náhodou nejhubenější dítě z města. Taky nejhezčí, všem oni mě v porodnici vyměnili s jiným. Já si náhodou velmi rád vzpomínám na doby, když jsem byl hubený. Já jsem stával modelem malířům, co by vykořisťované děcko z první republiky. Co jsem se díky svým propadlým tvářičkám nadělal z malířů laureátu. Taky jsem filmoval zrovna nedávno v jednom německém filmu s jugoslávskými herci v české krajině, to bylo u Sázavy, americkou kovbojku. Tam byla taková scéna, jak pádí prérii kůň a já ze skály skočím na toho jedoucího koně a uháníme vdál. Dnes by ten kůň musel skočit na mě, aby jsme se vůbec dostali z místa. No, pravda, mám určité potíže, že? Třeba v divadle můžu sedět jenom v loži, ještě přetékám do druhy. Sprchovat se můžu jenom, jak napsal Bromfield, když nastaly deště. Ovšem, zas na druhé straně jsem kdysi sportoval. Já jsem skákal do výšky, ale nechal jsem toho, protože mě to hrozně nudí, než dopadnu dolů. No, přátelé, proč jsem vlastně zde? Říká se, tloustnout znamená stárnout. Prosím, jsem tedy stár přesně 117 kilo. Ale já jsem na to hrdý, protože nejsem sám, je nás mnoho, stále mohutníme. A to není pudová záležitost, víte, to je promyšlená akce, to má politické pozadí. Ona se říká, že jsme malý národ, že je nás jenom 14 milionů. A už to někdo zkusil vypočítat, kolik vážíme? A v tu ráno jsme světová velmoc, taková Francie, Německo, malý národky. A proto volám vás všechny, silné, otilé, čekatelé obezity, příznivce, nevěřte štvavým řečem, nevěřte štvavým článkům, lékařům, že obezita škodí, že tloustnutí škodí, jeste vepřovou knedlíky, buch ty, lehněte si po jídle, před spaním nejlepší jíst. A nevěřte, že to škodí zdraví, podívejte se na mě, já jsem tlustý, silný, zdravý, že bych mohl skály prodávat. A proto mi dovolte, abych provolal, komu patří budoucnost? Tlustým. Hanba hubeným. Ať žije tlusté Československo. Nazdar.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
6: Hej, kočky, dneska máme svůj den. Mňau. Tak vemte šmuky, šperky a jdem. Mňau. Když kocour zmizel z večerem, lovit myši někam na medník. My mu tu rozkoš neberem, víme, že je lovec učeník.

0: Takhle rozverně jako v kabaretu si společně zaspívali v jednom televizním silvestru Helena Růžičková, Laďka Kozderková a paní Stella Zázvorková. Humor, smích a dobrá nálada. To všechno dnes ve vzpomínkách spojujeme se jménem Heleny Růžičkové, ale její herecký talent měl přece, však to všichni dobře víte, i tragikomické, velké tragikomické tóny, jak dokázala třeba co by Anna Urbanová v seriálu Vlak dětství a naděje, anebo v jedné z rozhlasových povídek Miloně Čepelky.
1: Ty, můj svatej Antoníčku, když tě pěkně poprosím, tak přece musíš ze svý bejšky schlídnout na moji ubohou Jiřinku a zařídit jí taky tak výbornou kamarádku, jakou jsem měla já v Magdaléně. Nezištnou, krásnou, soucitnou a chytrou, hodnou, i když teda hříšnou. Jen díky jí přece Jiřinku mám a díky panu Kalačovi, co mě zaměstnával v jídelně kotleta s porkem, třeba, že jsem, zvláště vedle Magdy, vypadala jen jako v dolech, co si ho pekař nestihnul dopíct.
2: No, no, no, pane Souček, už nejste klouček. Dejte si pokoj a vy, pane Novotný, já mám zrovna ty svý dny a to nejdu pro facku daleko. Fazole jsou samolitr. Už se nesou, pane Šlitr. Kolikátý máte pivo? To bude dnes v břiše živo. Přeju dobré napapání, ale pozor, milí páni, já jsem tu jen na koukání.
1: A že na Magdu koukali všichni. Většina, počítám, ani nevěděla, co baští, jen když se přitom mohli popásat na ní a na její zástěrce, co vlastně hově bílá, ale tak mrňavá a ve tvaru trojuhelníku, že připomínala dámské kalhotky a probouzela v nich spalující choutky. Zatímco já jsem k vedlejší šestici stolu roznesla od 11 do 1 trojnásobek obědu, nikdo se tam nezdržel, než jen tak dlouho, aby zhltnul, co si objednal. Hosti Magdiny půlky dokázali dřepět v Kalačově restauraci hodinu i víc a naschvál se v talíři němrali, jako když hledají vši, jen aby mohli na ní civět a představovat si. Jenomže, oč se tím ošidila kuchyně, o to víc vydělal výčep a tak byl pan Kalač spokojen jak s Magdou, tak se mnou. Až pak jednou zčista jasna.
3: Tildičko, dám si prejít.
1: Jelítkovej nebo zítrnice?
3: Jelítkovej prejít, ale musí bejt, ať je v něm dost krup, nerad bych tu zhub.
1: To vás naučila Magda, pane Felsman, že rýmujete jako ona.
3: A že jsem tak smělý, tak dvě porce zelí.
1: Magda nás přes uličku mezi stoly sledovala. I jak tato dělala, že stihla chránit svoji bezuhonost, objednávat, kroutit se, žertovat, nosit a ještě vidět všechno okolo, to na mou duši nevím. A teď se ke mně přitočila, v očích jí přitom blejskaly potutelný ohničky a šeptala mi.
2: Dělej, Tildo, hoplahej, hned nos na stůl neváhej. Já tě měla za nedobytnou a vida, vida, Jelimánek, Felsmánek tě jede po faldech. Tak jen se neupejpej a schutí do toho. Už se dlouho šušká, že s tou svou semetrikou nevydrží. Kojí železo, dokud jí je skrylí tají.
1: Ty můj Tondo kolenatej. Pardon, Antoničku, to nebylo na tebe, takhle to říkávala moje babička, když se něčemu divila. Já ani kloudně nechápala, o čem to Magda mele, ale v životě mi nikdo neřekl tak něžně jako Felsman. Drdičko. A tak jsem letěla horem pádem, až byl div, že se mi podařilo v kuchyni zastavit. Pan Kalač trůnil u vchodu, v pokladně jako brouk potemník. Inkasoval, rozlížel se a přitom vůbec netušil, že se mu v podniku hroutí všechny platné obyčeje. A když jsem objednávku panu Felsmanovi přinesla, zhroutili se docela. Protože ten, jen co ochutnal, vstal, chytil mě okolo pasu, vlepil mi pusu na pusu, jen to mlasklo a zahlaulil.
3: Tildičko, teď pivíčko, ať má pěknou hustou pěnu, já jsem dneska vyhnal ženu a to se musí oslavit.
1: Pane Feldsmann.
3: A říkej mi, Karle.
1: Ať vám nevystydne prejt, brambory jsou tak vlahý, když tak si schovejte pod zelíte horky dost. To už i pan Kalač zmerčil, že se něco děje a hýbal ukazováčkem, aby šla k němu. Udala jsem komisní obličej a ze strachu, aby mě snad kvůli té puse nevyhodil, natáhla se Moldánek. Pane šéf, já za to nemůžu, ale pan Feldsmann mě před chvílí, já nevím, zkrátka mě urazil. Políbil mě a předevšema jako nějakou, to ani Magdíce ještě nikdo neudělal. A co já s tím? Já jsem přece slušná ženská, i když nemám, kdo by se mě zastal. Odpuste mi to, prosím vás. Dám si příště pozor, už se to nikdy nestane. To vám slibuji, jako že se Tilda jmenuju. A kdo by si na mě dovolil, toho příště hnedka praštím. Jenomže, patrone, můj milovaný pan Kaleč se na mě podíval tu zalaskavě a řekl: Tildo, až dosud jste dobře pracovala. Můj podnik kotleta s porkem vám je nade všecko. Já to přece vím a tak já vám dám od pondělka týdně 50 navíc, protože vy teď budete vedle Magdy moje další lákadlo a to se musí ocenit. Já jsem v první řadě obchodník a komu čest, tomu čest. Šla jsem od něj celá tumpachová. Ke stolu, kde se měl Feldsmann futrovat prejtem, jsem hodila jen tak očkem a on už tam nebyl. Možná se mu udělalo zle z toho líbance, co mi dal, a já jsem se z toho pomyšlení rozklepala ještě víc. Ale to už moje drahá Magdička celou tu událost pojala do svýho repertoáru. Dobře jsem jí slyšela, jak tadyhle hlaholí a tamhle zas jen tajemně pošuškává.
2: Říkám vám to bez rámusu. Chytil jí a dal jí pusu. Tildě, jo? To je, pane, tichá voda. A má recht, vždyť je jí škoda. Může ho udělat šťastným. Někomu se líbí šlank, někdo má rád sádlo. Akorát vy, pane Housko, jste jen na to žrádlo.
1: Snad to byl sen, pořád jsem to nemohla pochopit. Ještě nikdy se mě mužský nedotknul ani jen prstem, leda náhodou, že jsem třeba pajdla, když jsem sbírala talíře a tak si někomu otřela o rukáv, ale cítit red na rtu, to jsem nezažila. Na jednu stranu se mi na to chtělo pořád myslet, ale na druhou jsem si to zase zakazovala, abych se z toho, nedej bože, nezbláznila. Jenže hospoda byla auf, všichni ti mužti se tam na mě dívali docela jinak, než ještě před chvílí. A potom Magda. Magdička má zlatá, za mnou přišla večer domů.
2: Nech toho nádobí, Tildo. Máme na práci důležitější věci.
1: Krindy, pindy, Magdičko, co pak se zase stalo?
2: Teprve se stane, děvče. Budeš se vdávat.
1: Jemináčku. A kdo pak by si mě vzal takovou starou rašpli nefore mnou?
2: Ono to nebude tak zlý, jaká pak rašple. Svlíkni se.
1: Cože?
2: A stará taky nejsi.
1: Au, to lichta.
2: Když si šaty v pase trochu stáhneš páskem, radši širším než uším, vyniknou boky a pánev. Zírně do zrcadla. Prosím tě, máš v tomhle kutlochu vůbec nějaký zrcadlo?
1: Tamhle nad laborem.
2: A sukni zkrátíme. Ne moc, o kolena není co stát. Ale lejtka nejsou marný.
1: Co ti to vlezlo do hlavy?
2: Účes musíš taky změnit. Vlasy trochu do čela. A vzadu je stáhneme stužkou. To udělá dívenku i z bábrliny.
1: Ty jsi někde potratila rozum.
2: Že jsem už párkrát potratila, to je fakt, ale rozum to nikdy nebylo.
1: Magdičko, že ty jsi z to...
2: Co?
1: Že ty jsi zdala griotku.
2: Prosím tě, griotku. Ukaž skříň. Co je v ní? Tuhle šedivinu vyhoď. Ale tyhle červený, to je fajn. Ty si vem hned zítra, na ty ho utáhnem. Proboha, pojď sem. No tak ne, ty celá hicuješ. Zítra zůstaneš v posteli. Ale pozejtří pěkně v parádě a do boje.
1: Proti komu, Magdičko? Koho budem utahovat?
2: Feldsmana. Koho jinýho? jednu ženu vyhnal.
1: A druhou vyžene taky.
2: I když? A víš proč? Protože tahle druhá se nedá. Já tě přece znám, ty jsi nezmár.
1: Mě žádnej mužskej nechce.
2: Bude chtít. Všech 10 oblízne, jak si bude medit.
1: Co tě to jenom napadlo?
2: Ty jsi tak dobrá duše, že ti zkrátka musí udělat dítě. Aby dobrý duše ze světa nezmizely. Aby nevyhynuli. A nekecej mi do toho. Já, když si něco zamanu, tak to bude, kdyby čert na koze jezdil.
1: Byť můj svatý Antonín.

0: že se za milence přimlouváš a já bych tolik chtěla, aby moje Jiřinka splnila svoje poslání, jako se to povedlo mně, a aby byla maminkou. Co jiného ženská na světě má, zvlášť když je neforemná a všichni mužky chtějí jen tělíčka jemně vysoustruhovaný. Představ si, holečko můj svatej, on si mě tenkrát Felcman k sobě vážně vzal. Dneska teda už vím, že to byl podvod a taky proč se uchlastal, ale tenkrát jsem mu věřila, když přišel s kyticí, a zvlášť, že to udělal výdelně před všema hostama a taky před panem Kalačem. To až po letech, až na smrtelný posteli mi pověděl, jak to bylo doopravdy. On se totiž objevil v kotletě s pórkem o dva dny dřív, jenomže to já jsem marodila, jak mě ta jeho náhlá pusa na mou pusu tak vykolejila. No a tím pádem hovořil jen s Magdičkou.
1: To mě mrzí, že tady není.
2: A co já? Jsem pro vás vosk. Oh. Chtěl jste jí dát zase vosk? Dejte ho mně a máte postarosti.
1: S největší chutí, slečno Magdo. Kdy? Večer nebo teď hned?
2: Pomalu, pomalu. Nebo snad k čertu. Nerozumíte žertu?
1: Právě že žert, to je ono. Hrozně mě mrzí, co jsem jí onehdá provedl. Chtěl jsem se jí chudince omluvit. Omluva nic nestojí a já jsem měl trochu upito a...
2: Upito? Upitomce prašivýho. Vy jste ale kopito.
1: No.
2: A Tilda u vás není žádná chudinka, aby bylo jasný. To budete čučet, jaká je to kočka, když se dá do pucu.
3: Co si myslíte vy, vejre, že zmagoříte holce hlavu, především jí oci smáte a pak se jí omluvíte? Když se díky vaší falešný puse konečně probudila jako ženská, začala na sebe dbát, tak jí svou omluvou hodíte zase zpátky mezi starý krámy a uděláte si z ní rohošku jen přes mou mrtvolu.
1: Ano.
2: Povím vám, co uděláte. Koupíte největší kytici, jakou budete schopnej uníst, a přijdete sem zítra, to už tady bude, s prosbou. Pamatujte si, Felcmane, s prosbou, aby se k vám nastěhovala, protože na vás v tom vašem třícimrovým kvartíru padá hrozná samota a jen ona vás může zachránit. Je vám to jasný?
1: Jo.
0: Můj ty svatej přímluvce, jemu to jasný bylo, jen já hlupačka jsem neprohlídla pranic. Koho by to vůbec napadlo, že je mužskej schopnej upetrachtit tak špinavý obchod? Ale když ony ty boží cesty, já vím, jsou dočista nevyspytatelný. A mojí touze, mojí nejvlastnější touze bylo učiněno zadost. Tak jsem snad ani neměla právo se nad tím pohoršovat. Zvlášť, když mi pak na moutě, že snad jen hodinku předtím, než vypustil duši, Jiřince bylo 15 a teď je 23, udělal opravdovský vyznání.
1: Tildo, prosím tě, zapal už tu svíčku. Podívej, já ti to musím říct, abych na to cestou do pekel už nemusel myslet. Já ti nebyl manželem, jakého by si zasloužila. Ty jsi dobračka k pohledání a já byl prevít. Já jsem se tě vzal jen proto, že mě k tomu Magda přinutila. Ona mi slíbila, když tě u sebe nechám, že za ní, jako odměnou, rozumíš, že za ní budu smět jednou za rok přijít. Ale byl jsem s ní na mou duši všeho všudy 7x, i když naší Jiřince je už 15, protože ona už se mi potom přestala líbit a dal jsem se na pití, že jsem se za to všecko tak styděl. Můžeš mi odpustit?
0: Můj ty bože, Karle, tak ty jsi celou tu dobu miloval Magdičku. A měl jsi z ní jen takový drobky.
1: No jo.
0: To bylo asi strašný, viď? To ví, že se nezlobím. Vždyť mě si dá naší Jiřinku. A to je pro mě od tebe dost velký pokání. A vždycky ti za to budu vděčná.
1: Jo.
0: Jenom prosím ti, ta pusa tehda, víš, jak to s ní všecko začalo? Proč jsi teda políbil mě, když jsi chtěl Magdu?
1: Protože jsem byl pod párou. Den na to jsem se ti přišel omluvit, ale Magda mi to zakázala a udělali jsme tu dohodu. Já vím, že to byl hřích, však proto tady teď ležím jako Lazar. A každou chvíli už budeš mít ode mě pokoj. Jenom jsem ti to musel povědět, aby... Abych si ulevil. Věř mi teď, ty lidičko, že toho lituju, protože ty jsi byla ta nejlepší ženská, jakou jsem kdy na světě.

Tak mi snad po mojí zpovědi porozumíš, proč tě prosím o přímluvu za Jiřinku. Ona je jako já, neforemná, nehezká, ale má zlatý srdce. A jestli to nemůžeš nebo nedokážeš zařídit sám, tak co kdybys to zkusil taky zas přes nějakou novou mladou Magdičku, která má chlapů tolik, že si s nima neví rady. Když už na světě hříchy jsou, tak ať jsou aspoň k užitku i jiným, viď? Můj svatej Antoníčku. Že jí hocha vyprosím. Vždyť já to vím, že ruku tolik štědrou máš, že se za milence přimlouváš. Ty, můj svatej Antoník.

0: Větu na tragický život jsem já pes, jsem od Heleny Růžičkové, věřte mi, slyšel v životě mnohokrát. A nejenom v tom dnes už zmíněném televizním seriálu. Opakovala ji, kdykoliv jsme se potkali a mě nebylo zrovna dvakrát. A vždycky dodávala, a neutápěj se v tom, a koukej něco dělat. A stiskla mě v silném objetí a já si rázem připadal jako Oleg Tabakov na jevišti činoherního klubu, kde on tehdy hostoval v Gogolově revizorovi v roli Chlestakova a Helena tam hrála a výborně hejtmanku. Moc rád vám na ty chvíle vzpomínám.
1: Oleg Tabakov to byla pro mě jedna z největších škol, protože to bylo opravdu život pravda na jevišti. Jak jsem říkala, on přišel do divadla jako Oleg Tabakov, ale na jeviště ze šatny šel teda jako Chlestakov. Byl tak pravdivý, že když mu bylo špatně, všem nám bylo špatně. I obecenstvo dív nezvracelo, rozumíš tomu? On si mohl jít dovolit jít na záchod, ale byl by problém potom s toaletama, protože všem se začalo chtít jít na záchod. To byl můj život v umění, v pravém slova smyslu, protože ten život on nám ukázal, jak se to hraje. A teď si představ, ten revizor dostal ještě jako další takovou jako ještě jedno patro víc, teda vejš po té stránce, že ten Oleg mluvil rusky, my mluvili česky, teď samozřejmě on po každý to hrál jinak. Jirka měl jediný teda syn štěstí, že všechny představení, protože dvakrát hostoval, viděl a sám to může dosvědčit, že každý představení bylo jiný, čili my všichni teda nejenom, že tu ruštinu teda jsme sledovali, ale herec je taky jako ty pauzy zná, víš, a teď víš, že ten bude chvíli mluvit, tak si říkáš, tak ještě vyperu, nevyperu. My byli všichni ve střehu, čili no, bylo to nádherný, skutečně nádherný, protože přijel někdo, kdo mluvil rusky, že, a byl v podstatě nahej a všechny nás tam úplně zblbnul. Že?
2: A ještě byl nádherný. Ten Oleg Tabakov tam má krásnou fotku, kdy úplně

0: jako už ten Chlestakov, který jasně dobil všechny pozice, se tam zhroutil Helence takhle a to jsem chtěl právě, no.
1: On se nezhroutil, on naopak ještě z těch prsou si dokázal udělat polštářek a jediný on dokázal, že to skutečně byl polštářek, když to dělal Kodet, tak to byl dobytek.
0: Který z herců našich, když točila film televizi, nebo když jste byli na jevišti, byl někým, kdo tě, aniž by to třeba on tušil, oslovil a poznamenal, dejme tomu, na dobu těch 15-20 let?
1: No tak skutečně to byl Oleg Tabakov. Vedle toho teda, když tím, že já jsem začínala jako malý dítě, tak já jsem znala Láďu Peška, jako, když mu bylo 33 let a točil na Barrandově a já teda jako holčička. No a potom bylo fantastický, kdy teda Jarda Gilar, který režíroval Les toho Ostrovského, takže přizval teda už národního umělce Láďu Peška, který tam hrál tedy Osmibratova, že čili to bylo fantastický. Se s tím mistrem, protože já Láďu Peška měla ohromně ráda, on mě taky. Ale to jenom říkám náhodou, protože každý si na tobě udělá čárku. To je zrovna tak, jako kdo se s kým schází. Proto je strašně důležitý vybírat si přátelé, a protože načerpáš z těch lidí, ty jim dáš a neseš si to dál do života a vlastně nestrácíš čas. Jenom nejstrašnější jsou takový ty lidi, kteří řeknou, Ježíš Tomáš, ty jsi taková pusinka zlatá, já ti mám tenhle průšvih, teď na tebe hodí ten průšvih. Že a teď, proč se myslíš, jak to uděláš, co mu pomoct? On si to teda jako sám jako schodil na tebe a sebere se a jde pryč, že? Počistěné, fantasticky. Tak těchhle lidí se jako pokud možno stranit, protože to jsou upíři, čímž nechci říct, lidem nepomoct, jo? Ale takovýhle výžírky pryč.
0: Pryč s tím. Dobrá. Helenko, ty jsi vlastně neřekla, ale co chceš k pití třeba na stůl, aby se cítila dobře, my ti to
1: já zařídíme. Já se cítím tak fantasticky, já nepotřebuji ani alkohol, ani sex. Mně stačí jenom dobří kamarádi a partneři okolo.
0: A to úplně, jako počkej, ten sex, jako jenom teď, ne?
1: A no tak celkově... to víš, teď ne, z toho důvodu, to musí představit těch lidí, co by nám do toho kecalo.
0: No ne, já nemyslím na sebe hned, jako.
1: No
0: já
1: tak jsi po ruce, že jo, kde mám co hledat?
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Humor sám o sobě neplyne z toho, že někdo má nadváhu, ale že ten člověk, ať má nadváhu nebo ať má podváhu, se musí dívat na ten svět s úsměvem. A když se na svět usmívá, svět se usmívá na něj.
1: To já bych doporučila dokonce všem lidem, teda teď mluvím za Růžičkovou, že a mám to oskoušený, že co člověk vysílá, to se mu zpátky vrací. A když se vysílá dobro, tak se mu vrací zpátky taky dobro. A hlavně se nelitovat, protože jak se člověk začne litovat, to jsou všechny cesty do pekla. Já to vím, když jsem dělala ty diety, to bylo jak na potvoru, že třeba 3 dny proběhly výborně a 4. den jsem se dostala někde, kde byly chlebičky a dorty a všechno, prostě něco se oslavovalo, víš. A ne, jako třeba hodinu člověk odolává a pak si sedne a začne. Co já vlastně z toho života mám? Teď já vlastně to. A jak se začneš takhle litovat, šup chlebíček a už je dieta v háji. Takže žádný litování, usmívat se, pokud možno, držet se toho biblického, že mít oči k vidění a uši k slyšení. A když se umíš radovat, třeba i když prší, protože sice pro tebe je to nepříjemný, že prší, ale zase kytičky dostanou vodu, stromy dostanou vodu. Prostě být tolerantní k přírodě a příroda bude pak tolerantní k člověku. Já jsem dokonce uvažovala, Vladimíre, o tom, že za tu dobu jsem v podstatě hrála i negativní role, protože ona, ta sadistická vražetkyně,
3: není
1: moc kladná. No a když si to vezmeš, tak ani ona nevyšla ta Štubová, tak ona vyšla spíš jako blbá, no ale ono jako bejt zlej nebo blbej, ono není velkýho rozdílu, že?
3: Ještě bych se nakonec chtěl zeptat, kde bereš tu energii?
1: No, když ti to říkám, že když člověk někoho nabíjí, tak se nabíjí sám. To ví, že bez Pána Boha by nám ani vlas z hlavy nespad, takže je to takový celkový propojení a všem lidem bych přála, aby si uvědomili, že žádný rubáš nemá kapsy, že si nikam nic neodnesou. A co odnesou tady z toho světa, tak to bude jenom, co udělali dobrýho a špatného, tak aby si to nějak uvědomili a ten život žili a ne prostě žili v rychlíku a ten svět a život, včetně těch jejich dětí, jel okolo nich.
3: Ale pověz nám tu veselou historku z natáčení, každý to chce slyšet. Jak to bylo s babičkou v Slunce, seno, jahody?
1: No tak tam nám natáčela paní Erna Červená, která byla vybraná na konkurs. Bylo jí 84 let a měla šíleně ráda tu scénu, kdy chlasče pivo v posteli a jezdí po návsi. Můžu vám říct, že... neměla bych to prozrazovat, ale ona říkala, kdy já naposled měla v posteli chlapa, protože aby tu postel řídil, tak tam byl mužský, že jo? Takže se ta scéna opakovala jako několikrát, ale i ta byla skutečně skvělá a smysl pro humor fakt je, že když se takováhle scéna točí, a točilo se to v těch Hošticích, tak nahoře je služba, která teda jako dává pozor, že a dole je služba, jenže nahoře tu službu dával, jenže ten dole, co byl, tak ten byl u... hospody, bylo horko, odběh si a jela linka autobusová. Milionář, byl na to strašně hrdý, jako milion kilometrů bez nehody, jo, milion kilometrů bez nehody. A jede a najednou vidí, jak babička chlastá, řve z prostý písničky, takhle... a postel. A on tak zblbnul, že naboural. Zboural plot, můžu ti říct. To byla taková smutná jako historka z natáčení, ale všichni jsme se s chutí smáli. A když jsme potom točili už Slunce, seno a pár facek, tak tam už přišla paní
3: Kaplanová
1: Valerie. No a vždycky potom natáčení umordovaný jsme odjeli do Písku a tam v těch městských lázních byli strašně fajn na tom koupališti a nechali nám tam prostor. První tam byla Valerie, jo? První byla Valerie, ona věděla proč. Protože já chodím do bazénu jako po hlavě, šipkou i teď. No a já když jsem skočila do toho, tak šla vlna, ta vlna jí vynesla ven, jo? Takže proto ona tam byla první.
3: Nemusela v tom věku lézt po schodech.

0: Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Milí přátelé, přeju vám dobrý večer. Je tu poslední hodina pátku 12. června 2026 a začíná Noční linka Českého rozhlasu. Od mikrofonu vás z brněnského studia zdraví Borek Kapitančik. A jako vždycky nabízím téma, okolo kterého by se měli motat, točit a ještě jinými způsoby pohybovat vaše příběhy. Stopaři a stopařky. V době levných letenek a sdílených automobilů jakoby tenhle fenomén, zejména letního stopování, pomalu mizel. A nebo ne? Stále ještě potkáváte u silnic stopaře a stopařky? A nebo ještě pořád sami provozujete právě tuhle skoro romantiku? A třeba i na seznámení s někým, kdo z vás na chvilku udělal spolujezdce, vzpomínáte? Pořád ještě jsou mezi námi stopaři a stopařky? A vydali jste se třeba na nějaké velkoprázdninové, tedy letní putování stopem? Na příběhy a zážitky spojené se stopařkami, stopaři a stopováním se vás budu ptát až do zítřejší jedné hodiny. Volat můžete do studia na číslo 731 800 900 a psát na web rozhlas.cz/linka samozřejmě také. Dovolím si začít právě jedním vzkazem, který je podepsán jménem Bedřich. Dobrý večer. Já jsem dříve stopoval. Dneska už ne, protože je to velmi nebezpečné. To radši pojedu autobusem. Časově se to nevyplatí stopovat. Bedřichu, děkuji za vaše psaní a vás ostatních se ptám, jak jste na tom? Berete stopaře? Berete stopařky? Sami stopujete? Vydáváte se i na dlouhé cesty pomocí auto či motostopu? Můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení posluchači a milé posluchačky. Jako první se chce k té dnešní noční lince připojit pomocí telefonu 731 800 900 pan Zdeněk. Takže já jej zdravím do Tachova a ptám se jej, jestli on sám někdy byl stopařem, jestli někdy stopoval, anebo jestli nabíral stopaře a stopařky. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, to je Zdeněk Tachova. Já jsem chtěl říct takovou příhodu. Já jsem ve stekra od Uranovi dolů s Lejaskou, nějaký čerpadla do Olomouc, tam byly ty čerpadla. No a někde v Praze mi tam zastavil chlapec s dívčinou, tak se mi zastavil, nebo tak nějak nebezpečí. No a oni potom nakonec řekli, no my prý jedeme na svatební cestu, jedeme s vámi.
0: Takže oni si svatební cestu zařídili jako cestu stopem.
1: Stopem a mě zrovna zastavili, no.
0: No, tak nabízí se otázka, jestli si nechtěli odbít svatební noc třeba u vás v tom nákladňáku.
1: Ale to nejsme, byla škodovka, jsem jela, zastavili mi tam někde za Prahu, tam jaké dole Vysočany a tam někdy mi zastavili, to ještě dálnice ještě asi na Brno nefungovala, nebo abych na Brno šel tady na Olomouc, ne? Tak jsem někdy ukročil Heidrichiády a to se někdy montal. Zkrátka mi zastopli a řekli, já říkám, a kam to bude? No my budeme na sladní cestu, ale kde se mi vyložil, to víte, že už je 55 let, nebo kolik, už byl tu zesláve, že to už tak vypadalo. A vzpomněl jsem si na to, máte dobrý ty příběhy, mám vás rád všechny, tak jsem chtěl přidat do košíčko nějaký příběh, aby jako, no bylo to milý, no, jedu na sladní cestu, no.
0: Moc krát tak, děkuju, Zdeňku, takže svatební cesta s vaším nákladňákem.
1: Nákladňákem to mě sveslo, zkrátka nevím, kam jeli. Byli to mladí lidi, kolem 20 let. Ličím nebylo asi kolem 22, 20 možná.
0: Nepamatujete si náhodou jejich jména?
1: Ježíš, to mi vůbec neřekli. To vůbec jsem se nějak nevyzvídal. Říkali, no prý jste hodně a to říkám, kam to bude, no my prejedeme na svatební cestu, jako, že už to někam se podívat, někam a vejlet, no nevím, kam jeli, to by lhála. No ale bylo to příjemný takhle, no, že a teď o tom mluvíte, takže jsme se trefili do nosy takhle, tak jste říkal, zavolám vám tam, za chvíli půjdu spinkat, takže přeju všem hezkou dobrou noc, máte pěkný program, všechny vás pozdravu, Zlatička, a dávejte na své pozor a
0: Zdeňku, děkuji a zdravím do Tachova. Naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou, děkuji.
0: Bylo to před 55 lety, říkal Zdeněk. A jak je to dnes? Potkáváte ještě stopaře a stopařky? Nebo sami stopujete? Vydáváte se auto či motostopem na daleké cesty? Vaše zážitky z nich, vaše zážitky se stopaři a stopařkami dnes v noční lince Českého rozhlasu. Tady je telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Směrem jižní Čechy putuje teď můj pozdrav z noční linky. Právě tam někde se prozatím neslyšen ukrývá František, ale nebojte, už ho uslyšíte na téma stopaři, stopařky, stopování. Františku, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já vám přeju všem tam a všem tady v noční lince. Často vás poslouchám a chtěl bych se pochlubit, když jsem byl na vojně. Na Slovensku v Stredi a jel jsem ze svý svatby zpátky autobusem Český Budějovice Bratislava. No a teďko přijel jsem v noci do Bratislavy, jak se říká, tak voják v první ročníku a vyvorané, jak se říká, jak byš vyvoraná. No. A teďko skandál na Nitru. No. A teď jsem vylez nádraží z autobusového. No a nic už nejde. Tak jsem šel pomalu směr Nitra. No a odsud už nejelo nic. Tak jsem šlapal, to víte, ve středňáku, ve služku, klukům, jo, a najednou jdu a zastavil mi stěhovák, veliký, to bývalo ty z autobusu dělaný. Zastavili, a kam jdeš, kluku? Zastavili a vyskočil nahoru. A zastavili kousek od kasáren za Sredí, tam bylo naše jako středisko techniky veškerý, tam se byl převolený a šup a za chvilku jsem byl v kasárnách.
0: No ale to jste měl velké štěstí, protože z Bratislavy do Sredí, já si to mezi tím našel, to je nějakých 60 kilometrů.
1: No. Takže teda to mám v paměti, jako teď, jak říkal ten pán, že dědek, že taky jako jeho někomu pomohl, tak to mám zarytý paměti moc.
0: No a naschvál, Františku, vy sám jste po té, co jste se vrátil z vojny, byl řidičem, jste stále ještě řidičem?
1: Jsem pořád řidičem, já jsem 56. ročník. Nedávno by bylo 70, takže mám 3 auta.
0: No já se ptám hlavně proto, jestli jste třeba tenhle dobrý skutek nějakému dalšímu stopaři či stopařce oplatil za dobu své řidičské kariéry.
1: Ano, takový kratší záležitosti, ano, samozřejmě. To jako, já jsem řidičem nebudu jako profesionálem, ale tak nějak jako v práci a zemědělství a soukromně a teď no se jezdíme v té čelařiva, tak nějak jezdíme po takových těch výletech. A takže to mi pomohli hodně. No.
0: Jezdíte ještě dnes vozem?
1: No jezdím, mám dodávky a osobáky a taky.
0: A máte ten pocit, který mám já, že těch stopařů a stopařek je okolo silnic nějak míň? Možná se pletu.
1: Ano, přesně, protože dneska ty mladí sotva jsou řidičák a už je to o něčem jiným, jo, už. Takrát by nemohli dovolit, ale mít auto svoje.
0: Františku, děkuju za váš telefonát a přeju vám krásný páteční večer. Naslyšenou.
1: Taky tak. Dobrou noc.
0: Dobrý večer vám všem. Písemnou formou na webu rozhlas.cz lomítko linka přeje posluchačka Blanka a píše: Když mě bylo 17, což bylo v 70. letech, tak jsem jezdila stopem do školy a pak i do práce. Ale jen když jsem zaspala. Po zhlédnutí filmu Smrt stopařek jsem pak už nikdy nestopovala. Mějte se hezky, zdraví Blanka z Přeloučska. Jak jste na tom se stopováním či s nabíráním stopařů a stopařek vy? Volejte, je to téma noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. Číslo do studia je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: O stopařích, o stopařkách a o stopování si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. Dalším volajícím je Martin a rovnou můžu říct, on už mi to vlastně mimo vysílání řekl, že to byl on, kdo stopoval. Dobrý večer, Martine.
1: Dobrý večer, Borku, dobrý večer, vážení posluchači.
0: Za všecky zdravím taky.
1: Já vás chci pozdravit. Kousek od Brna zešla Panic, já se vracím právě z koncertu, my jsme hráli jako KTM band, my jsme tramfolková skupina a protože řídím, tak poslouchám rádio a tematicky, když mluvíš, Borku, o těch stopařích, tak bych měl jeden příběh.
0: Poslouchám.
1: Ne teda z České republiky. My jsme byli s přítelkyní, s Soňou jsme byli před měsícem na Slovensku, asi posluchači znají Senica, Jablonica, Trnava, tak tuhle trasu jeli jsme do Smolenice. A ze Smolenice se dá udělat krásný výlet kolem zámku Hradu přes Bradla. A my jsme plánovali, že se vrátíme zpátky. Jenomže ty Bradla jsou vápencový a když jsme šli, bylo to trošku náročný, tak jsme se domluvili, že sejdeme na tu Jablonicu a zkusíme autobus a vrátit se směrem přes ten hřeben do té Smolenice. Jenomže já jsem si našel odjezd autobusu na českém serveru idos.cz. Ono to našlo i slovenský odjezd, jenomže on nebyl aktuální. Měli jsme se podívat na cestovný poriadok od KSK. No a tak jsme akorát viděli zadek autobusu, tak nám nezbývalo než jít stopovat. A tak jsme tam stáli půl hodiny, kolem nás jezdili auta s bratislavskou značkou a nikdo nás nechtěl vzít. Tak přítelkyně propadala panice. Naštěstí jsem tam uviděl nějaké mladé běžce a oni zaběhli za roh. Tak jsem zaběhl taky a viděl jsem, že tam mají auto. Tak jsem je poprosil, jestli by nás nevzali těch 8 kilometrů. A oni nemluvili česky.
0: Slovensky.
1: Byli to Poláci.
0: Jo tak, ještě lepší.
1: Ne, byli to Poláci a vzali nás těch 8 kilometrů, tak jsme jim moc poděkovali.
0: Tak třeba to v Polsku mají zase trošku jinak než u nás. Mně se totiž zdá, že jakoby stopařů a stopařek, ale i těch, kteří nabírají případné stopaře a stopařky, ubývalo.
1: Máš pravdu. Tak. Když jdou takový dva z výletů upocení, tak já jsem to trošku chápal.
0: Jo, chápu. Člověk si vytepuje celé auto a potom tam vezme stopaře, jo? Takhle to myslíte.
1: No, zhruba tak, no.
0: Martine, děkuji mockrát. Konec dobrý, všechno dobré. Vzali vás Poláci a dostali jste se do cíle určení. Hurá! Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Taky zdravím tebe i posluchače. Dobrou noc, dostanou.
0: Dobrou noc. Ozval se i František, jak je již tradicí v noční lince a má docela dlouhý příběh na téma stopaři, stopařky, stopování. Napsal jej na web rozhlas.cz/Linka. Cituju. Já jsem motorista od roku 1959. Původně, když jsem měl řidičák jen na motorku, tak to jsem moc stopařů nebral. Až když jsem si koupil auto, to bylo v roce 68, tak to jsem brával stopaře, většinou vojáky. Dneska už nevidím vojáky stopovat. Celkem už moc stopařů není. Jako voják jsem taky stopoval. Mám ovšem zážitek ze stopování. Jako voják. Za Olomoucí směrem na Hanušovice u obce Skrblen je taková restaurace a tam jsme jako tři vojáci stopli nákladní auto. Mlíkaře. Ti nás mohli vzít jen na korbu, kde byly konve s mlékem. Ty konve byly uzavřené gumovou uzávěrou. Když jsem ale na tu uzávěru špicí polobotky šlápl, tak ta uzávěra vletěla do konvy, do toho mléka. A já jsem si tam pěkně namočil polobotku. Potom jsem tu gumovou uzávěrku musel vytáhnout a znovu tu konvu zavřít. To všechno jsem dělal za jízdy a ten šofér nic nevěděl. No tak někdo z vás možná ochutnal. Ale pokračujeme. Taky jsem, pokračuje František, jednou vezl dědu, kterému jsem zastavil sám, protože šel ze Židlochovic do Syrovic a tlačil káru s nějakým nákladem. No tak jsem kárku naložil na 1200 trojku a při vystupování jsem zjistil, že se mi počural na sedadlo. František ze Židlochovic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Z dob, kdy stopování ještě bylo o něco obvyklejší než dnes, se nám ozvala dvojice Hana Zagorová a Vlastimil Harabes. A ku podivu, už jedenkrát byl zmíněn film Smrt stopařek a i v dalším vzkazu naší posluchačky Dany, který si dovolím přečíst ještě předtím, než dám slovo naší posluchačce Aleně čekající na telefonu, se znovu objevuje tenhle film. Cituju, stopaře ani stopařky neberu. Stopem jsem jezdila léta, dříve byl bezpečný, ale jen do doby, kdy vysílali v televizi Smrt stopařek. Tím pro mě tahle zábava skončila. Ale jinak jsem jela stopem i s policií, s vojáky, se sanitkou, s kamionem, ale to je fakt dávno. Ale ráda vzpomínám, bylo to mládí. Teď ale dostává slovo paní Alena a já zdravím do Ostravy Poruby. Pěkný večer.
1: Pěkný večer, tady je Alena z Ostravy Poruby. Tak já chci něco říct o stopování, ale přes více jak 50 lety, kdy mi bylo asi tak něco přes 20 roků, mě bylo a s přítelem, jsme jeli, měli jsme ruksaky na zádech, spacáky a stan a chtěli jsme si udělat výlet do tehdejší NDR. Jízdenku jsme měli koupenou do Berlína a zpátky, ano, a potom, že z Berlína budeme pokračovat stopem. Tak do toho Berlína jsme jeli vlakem, tam jsme přespali na koli při Humboldtově univerzitě a na druhý den, že pojedeme stopem na ostrov, do Rostoku, na Rujánu. Už nepamatuji si, na kolikrát jsme to zvládli, si na dvakrát nebo na třikrát stopem, ale přijeli jsme na tu Rujánu k moři, tam jsme si rozložili stan, tam jsme přespali, té zimě jsme se té vodě vykoupali studené a na druhý den, jak jsme přespali, jsme zase zpátky stopem jeli do Berlína, potom a ten zpátky domů do Československa. A potom další cesta, já myslím, za 23 roky, to jsme zase jeli přes cestovní kancelář mládeže do Jugoslávie vlakem, no a do Rovině a tam jsme říkali, no tak tady budeme se jenom ležet na pláži a tak dále, to nemá cenu, jakože. Tak jsme si říkali, že zajedli jsme si stopem, tak jsme jeli stopem z té Rovině, to je skoro italských hranic, do Rijeky, to je velký tam ten jugoslávský přístav. Tam jsme potom chytli nějaký stop, naštěstí to byl československý autobus, nějaký zájezdový, tak tím jsme se dostali až na Plitvická jezera, kde byl točený ten Vinetu. No a potom zase zpátky, nevím, na kolikrát jsme se zase vrátili do té Rovině, tam, kde jsme byli ubytovaní, kde jsme...
0: Takže v rámci možností v té době, o které mluvíte, aj teď nám trochu asi zklamala technika. A zrovna jsem se na tohle téma chtěl začít rozvykládávat.
2: Ten, no, komu voláte?
0: Tak paní Alenu, už asi neuslyšíme, nicméně v té době, o které mluvila, to zřejmě zkusila na všechny možné strany, tedy tam, kam to šlo, jak do NDR, Rujána, slyšeli jste, tak do Jugoslávie. Doba je ovšem trošku jiná. Ano, máme moderní vymoženosti, jako mobilní banking, máme kabelovou televizi, místo desek, máme streamy a MP3, ale jakoby to stopování už neuvadalo, ale dokonce uvadlo. Máte zkušenosti se stopováním? Pořád ještě dnes berete občas stopaře či stopařky, anebo dejme tomu v nedávné minulosti? A máte příběhy na tohle téma? V tom případě buď zavolejte na číslo 731 800 900, anebo napište. Na webu rozhlas.cz/linka je stále volno. No volno. Píšete tam. Michal už napsal, ano, stále stopaři zcela nevymřeli. Jída po lávce nebo jeda autem, výjimečně je spatřím u nájezdu na dálnici D1 na Chodově. Mně se stopaření líbí, ač jsem je nikdy neprovozoval ani neskoušel a vlastně se i docela bojím. Co kdyby mi zastavila dlouhonohá blondýna v nablýskaném sportáku? Neodolatelné stělesnění přirozené ženskosti s nádechem tajemně svůdné rafinovanosti. A co teprve, kdyby trvala na tom, abychom zajeli někam do ústraní? Já bych se zase zamiloval a byl by malér. Napsal Michal.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pěkný večer přeju, vážení přátelé, pěkný páteční večer. A protože už se nám blíží léto, velké prázdniny, ty letní, a to je doba dovolených, tak se zkouším podívat směrem do minulosti, jestli jste třeba právě na dovolenou nejezdívali stopem. Proto mluvíme o stopařích, stopařkách a o stopování a zážitcích s nimi a s ním. František je dalším, který vstupuje do vysílání. Pěkný večer, Františku.
1: Dobrý večer, zdravím vás. Tak teď jedu znovu na dom ze Znojma, jo, na Třebíčko. Takže mám zážitek takový pěkný, tam jsem ve Znojmě jednou jel u zastávky, mávala taková holka, která prostě se dostala do nějakého pruseru, tak se mi zastavil. No a ona byla z náměště nad Oslavou a nějakým způsobem ujela prostě do Znojma, tam mi nějaké rande zřejmě nevyšlo. Mm-hmm. Tak co teď? Tak mě prosila, jestli bych ji zavezl domů, no tak měl jsem nakoupit jídlo, tak jsem ji vezl do té náměště, zavolala tátovi dom, tak já ji vezl, teď měla hlad, tak si nějaké jídlo vzala, no a pak usnula, ale já do té náměště dojel. Tam jsem zazvonil, ten táta vylezl, tak si ho zase vzal dom. No tak takhle se dostala znovu do náměště. No a potom jsem měl další, který jsem mladýho kluka, zase to bylo ve Znojmě, ten utekl zase z domova. Jo, z domova dětskýho, tak taky neměl, teď měl strach, co bude. Tak zase jsem mu dal sebou jídlo, povídá, že tam mají málo, no tak jsem ho dovezl až do toho domova, no a pak jsem jel dom. No a za třetí další taková historka, trošku veselější, ve Znojmě stopovala paní, no, že potřebuje do Budějovic moravských, no tak jsme jeli a ona, jestli bych ji, nebo kam jedu, já jsem měl na třebí, že si bych jí dal prostě nějaký peníze, že nemá. No, povídám, a kam jede z Budějovic, že prej do Prahy. No tak dobře, tak jsem mi dal 50 korun a po té cestě dál říkala, že umřel tatínek a že prostě musí čekat, že nemají na pohřeb. Tak jsem zase ještě jí dal 150 korun a v Budějovicích jsem tu paní vyložil, no a kam pokračovala dál, nevím.
0: No, třeba teď poslouchá a vzpomněla si na tenhle zážitek, ale Františku, já vás musím pochválit a poděkovat vám. Vy máte srdce na dlani. Když už stopaře nenakrmíte, tak mu přispějete.
1: No, tak jako bylo mě i líto ty paní, protože nevím, jako v jaký byla situace, no tak prostě jsem mi takhle pomohl a zase kam jela nebo kde skončila, nevím. No a potom zase další jsem, když jsem jel do Znojma, tak jsem pán mával hulkou, takovej starý v těch, jo, v Pavlicích, no a potřeboval, autobus mu ujel, tak on potřeboval se dostat na nějakou kontrolu, no tak jsem ho zavezl do Znojma až před to středisko, no tak byl šťastný. Takže takových zážitků, ale jako ne, že bych nebral, ale dívám se, nebo lidi, kteří potřebují do práce, no tak každý se dostane do nějakých úzkých, no a tak to je, no.
0: No jak říkám, máte srdce na dlani a patří vám velký dík, i když dnes to vypadá, že už těch stopařů a stopařek, no tak zejména v době, kdy si můžete takzvaně zavolat sdílené auto, jo, to jsou vlastně takové jiné taxislužby, je čím dál tím míň. Tak jsem rád, že máte aspoň tyhle vzpomínky a že jste se s nimi a s námi o ně rozdělil, pardon. Františku, děkuju a zdravím vás, přeju hezký červen.
1: Tak fajn, děkuju moc a mějte se dobře a hodně zdraví a všeho dobrýho. Nasledanou.
0: Děkuju, naslyšenou. Všem posluchačům přeje krásný večer Daniela z Prahy, která na web rozhlas.cz/Lomítko/Linka píše další příběh na téma stopaři, stopařky, stopování. Téma je mi velice blízké, byť diskuze s mými vnoučaty nedopadla právě podle očekávání. Koukala na mě, jako bych právě spadla z větve. Přitom moje mládí a studia byla cestováním stopem naplněna. Snad to bylo dáno i tím, že busů bylo málo a bývaly přeplněné. Stát 100 kilometrů v uličce, ať už ve vlaku nebo autobusu, se nám mladým nelíbilo. Navíc byla jízda stopem organizovaná a na počátku 60. let dostávali šoféři jakési kuponky, za které mohli vyhrát například tranzistorák. Stopovala jsem v době, kdy v Hloubětíně stavěli sídliště vězni. Pokud jsem se na silnici zdržela o pár minut déle, volali na mě, zda nemám cigára. Občas jsem pro ně měla i krabičku lip. Nikdy jsem na výpadovce nezůstala stát. Byla úplně jiná doba. Bez bázně. Východočeské metropole jsem jela do Východočeské metropole na přijímací zkoušky na Karlovu univerzitu v černém šustáku a 8. měsíci těhotenství. Dalších 5 let, i když už nebyl stop organizovaný, jsem se mezi Prahou a Hradcem Králové pohybovala stopem pravidelně. Dokonce několikrát se mi stalo, že jela 603 se dvěma náměstky a řidičem. Ti většinou zastavili a v Poděbradech mě pozvali ještě na večeři. Nic negativního ze své zkušenosti nemám. Ale pak se publikovaly případy, kdy děvče nahlásilo číslo auta a požadovalo po řidiči alimenty. Další bylo varování ze smrti stopařek. A navíc školu jsem dokončila a už jdu na stop, jen pokud dojedu autobusem do vedlejší vsi a potřebuji 2 kilometry ke své chalupě. Tam už jezdí jen domorodci. Domnívám se, že stop bude vzpomínkou na minulost. Stejně jako sezení sousedů na návsi pod Lipou. Podepsána Daniela.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: tu dnešní noční linky má co říct. Ivo, zdravím vás, pěkný večer.
1: Já taky zdravím, dobrý večer. Pane kapitánček, mám 3 příběhy a taky je to ze 70. let, z doby, kdy mi bylo kolem 24 let.
0: Mm-hmm.
1: A první příběh, jela jsem od Prahy na Moravu a zastavený pán vypadal velice solidně, tak jsme si povídali a já jsem při té debatě prokecla, kde působím.
0: Mm-hmm.
1: A pak mi začaly chodit dopisy. Ovázané růžovou mašličkou a velice by si přál vidět mi nahou.
0: Takhle byl přímo osobní v těch dopisech?
1: Jo. Já trdlo ty dopisy vyhazovala, pak jsem si říkala, bláhová, proč si to nenechala, mohli se kamarádi zasmát. A byl to pán z Brna, Leninova ulice, doktor Král.
0: No tak teď jste porušila GDPR, ale to už je, bohužel, musím říct, vaše záležitost v tomto případě.
1: Ale já si myslím, že on už dávno nežije. A já to říkám proto, že vy jste taky z Brna, tak ať se smějete taky i vy. Tak mám druhou příhodu, to jsem pozvala asi o 10 roku mladší sestřenici z Mladé Boleslavy a dostali jsme pozvání do Vrátné doliny na Slovensko a povedlo se nám chytit autíčko s řidičem prostě Slováka.
0: Mm-hmm.
1: A ten nám vyprávěl a řekl, Moraváky ty mám rád, ale Čehuny, že nemusí. A ta sestřenice radši mlčela, aby náhodou nezjistil, že ona je z Čech. A dojížděli jsme už prostě jeli jsme u Slovenska a před námi se objevil vysoký, dlouhý
0: jalovec,
1: pán, který štrikoval silnici zleva doprava, zprava doleva. Náš pan řidič říká, a tu ná vidíte pravého Slováka. Jo, pravého originál Slováka.
0: Originál tak. Slováka, ano. No, Borjevkovička.
1: A pak mám ještě třetí příhodu. To se mi stalo, potřebovala jsem z Olomouce směr Brno a už bylo k večeru autobus nejel, tak jsem šla stopovat a zastavil mi pán. A v tom autě byla divná atmosféra. Tam něco klepalo a takový zvláštní dusno. A tak jsem si říkala, dohaj, mám si držet dveře a případně vyskočit za jízdy, kdyby bylo zle.
0: Hmm.
1: A pak mě napadlo, že teda že s pánem rozmluvím. A zjistila jsem, že pán jede ten den od rozvodu, v Olomouci nechává manželku a syna. A že jede k rodičům na Vysočinu.
0: Hmm.
1: A pak mi velice děkoval, že jsem ho z toho nejhoršího dostala.
0: Smím vědět, jestli jste jej z toho dostala mluvením, tím, že jste si s ním povídal? Ano.
1: No, povídali jsme si a jemu se ulevilo.
0: Mm-hmm. Vy jste byla vlastně takový anděl. Jemu se slaný.
1: Prostě bylo to tak, no.
0: Hmm. Paní Ivo, máte prapotomky, máte vnuky, vnučky?
1: Mám vnoučka.
0: Jednoho vnoučka.
1: 13 roku.
0: Kdyby vám řekl, že chce taky vyzkoušet stopování, co byste mu řekla?
1: No, myslím, že dnes bych to... To je věc jeho rodičů, ale já bych mu to moc nedoporučovala.
0: A zdůvodnila byste mu to nějak? Třeba vás teď poslouchá a říká si, je, babička stopovala, tak to já bych taky zkusil.
1: Ten v tuto dobu spí.
0: No tak dobře, ale... no... Chtěl jsem z vás dostat jenom tu odpověď.
1: Určitě mě se stane, že třeba až budeme spolu mluvit, takže tyhle ty příhody ze stopování mu ráda popovídám.
0: Paní Ivo, děkuji za váš telefonát, za vaši důvěru, za vaši upřímnost a mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Pane Borku, mějte se dobře.
0: Děkuji.
1: A všichni dobrou noc.
0: Dobrou noc všem. I když noční linka je teprve, no ani ne ve své polovině. Až do zítřejší jedné hodiny potrvá a až do zítřejší jedné hodiny můžete telefonovat i psát na téma stopaři, stopařky, stopování.

0: Všechny vás zdraví Helena, která napsala: přemýšlím, jestli bylo stopování českou raritou, nebo existovalo i v jiných evropských státech. Už hodně dlouho žiju v Ontáriu a tady jsem nikdy žádného stopaře neviděla. Jako mladé holky jsme stopováním s kamarádkou projeli hodně míst, stopovala jsem ale i sama. Teprve dnes si uvědomuju, jak hodně jsem riskovala. Popravdě řečeno, i kdybych nějakého stopaře někdy někde viděla, bála bych se zastavit. A v žádném případě bych nestopovala sama. Tady, rozumějte v Ontáriu, je auto nutností, protože veřejná doprava velmi často chybí a proto tu asi nikdo nestopuje.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdy může stopování způsobit problémy. Já rozhodně nemluvím o tak, řekněme, vypjatých situacích, jaké tady už byly zmíněny. A nebo třeba tak, jak to bylo ve smrti stopařek. Ale možná jste měli se stopem i humorné zážitky. Nemusela to být jen, dejme tomu, žárlivost manželky nebo žárlivost manžela, když řídila manželka a on či ona vzala stopař či stopařku. Možná nám něco podobného poví paní Dana, ale rozhodně by to mělo být o stopařích, stopařkách a stopování, což je téma noční linky. Přeju vám v ní dobrý večer, paní Dano.
1: Dobrý večer, tady Dana, jsem z Jižní Moravy od Hodonína z Podluží. Poslouchám noční linku, protože žehlím kroje. V nedělu půjdeme všichni v krojích na Božské srdce, na slavnost, takže teď se věnuju škrobení, žehlení, takže
0: ale to, bude to je dlouho, práce, která vám zabere polovinu noci.
1: To mě zabere, to si pište. Ale teďka k vašemu tématu.
0: Ano.
1: Tak byla jsem 17 leta, 77. rok, byla jsem 17 letá slečna, byla jsem se okoupat v Lužicích u Hodonína, v takové, no, v kaluži, a jela jsem, prostě už jsem byla okoupaná, měla jsem na mokrých plavkách minisukinku oblečená a čekala jsem na autobus, ale byla to neděle. A teďka jsem nevěděla, mám stopnout, tak jsem jenom tak mávla autu, zastavilo mě, byli v něm dva šikovní hezčí chlapci tenkrát, no a dopadlo to tak, že mě dovezli dom, já jsem zjistila, že to byli z vedlejší jediny, no a dopadlo to tak, že řidič se mnou chodili jsme potom spolu 3 roky, byla z toho svatba, měli jsme mám už dnes dvě děti, postavili jsme domek a dopadlo to tak, že teda manžel mě zemřel po 12 letech manželství, ale prostě našli jsme se u toho stopu. No, to bylo naše seznámení.
0: Víte, já to sice dopředu neříkal, ale říkal jsem si, jestli pak se dnes nedostane na nějaký příběh, který byl spojen se stopováním a který skončil třeba i svatbou, když už neznámostí, nebo
1: ano, skončil svatbou.
0: Svatbou s dvěma dětmi.
1: Takže můj stop skončil svatbou s dvěma dětmi. No a pak ještě mám další stopaře, jsem teda brala, dneska už jich neuvidíte nikde, ale stopaře jsem brala, dokonce jsem měla kdysi stopaře, který si ode mě ještě aj, já bych potřeboval z Hodonína, ale já odbočuju na Dolní Bojanovice, no dobře, Břeclavi to mám ještě, to je ještě daleko. No tak jsem ho do té Břeclavy zavézla. Onže, ale já už nemám ani na vlak. No tak jsem mu dala 200 korun. Zavézla jsem ho do Břeclavy na vlak. Viděla jsem, že teda na ten vlak opravdu nasedl. A tak jsme se rozloučili a to bylo všechno. Pak jsem ještě já sama stopovala, když jsem byla jako dost vysokém, jako byla jsem těhotná.
0: Měsíc.
1: A stavěli jsme domek, byl 82. rok, pozor, nebylo nic. Tak jsem jela do Borkován nad Klobouky u Brna, že pro dřevo na vazbu na střechu. No tak jsem měla teda bříško, jel balónek, no a tak jsem domluvila střechu a teďka jak se dostat zpátky. Tak naproti té pile do takého břehu byl zase tý hrach a bylo tam hrachu, tak jsem si čupla do hrachu, najedla jsem se hrachu, zběhla jsem z meze, mávla jsem na auto, zastavili mě taci dva Slováci mladí, že kam jedu, říkám, jedu do Starého Podvorova, ale tam my nemáme cestu, ale víte, co, my vás dovezem, tak mě dovezli až dom, takže jako to byl takový můj... Taká moja zkušenost.
0: Já vím, že bych to možná neměl říkat, ale taky se vám zdá, že dnes už takováhle srdečnost by asi nebyla?
1: No, víte co, já nevím. Tenkrát snad nebylo tolik podvodníků a tolik lumpů, nebo já nevím. Prostě dneska už je to o strach. Nevím, no prostě ani není vidět těch stopařů, není vidět. Mladí lidé dneska je mu 18 a už má auto, no tak co by stopoval, že? No, a nám to bylo vzácné.
0: Paní Dano, ale moc krát vám děkuji za tenhle váš příběh, který vlastně začal stopem a skončil svatbou. Krásné.
1: Ano.
0: Moc krát děkuji a přeju vám krásný nový den.
1: Dobrou noc přeju.
0: A ať vám jde to žehlení a škrobení krojů. Naslyšenou.
1: No, bude to ještě na dlouho. Naslyšenou.
2: Noční linka.
0: Už minutu platí datum 13. června, tedy aspoň v našich zeměpisných šířkách. Pokud nás posloucháte v jiném časovém pásmu, tam za to samozřejmě ručit nemůžu. Ale tady, v České republice, potažmo v Brně, odkud pro vás vysíláme noční linku na téma stopaři, stopařky, stopování, už máme 13. A svátek mají všichni Antonínové, takže pánové, zdraví, štěstí a lásku. A vraťme se k příběhům na téma stopování, stopaři, stopařky. Telefonujete na číslo 731 800 900 a píšete na web rozhlas.cz/linka. U mikrofonu je Borek Kapitánček a ještě dalších 55 minut máte na to, abyste ten svůj příběh o stopování, stopařích a stopařkách dostali do vysílání. Jsem připraven citovat z našeho webu, jsem připraven na telefonáty. Můžeme začít.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Přeju krásný nový den, 13. v měsíci červnu. Posloucháte Noční linku na téma Stopaři, stopařky, stopování. A pana Vlastimila, který čeká na telefonu 731 800 900, zdravím do Pardubic. Pěkný večer.
1: No, pěkný večer, poslouchám vaši linku, někdy je to smutné, někdy veselé, teď bych chtěl něco veselějšího, aby ti lidi měli trošku taky lepší pocit.
0: Rád si poslechnu vaše příběhy na téma stopaři, stopařky, stopování.
1: Takže příběhu je mnoho, a tak jenom jeden nebo dva. Tak jeden ten, kdysi dávno, ještě v 90. se vozili autobusy z Vysokého Mýta až na ruskou hranici. Přes Moravu až tamhle, já nevím, na Slovensko, až na východní hranici, kde se předávali ty autobusy těm Rusům, kteří by potom měli dál, že jo. Mm-hmm. No a jelikož vždycky oni vyrobili v tom Mýtě, jdeme to mají 20 nebo 15 autobusů, a teď se potřebovali se na 20 lidí, kteří pojedou s tím autobusem jenom tam, že jo. Mm-hmm. Zpátky nás brali vlakem, že jo, jízdenka. No tak jenom mě jako naverbovali taky, tak jsem se, já jsem měl dvojku, že jsem jezdil kdysi, a tak jsem sedl do toho autobusu a dostal jsem takzvanou karosu čabajka, tomu se říkal, on byl takový dlouhý městský autobus, který se lámal, jo, ta harmonika. Mm-hmm. No a o to by nešlo, tak jsem vyjel, no a jakož ta cesta byla strašně dlouhá, to bylo kilometr od kilometru, tak mě napadlo, my to měli zakázaný, že jsme nesměli brát stopaře, jo. Mm-hmm. Protože tam šlo o bezpečnost a všechny ty předpisy, no tak jako mladý kluk, tak jsem si z těch předpisů celkem nic moc nedělal, jo. Takže vyjel jsem a teď jsem začal po těch městech, tenkrát byl stopal víc, jo. Do toho autobusu prázdného jsem začal sbírat ty lidičky, jo, vždycky 30 kilometrů jedna parta vystoupila, nastoupila druhá parta. No, myslím, že to bylo strašnou srandu a lidi byli veselí. A to bylo někde, až tam je Žilina Čata, už si nespomenu kde, nastoupil takový děda, a jako slova, že tak jsme kecali, že jako tenkrát to bylo jedna republika. No a on vytáhl slivovicu, ale nějakou takovou dost ostrou, a začal tam ty cestující, nebylo to plný, to bylo 8-7 lidí. Jo.
0: Takový malý zájezd začal, jenom, no.
1: No mini, no tak jsem začal ten, je mě teda ne, já jsem viděl, ale on jim to začal nalývat, ne, jako jo, prostě jo. No a to oni pili jak zadarmo, že což jako šlo, že jo. No. A teď ta legrace byla ta, že začali zpívat strašně veselo. No a že jsme přijeli tamhle někde za Žilinu, už někde to bylo, a nechtěli vystupovat, se jim tam líbilo, jak jsem nějako to vyexpedoval, jo. A pokračoval jsem dál. No a ten děda říkal, pán vodič, tu máte jednu flašku, měl mám mi zbyla, vypít, až dojedete, tak to vypítě. Mm-hmm. No a tak to pokračovalo přes celé Slovensko, tam se mohlo vystřídat takových 20 nebo 30 lidí. Vydal. No strašná sranda, to je ty zkázky, člověk byl sám, tak se nudil, poslouchal, co kdo povídal. My jsme přijeli na to místo, předali jsme ty autobusy, oni nás svezli jedním autobusem do Košic a tam jsme měli zajištěný vlak. Oni nám tam vyplatili asi 300 nebo 400, už to si nepamatuju, za ten převoz toho svozu. Mm-hmm. No a já jsem vytáhl tu slivovici, jo, a teď jsem měl vlakem do České, rychlíkem jsem měl do České Cvo a my jsme měli ještě s těmi ostatníma vidíčema, jsme měli ovinané kupé. A v tom kupě jsme seděli, každý si koupil flašku, já jsem nemusel kupovat, protože jsem dostal od toho dědy, jenže ta slivovice byla nějaká strašně začarovaná, my jsme prostě to vypili a bylo nám potom jako nešpatně, ale bylo to prostě veselý, že jsem zaspal a jel jsem až do Pardubic, jo, přijel jsem, jo. Ne, to byla taková legrace, no.
0: To je krásný příběh, Vlastimile.
1: No ale dneska už je to promlčené, protože tenkrát to zakázané, jsme to byli nový autobusy, že jo, nesměli jsme nikoho svízt, že jo, to je jasný. A ještě bylo riziko to, že za tou kolonou těch 10 autobusů, co jel, jel technický vůz, kdyby se nějaký pokazil, že to budou spravovat a ti nás nesměli vidět, že tam sedí lidi, že jo. Mm-hmm. Tak nějak jsme se tomu vyhli, no, tak jsme s tom měli strašnou srandu. To je jeden takový veselice. Pak ještě, jestli můžu, jeden
0: malý
1: krátký. Mm-hmm. To bylo někde v 90. jsem jel s Lijackou z Opavy do Olomouce a tenkrát to byl takový začarovaný, byla strašná zima, bylo 25 stupňů pod nulou, nebo ještě možná víc. A ty osobáky zamrzaly a to. A já jsem kliku, že jsem měl fakt nějakou dobrou naftu, natočil jsem to a jel jsem do té Olomouce, jo, z Opavy. Mm-hmm. No tak to nějako jelo, jo, a v autě byla zima, teda relativně na to moc nevytopilo v té zimě a jedu a v jedné vesnici před tím Berounem moravským vyběhla nějaká paní a skočila mi jako před auto, zastavila mě. Tak se zastavil, že co se děje? A říkala, já jsem paní učitelka, tady mám asi 7-8 dětí a nějaký autobus je měl naložit a zvést do Štemberka, ke škole, do školy. Mm. Ale oni ty děti byli strašně zmrzlí, jo, protože ten autobus někde zamrzne prostě z nějakých důvodů nemohl dojet, jo. On tam přijel jeden autobus, se tam vysadil a pak přesedali na další. Říkám, tak já vás svezu, ale vrazíme strašně moc, bylo 8 nebo 9 dětí a ona. Říkám, no tak ne, nic se nedá dělat. Nenechal mi tam zmrznout, tak se mi to byla líjaska, no mě vzali bylo lůžko, nakladák, tak se mi tam všecky nacpal do toho. A to už je taky promlčený, jo. Tak se mi všecky nacpal, jo. Mm-hmm. A teď jsme jeli jako zájezd, oni seděli na sobě, jo, ještě prašny a všechno tam. To bylo. Mm-hmm. No a teď, že jak oni byli zmrzlí, tak oni vlezli ke mně.
2: Tam bylo teplíčko.
1: Bylo teplo, ale oni z těch těl zmrzlejch, jo, oni byli fakt, už byli fialové ty děti, to bych se, nevím, no prostě, do minus 25 nebo skoro 30, jo. Mm. Oni byli navlečeni, tam stali 20-30 minut a za tu chvilku byli hotoví. Tak z těch těl vylítla ta pára, ten dech a to a mě se okamžitě všechny ty okna zamržily a zamrzly. Já jsem říkal, ježím, a to bylo 5 minut a bylo celé auto bylo zevnitř zamrzlíkal. Tak se zastavil samozřejmě, že jo, vytáhl škrabku a teď všechny ty děti museli ty okna škrabat, jo. Aby jsme viděli, že oni oškrabali kousek a on to zase zamrzlo, jo. Než se oni trošku ovály ty těla, jo, a to oblečení a to, tak jsem asi 20 minut stáli. Tam se potom dojel, jsem vysadil u školy a ti mi mávali a že mi ho napíšel, já jsem jim na adresu a už se neozval nikdo. Ale byla taková legrace, no, prostě se svedli, no.
2: Vlastimile, i vy máte všetko velmi dobré zakázané srdce a moc krát vám za to děkuju. Jednak všetko za vaše příběhy a za samotný ten skutek, zejména to, že jste, no, v podstatě zachránil ty zmrzlé děti.
1: A tak oni, jako by snad je někdo svezl, ale ani osobáky moc nejezdili, jo. To bylo, ráno jedu do školy nějak před 8, že 7 hodin ráno, no. To jako, asi mě nezmrzí, třeba je někdo do toho, ale telefony tenkrát nebyly, je, ještě, že jo, to byla zastávka a to, takže člověk se nechce vytahovat, to chraň Bůh, tam to se jak vzpomene, že jo, no.
2: Moc krát vám děkuju, Vlastimile.
1: S tím autobusem to vám byla sranda, ještě, že tam ten děda mi říkal, že by aj ovce, keby jsem išel ještě někdy, že by aj ovce, já říkám, no ovce nemůžu, to by se tam v tom, ale jako
2: ještě by tam nějakou zapomněl se, možná v tom autobuse.
1: Oni by se tam vešli, ale to slivovice, co tam nechal, to bylo hrůza.
2: Tak máte vzpomínku do smrti. Mějte se pěkně, díky.
1: Já chci všem těm posluchačům popřát pěknou noc a pěkné ráno, ať se na to dívají všecko pěkně, jo, jako na svět, jo, není to všechno tak špatné, jak se to všechno jeví někdy a to je zbytečné takhle. Tak souhlasím. Se všichni mějte pěkně, dobrou.
2: Dobrou noc.
3: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Stopovali jste někdy? Berete stopaře? A jsou ještě stopaři a stopařky? O tomhle si povídáme v noční lince, kterou právě posloucháte. A máme na to ještě asi 40 minut, abyste ten váš příběh řekli všem, kteří jsou správně naladěni. Na noční linku Českého rozhlasu. O paní Zdeně, která čeká na telefonu, by se vlastně dalo říct, že je profesionální stopařkou. No tak třikrát tento týden stopovala. Že je to tak, paní Zdeno?
1: Ano. Ano, je
0: dobrý
1: to tak.
0: Večer.
1: Dobrý večer, já jsem stopovala, když mě bylo asi 16 nebo 17, to jsem teda s kamarádkou a jezdili jsme na různý čaje v neděli odpoledne. Nemohla jsem doma říct teda nic, protože by mě už rodiče nepustili nikam, protože to nebylo taky moc bezpečné. A v dnešní době, protože vy to u nás znáte, jak to je, naše obec je hodně furt do kopce a já se potřebuji dostat na různé místa, na různé srazy, tak si stopnu. A já jsem již teda tady z vedlejší obce, byla jsem u holičky a začalo pršet čerstvý účest, tak jsem nemohla, že, mlchnout. Tak jsem si zastavila, no ale byli to teda celá známí, nemůžu říct, že by nebyli, no, ale nevím, koho stopuju.
0: No, tak je to vždycky trošku sázka do loterie, když vám zastaví někdo cizí.
1: Ano, a teďka u nás máme různé takové, jsem měla setkání a to říkám, to je ta obec je furt do chopce, tak do restaurace jsem měla v týdnu, tak jsem si stopla. A byl to takový neznámý, který mě řekl, že má pronajato u nás zahradu a je odchudcí, no a tak jsem tak, a potom jsem dneska stopovala, měli jsme dětský den, zase na hřišti u Sokolovny. A tak se rázat taky takový počasí a to, tak jsem si stopala. To jsem teda byli velice známí, teda oni tam nám pomáhají, a všem tam jsou to myslivci a tady z okolních vesnic a vezou tam různé věci ukazovat dětskám. Takže to bylo známý teda, toho jsem poznala. Ale já nevím, koho stopuju.
0: A už se vám někdy stalo, že by vás neznámý řidič třeba obtěžoval po té, co vás nabral, co by stopařku?
1: Nemůžu říct, že ne, už ne, protože většinou jsou to tady blízko, takže to není zase takový, jak to bylo dřív, že to nemůžu říct, že ne. Ale jezdím ještě taky, že je to taxi tím Boltem, jezdím a taky nevíte, to mě i ta řidička říká, že vozí jenom ženy, protože ti muži třeba obtěžovali.
0: Jako řidičku.
1: Jenom ve dne, ano. Ono tady ten Bolt je to výborný, ten taxík, ale taky to neví, kdo to může být, že?
0: No, je to vždycky sázka do loterie, když řídí někdo, koho neznáte.
1: Tak aby si někdo nemyslel, že se stopovala dřív, já stopuju dneska.
0: No, jak říkám, profesionální stopařka, to je paní Zdena. Děkuji vám a přeju vám krásný červen. Krásnou sobotu, je už 13. Naslyšenou.
1: Ano, děkuji, naslyšenou.
0: Dobrý večer linkařům přeje Jana, která na web rozhlas.cz/linka a berte to jako výzvu, můžete pořád ještě psát svoje příběhy na téma stopaři, stopařky a stopování. Tedy Jana píše, stopování u nás v rodině máme. U nás v rodině se traduje stopařská cesta neteře z Karviné za svým chlapcem na vojně v západních Čechách. To bylo ještě před revolucí. Místo si nepamatuji, ale bylo to přes celou republiku. Oni se nakonec vzali. On má letos 57, ona bude mít 56, ale jestli by ta dívčina stopovala dnes, to pochybuji. U nás stopaře neuvidíš. Já jsem s kamarádkou stopovala jednou a máma mi tak vynadala. A hlavně po zhlédnutí filmu Smrt stopařek jsem už ztratila o stopování zájem. Takže já stopování nefandím, to jen v nevyhnutelném případě, ale neodsuzuji to. Podepsána Jana.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: Dobrý večer, milé posluchačky a vážení posluchači. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jsou to stopaři a stopařky a stopování samotné, které je v našem zorném úhlu pro tyto dvě hodiny. Je to paní Dana, která nám k tomu má co říct. Dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer přeju vám a všem. Vám, Borku, a všem posluchačům samozřejmě.
0: Děkuji, všem stopařům a stopařkám taky. Jo?
1: Ano, také především, ale já zalovím trošku v paměti, já jsem opravdu lovila v paměti.
0: Jak je to dávno, co jste stopoval? No já taky vlastně, no, naposledy na vojně. No,
1: tak jako naposledy to bylo 25 lety a to teda řeknu asi na začátek, to je takový úsměvný docela. No a to právě se mi stalo to, že mi ujel autobus, funknul mi prostě před nosem a já jsem se nutně potřebovala dostat do Písku, což je 25 kilometrů, že jo, tady odtud. Dneska už 20, dá se říct. Aha. Já jsem se tam nutně potřebovala dostat na schůzku s jednou paní. A představte si, že jsem teda vyšla, musela jsem šlapat pěkně pěšmo, no auto nemám teda, já jezdím na kole maximálně, no a vyšla jsem na tu výpadovku, na tu hlavní, prostě z Plzně na Budějce a já jsem prostě první, co jsem si říkala, mám stopovat, nemám stopovat, že v téhle době já bych se prostě bála, jo, taky jsem viděla film, že a taky už bych to neriskovala, ale já jsem tam fakt nutně potřeba dostat a představte si, že první auto, který mi zastavilo, tak bylo pohřební auto, bez rakve teda.
0: No to jsem se chtěl zrovna zeptat, no.
1: Ono mě dovezlo skutečně až na místo. No ta moje kamarádka, ještě se mi zeptal v Písku, jo, já jedu do Písku cestou, jako, pohodě, já tam mám dost času, tak kam budete chtít zavést? A tak jsem si říkala, no tak jako využiju toho, že jo, proč ne? A byl velice slušný ten pán, jako jo, jsem si říkala, tak kdyby to měla být moje poslední cesta, to bych nerada, ale prostě, tak on mě tam skutečně dovez, no ta paní, co tam na mě čekala, když teda jsem vystoupila z toho pohřebáku, tak ta byla úplně hotová, ta byla prvně v šoku a potom se hrozně smála a chytali jsme se prostě, celý asi 2 hodiny jsme se jenom smáli tomu.
0: Jela jste na sedadle spolujezdkyně anebo vzadu?
1: Samozřejmě, jako dopředu mě vzal.
0: Dopředu. No tak pro jistotu, no, jestli jste to měla ležmo nebo sedmo.
1: Ne, ležmo jsem to ne. No a druhý příběh, ten je takový veselější, ale no jako skončil dobře, ale to, já už jako v téhle době, za 40 let tak zpátky zhruba, jo, možná 42. A já jsem prostě tehda, jsem jela vlakem do Budějic a tam jsem si to vyřídila, co jsem potřebovala a vracela jsem se. A já jsem se ve Strakonicích, kde teda rychlíky nastaví jako v každý stanici, že jo, samozřejmě. A já jsem se začetla do zajímavé knížky od Oša. A já jsem prostě tu filozofii tak hltala, že jsem zapomněla, že prostě mám vystupovat v těch Strakonicích a ono mě to vezlo dál a ono pak to staví jenom v Horažďovicích a tam by jsem se vůbec nijak nedostala.
0: No v Horažďovicích tam mají krásnou čekárnu, jednou jsem tam spal na dřevěné lavici, no právě na vojně, právě.
1: A to tam, no to mi povídejte, to jsem si jako dovedla představit, že teda musím dojet až do Nepomuka, což je vlastně Nepomuk, ale tam je to zase strašně daleko, to nádraží je prostě daleko hrozně od, tam se kříží sice vlaky, ale je to daleko prostě na silnici. No ale měla jsem velké štěstí v neštěstí, protože já jsem teda okamžitě tam z automatu jsem volala na pevnou linku domů, ještě jsem měla pevnou linku, bože říkám tak 40 let, a na jméno, tak jsem volala jako synovi, protože oni mě měli čekat tady v Blatný, tam ze Strakonice má přípojku, ten rychlík a měli mě čekat jak 17:30. No a já jsem prostě nepřijela. A naštěstí to bylo v létě. A teď si představte, to moje pnutí, kdy já jsem teda musela požádat toho výpravčího, tenže že někdo se vrací ze směny, že mě vyveze na tu výpadovku, na tu hlavní silnici, zase tu plzeňskou, to je pro mě osudná prostě, plzeňská, budějovická. No ale on mě tam vyvezl a říkal, ale já vám víc nepomůžu. A představte si, já jsem zastopovala, já jsem prostě jedno auto jelo, to bylo úplně plný, druhý auto, tam byly dva pánové vpředu, to jsem si říkal, jo, a teď se hnala šílená bouřka. Jak takový to, vyloženě takový to krupobytí, černý mraky všude kolem, jo. Teď já prostě na té hlavní. Já jsem si říkal, co já budu dělat, jo, pro mě nikdo nepřijede. No tak jsem prostě mávla a oni zastavili a já umím naštěstí ještě v dávných dob velice dobře rusky. A byl to Ukrajinec, nějakým takovým poločechem. Ale oni mě, představte si, dovezli mě nejenže na místo, ale ještě mě pozvali na večeři.
0: No, tak.
1: Platné přímo.
0: A
1: moje děti byly bezpečí, že já prostě se vrátím. Jo, já jsem říkala, já prostě to risknu nějakým způsobem, asi budu muset na stopa. Prostě nevěděla jsem vůbec, koho bych se dovolala. Jako, říkám, mobily nebyly v té době při 40 let ještě. Tak. Takže jako nic jiného mi nezbývalo. A já jsem se pak celou cestu modlila. Já jsem seděla sice zádu za nima, ale konverzovala jsem celou tu dobu, protože říká, kdyby byli podezřelí, tak vyskočím snad za jízdy. No a dopadlo to dobře. A oni mě pozvali ještě v Blatné na večeři. No a pak jsem přišla domů, tak jsem to vyprávěla dětem. A oni mi říkali, mami, v životě už nikdy. A já jsem slíbila, a taky od té doby už jsem nikdy, kromě toho do písku teda s tím pohřebákem.
0: Jo. No tak, ale to taky stálo za to, to musím říct. Ale paní Dano, já vám musím poděkovat i za to, že jste mi vlastně připomněla ty Horažďovice. Já přiznávám se, že už nevím, trošku se mě to motá. Já vím, že jsem tam, ano, přespal, že mi nějak ujel vlak a potom, že jsem...
1: Tam je to nádraží taky odlehlý.
0: A potom jsem se nějak dostal do Sušice, ale už taky nevím jak, to je myslím dalším vlakem, ale potom vím, že z Rejštejna už nejel, že mi nejel autobus, jo, směrem nahoru.
1: Takže... Byl až někde u Rejštejna?
0: No, já jsem byl na Zhůří dokonce, já jsem byl na Hůčské hoře tam, ale z Rejštejna jsem potom nahoru...
1: Ale už... jste dobře, že Šumavy, když jsem tam jel.
0: No,
1: tak do někdy...
0: Tak jsem si v Rejštejně stopnul nějakou 12-3, byl jsem v uniformě, tak vojáčka se jim zželelo a vzali mě až do svojiše, protože potom nějak se vraceli zpátky, tak už jsem to došel. No tak moc krát děkuju za tyhle vzpomínky.
1: Co, já vám jenom chci říct krátce už a rozloučím se, abych nebyla fakt to nenatahovala. Já vám chci říct, že mý rodiče mi zakazovali vyloženě stopovat, ale já jsem měla ještě jednu i příhodu, ale to mě bylo nějakých 17, když jsme utekli s Chmelou, ale to jsme jeli hromadným stopem, jo, tak to bylo dobře, akorát na to, že jsme dostali dvojku schování, ale mý rodiče mi to zakazovali, já jsem to nikdy vždycky respektovala a nikdy bych prostě neriskovala, ale tohle byla prostě moje jediná záchrana a říkám, seknutýma rukama jsem to přežila a ještě večeře, takže úžasný. Mějte se krásně všichni a všechny posluchače zdravím a přeju krásný víkend.
0: Mějte se krásně. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu dnes na téma stopaři, stopařky, stopování. Paní Nikol, taky se vám zdá, že stopařů nějak ubývá? Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já právě volám z té strany, že si myslím, že právě stopování je úplně super a já jsem velmi aktivní stopařka, teda spíš hlavně na cestování, protože je to skvělý způsob, jak poznávat lidi, země a úplně bych to všem doporučila, protože díky stopování a cestování, teda za pomocí stopování, mám mnoho skvělých zážitků a rozhodně si myslím, že by se lidi neměli bát. Samozřejmě lepší je to ve dvojici, ale rozhodně doporučuji, protože když člověk přijede buď vlastním autem někam a jenom vyleze z auta a vyfotí si nějakou památku, tak zdaleka nepozná třeba tu zemi, nebo i ty příběhy těch dalších lidí jsou hrozně zajímavé.
0: Kde jste byla nejdál stopem?
1: Na Islandu jsem byla, ale ne jakože dnes Česká, ale procestovala jsem Island stopem, nějakých 800 kilometrů jsme tam stopem najezdili s přítelem, takže teda je pravda, že je tam výhoda, že člověk není sám, ale přestože nemám úplně dobrou angličtinu nebo nepovažuji se za člověka, který by se domluvil snáze, tak rukama, nohama se člověk dozví od těch lidí, ať už od místních, nebo od, oni jsou taky třeba cestovatelé a půjčí si auto, tak se dozví i o nich něco zajímavého. Takže já těch zážitků mám opravdu hromadu, takže to by bylo na mnoho vysílání dopředu, kdybych měla povídat.
0: Dobře, já vám zkusím položit pár otázek. Stopovala jste vždycky jenom s přítelem, nebo někdy i sama?
1: Ne, začalo to jako strašně dávno, tak jak jsem poslouchala jiné příběhy v těch jako 14, 16, kdy mi ujel autobus, že jo, ale to jsem se teda jako vždycky bála, protože všude člověk slyší ty výhružné prsty, ne, a byla jsem jako obezřetná, třeba většinou to buď někdo věděl, že teda pojedu stopem nebo tak, takže nebylo, jakože, jako sama už jsem stopovávala i tenkrát, jako dřív.
0: A řekla byste, že je třeba nějaký rozdíl mezi tím, jak se chovají a třeba i tváří řidiči na Islandu, když už jsme jej zmínili, a u nás?
1: Myslím si, že to je o tom, na koho člověk zrovna narazí, ale většinou právě, že když někdo zastaví, tak už náturou si myslím, že ten člověk jako zvlášť, když vidí jako něco jiného, je přesně, když člověk stopuje, že se potřebuje dostat do práce, ujel mu jako autobus nebo tak, ale oni, když vidí ty lidi s těma krosnama, prostě promoklé, že stopují prostě půl hodiny někde v dešti, tak oni jsou vlastně hrozně milí a vždycky nás jako dovezli, kam jsme třeba i potřebovali. A myslím si, že většinou ti lidi jsou jako hrozně fajn, ať už je to jako Česko, ale je pravda, že mám víc zkušenost teda se zahraničím, protože tady úplně jako, že není důvod tak procestovávat tady tuto zemi, což je sice škoda, ale...
0: No před námi je léto, letní prázdniny a to bývá doba, kdy se třeba možná i stopaři a stopařky vydávají na nějaké další cesty, možná byste to mohla potvrdit, ale já bych se chtěl zeptat, když už jste byla, a nemusíme mluvit jenom o Islandu, když jste byla na mnoha cestách právě tímhle způsobem, stalo se, že vám třeba řidič nebo řidička doporučili nějaký cíl, že jste prostě vyjeli takzvaně na blind a až teprve od řidiče, který vás nabral, co by stopařku, jste se dozvěděli třeba tamhle je krásná katedrála, nebo tam je dobrá hospoda a podobně?
1: No právě, že samozřejmě, že ano, ti lidi prostě jsou nadšení z toho, že mohou někomu ukázat tu zemi a nás doslova v uvozovkách unesl takový starší pár přímo místní z Islandu a začali nás prostě, oni s náma najezdili asi dalších jako 60 kilometrů, protože nám prostě chtěli ukázat ta lávová pole a uzavřená městečka Grindavík, kde prostě je popraskaná ta země kvůli té sopečné erupci, takže oni, a potom nás pozvali i domů, že jo, že mám potom druhý den jako přijít k ním na kafe a hodili nás potom druhý den i na letiště, takže jako ti lidi jsou prostě skvělí a řeknou vám, kde co můžete vidět, když natrefíte právě na ty místní a někdy vás opravdu unesou a povozí.
0: Paní Nikol, já vám moc krát děkuju za váš telefonát a přeju vám ještě mnoho bezpečných a krásných kilometrů stopem.
1: Děkuju i ostatním, také přeju to samé. Mějte se hezky, naschledanou.
0: Naslyšenou. O stopování si můžeme povídat i po písničce, kterou vám zaspívá Valdemar Matuško, ale už to nebude trvat moc dlouho, ta možnost zavolat na tohle telefonní číslo.
2: Noční linka čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž

0: O stopování, stopařích a stopařkách nám teď v noční lince Českého rozhlasu poví paní Iva. Tak nejdřív dobrý večer.
1: Dobrý večer, dobré ráno, brzké.
0: Dobré ráno, samozřejmě, taky je možno. Ale na které straně barikády vlastně jste? Byla jste stopařkou nebo jste byla tou, která nabírá stopaře?
1: No, já jsem vždycky chtěla být stopařkou, ale mně nebylo nic dovoleno. Ale to je minulost. Mm-hmm. Měla jsem takové složité dětství, takže já jsem nic nesměla. A na té druhé straně bych asi byla ráda, protože, jak říkala paní přede mnou, ráda se setkávám s novými lidmi, ale nemám vůbec nic, jenom dobré srdce, takže nemám ani auto.
0: Takže musíte stopovat stejně. Nic jiného nezbývá.
1: Ano, já se snažím stopovat většinou poslední léta, jenom když je mi třeba hodně zle. A fakt třeba někam nedojdu s mou neuropatií. Bohužel, když bych řekla, třeba přejede kolem mě, mám asi smůlu oproti té paní, přejede kolem mě 40 aut a nikdo mi nezastaví. Třeba vypadám špatně, já nevím. Opravdu mi nikdo nezastaví.
0: No, záleží třeba taky na stylu, kterým stopujete. Jak to vlastně děláte?
1: Já nestojím uprostřed vozovky, to opravdu ne.
0: No to bych ani nedělal.
1: Já jsem spíš taková decentní stopařka, že tam prostě jako jednou nohou stoupím a jednou rukou jako stopuju. A nic. No, ale tak to už je všechno pryč, ale jenom jsem chtěla říct si takhle ten pozdní čas vysílací, za chvilku končíte, že mě někdy napadá, že by bylo potřeba zastavit svět a všichni lidi vystoupit a říct si, sakra lidi, co to děláme.
0: Jo, tak to mě napadá tak 10krát za den.
1: Mě asi 100krát, jako. Tak, asi takhle, no. Tak teď píšu svou knihu další, píšu o českém školství a to by taky potřebovalo zastavit a nastoupit do jiného rychlíku.
0: Tak v tomhle ohledu jsem rád, že už je to dávno za mnou.
1: Ano, rozumím.
0: Takže, už je tak dávno, takže, že už se ani nepamatuju, jak je to dávno.
1: Takže ta paní přede mnou, jak říká, jak je to paráda, jak se všude dostane. Jo, je to určitě fajn. A možná, až budu mít peníze, tak budu taky cestovat a budu stopovat a budou mi zastavovat.
0: No ale já bych řekl, že stopování, neříkám, že je synonymem, ale tak trošku souvisí s tím, že člověk nemá tolik peněz. No ale zase dneska už jsou všechny ty levné letenky, že víme.
1: Jo, určitě, ale když nemáte vůbec nic, tak je to celkem bez diskuzí.
0: Jo, tak to jo, to musíte potom psát tak, knížky o českém školství.
1: Píšu, ano. Takže přeju všem, aby ten svět, svůj svět osobní zastavili, protože mám pocit, že lidi kolem mě jenom pořád někam spěchají. A rozumím. Pak, když se zastaví třeba nemocí nebo čímkoliv, tak už je pozdě.
0: Děkuji moc krát, paní
1: Ivo. Takže buďme optimističtí, mějme se hezké a hezké léto.
0: Děkuju. Dobrou noc.
1: Mějte se. Dobrou noc.
0: No a protože časově to vychází tak, ano, jedna hodina už je skoro na dohled. Tedy vychází to tak, že je opravdu ten nejvyšší čas a taky ta nejposlednější možnost zavolat na 731 800 900, tak říkám, volejte teď. A vlastně to ani nemusím říkat, protože naše telefonní linka je v obležení od samotného počátku. Takže ten poslední nebo ta poslední má teď šanci. Přeju dobrý večer, tady je Borek Kapitánček.
2: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, prosím, stlumte, vypněte úplně rozhlasový přijímač. Zpětná vazba je potvora. Kdo je, prosím, u telefonu?
2: U telefonu je posluchačka Věra.
0: Zdravím vás, paní Věro, my už jsme spolu, myslím, párkrát mluvili, podle hlasu tak soudím.
2: Jest, ano, pravdou, že jsme spolu mluvili. Ano, já musím polknout, já jsem to nečekala.
0: Jo, vy u toho ještě papáte. Dobře, tak já ještě chvilku něco řeknu, přečtu jeden příběh, anebo ne, rovnou to nechám na vás. Příběh o stopařích, stopařkách máte?
2: Mám, tak už jsem polkla, dobrý, takže vás zdravím všechny posluchače. A chci povědět příběh, který vlastně také je někdy z těch 90. let,

0: respektive tak nějak, kdy jsem, nevím, jestli vlastně jsem ještě jako pouze chodila se svým mužem, nebo už jsme byli svoji, to už tak přesně nevím, jestli jsme vyjížděli jsme prostě stopem z Prahy a na Vsetín, na vlastně na Moravu jsme potřebovali dojet. Mm-hmm. A tak jsme tedy opravdu si vzali, já teda taky ještě to byl takový ty červený krosny, co měli dole, ten kov.
1: Takový to.
0: A já jí měla takovou širokou, já jsem vlastně malá, takže opravdu za mnou, já když jsem měla krosnu, tak byly vidět moje nohy a ani ne moc hlava. A tak nějak to vždycky pro mě bylo docela těžký. A jo, zvládala jsem to teda, ještě asi jsem zvládala podstatně víc, je pravdou. No a tak jsme vyjeli, to už si nepamatuju, zvládali jsme to, prostě nás nějak brali, prostě někde jsme...
1: Kdo mával, stupovali. Vy nebo manžel, nebo váš tehdejší partner?
0: Kdo mával? Já jsem byla ta, která jak si mávala. Mm-hmm. No, je pravdou, že se nám asi úplně, mám takový pocit, celá ta cesta celá zdárně nepovedla, že jsme pak někde na Moravě opravdu poslední malej úsek jeli vlakem nějak. Ale jedno vím určitě, protože vlastně bylo to víceméně výprava na celý den. Ono jako, no přece jenom někde člověk stvrdne a 2 hodiny mává, nebo a prostě neodsýpá to tak, jak si představuje. To většinou tak nebejvá. Většinou se prostě dějou věci trošku jinak, než má člověk představu. No a protože bylo vedro a celý den byl člověk někde jako buď venku, nebo i ve vyhřátých autě nebo autech, tak jsme vlastně přijeli na, pamatuju si na ten Vsetín a mě už strašně bolala hlava, ale fakt jako neskutečně taková ta migréna, kdy už opravdu člověk jako moc toho ani nevnímá kolem sebe, protože hold bolest vždycky bere pozornost víc nebo míň a většinou velká víc. Tak jsem vlastně, jsme přijeli do Vsetína a my tam prostě tehda bydlel strýc a my jsme vlastně došli prostě od toho nádraží prostě k jeho paráku a zjistili jsme, nevím, ono to asi všechno bylo tak nějak nablin, tak jsme zjistili, že tam není. Což jsme prostě jaksi, a on už byl večer, bylo každopádně prostě už bylo jako...
1: Je to dramatické a já se omlouvám, že na vás teď budu tlačit, ale už nás trošku tlačí čas.
0: A to rychlejší, dobře. A to, jak mě bylo blbě, tak vím, že pamatuju si, že jsem tam seděla na schodech a nevěděli jsme, co jak moc dál, jakože prostě fakt už jsem neměla sílu se v podstatě, ještě jsme potřebovali popojet ještě do Janové, té vesnice a na to už prostě nebyla ani síla, ani vlak, ani čas, nic prostě. Tak jsem, tak vlastně, no, vlastně asi už s mužem, tak mě vzal, že ještě dojdeme prostě do nemocnice. Že jsme se prostě vrátili, ona v podstatě ta nemocnice je tam za nádražím, takže jsme se jakoby zase vrátili k těm kolejím a to až došli jsme prostě opravdu do nemocnice. A tam nevím, asi prostě na pohotovost nebo někam jsme se prostě, že mi teda není dobře, že bych potřebovala vůbec nějaký prášek a vůbec nějak jako zachránit, aby teda fungovala, abych vůbec vnímala a tak. No a když na mě teda nějaká ta doktorka viděla, jakým stavu jsem, tak se nás zeptala, jestli máme kde spát. A my jsme řekli, že nemáme, protože to jsme skutečně neměli. A tak prostě tehdy to ještě asi nebylo to tak zpřísněné, tak nám řekla, jestli se chceme vyspat na záchytce.
1: Je, yeah. No tak řekli, to je krása. Ale promiňte, to už nám zbývá jenom půl minutka, prosím.
0: Jo. Jednoduše jsem vlastně střízlivá a můj muž taky střízlivý, jsme spali na záchytce. Prostě hol na tom lehátku, na kterým skoro nic nebylo, myslím, že nám pak něco malinko přinesli, no ale každopádně se tam aspoň dalo spát, to byla výhoda, že jo, záchod tam máte taky nějaký.
1: Kyblík tam určitě, určitě, určitě.
0: Provizorního tam něco máte. A my jsme byli samozřejmě rádi, že jsme vůbec někdy kde měli spát, takže jsme vlastně tu noc, tak zvaně já říkám, že jsem střízlivá, prostě spala na záchytce. No.
1: Paní Věro, moc krát děkuju, ale budeme muset ukončit náš telefonát, protože 1 hodina nepočká. Já vám moc krát děkuju a beru to jako krásný příběh, sice s trošku zvláštním koncem, že stop skončil na záchytce, byť střízlivě. A děkuji vám a přeju dobrou noc. Naslyšenou.
0: Já také děkuji vám, přeji všem posluchačům jako vždy zdraví, protože se nedá koupit ani ukrást a je z hůry, tak já ho přeji a přeji krásný den.
1: Děkuju a naslyšenou. Ta další noční linka bude s Jarkou Barboříkovou a tématem bude o čem si nejraději povídáte a s kým. Loučím se s vámi, přeju dobrou noc, hezký víkend a naslyšenou se budu těšit 26.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Je tu další příběh, další vyprávění, další život plný radostí i starostí, práce i volných chvil, úspěchů i času čekání. Další a přesto jiný. I dnes zajímavý a takový, co vás přinutí i přemýšlet a vzpomínat. Pořadem vás jako vždy a rád provede Patrik Rozehnal.
2: Honem, spustíte, vypravujte svůj příběh.
1: Budeme si vyprávět o dámě, která se narodila na Slovensku, v Novém Mestě nad Váhom. A to 27. července roku 1939. Ale prožila tam jen necelé 3 měsíce. Pak ji propašovali k nám na Moravu. No jo, byla to taková uprchlice.
2: S vámi je švanda.
1: Myslíte? Víte co? Vyprávějme si ten příběh.
2: Podívejte, tady je lavička, posaďme se. Tady nikdo nechodí, nikdo nás neuslyší.
1: Tak o tom bych pochyboval. Právě teď nás někde poslouchají tisíce lidí.
2: A spustíte svůj příběh. Vy mě totiž nepřesvědčíte, vy máte svůj příběh, ale necháváte si ho pro sebe.
1: Nenechám. Je to příběh o Gabriele Vránové. A budeme vám ho vyprávět spolu s jejím synem Ondřejem Kepkou. Tak víte, jak se vzpomíná a sní?
2: Dovolte, jak bych nevěděla, sama jsem snílek.
1: Tak to s námi zkuste i vy.
2: A víte co, teď vám povím já svůj příběh, celý nic nezamlčím. A vy mi potom dáte za to radu, jste velice chytrý člověk. Slibujete, že mi tu radu dáte?
1: Tuhle odvahu asi v sobě nenajdu. Ale rozhodně si z vašeho příběhu vezmeme poučení a inspiraci.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komentářů.

0: Dnes to tedy bude příběh Gabriely Vránové, který si budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gabriela Vránová pocházela ze smíšené rodiny a narodila se na Slovensku, kde její tatínek tehdy působil jako pedagog. Učil češtinu a francouzštinu. Na Slovensko přišel vyučovat československý jazyk. Tak se o tom tehdy uvažovalo, že bude ve slovenském a českém znění. A jako učitel se tam zamiloval i do své o pár let mladší žákyně. Jak to pokračovalo dál, už mi prozradil Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové.
2: No a vzali se a dostali se do toho Nového Mesta nad Váhom, protože babička, jak říkám, nebyla z toho kraje, tak se tam dostali a narodila se jim tam tedy původně takhle, ještě se narodil nejstarší strýc Jaroslav, máma, ale mladší bratr Stanislav už se narodil na Moravě, protože přišel slovenský stát, celá tahle ta idea padla, že jo, byly problémy, Slováci se vlastně osamostatnili a dědeček buď by musel podepsat kolaboraci se slovenským státem, anebo, což bylo jasné, se rozhodl, že musel prostě zpátky na Moravu a utíkal, kdybych to chtěl hodně zdramatizovat, tak přes Javorinu opravdu, ale z náručí s malou Gabrielou, ale ono to tak úplně nebylo. On utíkal, ale bez té malé Gabriely, protože se musel vrátit už bez povolení. Se přes kopečky vracel vlastně do toho svého působiště, no a dostali se nakonec do Brna, kde máma vystudovala teda střední školu a tak dále. Čili ona žila jenom 3 měsíce vlastně na tom Slovensku. Ona je červencová a v září došlo ke vzniku toho slovenského státu a museli pryč.
3: Je to tak snadné najít cestu k nám. Okolo potoka, po kterém pírko plave, přes zítku přelézt, nadejít si humny, na mostku postát, nad hučícím splavem slovíčka hledat vhodná pro pěnu, zase je zahodit a jít, jít. Na cestu uříznout si hůl, spočítat hvězdy, v lese zabloudit, tmu jako plnou fůru se napřed sebou tlačit a místo náprav uslyšet ze sna sténat ptáky. Je to tak snadné najít cestu k nám.
2: Její první film Kde řeky mají slunce, režiséra Kršky, taková menší, ale výrazná role ještě jako brunety, protože máma byla původně černovláska. Ten film se málo vysílá, já jsem ho viděl jenom díky tomu, že jsem o mámě připravil dokument, tak jsem si ho nakoukal. Hrála tam takovou zavržení hodnou nebo zavrženou prostě roli jako takové odpadlice, ale to je všechno, co o tom vím. Ale druhý film byl asi jeden z jejich nejvýznamnějších a dodnes tedy velmi populárních a to je film, protože se opakuje, Hledá se táta.
0: S Vladimírem Menšíkem.
2: S Vladimírem Menšíkem. Pro něhož, a to se ví málo, to byla první velká role. On sice předtím už hodně točil, daleko dřív než máma, protože byl také věkově starší a točil už od hodně mladého svého věku, ale takové, řekl bych, menší nebo střední role, když to tohle to byla první hauptka. A to je nějak svedlo dohromady, že se stali velmi i vyhledávanými partnery, několikrát spolu hráli, byť každý úplně jiný a vyvrcholilo to velkým tedy životním přátelstvím a nakonec to ještě podpořila blízkost našich chalup, což vzniklo náhodou. Takže Vladimír byl velkým rodinným přítelem a setkání u něj na chalupě nebo jeho u nás patřili k tomu nezapomenutelnému.
0: Nabídky na film přišly pro Gabrielu Vránovou i později. V roce 1966 natočila v kriminálním žánru Poklad byzantského kupce. A ve stejném roce i Smrt za oponou. Další herecké úkoly před filmovou kamerou byly už jen menšího rozsahu. Připomeňme si třeba i film Marie Poledňákové, kde si zahrála učitelku, jak vytrhnout velrybě stoličku.
4: Vašku, proč má ta velryba zavázanou hlavu?
5: Protože jí bolí zub.

0: maminka. Tak, děti, než začneme psát, vzpomeneme si na maminku. Jaká je, co dělá, jak vypadá. Benda Martinec, dejte sešity na stůl, vezmete si cvičný papír a sloh budete přepisovat po vyučování.
1: Prosím, soudružko, učitelku, já dneska nemůžu. Já musím vařit večeři.
0: Vašku, Nešašku, už ať si v lavici. Tak, povídejte, děti, jaká je vaše maminka.
2: Hezká.
0: Lucko.
3: Okatá.
4: Kudratá.
0: Jirko.
5: Pravdomluvná.
0: Vašku.
1: Já už to prosím sepisuju písemně.
0: Vaškovi pořádkovou službu, to je jako udělat kozla zahradníkem. Ale tento týden se překonával. Nejenže ve třídě byl vzorný pořádek, ale pomáhal také školníkovi. A kolega tělocvikář, ten si ho nemohl vynachválit.
6: Já si myslela, že něco proved, když jste mě volala do divadla.
0: Včera jsme psali sloh. Prosím vás, neříkejte Vaškovi, že jsem vám to dala číst.
6: To je moula. Maminka se bude vdávat. Takový nesmysl.
0: Víte, co mám na dětech nejraději? Že vidí svět takový, jaký by měl být. A jejich svět, to je především harmonický domov.
6: A co byste dělala na mém místě vy, paní učitelko?
0: Já bych se nad tím alespoň zamyslela, maminko.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme ve vyprávění příběhu tak, jak jsme si to slíbili na začátku. O herečce Gabriele Vránové.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Gabriela Vránová, jak už jsme prozradili, vyrůstala v Brně. A také tam vystudovala herectví. Za svým prvním divadelním angažmá putovala do Ostravy, kde ale strávila jen dvě sezóny na jevišti Státního divadla, a to v letech 1960 až 62. Přes poměrně krátké období, které tam prožila, tak na Ostravu vzpomínala ráda. Mimochodem, na tom hereckém začátku, Ondřej, měla maminka někoho, kdo ji takzvaně vzal pod křídla. Některá z kolegyň, která se prostě o ní starala a snažila se jí předat své zkušenosti? Nebo našel se někdo potom v Praze, když přišla hrát do divadla na Vinohradech?
2: Ona měla v Ostravě vynikající českou herečku a hlavně také první ženskou nositelku ceny Thálie Zorku Rosypalovou, která dostala cenu Thálie za celoživotní mistrovství. To byla velká legendární herečka s podobným osudem jako v Praze Vlasta Chramostová. I s tím osudem, že nesměla. Zorka mohla aspoň v divadlo, než to paní Chramostová nemohla ani to. Takže to byla taková její druhá máma.
1: Starala se o ni opravdu vzorně. Za tu dobu hrála Gabriela Vránová třeba v Domě Doni Bernardy nebo v Dalskabátech aneb Hříšné vsi. A i když působila mimo Prahu, její půvab i herecké schopnosti neušly pozornosti filmařů a režisérů. A taky později dostali i do Prahy. Další její herecký a divadelní život byl už spjatý s divadlem na Vinohradech v Praze. Tam hrála bezmála 50 let.
2: A v té Praze vím, že vznikl velmi hezký vztah s Karolínou Slunečkovou, to byly velké kamarádky, oni dvě. Potom vím, že z té tehdy starší generace, asi posluchači už nebudou znát jméno Josefa Chvaliny nebo paní Lídy Vostrčilové, dvě jména, která patřila k takovým, že hodně od nich nabírala zkušenosti. Oni zažili právě všechny ty problémy těch 50. let v tom divadle. Podotýkám, že máma tam přišla v roce 62. To znamená, že už nezažila ta problematická 50. leta, naštěstí teda musím říct. No a posléze z dalších vím, že vznikl velmi hezký vztah s Vlastíkem Brodským, s Jardou Satoranským a teď na někoho zapomenu a nerad, s Pepičkem Bláhou, ale myslím, že ta Karolínka z těch dám byla asi nejbližší.
1: V té době už také začala točit pro Československý rozhlas v Praze. Za celou dobu nenatočila žádnou scénku, žádnou řachandu nebo velký silvestrovský humor. Tu příležitost dostávali spíš jiné kolegyně z Vinohradského divadla. Přesto ale se dochoval záznam, dnes už v soukromé sbírce Ondřeje Kepky, který dokazuje, že natáčela třeba i úspěšnou parodii. Třeba tu s názvem Ať žije happy end, kde si zahrála i s Jaroslavem Kepkou, tedy se strýcem Ondřeje Kepky.
3: Aničko, nemohl jsem se dočkat, až vás opět uvidím.
4: Mladý pane, nemluvte tak.
3: Přece si přišla, Aničko.
4: Musela jsem, mladý pane. Moc jsem se bála, že byste přijel k nám.
3: Jsme přece staří známí. Pokud vím, kdysi dávno dokonce naši otcové byli společníky.
4: Vím, ale to už je opravdu dávno.
3: Váš papa byl přece spolumajitelem firmy. Aničko, proč teď žije tady v lese, v chaloupce, úplně sám? Proč?
4: Nevím. Nesmím vám to říct, neptejte se, mladý pane.
3: Aničko, jsme přece přátelé, možná, že i víc než přátelé, Aničko.
4: Ne, nejsme přátelé, já... Mladý pane, nezlobte se, musím domů.
3: Aničko, můžeš mi říct, proč jsi od nás tak narychlo odešla?
4: Odešla, mladý pane. Nejdřív odešel před 20 lety můj otec, to přece víte.
3: Vím, ale nevím proč.
4: Raději to nechtějte vědět. Moje maminka u vás zůstala jako komorná.
3: O tom nic nevím.
4: A taky odešla. Narychlo. Jako já.
3: Ublížil jí někdo?
4: Mladý pane.
3: Váš ruměnec vás prozradil, Aničko. Začínám něco tušit.
4: Ne, jenom to ne, mladý pane, raději nic netušte. Kdybyste jen tušil.
3: Aničko, tuším, že tě miluji.
4: Vy nesmíte nic tušit. Ne, ne, ne, ne, musím už jít, mladý pane.
3: Aničko, mám zde čistě náhodou housle. Dovol, abych ti vyspíval celou svoji lásku. A taky vyhrál na těch housličkách. Aničko, neodcházej. Celý život chci žít s tvým Rumněncem.
4: Bohužel, není to možné.
3: Proč, má drahá?
4: Jí mám nenekalé tušení, že můj Rumněnec brzy odejde.
3: Aničko, drahá, řekni mi konečně, proč odešel tvůj otec? Proč odešla tvá matka? I ty. A proč odejde tvůj Rumněnec?
4: René, nikdy. Musím jít. Kdyby přišel otec, zastřelí nás.
3: On má pušku.
4: Jako hajný s definitivou má dvě. Jednu na zvěřinu pernatou a druhou na kňoury. Tak to byla ta druhá. Je zle. To je on.
3: Nestrefil se.
4: Tak to není on.
1: A teď si v tom udělejme trochu pořádek. Jaroslav Kepka, známý herec, strýc Ondřeje Kepky. Jeho bratr Jiří Kepka, to byl manžel Gabriely Vránové. Jak se tihle dva ale vlastně seznámili, Ondřej?
2: Máma byla z Moravy, že jo, z Brna, tam měla rodinu v Praze, přes tu Ostravu teda se dostala do Prahy, bydlela v takovém zoufalém bytečku v dílnách divadla, čili vlastně jakoby v dílně, jakoby v garáži takové, než tedy dostala, nebo než si našla nějaký první malinký byteček, a nějak musela zůstat přes Silvestra, Nový rok v Praze, zase kvůli divadlu, jo, nemohla odjet prostě do toho Brna k rodičům, byla sama, a strýc jí pozval na, tedy, že může toho Silvestra strávit s nimi, jako s rodinou prostě Kepku. Nevím, jestli v tom byl nějaký záměr ze strany strýce, nebo jestli to bylo opravdu pozvání, jako aby nebyla sama někde. To už se asi nedozvíme, protože strýc mi to určitě nevyzradí. Ale ať už tak nebo tak, každopádně na té silvestrovské oslavě logicky nechyběl jeho bratr Jiří jako rodina, a tam nějak prostě přeletěla ta jiskra. Podotýkám, že strýc byl tehdy taky svobodný, tedy táta taky, takže mezi tátou a mámou proletla nějaká jiskra. Zase vím, že to nebyla taková ta láska filmová, jako že by byla svatba za 14 dní, to ne, že to trvalo nějakou dobu. No a takhle vlastně se učitel matematiky a hudební výchovy působící v Chebu najednou dostal k člence divadla na Vinohradech. Je to trošku zase jak z Hollywoodu příběh. Považoval to za svoje takové životní štěstí, prostě tady ten okamžik, a vznikl vztah dvou dosti odlišných lidí, kteří ovšem našli něco, co je celý život obrovsky pevně spojovalo. A já vlastně jsem, myslím, v tom koktejlu genů dostal kus té tátovy racionality, a přitom on hrál na trubku jako mladý kluk, takže tam byl vztah ke kumštu, a od mámy tu emotivnost. A to se ve mně nějakým způsobem někdy velmi bouřlivě motá, a někdy, když je teda štěstí, tak se to krásně sčítá. Takže jsem schopen takového toho stání na zemi a přitom se dokážu jakoby povznést do těch emotivních výšek. Jo.
0: Hvězdné návraty.

když li dětský míč poskočí, když si s ním kluk hrál, než li zvedneš své obočí.

že je náš cit vůbec živ.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Teď si připomínejme Gabrielu Vránovou při její televizní práci. Vzpomínejte s námi a nechte si vyprávět příběh.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Nutno teď vzpomenout i na důležité seriálové role. Lirický dívčí půvab zúračila v postavě Lízy Bornové v historickém a mimořádně úspěšném seriálu Sňatky z rozumu, režírovaném Františkem Filipem v roce 1968 i v dalším podobně pojatém projektu FL Věk.
2: Když se na to dneska podíváte, jsou to nesmírně výpravná díla, jako ve smyslu toho, že v FL Věkovi ty velké reality, průjezdy celými městy a podobně. Byly to seriály, kde také poprvé a bohužel naposled se využila její podoba s Janou Brejchovou. Tehdy si oni hráli sestry a tehdy si byly neuvěřitelně podobné. Potom už nikdy k tomu nedošlo, což je velká škoda. To je taková škoda, ale herecký život je plný různých nevyužitých příležitostí. Stejně tak, jako se u mámy příliš nevyužil její talent pěvecký.
3: Malá

0: Když to takhle slyšíte, je to velká škoda. Ale zpátky k televizním seriálům. Z postav současných žen je dodnes populární její ušlápnutá Anička Čiháková v legendárních Chalupářích z roku 1975. Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové, určitě prozradí, jestli i tušila dopředu ten velký úspěch Chalupářů.
1: V žádném případě. A nejenom ona. To bylo považováno, myslím, že se to točilo v létě, nebo tak samozřejmě kolem léta, že jo, a to bylo považováno trošku jako až skoro, když se to natáčelo, no tak jako jestli do toho vůbec jít nebo ne, a jako že to je takové trošku pokleslé a jej dám nánky, no dobře, no tak to teda natočíme, když to ten František Filip režíruje, kterého měli všichni rádi, vůbec se nepředpokládal ten fenomenální úspěch, až trošku když to přeženu hodně, tak herci měli pocit, že jdou do něčeho, co není jako důstojné vůbec, jako jejich postavení, nebo jak to říct.
2: Kde jsi byla?
3: U Holiče.
2: A proč jsi na autobusem?
3: No ten mi mezi tím ujel. Ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal.
4: No co koukáš jako lupič, to jsem jí tam měl nechat stát půl šestý.
3: Ale ženský, co měli dneska v efektu?
5: Pokaž to. Je, ty jsou ale pracovnico. Škoda, že nejsme mladší, viď? Že jo?
2: To byste se nestýlili nosit.
3: V efektu se o ně ženský prali.
2: Jde o to, jaký ženský a co máme k večeři?
3: Jo, co si uvaříš, Čiháku?
2: Ančo!
5: Tam mu ale dává kapky, co? A má co chtěl, vždyť si o to koledoval. Jo.
0: Mimochodem seriáloví Čihákovi, tedy Vladimír Menšík a Gabriela Vránová, které jste slyšeli v ukázce, bydleli v seriálu v Třešňové, ale ve skutečnosti ve Višňové s číslem popisným 13, naproti družstevnímu vejminku. To byla ale ve skutečnosti fara. Chalupáři byli nejsledovanějším televizním seriálem tehdejšího Československa. Jejich sledovanost dnes zázračná. 93% diváků.
1: Prostě ti Chalupáři najednou jako z problematického kusu se stali takovým fenoménem.
0: A vypravili se taky do Prahy na zájezd. Tady pan císař i Huml obdivovali krásné dámy a také zboží v obchodech, o kterém mnohdy ani nevěděli, co to je. Ale taky se teď s Gabrielou Vránovou otáčí za Pražandou v krátké sukni.
3: To je, pane císař, co, že se nestydí?
6: Že se nestydí, nestyda, nestydatá. Ale ta pravá má docela hezký nohy, no tak proč by je měla schovávat?
3: Pane císař, vy jste stejný jako všichni mužský.
6: No a vy to s tou skromností trochu přeháníte. Musíte se trochu činit, když máte takovou konkurenci.
3: No promiňte, ale takhle bych nešla ani na trávu králíku.
6: Ale já neříkám, abyste si ustřílela šaty až pod páždí. No podívejte se na sebe, jak vypadá, tady se jak popelka. Co? No ženská má vypadat k světu. Musíte si ty šaty přijeftnout.
7: No je, ale, to je ale fracek. Nevycválanej. Chy, se jako šterce. Když se něco slušně zeptám, tak má slušně odpovědi. Ty holky dneska nemají vůbec žádný vychování. To není divu, tak je nikdo nevychovává.
6: No ona ti neřekla, co to je.
7: Ale řekla.
6: No tak proč to tajíš?
7: Jsou to dánský kalhotky, když jsi tak zvědavej.
6: No,
7: na tom kníchu. Na tom je k kníchu akorát to, že do týhle tý malý trubičky se vejdou troje.
6: Ježišmánička, ty ježi.
1: Počkej, Anička má zájem o ty umělý dřívy.
7: No. To ještě naštěstí nemáme. Pojďte.
3: Tak tuhle, jestli byla tak hodná, tak přidržte si to tak a dotáhnu dozadu. No a za vámi je zrcadlo.
6: No to je krása.
1: Evžene, no řekni, no.
6: No
1: to je rozdíl, no, to je úplně jiná ženská.
6: Já bych ji vůbec nepoznal, věříš?
3: Vážně, ale no. Já bych si přece jenom chtěla zkusit tu černou, víte, on Tonda má rád černý.
6: Prosím vás, Tonda, ten vám padne k nohám.
3: Prosím, děkuju.
6: No ne, tyhle vypadá ještě mladší.
1: No to je Kongo.
3: Co jste tomu teda voušku dal? No, teď by mě tom Tonda vůbec nepoznal. A co by tomu řekli ženský? No co říkáte, slečno, já nevím. Podívejte se. Já bych vám to jako zákaznici vůbec neměla říkat, ale to víte, je to Silon. Vlasy jsou vlasy. Já bych takové, jako bych chtěla mít.
6: No jo, to by musela chodit jinak, ale takhle.
1: S dovolením. Můžeme si to vzít?
3: Prosím.
1: No tohle, no to by šlo.
6: Víte, to je podobný ty.
3: Tak vemte dcerušku ke Kadeřinkovi a uvidíte.
6: Dcerušku?
1: To není dceruška. To je milenka.
6: No, co koukáte? Znáte moje noce?
8: děkujeme.
3: Promiňte, na shledanou.
0: Možná, jestli přemýšlím, teď mě to tak vnuklo, tu myšlenku, jestli nepomohlo i to, že to byl jeden z prvních barevných seriálů. Do té doby to byly černobílé věci
1: to
0: a
1: nejen
0: televize prostě barevný, výpravný taky celkem. A veselý na tu dobu poměrně.
1: No,
0: to taky byla změna v podstatě, takže víc těch aspektů dohromady, že zahrálo.
1: To je možná pravda.
0: A pak tak... parta hodně teda opravdu těch velkých
1: no,
0: jmén.
1: Špičkové a špičková jména. To byla výhoda vždycky Františka Filipa. Oni říkali, že jako to má jednoduchý, že si obsadí Vinohradský divadlo. On hodně čerpal z Vinohradského divadla. No, už Dušan Klein nás učil na katedře režie, že umění režie především vybrat si lidi. Takže František Filip ano, vybral si dobré lidi, protože to je základ té profesie. No a on není pravda, že on se říká, no on tak tam stál a tak oni si to sami, no to je samozřejmě blbost. To když pak začnete trošku se té režii věnovat, tak pochopíte, že oni si sami nic neudělají, jo? Že samozřejmě parta takto skvělých herců může chvilku toho režiséra mu pomoct nebo dokonce ho zastoupit, když je třeba nějaká krize, protože cítí věci a tak, ale nemůžou sami natočit seriál, jo, takhle úspěšný. Takže rozhodně tam je velká jaksi ruka jeho. Pak si myslím, že ten seriál taky se stal slavným tím Valdemarem Matuškou, který vlastně byl smazán z té titulní písně zase. Jo, to jsou všechno takové ty věci, které člověk nemůže tušit a které přidají plyn tomu zviditelnění.
0: Neskazilo vám to třeba prázdniny?
1: Kazilo to, takhle. Mámina práce kazila zcela zásadně prázdniny, protože vždycky, zejména kvůli divadlu, jsme se museli od někať vracet dřív, nebo tady byla výhoda, že já měl ty dva měsíce jako kluk, že jo, každej, a táta jako učitel taky měl ty dva měsíce. Takže my jsme se během roku viděli hrozně málo, protože máma byla pryč, táta teda učil, že jo, já měl taky svý už povinnosti, myslím teda i jako herecký, že jo, a taky jsem byl trošku netypické dítě v tomhle, takže my jsme neměli ani moc sobot, nedělí, toho bylo poskrovnu, jo, a už vůbec nějaké běžné odpoledne, nebo takové to, co budeme dělat zítra, vždycky slyším takové ty pořady, co zítra, aby jsme se nenudili, jo, co zítra, vždycky říkám, ty brděl teda, no, takže to, ale za to jsme si to vynahradili potom v létě, že jsme chtěli být jako rodina spolu, samozřejmě nevyšli celé dva měsíce, ale větší část, a máma to vždycky kazila tím, že tu jsme, a pamatuju si jednou, teda to bylo opravdu, že jsme museli kvůli tomu jet z Norska, a to bylo už začátkem 90. let, už jsme mohli teda do této ciziny západní, jet kvůli tomu nějakým šíleným trajektem, zrychlit cestu, protože se ozvalo Vinohradské divadlo, že něco potřeba, záskok a tamhle. A tato generace, myslím teda maminina generace, považovala tu práci za něco, co je prostě nepřekročitelné. To divadlo, když prostě něco řeklo, to bylo opravdu, jak říkal režisér Raimond, herce omlouvá jenom smrt. Máma sama hrála ve 40 horečkách představení. Ono to zní trošku tak, jako někdo mě mohl říct, no, proč to dělají, nebo jako k čemu to. V jednom portále stál lékař s injekcí, v druhém portále sestra zdravotní s čajem nějakým urologickým a čekali, kdyby náhodou něco, a máma opravdu ve 40 na jevišti, aby náhodou nebyla změna nebo něco. Tadle generace to měla v sobě. Neříkám, že dnešní ne, ale dneska už přece jenom je třeba běžné, že se prostě něco stane a řekne se, že to nejde. Tehdy prostě muselo to jít.
9: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Ještě pár slov k životu Gabriely Vránové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Díky svému specificky zabarvenému hlasu ji posluchači znali z rozhlasových her, pohádek a nezapomenutelná byla i v dabingu. Dokonce obdržela cenu Františka Filipovského. Jejím hlasem mluvili v Česku ve svých filmech třeba Marilyn Monroe, Elizabeth Taylorová nebo Catherine Deneuve. Jako třeba v téhle ukázce z filmu Afričan.
2: Jak se daří našemu papouškovi?
3: Dušince? Dušinka jednou, když paní Martinetová uklízela, ulétl. A taky při luxování rozmáčkla leguána.
2: To mě moc mrzí, co mi tu vykládáš.
3: Když už mluvíme o smutných věcech, tak naše opička umřela v únoru na překrvení plic.
2: Co?
3: A šakal jsem darovala cirkusu.
2: To snad ne, ty ses úplně zbláznila, Charlotte. Byla to moje zvířata.
3: Tvoje zvířata, už 3 roky se o ně nezajímáš, stejně jako
2: ale
3: mě. Poslechni, Viktore, s tím je už konec. Dřív si cestoval ty a teď cestuju já. A když budu mít chuť přivést si domů starou slonu, klidně udělám.
0: Od samých počátků pracovala se svým hlasem i pro rozhlas nebo suprafon. Recitovala verše, četla příběhy na pokračování, získala také cenu Prý Bohemia za herecký rozhlasový výkon i Křišťálovou růži za umělecký přednes. A pro rozhlas natočila celou řadu skvělých rozhlasových her, jak mi potvrdil i její syn Ondřej Kepka. Sám si vzpomíná na jeden titul, který znamenal i legraci.
4: 3 růže z papíru se to jmenovalo. A to mě fascinovalo jako dítě, protože oni tam s panem Jaromírem Spalem byli jenom 2 jako partneři, nebo 2 role a někdo jiný. Velkou část toho příběhu jedou na loďce, na pramici, a tehdejší mistr, dneska se tomu říká, myslím, zvukový designer tady v rádiu, a tehdy se tomu říkal ruchař tedy, tak vyráběl tu pramici a tu jízdu na té pramici. Máma říkala, že...
5: Zvukově, prosím
4: zvukově,
5: vás.
4: Ano, zvukově. A máma říkala, že jako měli co dělat, protože to bylo synchronně s jejich dialogem, tak měli co dělat, jako se jaksi takzvaně neodprdávat, jak my říkáme, protože pan Šviha tam měl nějakou kádinku s nějakýma vařečkama. Vedle nich. A oni prožívali, to byl takový nádherně atmosférický příběh vlastně dvojice, myslím, že on jí svádí, a to jsem pochopil až později, jako o co vlastně jde, až když jsem byl větší, a zve jí k sobě jako na chatu a probíhá tam nějaký dialog takový velmi chytře napsaný prostě, jo. A ten Šviha prej měl tu kádinku a

0: se má ruka pak. Je to tím, že ji ještě nikdy neobjímala taková hezonká malá ručka, jakou máte vy. Úplně jsem odvykl, že nám totiž. Nikdy jsem si na ně nezvykl, vždyť jsem sám. Nevím ostatně ani teď, jestli jsem vám neřekl nějakou hloupost. Řekněte mi to přímo. Ujišťuji vás, že nejsem urážlivý.
1: A kde pak, ne, naopak. A chcete-li mocí mermo, abych byla upřímná, tak vám řeknu, že se ženám taková ostýchavost líbí. A chcete-li vědět víc, tedy mně se také líbí. A nepošlu vás pryč, dokud nedojdeme až domů.
2: Na samotný závěr si ještě nechme ukázku ze slavného televizního seriálu Ludvíka Ráži a Markéty Zinerové My všichni školou povinní. Podle Ondřeje Kepky je tahle role jeho maminky skoro na Oscara. A to si musíme uvědomit, že hrála učitelku před zraky celé své učitelské rodiny. Učitelem byl její tatínek, její maminka, její sestra, tatínkova teta a tím bychom nekončili. Gabriela Vránová hrála nerudnou, hysterickou učitelku.
3: No a co ty, kluku, jeden, to se dělá? První den ve škole otvíráš pusu jako vrata. Ty si kdo, postav se.
4: Já jsem hrdina.
3: Aha.
4: Pepík.
3: Tvůj tatínek je elektrikář, toho trochu znám. Máš moc šikovného tatínka, Pepíku.
4: Jestli něco potřebujete, náš táta nemá čas. Lidi ho stejně poslední dobou strašně otravujou.
5: Myslím si, že máma asi neměla přímý vzor, protože v rodině ty, co jsem znal a věděl jsem o nich, jak učí, myslím z těch všech učitelů a učitelek, tak neměli tento problém, nebyl. Jo,
6: Ale spíš, když najednou viděli, Elinka Gábina hraje učitelku, no, tak to se teda podívejme.
5: No jistě, to bylo různé, jako, ano, drobné kritiky byly, nebo takové jako připomínky, protože ta rodina, zejména z dědeček byl velmi kritický, ten byl opravdu velký kritik, ten nenechal nic suchou na nikom, jo. To si pamatuju, jak někdo přišel a říkal, tak z vás se stala velká hvězda, jako mámě to říkala děda, který by měl být pyšný, říká, no taková hvězdička, jo, takže to... Děda prostě tak jako uměl jako srazit. I mimochodem jeho bratr taky učitel, jo. Takže já spíš přemýšlím, kdo nebyl učitel, kdyby jsme to měli vyjmenovat.
3: Tak tedy druhé problematické dítě je Oliva. Tedy tomu, kdyby to vůbec bylo možné, bych dala ředitelskou důtku. Tam je situace jiná. Pokoušela jsem se apelovat na matku, aby doma kluka víc přitáhli, zvláště co se týče chování, ale... Olivová se v chlapci vidí. Všechno mu promíne, na všechno má jenom omluvy. Co, já už jsem se mu napsala poznámek a no všechno málo platné. No, krom toho jde o dítě nenadané. No já nevím, snad při předběžných testech se přihlíželo k povolání rodičů. Otec je soudce a matka sociální pracovnice Národního výboru. Oliva patří do vyrovnávací třídy. A jestli ne, tam pak do zvláštní školy.
5: Ono je to opravdu geniálně zahraný, to musím říct. Tak jako někde se mi máma zase třeba tolik nelíbí, to říkám upřímně, aby vyznělo to, co teď říkám, tak tady musím říct, že to je fascinující jako výkon, zejména ta scéna toho, kdy se takzvaně zblázní, to je ten moment taky skvěle od toho pana Ráži režíně, tam vytvořená ta nálada toho momentu, kdy vlastně ty děti jsou úplně hodný a ona najednou vidí už tu partu těch šílených děcek před sebou. Takže já si myslím, že ta role trošku přečila ten seriál.
2: A možná, kdyby z toho byl velký film, byl by to velkofilm. Gabriela Vránová získala za svůj život i cenu Karla Čapka. Ta souvisela s aktivitami v oblasti zpřístupňování a popularizace díla významných českých spisovatelů. Ostatně i ona sama se prosadila jako spisovatelka a výběr jejich poetických fejetenů se prodával pod názvem Magnetický vítr. Dočkal se dokonce dvojího vydání. Gabriela Vránová nás bohužel po dlouhé nemoci opustila 16. června roku 2018. Zůstaly po ní skvělé role, natočené, zaznamenané, archivované. Ale co vlastně na tom divadle ona tak milovala a co pro diváka chtěla?
5: Máma vždycky chtěla sdělovat krásné myšlenky. Já vím, že to zní romanticky, že to zní naivně, že to zní směšně a já nevím jak, ale ona vždycky chtěla být nositelem sdělení něčeho krásného, co by

obohatilo toho diváka. Milovala humor a věděla, že je potřeba se taky zasmát, to bezesporu. A když to bylo přes vtip nebo přes to, tak ona neměla nic proti komediím nebo tak, ale především chtěla jako něco sdělit. Proto milovala slovo, říkala, že taky v Bibli, že na počátku bylo slovo, proto milovala to slovo jako toho nositele té myšlenky a chtěla prostě sdělit, že milovala věci, kde může v té roli něco sdělit. A bylo úplně jedno v tu chvíli, jestli je to tedy negativní role, čili aby sdělila takový nebuďte, nebo když budete takový, tak se vám něco stane. Samozřejmě, že k tomu musela dostat hru, text, postavu, která to umožnila. Ona se to často snažila najít a proto některé i postavy, které to na první pohled neskýtaly, najednou díky ní vykvetly do nádherných prostě figur, o kterých se autorovi ani nesnilo, jo, že takové budou. Takže to je to, co nejvíc milovala, čili šlo jí o to sdělení. No.